protože penězi těchto lidí bude zaplacen zisk těch, kteří z toho včas odejdou. Prostě z přehrátého trhu s nemovitostmi, z přehrátého trhu se všemi typy cenných papírů, protože ohodnocení těch firm, ohodnocení toho, na čem stojí ty deriváty, tak rozdíl mezi skutečnou cenou a tou cenou, která se tam někde vyšplhala, je obrovský, je neúměrný. A ta neúměrnost způsobí, že se to celé zhroutí. A navíc do toho připadají pochopitelně ty další věci, které ten krach jednoznačně přivodí. Takže bez vnějšího vlivu by stejně ty trhy ve velmi krátké době spadly. A někdo mi řekne, ale nemovitost mi vydělává peníze. No zatím ano. Ovšem brzy nastoupí první fáze zdanění uhlíkové daně, druhá fáze nemožnost nakládat s tou nemovitostí, pokud není v souladu s tím nejvyšším oceněním. Co se týká tepelné prostupnosti, čili co se týká efektivity zateplení a tak dále. To znamená, to je přímý vstup státu do majetkoprávních vztahů každého občana, takže kdo si myslí, že jeho nemovitost je jeho, že má nějakou chalupu tamhle, kterou nemá zateplenou, protože tam topí 3x, 4x, 5x za rok, jinak tam pobývá hlavně v létě, tak ji nebude moct ani prodat, tu nemovitost. Bohužel, ale na tom trhu to způsobí kolaps těch cen a ty ceny spadnou. On to tady vysvětloval, myslím si, že nemá smysl jako to dál omílat. Takže když někdo má nainvestováno v přehrátém, v přeceněném, nadměrně přeceněném portfoliu, tak je potřeba o tam teď odejít. Dobře, že to je takhle vysoko, ale riziko je přímo úměrné té vysoké ceně nemovitostí. Ať se někomu líbí nebo ne, mít dneska, nebo kupovat dneska nemovitost a říkat, že to je nějaká dobrá investice, je nesmysl. Pokud někdo prahne po té nemovitosti, a já neříkám, že nemovitosti v jiném čase jsou špatné. Já říkám, prodejte ty nemovitosti, ochraňte ty peníze, které stržíte před inflací a před dalšími vlivy a zanedlouho, on tady mluví o 3 letech, zanedlouho si koupíte za ty samé peníze, které byste dneska dali za jeden byt 1.1, tak si koupíte 10 bytů 1.4 nebo 15 bytů 1.1. Minimálně. A nebude vám vydělávat jeden byt, ale bude vám vydělávat 15 bytů. Ale ten čas přijde. Čas k nakupování. Teď je čas prodeje nemovitostí. Teď, kdo má mozek, tak prodává nemovitost. Neználkové kupují nemovitosti. Chytří kupovali nemovitosti, když ty byty byly za 150 tisíc. Chytří je dneska prodávají za 2,5 milionu. Hloupí tenkrát nekupovali a teď to chtějí dohnat, takže zaplatí ty zisky těm chytrým. Nejde jenom o to, kolik to vydělává, jde o riziko, které tam existuje. A to riziko je prostě příliš velké. Takže prodám byt, vemu ty peníze, koupím zlato, pokud to budu dělat rychle, pokud to budu dělat později, už budu muset dělat, mít k dispozici jenom stříbro. Koupím zlato, počkám, až to zlato vyleze ještě o $1,000 třeba nahoru, nebo o $3,000 nahoru za jednu trojskou unci. Prodám zlato, ovšem musím, přestože zlato má potenciál 140 násobku své ceny, tak musím uvažovat tak, že já budu reálně schopen ho prodat, když to zlato bude, dejme tomu, na $10,000. Pak už to nebude mít kdo koupit. Už to nebude nikdo nakupovat. Protože všichni už zase budou nakupovat stříbro. Takže pokud tak nakoupím zlato teď,
Jednak v tom udržím ty peníze před inflací a jedna a dvě svezu se na té vlně toho růstu, která je prudká, je hodně strmá, to znamená v krátkém čase velký výnos. Koupím za 4,5, prodám za 9. Mám 100% vyděláno. A to může být otázka půl roku. To může být otázka 3/4 roku. Toho zlata vystoupím a mám znásobený kapitál. Koupím stříbro, které vždycky jde nějaký čas po tom zlatě. To znamená, že stříbro je extrémně podhodnocené, zatím ještě ani nedorovnalo zlato v tom standardním odskoku, který vždycky má cenově. To znamená, že třeba když zlato stojí 100, tak stříbro stojí 10. Dneska je to spíš to, že zlato stojí 100 a stříbro stojí 3. Takže o tomhle to mluvím. Takže je potřeba to dát do toho stříbra, protože byť tam je 21% DPH, tak je to pořád ale dobrý, protože když se bavíme o násobcích, tak mě 21% DPH nemůže trápit. Počkám si, vyvezu ten kapitál, zdvojnásobím ho v tom stříbře, nebo ho strojnásobím, když to dobře půjde a dobře to trefím, a potom za to koupím kámen. Proč? Protože v tu dobu ještě nebudou připravené jiné kupní možnosti. A nebo už budou, a tak to rozdělím, koupím kámen, třeba tanzanit, kde na mě bude čekat z 10 až 40 znásobení toho, co jsem do toho vložil, ve velmi krátké době, cirka 5 let, možná i kratší. A pokud už budou nemovitosti padlý na desetině cen, tak už budu kupovat i nemovitosti. Proč? No protože budou nad dně ty nemovitosti. Nebo si koupím nějakou firmu, která má zavřeno, protože to, co vyrábí, je sice dobré, ale v době krize to lidé nekupují. Nebo si koupím nějakou vodní elektrárnu v dobrém stavu, kterou ale nikdo nestihl zaplatit a propadla bance a banka to prodává prostě za desetinu. Budu kupovat takovéto věci, rozumíte? Jo? Nebo si koupím farmu, abych tam mohl pěstovat dobytek, protože farmář si nakoupil spoustu věcí na úvěr a banka mu to zrekvírovala. Tak já si to koupím. Farmář mi tam bude dál, tak teďko hospodařil, měla to banka, on tam dál hospodaří, ale zisky jdou bance, protože splácí, tak já to koupím, vykoupím to od té banky, ty zisky půjdou mně a ještě přidám tomu hospodáři a bude mi tam fungovat. Budu majitel té farmy, hospodáři udělám dobrý život, udělám z toho perfektní farmu, všichni budou spokojení a mě potečou z toho stále peníze. Čili je potřeba takhle uvažovat. Je potřeba ve správný čas dělat správné věci. Kdo nevěří tomu, že se tady budou prodávat byty a nemovitosti za desetinu, tak to nedělejte. Buďte těmi, kteří prostě jedou v nějakém zastaralém modelu, na který jsou zvyklí. Já jsem vám schválně pustil to video proto, abyste si naslechli prostě i jiné názory od jiných lidí. Je to tam krásně popsané, co dělají ty velcí kluci, protože když to dělají velcí kluci, je to dobré pro ně, proč by to nebylo dobré pro nás. Ale je to jednoduché prostě. Teď je potřeba prodat rizikové investice. To jsou různé typy fondů, které stojí na bankovních derivátech. To jsou různé akciové trhy. To jsou různé akcie Apple, různé akcie Microsoftu, různé akcie buchvíčeho. To se zhroutí. Pokud nejste přímými akcionáři těchto firm, a teď ještě potřeba si říct, které firmy to jsou, jestli ty firmy jsou schopné přežít v období, kdy lidé budou tak mít na to, co je pro ně nezbytné. To znamená, pokud ta firma dneska vyrábí něco, co je zbytné, třeba to je firma na mobilní telefony, tak z toho bych rychle utíkal. Protože toto lidi klidně oželej. Budou řešit, za co budou jíst, za co budou bydlet.
a jestli mají nebo nemají starý mobil, jim bude úplně putna. Možná ani nebudou potřebovat, aby ten mobil fungoval, protože nebudou mít na poplatky. Já potřeba takhle vybírat, jako kdyby ty správné firmy, které, kde bych, dejme to, pokud bych měl přímý majetkový podíl, buď ve formě akcí na držitele, nebo majetkového podílu v té firmě, jiné vlastnictví neuznávám, protože jiné vlastnictví je o krachu a o tom, že vás budou oči pro pláč. Pokud máte akcie na akciovém trhu, nebo jste tedy v trhu s cennými papíry, to je nejrizikovější oblast. Já neříkám, že to nevydělává dneska. Já říkám, že to je nejrizikovější oblast. Proč? No, protože na to riziko uzavírají pojistky. Velcí hráči uzavírají pojistky na to, že to krachne. Tak oni asi vědí, že to krachne. Jinak by ty pojistky, které jsou neskutečně drahé, tak by neuzavírali. Ale protože oni mají velké objemy těch... Pro ně to je spekulativní, pochopitelně, investice. Oni velmi draho pojistí ty svoje indexy, protože vědí, že jim to vydělá ty peníze. Protože to riziko tam je tak velké, že se to prostě stane. Ne, jestli se to stane. Jenom otázka, kdy se to stane. A stane se to v příštích půl roce až třech letech. Jak to tam zaznělo. Ale to nějaký měsíc už. Takže předpoklad, kdy se zhroutí nemovitostní trh, je konec roku 2025 a první polovina roku 2026. Pak to může být plus minus něco, ale jsme velice tomu blízko. Velice tomu blízko. Tak nedělejme, že to není. Čili konzervativní cesta dneska je to prodat nemovitost, koupit kámen. Pokud se tomu hodláte věnovat, já vám s tím rád pomůžu. Prodejte nemovitost, kupte zlato, pokud to bude rychlé, potom kupte stříbro a potom, až to budete mít strojnásobené nebo 16násobené, tak můžete si koupit několik velice drahých kamenů. Fór je totiž v tom, že ty kameny nebudou zdražovat takovým tempem, jak budou padat ceny těchto všech věcí. Zlato ano, zlato velmi brutálně zdražuje, s ohledem na to, v jakém úpadku jsou trhy s nemovitostmi a v jakém úpadku jsou všechny trhy s derivátama bankovníma. Proto zlato zdražuje. Ale a taky v důsledku zdražuje hlavně proto, že díky těmto věcem je o to zlato enormní zájem a velké korporáty nakupují. Proto to zlato zdražuje. Čili to, přes co se to děje, je ten trh s tím kovem, ale proč je ten velký zájem? Protože papír a nemovitosti dneska jsou v přehrátém stavu a brzy přijde krach. Proto všichni utíkají přes peníze, za které kupují to zlato. Jakmile jednou máte zlato, tak máte jednu výhodu. Vy to zlato, aspoň tak, jak my to umíme, vy to zlato přímo směníte, tak, jak jste směnili finanční prostředky, směníte do kovů, do zlata, tak zlato směníte přímo za stříbro a stříbro přímo směníte do kamene. Vůbec u toho nebudete držet jedinou korunu, to znamená, nebudete vyvádět zlato do měny a z měny do stříbra, ze stříbra do měny a z měny do kamene. To vám dává jednu jistotu. To vám dává jistotu, že nabídete ten neevidovaný, neregistrovaný majetek, nabídete bez té stopy. První stopa vede k tomu zlatu. Ale protože vy zlato můžete neregistrovaně prodat, tak tím se tam zavřou ty dveře, už do toho dál nikdo nevidí. Čili když už to potom nevalíte nikam do peněz,
tak nepracujete, nepracujete s penězma, jak říká zákon, které musíte evidovat, za co jste je utratili v tom větším množství. Když půjdete a prodáte zlato a vezmete si za to peníze a půjdete koupit stříbro, tak děláte transakci s hotovostí a na to se vztahuje zákon, který říká, kolik můžete volně a kolik nesmíte už udělat. Už existuje od roku 2026 budou existovat pochopitelně další zpřísnění v tom zákoně. A vy, když budete nakládat se svojí hotovostí, už musíte nakládat dle zákona a už nemůžete s ní volně nakládat. Už jste limitovaný určitýma částkama a když je překročíte, tak jste mimo zákon a nebo musíte registrovat všechno to, co za to budete nakupovat. Takže měli byste registrované stříbro v podstatě. Jo? Takže vy, když kov změníte za kov a kov, čili zlato za stříbro a stříbro za kámen, tak neporušujete zákon, byť to budou objemy v milionech. Neporušujete zákon, protože zatím to můžete dělat neregistrovaným způsobem. To je totiž ta největší výhoda celé té kaskády, o které tady mluvím, o té rošádě. Vy nabídete neregistrovaný majetek bez té stopy nutnosti nějakým způsobem vypisovat a registrovat převody té hotovosti. Tam to, o to tady jde. Čili když to uděláte přes banku, tak je to registrované automaticky. Když to uděláte v hotovosti, tak jste mimo zákon, pokud se nepřiznáte. To je to důležité. Jak mít neregistrovaný majetek? Když máte neregistrovaný majetek, tak ho nemáte registrovaný ani v této zemi, ani v jiné zemi. Kameny jsou neregistrovaným majetkem. Můžete je volně převážet bez toho, že byste porušovali zákon. Protože některé země mají pochopitelně, třeba když pojedete do Ruské federace a budete mít nadlimitní množství eur nebo dolarů, no tak vám to zabaví, protože tam asi chcete něco organizovat třeba. Takže vy nemůžete jen tak volně převážet peníze v hotovosti. Můžete si je převést v rámci bankovních převodů, no ale to jsme zase v tom registrovaném pásmu, že? Zatímco kámen převezete a kámen zlikvidníte za jiné majetky a neporušujete vůbec nic. Protože kameny mají tu specifiku, takže nám dávají tu největší míru svobody. Největší míru svobody. V Německu připravují, a víme, že z Německa vždycky chodí spousta věcí potom do zbytku Evropy, v Německu připravují zákony na to, aby bylo limitované množství držení zlata. To znamená, držení zlata nad určený limit je trestná činnost. Stejně jako pohyb hotovosti nad určitý limit je trestná činnost. To znamená, všechno toto už se začínají utahovat šrouby a do konce roku platí to, jak to máme teď a do konce roku nejsou ještě přeceňované kameny. To znamená, že je spousta kamenů, které byly naceněny začátkem roku tohoto, ještě se neprodali, takže jsou za původní cenu. Všechny kameny, které přichází, tak už jsou za aktuální ceny. Za aktuální ceny, tak jak byly nakupovány dráž, tak zase dráž se prodávají. A po novém roce se bude přeceňovat všechno, co je ve skladu. To znamená, všechny kameny, které zatím čekají na svého majitele, tak se zdraží. Proto je docela dobré reagovat co nejrychleji a tu směnu provádět v nějakým rozumným čase. Líbí se mi, že chodí spousta lidí, posluchačů, kteří máte nakoupené kovy třeba z roku 2012, 10, nakoupili jste velmi dobře, i když v tu dobu to vypadalo, že to je docela hodně drahé, nakoupili jste velmi dobře,
dneska za to zlato kupujete kameny. Platíte tím zlatem ty kameny. To je naprosto úžasná věc. Aniž byste se dotkli měny jako takové. Tyhle ty transakce pochopitelně umíme a rádi je děláme, protože to je právě to chytré pracování s těmi investicemi. Teď je doba, na které chytří vydělají a pasivní nebo nevědomí to zaplatí. Teď prostě je ten vrchol ekonomického, hospodářského a monetárního cyklu. Zbíhají se nám všechny tři. Je evidentní, že to bude velký průšvih. Tady v tom videu bylo jednoznačně řečeno, dokonce i to okno bylo ohraničeno časově. My jsme už dneska v tom okně. Co to znamená? Že v pondělí už může být všechno úplně jinak. Každý den se může stát, že to bude všechno úplně na ruby. Takže není, pokud jako to hodláte řešit, tak to řešte, protože čekat na to, až zlato spadne dolů, nebo to nesmysl. Prostě, až zlato spadne dolů, tak už nebude zajímavé ho koupit. To půjde jenom nahoru. A ta dynamika růstu, ta zrychluje. Dynamika rizika mimo zlato a stříbro extrémním způsobem zrychluje. Pokud máte naspořené peníze někde jinde, bude to problém. Teď chci říct jednu důležitou věc. Ty kameny nebo cokoliv můžete potom proměňovat, za něco se vám bude vydělávat peníze furt, protože někdo řekne, hele, já tam ty peníze sice dneska mám pasivní, ale já bych sem chtěl, aby mi ta investice průběžně vydělávala. Když to dám do toho kamene, tak sice by kámen poroste, ale já si na ten zisk nesáhnu. No to je pravda. Takže musíme se pak rozhodnout a říct si, chci ten kámen uchovat pro příští generace, to znamená, co by se stalo, kdyby se nic nestalo? Máte peníze na účtu, na tom účtu ty peníze budou, vy je nespotřebujete, oni vám tam zůstanou, takže jednou to po vás někdo zdědí. Co se stane, když za ty peníze koupíte ten kámen a něco se stane? No tak jste ochránili, to, co jste našporovali, tak jste ochránili v tom kameni, a bude na vás nebo na vašich dědicích, jestli to necháte ležet, jako byste to nechali ležet na tom účtu, jestli to necháte ležet v tom kameni, a nebo jestli to proměníte, směníte za něco, co vám bude pravidelně dělat nějaké příjmy, nějaké peníze. Vy ten kámen potom můžete použít k tomu, že, že koupíte nemovitosti, které budete pronajímat. Ten model koupím nemovitost a pronajímám, ten je dobrý, ale vy budete nakupovat ty nemovitosti až v době, kdy budou za desetinu ceny. Pokud tam budou daňové zátěže, tak budou desetkrát menší. No a protože to bude přiměřeno procentuálně k těm cenám, a nebo budou tak vysoké, že by ty nemovitosti nikdo nekoupil, nikdo by je nechtěl si pronajímat, takže se budou muset některé zákony odbourat. To tak vždycky bylo. Zákony se upravovaly tak, jak to chtěli ti, kteří vládli majetkem. Vždycky to tak bylo, kromě socíku. Čili počkáte si, až se to odbrzdí a pak to nakoupíte. No, nebo koupíte nějaký výrobní závod. Koupíte nějakou rodinnou firmu. Koupíte nějaký vyvinete, nebo takhle respektive, koupíte něco vyvinutého, teď nemyslím žádnou paní, ale něco vyvinutého, co je potřeba uvést na trh, budete si s tím moc hrát. Budete mít prostě na to prostředky. A nebo se jenom budete chtít přesídlit do nějaké části světa, kde nebude vládnout NVO. Třeba. Vy k tomu máte veškeré
vybavení, protože jste si převezli majetek, kam jste potřebovali. Jak si převezete nemovitosti, které, se kterými nemůžete ani nakládat, protože neodpovídají, nesplňují dané písmenko na danou, na té stupnici těch energetických štítků. Nemůžete to prodat, nemůžete to pronajmout a nesmíte to ani obývat, jo? Tak je to váš majetek, nebo to není váš majetek? A nakonec ještě budete muset zaplatit velké peníze za likvidaci takového objektu. Tam totiž to celé směřuje. A nebo to od vás potom někdo koupí za tu desetinu, za pár frců to zateplí, anebo to ani nebude zateplovat, protože se změní zákonodárství a najednou on to bude moct pronajímat, ale vy jste z toho byli zoufalí. To jsou reálné věci v praxi, to takhle funguje. Ty investorské požitky pochopitelně jsou přímo úměrné práci, kterou tomu věnujete. Ten, kdo jednou něco koupil a očekává, že ho to po celý život bude naplňovat nějakým ziskem, můžete na to zapomenout. To jenom je buď delší nebo kratší doba, po kterou to funguje, záleží v jaké části toho cyklu jste to nakoupili, jestli na začátku nebo ke konci, nebo někde uprostřed. Ale včera jsem tady s Jiřím četl ten článek o tom zateplování a o tom, jak se tady budou ty nemovitosti krást zabít. Oni už se vlastně kradou tím, co se přijalo, tak tím se kradou. Uvidíme, co s tím udělá ještě nová vláda. Uvidíme, jak dlouho bude trvat, než se rozpadne celá ta evropská šaškaráda. Může to být velmi rychlý proces. No a pak pochopitelně půjde do kytek i celý Green Deal a všechny tyhle nesmysly. Jenomže je potřeba se na to zaměřit. Ale to nebude mít, i když se tohleto stane, tak to nebude mít vliv na to, že se zhroutí trh s nemovitostmi. Ten se zhroutí úplně z jiných důvodů. Ten se zhroutí proto, že se zhroutí trhy s cennými papíry, zhroutí se trh s hypotékama, hypotéky budou zesplatňovaný, to znamená, že lidé budou muset ty nemovitosti rychle začít prodávat, bude přetlak nabídky na trhu, buď zabavených, anebo před zabavením prodávaných nemovitostí a cena nebude možná ani desetina, ale klidně to bude jenom pětina. Pardon, obráce. Bude to třeba ne desetkrát, ale dvacetkrát dole. Tak, abych to řekl. Před dvacetina je víc než desetina, že jo? Není? Není, říkám to dobře. Dvacetina je 5% a desetina je 10%. Vidíte, člověk se namotá, ani nemrkne. Tak, to je jedno velké téma, které jsem potřeboval probrat, protože řada z vás mi psala. A to, že já jsem říkal, pořiďte si kámen, nechtěl jsem vás přehlcovat. Chtěl jsem jenom, aby, když se do toho dáte, tak aby jsme se potom mohli bavit dál. Co dál? Chcete si kámen nechat jako rodinný poklad, protože ho nepotřebujete likvidnit a budete čekat na ten svůj 10-40 násobek? Bude to pojistka pro vaši rodinu, že takový poklad v rodině existuje a když by rodině bylo nejhůř, tak má co likvidnit a má z čeho ten problém narovnat? A nebo to bude jenom přenoska na kapitál nebo na nějaké, řeknu, majetky, které máte, přenoska do nové doby nebo do BRICSu. Jo? To tak prostě je. Tenhle ten přístup vám vlastně zabezpečí to, že vás nevoškubou. Svět se rozdělí na jenom dva typy lidí. Ať už něco máte nebo nemáte, tak to zaplatíte, pokud neuděláte nějaké kroky. Většina lidí bude těmi platiči, menšina lidí bude těmi, kteří se zachovají chytře a zachovají si to, co dejme tomu nastřadu. Je jedno, jestli máte 10 tisíc nebo máte 10 milionů, je to úplně jedno. Pro každého je to nějaká pojistka, nějaká záruka do budoucnosti. Je nesmysl prostě nechat si to jenom tak prostě ulítnout. Jo? Takže přátelé,
Pomalučku se naplňuje čas k tomu, abychom se rozloučili. Já udělám jednu věc. Já vám to video dám, když kať ještě pod pořad. Můžete si ho pustit i z obrázky. To je jedna věc, kterou udělám. A druhá věc, že můžete mi psát, pochopně svoje dotazy, k této problematice, nebo si můžete kliknout na www.tanzanit.info, tam klikněte, máte tam formulář, díky kterému si můžete objednat moje služby, to znamená, můžete si objednat asi, buď konzultaci, nebo asistovaný nákup. Jo, můžete získat v podstatě takový erudovaného průvodce tou problematikou a učinit věci správným způsobem. A hlavně nakoupit takové, když to řeknu, směnit do takových kovů a takových kamenů, které opravdu jsou tím, za co jsou vydávány. Protože je tady obrovské množství podvodných produktů, které se tváří, ale jako investiční kameny. A nejsou to investiční kameny. A protože to neznáme, tu problematiku, tak by leckdo mohl velmi snadno si naběhnout. Hlavně to poznáte podle extrémně nízkých cen za jeden karát. Tak, to jsem chtěl, jinak když si kliknete pochopitelně na Midgard, na studio.midgard.cz, ten formulář tam je taky, je to ochrana před krizí, takže můžete to použít. No to je asi všechno, já si myslím. Víc to dneska nevymyslíme, já tady najdu jednu písničku, kterou vám chci pustit. Asi veselou nějakou, ne? Na závěr si dáme, protože kdo by chtěl mít smutek, když se věci vyvíjí tak hezky, ne? To by byla škoda. Tak já se kouknu, kde to mám. Nechci dát Alexandrovce, chci dát Michala Davida, protože si myslím, že to je taková ta vhodná písnička na to rozproudění teďko tady. Jenomže já to nemůžu najít. To tak bývá. Jackson, to ne. Už to mám. Takže přátelé, to je všechno. Po mně nevím, kdo nastupuje, takže zatím se nikdo nehlásí. Je to jasné. Uslyšíme se v pondělí. Od mikrofonu se loučí pro teď, jak jinak, než Petr Václav.

0: Srdečně vás zdravíme ve vysílání Inovace republiky a jsem moc rád, že po několika letech se před kamerami setkáváme s panem profesorem Petrem Staňkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy tady najdete, vážení diváci, prognózy, možná 2-3 roky staré rozhovory a prognózy. Každý si svobodně můžete udělat svůj názor, jak moc se ty prognózy naplňují a co se případně děje ve světě, co se děje v Evropě. A to je možná má otázka, jak vy vidíte ten vývoj v Evropě, protože hodně sledujete strategické dokumenty, ty zprávy, celé to pozadí. Jak vidíte vývoj v Evropě?
1: Poprvé třeba si uvědomit, že současný summit, který bude 18. a 19. prosince, je nesmírně závažný a klíčový. Tenhle ten summit by měl posvětit několik klíčových usnesení Evropské unie, Evropské rady i následně Evropského parlamentu. První blok je transformace Evropské unie na válečnou unii. Když se podíváte na zakladající listiny, včetně Lisabonské smlouvy, vidíte, že to je o volném obchodu tovaru, službami, lidmi, myšlenkami. Najednou to všechno se odkládá a schvalujeme válečnou unii. Válečná unie znamená nejenom to, co je oficiálně publikováno. To znamená, v příštích 4 letech investice v rozsahu 800 miliard euro na obnovu válečného průmyslu, na obnovu produkce, způsobilosti válečného průmyslu a podobně. Znamená to 500 miliard, protože všichni jste zapomněli na požadavku prezidenta Trumpa, který požaduje, aby už v roku 2026 Evropská unie přispěla půlkou nákladu Spojených států na funkci NATO, a jelikož Spojené státy ročně investují 1 bilion dolarů do NATO, musí to představovat sumu 500 miliard. Pak máte tady další a další zbrojní výdavky, které mají sloužit na oživení vojenského průmyslového komplexu, nejenom německého Rheinmetallu a francouzského Dassaultu, ale i dalších. A to všechno bude znamenat obrovské náklady. Další dokument, který by měl být schvalován, je válečný Schengen. Už to nebude ochrana proti migrantům a vnějších hranic, ale bude to vybudování dopravné, dokonalé logistiky v rámci Evropské unie, abyste mohli přesouvat jednotky v rámci Evropské unie bez jakýchkoliv byrokratických omezení a podobně. Odhadované náklady činí kolem 120 až 150 miliard. Průběh 2 až 3 roky. Po třetí, má být schválena tzv. Dronová zeď, která by měla chránit východní hranice Evropské unie před útoky nepřátelských dronů a podobně. Odhadované náklady kolem 100 miliard. K tomu všemu by mělo být schváleno urychlení budování Green Dealu, kdy ne cíl 2050, ale 2040. Odhadují se, že roční náklady by měly přestavovat kolem 1,1 až 1,4 bilionu euro. No a nakonec je tu zajímavá věc, schválená a potvrzená středomořská iniciativa, která má znamenat, že v průběhu příštích 3 let se přesune ze Severní Afriky do Evropské unie přibližně 10 milionů migrantů, možná 15 milionů migrantů, a budou rozmístěni především v zemích střední a východní Evropy na základě tzv. Migračního paktu. Samozřejmě tohleto všechno, když bude schváleno a narazilo by na problém, tak proto ještě přišla Evropská unie s dalším klíčovým materiálem. Co uděláme s těmi 140 miliardami ruských aktiv zmraženými v Euroclearu? Takže přichází z tezí, že budou uvolněny jako součást reparační půjčky Ukrajině s tím, že tahle ta půjčka by měla být garancí pro obnovu válečnou výzbroj, financování armády a všeho ostatního na Ukrajině. No a protože žádná evropská země nechce převzít garance za případné důsledky, tak ještě Evropská unie připravuje právní řešení, kdy země Evropské unie budou chráněny před důsledky mezinárodních soudů vůči svému vlastnímu majetku a územím, čímž takzvaně eliminujeme ruské žaloby, které přijdou po konfiskaci těchto 140 miliard. No je to přímo skvělé, a protože vědí, že existuje skupina vlád a zemí, která nechce tyhle ty věci schvalovat, proto prosadila Evropská unie řešení ne jednohlášně, ale takzvanou kvalifikovanou většinou. Čili postavení Maďarska nebo Slovenska nebo možná Čech proti těmto dokumentům bude zbytečné, protože prohlásí to ta kvalifikovaná většina.
0: To znamená, nebude možné veto.
1: Nebude možné veto. Bude to prostě schváleno a bude to pod heslem všeobecné solidarity. No už jsme tady měli solidaritu ekologickou, Green Deal, když víme, že Evropská unie vynaložila 220 milionů euro pro neziskovky a mediální systémy, aby tlačili veřejnost k podpoře Green Dealu. Pak tady bude solidarita s utečenci, migrační solidarita. No a teď nejlíbí bude ta solidarita s Ukrajinou, se vším všudy, i když víte, že ta obrovská korupce na Ukrajině vedla k tomu, že z 360 miliard, které poskytly Spojené státy Ukrajině na podporu, více jako 15% bylo korupčně rozkradeno. No ale jestliže chceme podporovat korupčníky na Ukrajině, tak budeme pokračovat v této strategii a budeme tam valit další peníze, včetně těch peněz se zmražených ruských aktiv. Někdo by řekl, tohle jsou katastrofické vize. Ne. Tohle to všechno již bylo projednáváno ve výborech Evropského parlamentu. Získal se k tomu souhlas. Právníci Evropské unie velice intenzivně pracují na pokrytí všech svinstev právním krytím. A bude to důkaz toho, že jakékoliv svinstvo, když je pokryto právním rozhodnutím, bude chápáno jako přijatelné, vhodné, společensky únosné, ba přímo skvělé pro některé zúčastněné strany. No a závěr k tomuto je ještě další zvláštní. Jsme v situaci, kdy dochází k paradoxním jevům. Prezident Trump prohlásí, že na podporu průmyslu umělé inteligence ji bude investovat 500 miliard dolarů. No a pak se najednou dozvíte, že součástí obchodní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unii je závazek investovat 350 miliard do obnovy průmyslového potenciálu ve Spojených státech, osobitně do oblasti umělé inteligence. Pak se dozvíte, že americký prezident tlačil na novou japonskou premiérku, aby 300, možná 200 miliard zaplatilo Japonsko pro obnovu amerického průmyslu. Naštěstí tahle ta japonská premiérka, i když má jinak agresivní názory, to odmítla. Ale přišla perlička. Vždy v minulosti do té méně rozvinuté země prosili o investice z vyspělých zemí na obnovu svého průmyslu a všeho ostatního. Když byla schůzka pěti prezidentů Střední Asie s prezidentem Trumpem, tak se dosáhla podivuhodná dohoda, kdy mezi Kazachstanem a Kyrgyzstánem a Spojenými státy se uzavřela dohoda, že v příštích 12 letech budou tyhle ty méně vyspělé země investovat 125 miliard do obnovy průmyslového potenciálu ve Spojených státech. Což je úplně nový, fantastický finanční fenomén. No a jako poslední paradox vidíte, jak se množí úvahy o blížící se obrovské finanční katastrofě, krizi, která má přesáhnout rok 2008 i rok 1929. A drobně se uvádějí dvě zajímavá čísla. Celkový rozsah dluhu jednotlivých zemí na planetě je 251 bilionů. Roční HDP celé planety je 145 až 150 bilionů. Závěr si, vážení diváci, nepochybně uděláte sám.
0: Pane profesore, nevím, na co se zeptat teď dřív, ale neustálá mírová jednání, ale nic nenasvědčuje tomu, že by Evropa mír chtěla, viz ty dokumenty a to, co se bude jednat teďka v adventním čase. Jak vy koukáte na tyhle ty obchodní tahy všechny, protože válka, vlastně každá válka je obchod, jestli vlastně Spojeným státům skutečně jde o mír a jak to vnímá Evropa? Vítkov, tím narážím na tu schůzku Jika Vítkova, Kušner a tak.
1: Putina. No, první věc, kterou si třeba uvědomit, Evropská unie se propadá do bezvýznamnosti. Všechny ty zuřivé výroky Merce, Macrona, Sternera o významné roli Evropy v příští organizaci světa jsou výkřiky těch, kteří mizejí v historii času. Druhá věc. Nezapomeňte, že již na závěr jednání na Aljašce se nenápadně objevily úvahy o tom, že by měly vzniknout společné projekty mezi Ruskem a Spojenými státy v oblasti těžby surovin v oblasti Arktiky. Především jde o těžbu vzácných surovin a vzácných kovů. A teď najednou vysvítne, že těch pět hodin jednání v Moskvě skutečně nemělo jenom otázku Ukrajiny, nebo otázka Ukrajiny byla méně důležitá, jako domluva o těch klíčových obrovských projektech, které se mají budovat v oblasti Arktidy. Vemte jenom ten obrovský zájem Američanů Arktidu, který souvisí i se snahou získat Kanadu a Grónsko, čímž by získali většinu v skupině 8, která spravuje Arktický oceán. A tohleto všechno je ještě umocněno tím, že Čína vlastní nejenom 70% ložisk vzácných kovů, Ale především Čína vlastní 90% technologií na zpracování těch vzácných kovů. No a tohle to všechno se ukazuje jako nesmírně důležité, protože původní smlouva Trumpa a Zelenského o zdrojích Ukrajiny za těch 350 miliard, no tak se drobně ukázalo, že většina z těch 350 miliard je již v rukou Ruské federace, protože je obsadila ruská armáda. Čili ta smlouva nemá žádný velký smysl. Pak je tady druhá otázka. Než otevřete důl na těžbu vzácných kovů a surovin, potřebujete přibližně 3 až 5 let. Ale to jenom vytěžíte rudu. A pak musíte tu rudu zpracovat. A kdybyste nechtěl a nemohl získat čínské technologie, potřebujete 7 až 15 let na to, abyste vyvinul vlastné technologie. Čili reálný přínos z těchto surovin ložisk, i kdyby je Američané měli, je 25-30 let. Ale vy je potřebujete neustále. Ne teď. Protože co se stane, když uzavřela Čína vývoz vzácných surovin materiálu? Jste nejlépe viděli na Evropě, kdy holandská vláda převzala právo a kontrolu na Nexperi, čínským podnikem na výrobu procesorů, čipů a tak dále. Evropský automobilový průmysl se hrozil zastavit. Obrovské důsledky, které by to malo celou Evropu, nejenom automobilové, ale taky obranný průmysl, elektrotechnické průmysl a podobně, byly obrovské. Takže před 3 dny, jak si potichonku holandská vláda prohlásila, že to byl omyl a vrací vlastnictví a řízení tohoto podniku opět Číňanům. No a ve Spojených státech vznikla taká drobná diskuze, no když nebudou vzácné kovy a magnety ze vzácných kovů, tak bohužel nemůžeme vyrábět ani slavné F-35, protože nemáme komponenty a nemáme další suroviny. Takže z tohoto hlediska získání těžby vzácných surovin a kovů je nesmírně důležité pro Spojené státy. No a konec konců taky pro Rusko, takže ta smlouva bude velmi zajímavá. A musíte si uvědomit ještě jednu zvláštní věc. Všichni mluví o těžbě plynu a využití plynu a podobně. Ale jako kdyby všichni zapomínali, že frakováním zemního plynu získáváte 7 druhů vzácných plynů, bez kterých neuděláte ani tekuté obrazovky, ani mnohé čipy, ani všechno ostatní. Ve Spojených státech jsou 4 podniky, které ročně produkují přibližně 16 milionů tun těchto vzácných plynů. Ruská federace staví obrovský podnik na východně Sibiře, v oblasti Obu. Již první fáze tohoto podniku byla spuštěna s roční kapacitou 20 milionů tun. Až bude kompletně fungovat celý tenhle ten podnik v roku 2027, roční produkce bude 80 milionů tun. Čili i Rusové přecházejí z toho, aby exportovali jednoduché plyn a nebo ropu, ale přecházejí na export kvalifikovaných produktů zpracování ropy a plynu. Taktéž se staví další rafinerie, které už nebudou jenom prodávat ropu, ale vysoce kvalifikované ropní produkty, takže z tohoto ohledu Indie přijde o hodně zisku, které získává právě tím, že kupuje levnou ruskou ropu, zpracuje ji a pak prodává Evropě a Spojeným státům kvalifikované ropní produkty. A tu jste u odpovědi na tu vaši klíčovou otázku. Jelikož za vším hledají peníze, nejenom za tu válku, za zbrojné kontrakty, ale za důsledky válečného vývoje, pak je úplně pochopitelné, že hlavní tíha jednání se nevedla o 28 bodech plánu prezidenta Trumpa, ale o tom, jak dohodnout společné obrovské projekty příští mezi Spojenými státy a Ruskem. Proto tam byl i ruský představitel pro zahraniční investice a právě proto ta jednání byla soustředěna na tuhletu otázku. Samozřejmě probíral se 28-bodový plán, který ovšem byl tak krásně, elegantně okomentován. Jsou tam body, které jsou přijatelné a jsou tam body, které jsou nepřijatelné. No a jsou tam body, o kterých bychom mohli diskutovat. No a k tomu všemu přistupuje ještě jedna klíčová věc. Jestliže se Ukrajina chlubí tím, že zaútočila na tankery ruské stínové flotily, a to byly ty 2 tankery, které byly poškozeny drony v Černém moři, a teď další tanker u pobřeží Afriky, tak myslím, že možno zacitovat odpověď prezidenta Putina. Máme několik možností, od nejtvrdších po mírnější, přičemž ta nejtvrdší znamená, že potopíme jakoukoliv loď, která bude směřovat do přístavu v Oděse nebo Mikolajevu a bude nám jedno, jestli veze zbraně nebo něco jiného. Až po mírnou, kdy můžeme zničit Oděsu a Mikolajev z hlediska přístavních kapacit a pak nebude kde vykládat. A většina lidí si totiž myslí, že většina zbraní je dodávána přes Polsko, přes Řešov a Slezský průsmyk železnicemi. Ve skutečnosti 70% dodávaných zbrojních dodávek běží loděmi do přístavu Mykolajev a Odessa. A zničení těchto přístavů by znamenalo zastavení přívozu jakýkoliv zbraní pro ukrajinskou armádu. No a jelikož podle slov paní Kalasové a dalších, ukrajinská armáda vítězí a téměř stojí a vidí přes dalekohledy na věže Kremlu, netřeba mít obavy. I když pamětníci si pamatují na slova německých velitelů, kteří si dostali na 41 km od Moskvy a říkali, no už ten Sovětský svaz zničíme, protože už vidíme v tankových dalekohledech věže Kremlu. Jak to dopadlo s těmi tankovými veliteli, víme. No a právě proto je klíčová taky odpověď, kterou pronesl na shromáždění prezident Putin.
0: Vlastně
1: Evropa
0: ne,
1: chce válku.
0: Nedlouho, to je, kolik, to je pár dní zpátky.
1: Dva dny před. Jestliže Evropa chce válku, dobrá. My nikdy Evropu nenapadneme. Ale jestliže napadne nás, to nebude ukrajinská válka, bude rychlá, drtivá a bohužel výsledkem bude, že nebude s kým uzavřít kapitulaci. Čili předpokládá se totální zničení Evropské unie. No samozřejmě v tomto ohledu za tichého souhlasu Američanů, kteří odstranili posledního konkurenta, který tady je, a umožní jim to soustředit se na dva klíčové body. Venezuelu a Čínu. A proč Venezuela? Jo, řeknete, Venezuela má největší zásoby ropy na planetě, je to v podstatě 330 miliard barelů, Spojené státy mají 53 miliard barelů. Podstata není v objemu ropných ložisk. Podstata je v tom, že Američané chtějí diktovat ceny na světovém ropném trhu. Pak můžou říct, že ten barel bude stát $30, $80, $200 a můžete hýbat celým světem. Druhá věc, která tady je otázka Číny. Vidíte, že teď se umístňují rakety středního a krátkého doletu na japonském území, na Tajvanu, na Filipínách a podobně. Co samozřejmě nelibě nese čínské vedení a Čína samotná. Podniká protikroky k tomuto. No a s tím zase to musíte spojit i s jednou zásadní věcí. Perspektiva budoucnosti. Asi znáte rozhodnutí čínského vedení o Bílé knize, která definuje strategii Číny vůči globálnímu světu, multipolárnímu světu. Uvedu jenom 4 body. Bod číslo 1. Musíme zachovat identitu jednotlivých národů, protože národní diverzita zachovává předpoklady přežití lidské rasy. Po druhé, všechny národy jsou si rovní, nemáme žádné hegemony ani žádné podřízené. Třetí bod. Když chcete žít v bohatý život, musíte žít v míru. A čtvrtý bod. Abyste mohli obchodovat, potřebujete dokonalou logistiku a tak dále. Proto vidíte, jako Čína financuje výstavbu rychlostních tratí ve Vietnamu, v Malajzii,
0: Africe
1: a tak dále. I v Jižní Americe. Teď uvedu projekt, který odsouhlasila dokonce Brazílie i Argentína. Je to takzvaná panamerická rychlostní železnice od Atlantického po Tichomořské pobřeží, která končí v jednom hlubokovorském přístavu na území Peru a bude konkurencí Panamskému průlivu. Ale taktéž se ukazuje nesmírně důležité ovládnutí světové logistiky, přístavu a tak dále. No a teď Američany uvádí k, jak se říká, deliriu Le Mans, skutečnost, že Číňané už ovládají 90 klíčových strategických přístavů na planetě. Například řecký Pireus, nebo taky dokonce v Evropě velkou část akcí Antwerp, Hamburku a dalších přístavů.
0: Včetně akcie v automobilkách, logistika, technologie, všechno provázané.
1: Číňané předvědli na autosalonu auto na vodu. Všichni šokováni. Jak si zapomněli, před 12 lety byl patent vynalezen ve Volvu, dokonce na Slovensku se zkoušelo auto na vodu, odjelo 310 až 330 km na 1 litr vody. Fantastická. A Číňané koupili Volvo ne kvůli tomu, že bylo dokonalým výrobcem bezpečných aut, ale protože bylo vlastníkem několika nesmírně zajímavých patentů budoucnosti. No a pak se objevilo auto na vzduch, přímo skvěle ekologické. Opět si musíte zamyslet nad tím, kdo koupil jistou automobilku, která je nyní součástí Stellantisu. Pak ty licenční práva byly koupeny. No a tohle to vás vede ke konspirační úvaze. Kurňa, jaké patenty a vynálezy jsou ve skutečnosti zamčeny v trezorech? Například volná energie Nikoli Tesly,
0: Nikoli Tesly, chtěl
1: že
0: jsem dát
1: jo?
0: stejný příklad.
1: No,
0: A
1: fúzní reaktor.
0: většinou technologie vycházející ze střední Evropy a
1: Ano,
0: slovanských zemí, to je
1: ano.
0: potřeba si jaký uvědomit. Třeba i
1: No.
0: příběh Josefa Sousedíka.
1: Jo.
0: Jeden z prvních hybridních elektromobilů na celé planetě.
1: A teď si k tomu vemte další věc. No, nenápadně prošla zprávami zpráva konstatující. Číňané zfunkčnili toriové reaktor. Fantazie. Ale co znamená toriový reaktor? Poprvé, používáte thorium a ne drahý uran. Po druhé, nesmírně důležitá věc. Klasické reaktory používají jako chladící médium vodu, mají tlakovou nádobu, která je nejdražší částí jaderné elektrárny a která musí pracovat při tlaku 150 atmosfér. Tím, že máte vodu, máte limitované možnosti postavení, protože potřebujete vodní zdroje, co se například ukázalo před 2 lety ve Francii, kdy veliké sucho snížilo zásoby vody v rezervoárech a tím pádem jaderné elektrárny ve Francii měly omezenou činnost. Tohle to tady není, protože tekutým médiem je sodík. A vy totiž můžete postavit reaktor, který používá tlakovou nádobu při tlaku 15 atmosfér.
0: Ano.
1: Máte tam palivo, které můžete přepracovávat, takže je to nekonečný cyklus. Máte minimum jaderného odpadu.
0: Sodíková ekonomika, sodíkové
1: Ano,
0: baterie. A
1: ano.
0: mimochodem, myslím, že to byl československý krajan, který už s touhle technologií přišel při první ropné krizi ve Spojených státech.
1: Blahé paměti, jak se říká, ano. Tehdy se to samozřejmě všechno utajnilo, odkoupili se
0: Je to
1: patenty,
0: tak?
1: uložilo se to do trezoru a tak dále. No a vy se dneska divíte, kurňa, tak proč se staví ty větrníky, když máme tady toriové reaktory? Proč se staví větrníky, když chce Westinghouse v spolupráci s Jihokorejci umístňovat malé modulární reaktory? A řeknete, no jo, to je ještě daleký dlouhý výzkum. Ne. Když si uvědomíte, jaký reaktor pohání burevestník ruský, který má váhu 55 kg, a je to jaderný reaktor, tak si začnete klást nějaké nejapné otázky. A pak si vzpomínáte na dvě nenápadná intervia s generálem Schammem, který měl podobnou funkci, jako měl generál Kammler pro Himmlera. To znamená, vedl všechny výzkumné projekty. A dvě intervju v televizi, které byly, poskytly zajímavé skutečnosti. Nemluvil přesně o všech vynálezech, které má, ale konstatoval, že v oblasti technologických inovací se ruský výzkum dostal 460 let před výzkum ostatních zemí. První věc. Druhá věc, ale díky byrokracii, neschopnosti a ostatním věcem to zůstalo stále v patentové podobě. Jako ukázku uvedl zajímavý patent. Vezmete vodu z kontaminovaného jezera, položíte ten pohár na stůl, zapnete speciální generátor. Za hodinu voda v tom poháru je čistá, ale je čistá i voda v tom jezeře. Jak je to možné, nikdo neví, ale funguje to. No a právě vtip je v tom, že díky různým událostem tyhle ty patenty zůstaly v patentové podobě, ale vy si musíte vzpomnět na prosincovou návštěvu minulý rok prezidenta Putina u prezidenta Xi, kdy se uzavřela smlouva na výstavbu 14 vědecko-průmyslových parků, které mají využívat know-how Ruska a investice, zdroje a pracovníky Číny. No a pak vám začne docházet, proč najednou mnoho věcí i v čínské armádě i v ruské armádě najednou skočí kvalitativním skokem dopředu. Najednou začnete uvažovat o tom, kurně, jak mohla Čína zahájit výrobu humanoidních robotů i humanoidních vojáků v masivní podobě. Pak si začnete klást otázku, jakých zbraních naložených na nových fyzikálních principech mluvil prezident Putin na Valdajském shromáždění. A pak si začnete klást otázku, kurňa, jak je to možné, že Čína postavila 158 kilometrů dálnice se seřízutím terénu, betonovým podložím, vrstvou studeného asfaltu o šíři 20 metrů bez jednoho jediného člověka. Všechno, včetně finisherů, dělali i umělé inteligence, dělili roboty, kontrolovali to drony a tak dále.
0: Šílený.
1: No a pak se podíváte na některé další vynálezy.
0: Pak se zamyslíme nad tím, proč tohle nevíme, proč nás o tomhle neinformují,
1: No, protože Čína přece víme, že vyrábí
0: co
1: levná
0: se děje v
1: trička
0: Číně.
1: a ty vietnamské šlapky, že jo.
0: Že? To je
1: No.
0: zajímavý.
1: A další věc, nevím, jestli jste viděli dvě zajímavé snímky. Největší nádraží v Pekingu. 6 poschodí nad sebou. Architektonický sen. Křídla ve vzduchu motýlí, která chrání celé nádraží. A pak jste viděl druhou krásnou silnici, kterou teď otevřeli, 6 proudou, která se vine podél hor, Má pilony ve výši 140 metrů, jak je mostovka nad terénem. Prochází přes horská údolí. Fantastická doprava. No, má to jenom 6 pruhů, že jo? No, tak Číňani jsou malí, že jo? No, ale vy se divíte, že to postavili za 2 roky. A pak si začnete klást otázku, kurňa, jaké patenty ve skutečnosti jsou k dispozici? A nejenom v Číně, ale i ve světě. A proč nás tedy krmí tím, že musíme pokračovat v dnešních technologiích a podobně? A proč nás budou krmit tím, že se máme uskrovnit, i když víme, že tady existují obrovské finanční zdroje, na které pouze někdo musí mít koule? No a já uvedu jeden příklad. Na Green Deal máme dávat ročně 1,1 až 1,4 bilionu euro. Je to důležité, zrychlujeme ten proces.
0: Ale vedle toho se chystáme na válku, kde vlastně to CO2 a poškozování přírody je.
1: Vy jako takové
0: není nic horšího.
1: Se podíváte a začnete tak listovat v paměti a nalistujete první věc. V roce 2018 OECD přijalo směrnici proti transfer pricing, což jsou finanční spekulativní transfery transnacionální korporací.
0: A zhruba 2-3 roky zpátky jste tady o tom hovořil, kde
1: ano.
0: Tak jenom
1: a v roce
0: vím,
1: 22,
0: co je transfer pricing.
1: 22 to schválila Evropská unie jako komunitární normu závaznou pro legislativu jednotlivých členských zemí Evropské unie s realizovatelnou 1.1.2023. A proč o tom mluvím? To, že se tahle ta norma nerealizuje, tak ty mezinárodní finanční korporace si ulévají 4 až 4,5 bilionu euro ročně.
0: Protože to jsou oni, kdo řídí Evropu.
1: Jo.
0: To jsou oni, kdo řídí naše lidské životy v tuhle chvíli převážně.
1: Vy si zalistujete v paměti a zjistíte, že před 2 lety vydal MMF takovou varovnou zprávu o roli nadnárodních korporací, kdy odhadují, že do 20 let budou řídit na planetě všechno. Jedná se totiž o 8 tisíc transnacionálních korporací, 200 tisíc afilací, které ovládají 95% světového obchodu tovary, službami a vším.
0: Včetně politických stran.
1: To je taková menší
0: jako
1: investice.
0: Nástroje k tomu
1: jo,
0: pohlídat si svá rizika.
1: Jasně. No a samozřejmě, kromě jiného, je to ještě další fenomén, korupce. Teď jste viděli, jako Mogheriniovou bývalou ministerku zahraničí obvinili z korupčního jednání a tak dále. Víme o korupčním jednání paní von Lejlové při smlouvě s Pfizerem, takzvaně vymazala zprávy inkriminovaného typu. No a pak se zamyslíte nad tím, co získali i OLAF, i další protikorupční orgány Evropské unie, které konstatují, že Evropská unie ročně ztrácí v důsledku korupce 1,3 až 1,5 bilionů. Chyb je totiž v tom nejenom, že někdo schrábne tu obálku korupční do své kapsy, ale v tom, že o to se prodraží veřejný sektor. A o to se nepochybně prodraží i ty náklady do válečných struktur, protože i ten Rheinmetall nepochybně bude zvažovat urychlení všech schvalovacích procesů.
0: A i Němci hovoří o nutnosti přejít na válečnou ekonomiku a dokonce zazní věta, však s tím máme své zkušenosti.
1: Jo, a někdo si pak vzpomene cynicky, no jo, tak to je ten Hitlerův zbrojný plán 33 až 36, že jo, a ty obrovské dluhy, které to nadělal v Německu, a pak Hitleru nezbylo nic jiného, jenom získat externí zdroje táhnutím na jiné země. Kdyby někdo hledal historickou analogii, tak prosím vás, podobnost je čistě náhodná, bez jakýchkoliv konspiračních diskuzí, abychom byli v obraze.
0: A velká úloha Wall Street, velká úloha amerických firm, které tohle...
1: amerických, především, kdo poskytl půjčky na obnovu Wehrmachtu? Nebyla to náhodou Londýnská City?
0: Britská královská rodina jo. A všechny.
1: Takže čili náhodou bude Velká Británie válčit s nacistickým Německem, ale přitom financují vybudování Wehrmachtu a přístup nacistické strany k moci, že jo. A taky Ford a podobně, všechno.
0: Nebo rodina Prescott Bush, že jo.
1: Jo, Prescott a Bush, nebo dokonce zjistíte, že CIA, když v 32. se porouchaly tiskárny tiskovin pro nacistickou stranu, tak promptně dodala technologická zařízení, aby ty letáky mohly být vytisknuty před volbami v roce 33. A pravda, o tom se nesmí mluvit.
0: Kdo to dodal?
1: CIA.
0: Ano.
1: Tehdy samozřejmě jiná firma pod jiným názvem. Teď to zpětně rekognistujeme, abyste věděli, o jakou firmu se jedná.
0: Je to velmi důležité o tomhle hovořit, protože jenom rodina Kennedyů, rodina Bushů v tomhle
1: Je náhoda, pane
0: vydělala ty
1: kolego.
0: hlavní peníze právě na
1: Ne,
0: druhé
1: ne, ne, ne,
0: světové
1: pane kolego, to je náhoda, je to hluboké nedorozumění a jsem hluboce znechuc.
0: válce. K tomu stačí i zcenzurovaná Wikipedie, abyste si
1: Jo,
0: tohle dohledali. To
1: jo.
0: není nic
1: Takže, a to ještě
0: skrytýho, jenom malinko zapátrat.
1: nezeberte ještě do úvahy závěry výboru Kongresu amerického pro kontrolu tajných služeb, pro kontrolu Pentagonu a podobně, a dokonce publikované závěry těchto výborů, které se zabývají podivnými operacemi, jako operace plukovníka Nortona. To znáte, co je. Vy nevíte za prezidenta Reagana? Taková krásná věc, která se pak opakovaně používala. Takže, sice se s Iránem v konfliktu kvůli těm zajatým rukojmím. No, ale kupujete od Iránu heroin. Převážíte ho do Spojených států. Policie kontroluje distribuci těch drog. A z toho, co se vydělá, se zaplatí kontras v Nikaraguji a v Jižní Americe. Pak to vyšetřuje kongresový výbor, zjistí, že tam nějaký plukovník Norton, který vezme všechnu vinu na sebe, takže prezident Reagan je kompletně z obliga, nic se neděje, je to v pohodě. A vy si pak položíte další otázku. Vyjádření šéfa sboru náčelníků amerického generálního štábu o roli největší vojenské základny Američanů v Evropě, v Kosově.

0: Strach z šířícího se komunismu zatáhl Ameriku do konfliktu ve vietnamské válce. Strach děsí úplně každého. A kdo za to platí? Lidi byli tak nadšení z útoku na severní Vietnam, že udělali vážné chyby.
1: Nejdřív bylo do Vietnamu posláno jen 400 speciálních jednotek jako poradci, ale jejich počet rychle narůstal.
0: Slovo poradci je potřeba brát s rezervou. Piloti létali mise, vrtulníky, spousta vojenské techniky byla dodávána Spojenými státy. Dělali jsme jediné zpravodajství o letecké válce, která tehdy v Americe probíhala. Nemohli jste být proti válce. Děti byly mláceny policajty v každém městě v Americe, když vystoupili proti válce.
1: Veřejné mínění, které válku nejdřív podporovalo, se změnilo, když se na televizi každý večer ukazovaly nekonečné boje bez známky úspěchu.
0: Díky tomu, že to bylo vidět, si američtí občané najednou uvědomili, jak sebedestruktivní ta válka je. Byl jsem v šoku, kolik lidí vůbec netušilo, o čem ta válka z bojového hlediska je.
1: Vík vodnáře přináší občanskou nespokojenost, pochody za mír, smrt prezidenta a severovětnamského vůdce, který hraje trpělivou hru.
0: Když pošlete mladé kluky do nebezpečí, dělají špatné věci. Byl vůbec někdo v Americe, kdo si myslel, že Američani tu válku vyhrajou? Tak co tam v té džungli děláte?

0: Z Dallasu v Texasu, blesková zpráva, zřejmě oficiální, prezident Kennedy zemřel ve 13:00 středního času. Viceprezident Lyndon Johnson opustil nemocnici v Dallasu, ale nevíme, kam se vydal. Předpokládáme, že brzy složí prezidentskou přísahu a stane se 36. prezidentem Spojených států.
1: Lyndon Johnson se přesunul k prezidentskému letadlu. Tam skládá přísahu, aby zajistil nepřerušenou kontinuitu prezidentské moci. Prvním milníkem jeho prezidentství bylo podepsání nového zákona o občanských právech z roku 1964. Incident v Tonkinském zálivu Johnson využívá jako záminku k zahájení války. Doteď držel vše při zemi, aby byl znovu zvolen. Jako bývalý námořník je odhodlaný přijmout výzvu, ukončit válku a odpovídá leteckými útoky.
0: Odvaha všech Američanů splnit náš plný závazek vůči lidem a vládě Jižního Vietnamu bude tímto činem ještě posílena.
1: Amerika špatně pochopila úmysly Ho Chi Minha a místo, aby ho dřív podpořila proti Francouzům, postavila se proti němu. Ho Chi Minh byl nacionalista, ale protože neměl jinou podporu, musel se obrátit na Rusy a do náruče komunistů.
0: Nebyl to žádný fanatický nacionalista. Vůbec nepůsobil jako fanatik, nebyl komunista, byl nacionalista. Byl to pro svůj národ velký hrdina, víš. Říkali mu, strýček Ho, vypadal jako tvůj strejda, pořád se usmíval, vypadal jako fajn chlap. Obrovská řeka Mekong může zajistit jídlo, vodu a energii v měřítku, které zastíní i naši vlastní TBA. Johnson si myslel, že když půjde silou, Ho Chi Minh se podvolí.
1: Johnson nabízí Ho Chi Minhovi obrovský rozvojový program pro Vietnam, pokud ustoupí.
0: A jsme připraveni s tímto cílem na bezpodmínečné rozhovory.
1: Ho Chi Minh počítá s tím, že on a generál Giap nakonec Vietnam zbaví amerického vlivu na jihu.
0: Prezident Johnson přes všechny své přednosti nebyl moc silný v zahraniční politice. Věřil, že převaha sil funguje. Byl to velký texaský obchodník. Myslel si, že když zamává velkou holí, může s Ho Chi Minhem vyjednávat. Ho Chi Minh nechtěl vyjednávat s nikým. Podle mě, když se na to teď dívám, jsme si možná vybrali špatnou stranu, pokud jde o Ho Chi Minha a generála Giapa. Byli jsme v tom uvěznění a pak začaly všechny ty vražedné bombardovací nálety.
1: Johnson odpovídá operací Rolling Thunder.
0: Američané, protože politicky nemohli napadnout severní Vietnam, snažili se ho vybombardovat na parkoviště.
1: Prezidentu Johnsonovi bylo doporučeno, že americké letiště v Danangu je zranitelné útokem ze strany severního Vietnamu a armáda Jižního Vietnamu nemá sílu ho ubránit.
0: Požádal jsem velícího generála Westmorelanda, co ještě potřebuje, aby čelil této rostoucí agresi.
1: Generál Westmoreland žádá několik praporů na ochranu letiště. To je první z mnoha žádostí o další vojáky. A do konce roku počet amerických vojáků vzroste na 200 tisíc.
0: Stále se to stupňovalo. LBJ to stupňoval a najednou všichni začali stupňovat. Najednou to zasáhlo každého v Americe.
1: Bombardování a zvyšování počtu vojáků moc nezabránilo severovietnamské armádě přesouvat lidi a zásoby přes Laos do Jižního Vietnamu. Americké bombardéry B-52 jsou poprvé nasazeny k bombardování severního Vietnamu. Tyto ničivé nálety trvaly 3 roky a zahrnovaly i masivní použití Agent Orange.
0: Agent Orange se vlastně používal i na amerických dálnicích proti plevelu, ale ve Vietnamu ho použili obrovské množství a obsahuje dioxin, který způsobuje rakovinotvorné vady při narození.
1: Jak je do Vietnamu posíláno víc a víc amerických vojáků, tvrdá realita války dopadá i na Ameriku.
0: Protiváleční demonstranti protestují proti účasti USA ve vietnamské válce.
1: Veřejná podpora války začíná klesat, jak v USA přibývá protiválečných demonstrací.
0: Odhadovaných 125 tisíc účastníků pochodu na Manhattanu tvořili studenti, hospodyňky, beatničtí básníci, doktoři, podnikatelé, učitelé, kněží i jeptišky. Líčení a kostýmy byly bizarní.
1: Ve velkém válečném úsilí začíná pozemní ofenziva operace Cedar Falls. 30 tisíc amerických a jihovětnamských vojáků je vysláno zničit vietkongské základny a zásobovací místa u Saigonu. Protestní shromáždění a pochody proti válce ve Vietnamu dál narůstají. Veteráni z první, druhé světové války a Koreje pořádají protest v New Yorku. Muhammad Ali byl světovým šampionem od roku 1964 do roku 1967, kdy mu byly tituly odebrány. Způsobil senzaci, když odmítl nastoupit do armády.
0: Vy jste moji nepřátelé jsou bílí lidé. Ne Vietkong, ani Číňani, ani Japonci. Nechtěl komentovat box, náboženství, odvod, zbraně, nic. Odmítl udělat krok vpřed. Dostal 5 let vězení. Sejmuli mu titul. Zatímco čekal na rozhodnutí nejvyššího soudu, jezdil po univerzitách a mluvil po celé zemi. Dodal mladým odvahu vystoupit proti válce.
1: Další umělci aktivisté jako Joan Baez, Pete Seeger a Bob Dylan se přidali k tomu, co se stalo mezinárodním hnutím proti vietnamské válce. V dubnu 1967 Martin Luther King Jr. pronesl silný projev. Dřív se k Vietnamu nevyjadřoval, aby nenaštval prezidenta Johnsona, protože za jeho vlády procházela legislativa o občanských právech. Vystoupil proti americké politice ve Vietnamu a označil Ameriku za největšího šiřitele násilí na světě. Veřejně odsoudil jejich vojenskou přítomnost ve Vietnamu a navrhl spojení protiválečného a hnutí za občanská práva.
0: Sliby velké společnosti padly na bojišti ve Vietnamu. Honba za touto rozšířenou válkou zúžila slibované možnosti domácích sociálních programů, takže největší břemeno nesou chudí, bílí i černoši, jak na frontě, tak doma.

0: červnu 1967 se koná první Monterey Pop Festival, kde vystupuje řada umělců, kteří vyjadřovali své protivietnamské postoje. Když na pódium nastoupil Jimi Hendrix, spousta mladých v publiku už měla povolávací rozkazy.
1: Na jedné straně Ravi Shankar, na druhé The Who rozbíjející kytary a Jimi Hendrix někde mezi nimi. To určitě bylo jakési burcující volání k sílícím protivietnamským náladám.
0: Bylo několik incidentů s pálením povolávacích rozkazů, ale do centra pozornosti se to dostalo, když to v říjnu 1967 předvedli v muzikálu Hair v New Yorku.
1: Lidi na univerzitách už byli v té době dobře zorganizovaní, protože bojovali za občanská práva. Takže věděli, jak protestovat. A to v podstatě rozděluje zemi. Mladší generace ví, jak dělat problémy, jak se případně vyhnout odvodu a utéct do Kanady. Zatímco starší si pamatují druhou světovou válku a pamatují si, že byli v právu.
0: Léto lásky 1967 mělo krvavou stránku. Mladí Američané jsou posíláni bojovat proti svým vrstevníkům ve Vietnamu. To vyvrcholí děsivým požárem při šoku z ofenzivy Tet.

0: ministr obrany Robert McNamara navštěvuje generála Westmorelanda, aby zhodnotil situaci na místě. Jejich doporučení prezidentu Johnsonovi byla přijata a počet vojáků nakonec vzrostl na víc než 500 tisíc. Jak do Vietnamu přichází víc a víc amerických vojáků, začíná obléhání Khe Sanu a mariňáci jsou odříznuti.
1: Spojené státy začaly tušit, že strategie severního Vietnamu je vylákat Američany do odlehlé základny. Američani si mysleli, že když tam shromáždí dost sil, vyhrají klasickou bitvu proti severnímu Vietnamu. A tak vybudovali velkou základnu v Khe Sanu. Očekávali, že útok přijde tam, a opravdu se to stupňovalo celý prosinec a leden.
0: To ale byla jen zástěrka před hlavní akcí. V noci 30. ledna na vietnamský Nový rok zaútočilo asi 80 tisíc Vietkongů na 36 hlavních měst, 64 měst a 4 americké základny. Asi 4 tisíce Vietkongů zaútočilo na Saigon, obsadili areál amerického velvyslanectví a zasáhli Westmorelandovo velitelství. To se nazývalo ofenziva Tet. Američané musí nasadit veškerou sílu, aby se vzpamatovali z náhlého útoku.
1: Američani si myslí, že mají zemi pod kontrolou. Pak přijde ofenziva Tet. Tet je vietnamský lunární nový rok. Američani tvrdí, že není šance, že by na ně Vietkong zaútočil během Tetu. Bylo by to jako začít ofenzivu na Štědrý den. To by se nestalo. Ale zase, nikdo si nepřečetl vietnamské dějiny. Vietnamci dosáhli jednoho ze svých největších vítězství proti Číňanům právě při útoku během Tetu. Tetová ofenziva byla v podstatě vedena jižními vietnamskými komunisty, Vietkongem, podporovanými severním Vietnamem. Ale bylo to povstání inspirované Vietkongem. Desítky a desítky měst byly téměř současně napadeny převážně partizány NLF z jihu, kteří byli přesunuti na pozice, o kterých americké síly většinou nevěděli. Najednou v každém městě a vesnici v jižním Vietnamu vybuchovaly exploze. Ozývala se střelba. Vietkong dokonce poslal sebevražednou jednotku do amerického velvyslanectví a drželi ho celé hodiny. To bylo v americké televizi. Američané vidí, jak jejich vlastní ambasádu obsadil nepřítel. Skutečnost, že Vietkong pronikl do amerického velvyslanectví v Saigonu a způsobil tam velké škody, otřásla veřejným míněním a vírou Američanů ve vítězství, pokud vůbec bylo možné vyhrát. Nemůžou uvěřit tomu, co vidí. Říkali jim, že tu válku vyhrávají, ale nevypadá to tak.
0: Bitva o Hue byla odpovědí na Tet, snahou získat zpět území, které Vietkong obsadil. Je považována za jednu z nejkrvavějších a nejdelších bitev vietnamské války, skončila v březnu 1968.
1: Boje jsou kruté. A jestli někdy musel mariňák spoléhat na svou rychlost a tvrdost, tak to bylo teď. Dům od domu, ulici po ulici, celé tři dlouhé týdny. Následovala masivní odveta a Vietkong byl z měst vytlačen a z velké části zničen. A i tohle byla součást strategie Ho Chi Minha, protože si uvědomoval, že nakonec tu válku vyhraje a nechtěl ty otravné Jižany, z nichž mnozí nebyli ve Vietkongu, nebyli nutně komunisté. Byli prostě nacionalisté. Chtěl se jich zbavit a tohle byl skvělý způsob, jak to udělat. To znamenalo, že severovietnamské síly, které se do té doby v mnoha částech jihu ani neobjevily, například v Mekongské deltě, teď začaly hrát ve válce mnohem větší roli. A bylo nutné, aby komunistické síly měly posily ze severního Vietnamu, aby udrželi svou úroveň aktivity. Po prvním dní mariňáci ovládali jen dva bloky města. Dva bloky a cena byla vysoká. Vojensky to pro ně byla porážka, ale z politického a mediálního hlediska to byl obrovský úspěch a silně to poškodilo americkou morálku, hlavně doma. A průběh války se změnil. Na severní straně řeky se pozice nepřítele začíná hroutit. Mariňáci spolu s jednotkami jihovětnamské armády, mariňáky a rangery, postupují do císařského paláce. Skvělým strategem byl Ho Chi Minh, protože pochopil, že boj s Američany není o tom, co se děje ve Vietnamu, ale o tom, co se děje na televizních obrazovkách v USA. Takže když dostal válku každý večer do zpráv, věděl, že Amerika toho dřív nebo později bude mít dost a prosadí si svou.
0: Nakonec je práce hotová.
1: 25 dní těžkých bojů. Ztráty nepřítele v tisících. A každý mariňák ví, že byl součástí historické bitvy. Ví, že si vysloužil tradiční dobrá práce.
0: Ačkoliv Amerika získala své území zpět, byl to obrovský zlom ve válce, protože Amerika ztratila svou auru neporazitelnosti.
1: Vietnam byla první televizní válka. Byla každý večer ve zprávách v Americe a byla i ve zprávách tady v Británii. A tak měla ohromný dopad. Byla v amerických obývácích každý večer. Teď do ambasády vtrhli muži z CIA a vojenské policie a snaží se dostat odstřelovače ven. Tohle je hlavní vietnamská rozhlasová stanice v Saigonu. A pokračovalo to pořád dokola. A samozřejmě lidé v Americe věděli, že jejich synové tam odcházejí. A byly záběry pytlů z těly, jak se vracejí domů. A je to strašně demoralizující. Amerika má tuhle velkou kulturu vítězství a věří, že díky svému bohatství, technickým znalostem a lidské síle dokáže cokoliv. Kouř se zase obrátil proti nám. A z něj, v krátké pauze mezi přestřelkami, vybíhali vojáci s dětmi v náručí. Pokaždé, když zatočíš za rok a uvidíš pohnout se palmový list, myslíš si, Kriste, je to léčka. Pokaždé, když vidíš džunku, myslíš si, aha, je plná výbušnin. Takhle mě americká televize vlastně přivedla do Vietnamu. Takže jsem tam jel přesvědčený, že buď budu zabit, nebo selžu v tom příběhu. Můj úplně první příběh ve Vietnamu, Apokalypsa teď, ta scéna, kde jsou na té malé lodi, nahoře velký kulomet. No to byl můj první příběh. Říkalo se tomu říční hlídka mariňáků a byl jsem naprosto vyděšený. Opravdu jsem měl hrozný strach. Hlídky jako tyhle v Mekongské deltě jsou přesvědčené, že vyhrávají svou válku proti VC. Za důkaz svého úspěchu považují počet mrtvých VC a počet přeběhlíků z VC. Ale přesto mají značnou podporu tisíců dobře vyzbrojených a vycvičených vojáků, plus kasárenské lodě, vrtulníky, bitevní vrtulníky a říční mariňácké jednotky. Problém s televizí byl v tom, že když se ve Vietnamu dělo něco velkého, šéfové chtěli denní zprávy. Televizní novináři šli na bojiště, ale museli ho opustit v určitou dobu, aby se stihli vrátit na letiště v Saigonu a poslat svůj film do Hongkongu. Samozřejmě tehdy nebyly žádné satelity. Natáčeli jsme na film. Když si dělal reportáž, stačilo ji dostat do New Yorku. Tam ji vyvolali a sestříhali s tím komentářem. Dnes je pro novináře, televizní novináře, asi těžké si představit, že jsme psali komentáře, aniž bychom vůbec viděli film, ke kterému jsme je nahrávali. Prostě si sledoval, co si natáčel, sledoval si, co natáčí tvůj kameraman. Psali jste podle toho, co jste si mysleli, že natočil. Pak si nahrál komentář a film šel pryč. Oheň se šíří, lidé odcházejí a během chvilky je ta oblast spálená, zničená a rozbořená. Nemohl si jít moc daleko. Takže moje oblast působnosti byla většinou v Mekongu, což se nakonec ukázalo jako dost nebezpečné místo. Na chvíli propadly panice a upřímně, když tam dopadl minomet, bylo to přímo mezi nimi. Po 6. večer už nebylo co dělat. Tehdy jsme se všichni dostali do průšvihu. A tehdy ještě neexistovaly žádné 24-hodinové zprávy. A pamatuju si, když se poprvé objevil satelit, Charles Collingwood mi řekl, tak sláva skončila. Teď budeme muset opravdu pracovat.
0: Novináři pracující ze Saigonu měli k tomu městu velkou

0: Mnozí z nich měli vietnamské manželky. Bylo to francouzské. Široké ulice, náměstí, parky, stromy, květiny a restaurace. Mohl si jít do války v těch nejhorších podmínkách a vidět opravdu hrozné věci. A pak se zvrátil, vyšel do Saigonu, přešel ulici a dal si skvělé francouzské jídlo s výborným francouzským vínem.
1: Americká veřejnost nemá před válkou žádný únik. Žádost generála Westmorelanda o více vojáků znamenala, že museli být povoláni i studenti. To vedlo ke zvýšení počtu demonstrací, protože veřejnost se cítila bezmocná proti tomuto vzdálenému konfliktu. Ho Chi Minhova stezka vznikla z dřívějších stezek používaných pro obchod. Začínala jižně od Hanoje a kvůli pohoří Trongson stezka klesala do Laosu a Kambodže a pak do jižního Vietnamu západně od Dalatu. Zpočátku trvalo několik měsíců, než se dostali na jih. Postupně se však objem dopravy zvyšoval, od nošení nákladu na zádech nebo v kárách až po úpravy stezky pro těžké nákladní vozy. Podél trasy byly rozmístěny zásobníky paliva a polní nemocnice. Stezka byla krytá hustým džunglovým porostem, takže byla skrytá před americkými nálety, dokud bombardování nebylo tak intenzivní, že zničilo džungli a použil se Agent Orange na odlistění. Přesto odhodlání severovětnamců znamenalo, že si prostě udělali další cestu okolo a zase se napojili na stezku. Tahle stezka zásobovala několik set tisíc vojáků na jihu proti USA.
0: Moje jednotka se snažila účinně přerušit Ho Chi Minhovu stezku tam, kde vstupovala do jižního Vietnamu severně od Saigonu. Bombardovali Ho Chi Minhovu stezku, která byla zásobovací trasou vedoucí přes Laos a později i přes Kambodžu. Ho Chi Minhova stezka byla vlastně soustava stezek. Některé byly dost široké, aby po nich mohla jezdit vozidla, protože převážely zásoby. Byly to zbraně, jídlo, léky, takové věci pro bojovníky na jihu, kteří byli buď severovětnamci nebo Vietkong. Takže většina těch, proti kterým jsme bojovali v přestřelkách, byli buď severovětnamci, co šli po stezce, nebo Vietkong. Největší příběh války, ten nejlepší nikdy nebyl vyprávěn, protože tím nejlepším příběhem byla Ho Chi Minhova stezka. Jak se kluci dostali ze severního Vietnamu, z Hanoje ve velké míře do jižního Vietnamu a když tam dorazili, dokázali bojovat. To je nadlidské. Rok mého života jsem strávil buď v léčkám na ně, nebo jsem se snažil, aby mě oni nechytili do léčky. To bylo ono. Byla to válka přepadů, přesně tak vypadaly ty přestřelky. Novinářská fantazie byla projít stezku s vojáky ze severního Vietnamu. Ale to se nikdy nestalo. Vietkong byl už roky silný v deltě. Právě tam vždycky vybírali daně, jídlo a rekruty. A v poslední době verbovali i kluky ve věku 14 a 15 let. Ale Američané tvrdí, že od ofenzivy teď jsou taktiky Vietkongu mnohem agresivnější. Zhora přišel tlak na zvyšování počtu mrtvých a někdy se toho dosahovalo falešnými hlášeními o počtu zabitých komunistů při konkrétních akcích, ale také započítáváním civilních obětí. Američané si mysleli, že se jim podařilo udržet aspoň hlavní vodní cesty v deltě bez Vietkongu, ale teď zjistili, že ani tam nejsou v bezpečí. První, kdo pochopil strategii Ho Chi Minha, byl Robert McNamara. Že komunisté ovládají dění na bojišti. Mohli útočit a utíkat, kdykoliv chtěli. Takže mohli kontrolovat, kolik lidí ztrácejí, jaké mají ztráty. A všechno, co dělali, bylo, že drželi své ztráty pod úrovní porodnosti, což v podstatě znamenalo, že můžou bojovat věčně. A samozřejmě Američané nechtěli bojovat navždy. Nakonec by se vrátili domů. NLF také dokázala dál verbovat mezi lidmi, kteří byli znechucení nebo rozčarovaní ničením a oběťmi mezi venkovským obyvatelstvem. Bylo to místo, kde jste měli třeba bratry. Jeden bojoval za ARVN, jihovětnamskou armádu řízenou

0: americkými loutkami. A jeho bratr byl ve Vietkongu. A Američané nikdy nepochopili, co se tam děje. Nerozuměli jazyku, nerozuměli kultuře, nechápali, jak je to možné. Myslím, že tam nebyli žádní. Dokážeš si představit, že by ve druhé světové válce byl jeden, J.E. a jeho brácha u nacistů? Nepředstavitelné. Ale přesně tohle se dělo po celou válku.
1: Prezident Johnson pokračuje v obrovské americké bombardovací kampani Rolling Thunder, zaměřené hlavně na Ho Chi Minhovu stezku. Množství schozené munice překonalo vše, co bylo svrženo za druhé světové války.
0: O tom není pochyb. Nechci, aby si někdo z vás myslel něco jiného, až se vrátí domů. Vyhrajeme. Válka ve Vietnamu má ještě jeden rozměr, rasu. Poprvé byly nasazeny smíšené jednotky ve velkém měřítku. Hodně mladých černých Američanů chtělo dokázat svůj status ve společnosti, svou mužnost, když to tak řeknu. Chtěl dostat mladé černochy do armády, aby jim mohl zajistit lékařskou péči, vzdělání a dostat je z get, zlepšit jim život. Když se válka začala vyvíjet špatně, černoši říkali, počkej, proč tu umíráme, když nepřítel je doma v Americe.
1: V prvních letech války byli černoští a latinoameričtí vojáci profesionálové hlavně ve smíšených jednotkách. Na konci roku 1968 už tvořili odvedenci přes 30% amerických vojáků. Mezi nimi bylo mnoho černochů, kteří byli čím dál víc znechucení z toho, co nazývali válkou bílého muže, když doma bylo tolik rasových problémů. Jak rostl počet obětí, povinná vojenská služba se rozšířila i na vysokoškoláky, kteří byli dřív osvobozeni. To znamenalo, že i když většina amerických vojáků byli stále dobrovolníci, jejich řady teď doplnili běloši ze střední třídy, kteří museli odložit studium na univerzitě.
0: Když jsem tam poprvé přijel v roce 1968, většina pěšáků byli Američané z dělnické třídy. Ale když Američané přestali vyhýbat se odvodům, najednou jsme ve Vietnamu viděli, že do řad přicházejí ne důstojníci, ale běloši ze střední třídy. To jsou mladí kluci, kteří musí jít bojovat, protože přišel odvod, takže možná budou muset bojovat proti své vůli. A pak přišla celá ta myšlenka draft Dodgera. Nebylo to ani tak tím, že to byli studenti, ale že to byla střední třída. Střední třída byla odvedena. Ani náhodou na to zapomeň, proto už od té doby nebyl odvod. Za druhé světové války věřili ve válku všichni. Najednou byli odvedeni i kluci ze střední třídy, aby dělali stejnou práci. A psali domů dopisy. Jejich rodiče se obraceli na kongresmany. A tehdy se to všechno začalo měnit. Obrovské protesty nebyly ani tak od vojáků, jako spíš od jejich matek. Protože co tam sakra dělá můj kluk ve Vietnamu? Teď by měl dělat postgraduál. No, chvíli šlo získat studentskou odkladku, ale střední třída byla odvedena. Dá se z toho udělat ucelená teorie, že právě proto jsme tu válku prohráli. Oni tam jdou jen na roční turnus. Zatímco vietnamští bojovníci tam jsou pořád. Takže pokaždé, když pošlete nového mladého kluka, co právě vyšel z univerzity, musí začít znovu a nic neví. Všechny výzvy byly splněny. Nepřítel nebyl poražen, ale ví, že na bojišti narazil na svého pána.
1: Prezident Johnson byl pod obrovským tlakem kvůli absenci vítězství ve Vietnamu. Bitva o Hue byla odpovědí na ofenzivu Tet, když se americkým silám podařilo znovu získat ztracená území. Ale všechna jejich vítězná prohlášení byla jako prach v ruce. protože to znamenalo jen patovou situaci. Navíc doma, i přes veškerou snahu prosadit zákon o občanských právech, nedostatek zlepšení situace Černochů vedl k tomu, že proti němu vystoupilo hnutí Black Power. Demokratická strana se rozpadá na mnoho frakcí. Johnson dopadl špatně v primárkách v New Hampshire a ukončil svou kandidaturu. Národ je v šoku.
0: Když jsou američtí synové daleko v poli, když je budoucnost Ameriky ohrožena i doma, když naše naděje a naděje světa na mír jsou každý den v ohrožení, nemyslím si, že bych měl věnovat ani hodinu nebo den svého času. Jakýmkoliv osobním nebo stranickým zájmům nebo jakýmkoliv povinnostem, kromě těch obrovských povinností této funkce prezidenta vaší země. Of this office, the presidency of your country. Proto nebudu usilovat a nepřijmu nominaci své strany na další období jako váš prezident. And I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Slavný moderátor CBS Walter Cronkite nebyl ve Vietnamu od roku 1965. Vrátil se, viděl, co musel, a v americké televizi řekl: nevyhráváme, nemůžeme vyhrát. A v tu chvíli prezident Johnson řekl: když jsem ztratil Waltera, ztratil jsem americkou veřejnost, a rezignoval.
1: Stávka v Memphisu přiměla Martina Luthera Kinga Jr. vrátit se do svého rodného města. Poté, co byl jeho pochod přerušen nepokoji, pronesl svůj projev: byl jsem nahoře.
0: Viděl jsem zaslíbenou zemi. Možná se tam s vámi nedostanu, ale chci, abyste dnes večer věděli, že my jako lid se do zaslíbené země dostaneme. Takže jsem šťastný, že každý člověk, mé oči, spatřili slávu příchodu Páně.
1: Druhý den ve svém motelu, když se chystal odjet na další schůzku, byl Martin Luther King Jr. zastřelen do hlavy a zemřel. Toho dubna začaly nepokoje v mnoha amerických městech.

0: Pro Ho Chi Mina a generála Giappa byla sjednocení Vietnamu nepřijatelná k diskusi. Mírová jednání byla jen další taktikou, jak válku zpomalit. V roce 1966 Ho Chi Minh prohlásil, že severní Vietnam je ochoten válčit dalších 20 let. Ale pokud budou Američané chtít mír, uděláme mír a pozveme je na odpolední čaj. V květnu 1968 začala první mírová jednání v Paříži, ale skončila patem. Tento proces mírových jednání pokračoval ještě více než 4 roky. Poté, co Johnson nekandidoval na prezidenta, byl největším favoritem na demokratickou nominaci Robert Kennedy. 5. června Robert Kennedy vyhrál primárky v Kalifornii v hotelu Ambassador v Los Angeles.
1: Díky všem a teď hurá do Chicaga, tam to vyhrajeme.
0: Když odcházel hotelem přes kuchyň, byl 3x postřelen a později v nemocnici zemřel.
1: Robert Kennedy byl velkou nadějí bílých liberálů a postavil se proti válce ve Vietnamu, a když jeho bratr je tam původně zatáhl, dávalo to smysl.
2: Byl hrozbou pro Lyndona Johnsona. Ale Lyndon Johnson se tehdy rozhodl, že v listopadu kandidovat nebude. A Hubert Humphrey pak musel kandidovat za demokraty a samozřejmě proti němu byl Nixon. Řeknu vám, co ty 4 roky udělali s Amerikou. Nejdelší válka, jakou kdy Amerika ve své historii vedla. Největší vlna zločinnosti v naší historii. Nejvyšší daně v naší historii. Nejvyšší inflace a životní náklady za celou generaci. A nejnižší respekt k USA v naší historii.
0: Jak pokračoval boj o prezidentské volby, vypuklo násilí hlavně v Newarku a Detroitu. V Chicagu vedl obrovský protiválečný protest před sjezdem demokratické strany k ostrým střetům s policií. Hubert Humphrey získal demokratickou nominaci, ale prohrál s Nixonem o méně než 1% hlasů.
1: Přichází prezident Nixon a slibuje čestný mír. Kluky dostaneme domů, všechno bude v pořádku. Rozhodl jsem se, byl jsem tehdy ve Vietnamu, že budu volit Nixona, protože on, na rozdíl od Humphreyho, tu válku ukončí a najde způsob, jak USA z toho chaosu dostat. Bohužel to Amerika nedostala. Některé lidi stáhl, ale válku rozšířil do Kambodže a Laosu.
0: Méně než 2 měsíce po nástupu do úřadu nařídil prezident Nixon tajné bombardování Kambodže, údajně kvůli zničení Ho Chi Minhovy stezky a zásobovacích základen za hranicí. Toto tajné bombardování, při kterém bylo svrženo přes 500 000 tun munice, zasáhlo celou Kambodžu a probíhalo bez vědomí kongresu i americké veřejnosti.
1: Kambodži pomůžeme. Kambodža je Nixonova doktrína v nejčistší podobě. V Kambodži pomáháme Kambodžanům, aby si pomohli sami. V rámci Nixonovy strategie snižování počtu vojáků v terénu a útoků na vietnamské komunisty při snaze vyjednat mír v Paříži zahájil nelegální bombardování táborů Vietkongu v Kambodži. A dokonce to následně podpořil nelegální invazí. Richard Nixon nařídil strategické bombardování Kambodže pomocí amerických bombardérů B-52 z velké výšky. A eskalace bombardování Kambodže začala v březnu 1969. Válka se přelila z jižního Vietnamu. Později jsme zjistili, že probíhalo tajné americké bombardování. Jižní Vietnamci a Američané vtrhli do Kambodže, aby zničili oblasti útočišť vietnamských komunistů na východě Kambodže u hranic s jižním Vietnamem.
0: Ho Chi Minh umírá. Generál Jiap pokračuje ve válečné strategii. Éra vodnáře končí tím, že jsou studenti postříleni Národní gardou v Ohiu. Jižní Vietnam přišel o americkou podporu a zoufale bojuje sám proti severu. Nixonovi tajné válečné zločiny odhalili Pentagon Papers ve Washington Post a New York Times. Generál Jiap stále pevně stojí za sever a válka ve Vietnamu dál zuří.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři nepodvolení. Jak jsem už slíbil v pondělí, máme dnes našeho známého, skvělého hosta, ale přesto si myslím, že to nebude jako vždycky tyto rozhovory. Tento bude, řekl bych, možná z těch, co jsme dosud vedli, možná nejvýznamnější. Je s námi samozřejmě pan Michal Svatoš, vítejte u nás.
1: Děkuju, pane Petře. Děkuju divákům a doufám, že to pro vás bude zajímavý, my jsme se na vás důkladně připravili.
0: Připravili jsme se my, ale bohužel se připravují i jiní jinde na něco jiného a právě o tom, prostě o tom, jestli ta válka je na dotek, budeme dneska mluvit.

0: Pane Svatoši, já když na to koukám zleva zprava, hovoříme každou chvíli o těch věcech tady, tak mně to připadá, že západní Evropa ztratila jakékoliv zábrany a provokuje teď to Rusko naprosto neuvěřitelně drsným způsobem ty údery dovnitř Ruska, takzvaně ukrajinské, ale samozřejmě západní, se stupňují. Co vy jako analytik, který na to kouká, je vůbec možné, aby Rusové konečně nestratili tu téměř neuvěřitelnou putinovskou trpělivost?
1: Tak oni jsou Rusové nejenom trpěliví, ale i chytří a připravili si podmínky, oni věděli dopředu, že k této situaci dojde. Vlastně tuto situaci popsal přesně jako takzvaný plán kable Trumpa.
0: To se vyslovuje možná kable Trump.
1: Ne, ne, ne, to se vyslovuje kable Trumpa. To je španělský termín značící nástražný drát k mině.
0: Aha.
1: Čili past, nástražnou past, kable Trumpa ve španělštině. Myslel to americký generál David Deptula, to je velký americký jestřáb, přezdívalo se mu hlavní bombomečník Rumsfelda a Bushe. A ten vymyslel plán, který je založen, ve kterém vysvětluje, že takzvané příměří na Ukrajině se musí vytvořit tak, aby to byla past na Rusy.
0: Aha.
1: Kable Trumpa. Ta past má přímo v tom textu, který zveřejnil, ho jmenuje přímo jako kable Trumpa, tu past. A ta past spočívá v tom, že jakmile se uzavře příměří, tak Ukrajina musí mít 200 až 300 stíhaček. Aha. Jak vidíte, už je dostává. Ty stíhačky musí být západní, F-16, Rafale a Gripen. Přímo tak to popsal. Tak vidíte, že už to běží. Ano, tak. Kable Trumpa. A tyto stíhačky musí takzvaně zareagovat na budoucí ruské porušení příměří, ke kterému s určitostí podle plánu dojde. A z těchto stíhaček musí odpálit dálkové střely proti Rusku. Rusové budou muset podle tohoto plánu kable Trumpa na to reagovat a v tom okamžiku, v tom plánu příměří, a vidíte, že už se o tom mluví, musí být tam dodatek, že a tam musí být bezletová zóna. A rozmístěny jednotky na to. A v tom okamžiku tam vletí evropské letectvo NATO, dojde k prvnímu vzdušnému souboji s Ruskem, Rusové budou reagovat a budou muset napadnout základny v Polsku a v Estonsku a případně v České republice, odkud tyto letadla vyletí, ty Gripeny, nesmí nalétávat ty 35, protože by to vyvolalo jadernou válku. A jakmile ti Rusové provedou ty odvetné údery, tak bude zahájena válka Evropy proti Rusku. Spojené státy se jí nehodlají účastnit přímo, pouze nepřímo. Čili ten plán, klíčovou roli v tom má sehrát takzvaná koalice ochotníků,
0: ano,
1: kterou organizovali Starmer, teď uvidíme, jak se k tomu postaví Andy Barham.
0: To jsou ti ochotní, které dnes odmítl Andrej Babiš, jo?
1: Ano, ano. Andrej Babiš odmítnul ty ochotníky, protože jednak je už znám, já předpokládám, že Česká zpravodajská služba funguje, tak má informace o plánu kable Trumpa. Toho generála Deptuly amerického. Zároveň on to poměrně jasně nedávno tento týden definoval chorvatský premiér Zoran Milanovič, to je velký příznivec Trumpa, ale je to sociální demokrat. Vidíte, i sociální demokraté mohou být normální. To je v Česku takové nenormální. Že? Ale on to definoval jasně. Evropští politici nepřemýšlejí o ničem jiném, než chystat válku s Ruskem a až vypukne, tak všichni utečou. kam utečou?
0: Všichni
1: do Ameriky.
0: Všichni
1: Merc má přece základy v Americe.
0: Mně tam ještě není jasná jedna věc, když o tom hovoříte. Přece Rusové jasně říkají, nejsou padlí na hlavu, jasně říkají, že žádné příměří nikdy neuzavřou, že chtějí jenom definitivní smlouvu ukončující tu válku Západu proti Rusku na Ukrajině.
1: Ano, Rusové požadují, aby Ukrajina neměla letadla, neměla zbraně, neměla zmenšenou.
0: Čili oni na žádné příměří přece nepůjdou.
1: Ale to je přesně, oni znají plán Kabletempa, ruská špionáž funguje, ale zároveň oni jsou, protože Západ porušil Břežinského doktrínu, ti naivní evropští politici, včetně Petra Pavla, pohrdli doktrínou, kterou stvořil člověk, který v podstatě porazil Sovětský svaz s Kissingerem. A ta doktrína, já už jsem tady několikrát rozebíral, říkala, že prostě Ukrajina nesmí. Ale ta doktrína už dneska neplatí.
0: Že Ukrajina nesmí existovat.
1: Ne. Ukrajina, aby existovala, tak musí být napůl mezi Ruskem a Evropou, aha, musí obchodovat s oběma. Na Ukrajině se musí mluvit rusky a musí se mluvit ukrajinsky. A Ukrajina nesmí mít armádu, může mít pouze milici, tak kdyby Rusům náhodou přeskočilo nějakým generálovi tam, tak aby ho všichni zastavili, protože by tam byla velká partizánská válka, kterou by se Rusové nechtěli dovolit, protože principem Břežinského doktriny je, že Evropa nakupuje ruské suroviny a Rusko a platí Rusku svými výrobky. To je vzájemně výhodný, ale to skončilo. Ano. Rusko je dneska ve stavu před Petrem Velikým, kdy se na něj Evropané chystají, tady se rozdělit. Evropanům nic jiného nezbývá, než si rozdělit Rusko jako těm současným, protože jinak ekonomicky skončí. A tak chtějí tu válku. Ano. A Rusko bude reagovat tak, že si vezme celou Ukrajinu, už to řekla řada důležitých lidí, Rusko i na Západě, celou Ukrajinu si Rusko vezme, a pravděpodobně si k ní přibalí i po Baltii. A mají ještě analytici běžně říkají, že Tallinn, že neobětují New York za Tallinn a prostě tak to bude. A to je stav, ke kterému nás žene ta koalice těch ochotníků.
0: Ano. A já myslím, že se teď na to musíme podívat trošku blíže. Vy jste hovořil o tom Petru Velikém. Já vím, že vždycky Hollywood, když se něco chystá, tak natočí několik velkofilmů, které mají přivést tu veřejnost k tomu, aby dostala tu správnou náladu. Vy jste mě říkal, že v Rusku se chystá něco podobného.
1: No tak můžeme si to pustit.
0: No dobře.
1: Pro zajímavost, je to obrovský velkofilm.
2: Zaútočíme v noci a překvapíme Rusy. Jedinou ranou srazíme Rusko na kolena. U Narvy je naše armáda na hlavu poražena.
3: Zbohem, pane.
2: A je to, Petrušo. Dobojovali jsme.
4: Pro vás už nejsem žádný Petruša.
5: Teď už bude všechno jinak. Bůh je milostivý. Daroval nám čas. Potřebuju novou armádu. Nové zbraně.
2: Je přístup k moři. Přinese obchod, loďstvo, průmysl, Evropa. Ti otevírá do kořán své dveře. Tady postavím ráj. Nazvu ho Petrohrad. Mazepa zradil. Táhneme na Rusko.
3: Bůh můj, v něhož doufám.
2: Jestli prohrajeme, s celou zemí je konec. Co budeme dělat? Bojovat. U Poltavy se střetneme. Švédové, před!
6: Rácia, pomnite! Vy nic za mě bijete! Vy bijete za svoje otěžstvo!
7: S Bogom.
0: No to bylo něco. To se teďkon, kde se to točilo?
1: Točilo se to v Rusku, točilo to režisér, který natočil Admiral a spoustu filmů přijímaných v Hollywoodu. Má to obrovský rozpočet, ale nás zajímá pouze premiéra toho filmu.
0: Ano.
1: Začátek po volbách, začátek října. Ve stejnou dobu.
0: Jo, počkejte, to jako myslíte po volbách v Rusku?
1: Ano, po volbách.
0: A tam se hovoří hodně o tom, že hned po volbách vyhlásí Vladimír Putin mobilizaci. Je to pravděpodobné nebo ne?
1: Ne, tak pokud bude koalice ochotníků prosazovat svůj plán, teď je tam dosazen Michailo Drapaty, nový velitel, on je totálně neschopný, ale je schopný ostřelovat Rusko. Podmínka ostřelování Ruska, to je v součástí toho plánu generála Deptulika Bletampa. Tak Rusko zmobilizuje. Rusko zmobilizuje, protože Břežinského doktrína přestává platit. A Rusko si vezme to, co si vzal Petr I. po Baltii a Ukrajinu. Petr I. veliký válčil 40 let. Válčil tak, že kdo s tím chtěl bojovat, jako Švédové, tak je doslova vybydlel. Prováděl tam nájezdy, odblékal Švédy na Sibir, aby pracovali, prostě vedl totální válku, tak jak ji vede generál Gerasimov proti Ukrajincům. Já to říkám furt, to je materiál šlacht generála von Falkenhayma. No a oni zmobilizují, ale takže máme velký vlastenecký film, mimořádně je to studio Michalkova, to je ruská elita to natáčí. Mimořádný rozpočet i na Rusko, viděli jste mimořádná kvalita. Symbol Petra I. Vladimír Putin, obnova ruské říše.
0: Jasné.
1: A přitom jde o stále stejný princip. Evropa se pustila do Ruska a Rusko v odvetě zajistí území dopředu na západ k Evropě.
0: No a
1: Ivčenko tento týden spekuloval to, co říká Putin už zaobaleně, Rusko si přivlastní další území, respektive ta území, která byla kdysi ruská. To je Petr I., to je Poltava, to je Oděsa, to je celé to území, oni si to vezmou. Vezmou si to, ono to vyplývá z té Břežinského doktríny. Vezmou si to násilím ukrajinské armády v koncích.
0: Ano, ne, ale nejde jenom o ukrajinskou armádu. Vy, když hovoříte o tom Iščenkově materiálu, který jsme dnes otiskli, právě proto, že se o tom budeme bavit, mě to připadalo jako úvod k tomu velmi podstatné, protože Iščenko je docela, abych tak řekl, velká liga.
1: To není Pjakin.
0: V Rusku, ano, to není Pjakin a to je jako podloženo a vlastně on tam říká jasně, když nechám zatím stranou ty další konsekvence, k nímž dochází, on říká jasně, Evropa to přehnala, teď už není o čem dál mluvit, prostě k té velké válce dojde, protože Evropa ji chce.
1: Evropa vytvořila systém, ve kterém Ukrajina porušila všechny nepsané smlouvy o tom, že Rusko bude. S Ruskem budeme žít, koexistovat míru a Evropa je ekonomicky naprosto na tom špatně. Víte, Volkswagen jedná v Číně, jedná v Indii, opravdu je škodovství. Číňanům.
0: Jo, opravdu?
1: Ano, už? Dokonce na správní radě Volkswagenu už zaznělo okamžité uzavření továrny v Kvasinách. No. Zatím bylo rozhodnutí odsunuto, Blume to požaduje. Já jsem se nedávno bavil s Číňany. V Číně je asi 1,08 koruny za megawatt hodinu. V Čechách ředitel ČEZu hovoří o 8 eurech za megawatt.
0: No to je diskutace.
1: Když se podíváte, proč tomu tak je, tak my tady platíme Němcům, my prodáváme do Německa levnou energii a zpátky si kupujeme drahu a ještě s ní platíme poplatky v Bruselu. Náš průmysl je v prdeli, zavřeli se hutě. Co dělají Francouzi a co dělá Západ? Staví v Danke, jako obrovské novou železárnu, ocelárnu, přístavy. Všechno je to dotováno i levnými energiemi. Ano, ale ani to nestačí pro udržení toho masového průmyslu, protože jasně. Indické náklady jsou mnohem nižší.
0: No my víme, že Zetor teď se prodává taky do Indie, je pravda, že...
1: Přesunuje, ne prodává, má české vlastníky nebo slovenské,
0: no,
1: ale bude
0: přesunuje, vyrábět v Indii. No, to je velmi podobné. Ano. A říká se, že na tom místě, kde se vyráběl Zetor, že vznikne zbrojovka, je to tak?
1: Ale víte, zbrojovky jsou řešení krátkodobé nezaměstnanosti ekonomiky, stejně jako za Hitlera, a to můžete provozovat 4-5 let. Pak vás dožadá ekonomika, zbrojní výroby, která prostě není výdělečná, ta nevydělává státu, to jsou všechno spotřebované daně.
0: Ano.
1: A pak musíte buď to zavřít a zkrachovat, anebo rozpoutat válku.
0: No, čili pojďme zpátky k tomu, kde jsme odbočili trošku, to jest k tomu termínu, kde bude uveden tento film do kin,
1: ano,
0: a kdy budeme po ruských volbách, kdy možná vznikne, už bude i mobilizace v Rusku. Co to znamená pro Německo, Francii, Británii a tak dále? Odradí je to, myslíte, nebo ne?
1: Nikdy myslím, že nezbývá. Oni vsadili, ti politici, jak říkal Zoran Milanovič, chtějí rozpoutat válku, schábnout zisky, jako ten Mindič a spol, a uprchnout.
0: Uprchnout, ano.
1: Ano, a to je v podstatě celá ta politika, protože oni jsou politicky, to jsou všichni neziskovčíci, mediální pisálkové státních vládních institucí, armády úředníků, celý tento aparát musí být totálně rozpuštěn a zničený, jinak nemůžeme Číně ani Indii konkurovat, ani Rusku, a nebo přežije, a v tom případě to znamená válku, anebo krach.
0: A mě ale v té chvíli napadá jedna zásadní věc, která také souvisí s tím, co zmínil Iščenko a o čem my tu občas mluvíme. On Iščenko tam už se netají tím, říká, že ve chvíli, kdy bude jakýkoliv pokus, a nemusí to být přímo válečný pokus, může být to nepřímý útok na Rusko, tak podle té nové doktríny Rusko může použít rovnou jaderné zbraně.
1: Rusko má doktrínu. Vy se nemůžete odpalovat tisíce dronů na Rusko z Ukrajiny a takhle si mnou cel celé. Ne, to přiletí. Teď otázka, kam to přiletí? No přiletí to do Polska, do Čech, do Německa, do Finska. Ne, do Finska ne, pardon. Do Švédska, do Dánska. Nepřiletí to do Francie, tam má jaderné zbraně, to by vytvořilo. Oni by to mohli poslat na Moskvu, Francouzi, kdyby je to trefilo, a v tom případě by musel do toho vlítnout Spojené státy americké a buď srovnat se zemí Anglii, Francii, a nebo by musela vypuknout velká světová válka. Ta jaderná, ze které má Iščenko strach. Čili tady, jako pokud se tady v Čechách se mají vyrábět motory pro tyhle ty dálkové rakety, tak to můžete počítat s tím, že to tam přiletí. Pokud s tím Ukrajina nepřestane, Ukrajina s tím nehodlá přestat. Víte, Spojené státy americké se toho děsí, už za Bidena se toho děsili, vždycky důrazně zastavili Ukrajince, ale teďko ti Evropané už jaksi dodávají toho Ukrajincům tolik, že už to jaksi Američané nedokáží zastavit, to už říkal Iščenko, to říkal Lavrov, ten Trump už je proti Evropanům bezmocný, ty už sadili na válku, ta válečná klika kolem generála Pavla, těch Merce a Macrona. No a Američané se to budou snažit zastavit, oni tuší, že na ten podzim to tak je, ten film je jasný, jakmile bude ta premiéra toho filmu, tak se nahlásil na návštěvu Ruska Kešpatl, to je šéf FBI, to je jeden z mála vysokých amerických představitelů, kteří můžou jednat důvěrně v tajných informacích, a přitom není v Rusku tak nenáviděný jako šéf CIA admiral Radcliffe. Takže on je v Rusku považován za slušného neutrála politika. Takže ten může...
0: A co tam bude teda dělat?
1: No to je, zaprvé, víte, když jedna země mobilizuje, provádí kampaň předválečnou, chystá se odpovědět velkou válku, tak ten člověk je tam jede ujistit. My Američané, ne. My Američané, jak říká CIA, analytik George Beep, my neobětujeme New York za Tallinn, Washington za Prahu,
0: ano.
1: Miami za Varšavu.
0: Ano.
1: My jim nějaké zbraně moc jim nedáte, srovnejte si to. Ano.
0: To znamená, že platí pořád to, co tady opakujeme, že do tohoto vlastně ženou ti šílenci v těch západních současných vládách, ale Amerika zůstane stranou.
1: Amerika se snaží zůstat stranou. Rozumíte tomu, jakmile to vypukne, tak už nikdo neví, jak to skončí.
0: Jasně.
1: Jo, proto se tam drží tak zpátky vůči Iránu. Mm-hmm. Je velmi překvapený, je velmi, velmi opatrný ve vztahu k Iránu. Ona Čína už, mimochodem Číňani teď ukázali, naložili svý letadla nejnovějšíma zbraněma a ukázali, že sílu čínského letadla. Prostě je to tak, ten svět se nám hroutí, žene do... že ne, do spirály nebezpečné eskalace a tu eskalaci ženou dopředu lidé jako Petr Pavel, Friedrich Merz, Macron, ta šílená Kalasová, to je úplně, úplně smyslu zbavená, samozřejmě dánská premiérka.
0: To znamená, jestli tomu rozumím, že vlastně všude je snaha to příliš neeskalovat a vybuchne to na podzim jenom v Evropě.
1: Ano, je to v principu omezit to mezi Evropou a tím Rusku, nic jiného nezbývá. Víte, ten kešpatl tam jede přesně v tom termínu, podle, já bych poprosil fotku, podle významného ukrajinského generála Jevhenie Hetmana. Uh-huh. To je významný ukrajinský generál Hetman. Tak tady ho vidíte při bojích okolo Kyjeva Hetmana. Uh-huh. Tak ten vydal teďko manuál, požadavek zmobilizovat okamžitě dalších 30% stavu ukrajinské armády.
0: No to se mu přece nemůže podařit.
1: Kdeže od toho Michailo? Víte, Michailo Drapaty, měli bychom si představit nového ukrajinského ministra, je to mimořádně neschopný generál.
0: Jestli tedy dovolíte, tak to vezmeme postupně. Bychom se vlastně teď měli zastavit u toho, co se teď děje na té Ukrajině. To znamená odvolání ministra obrany, odvolání šéfa armády a nástup nového ministra obrany, nového šéfa armády. Co to je za absurdní posuny uprostřed války?
1: No víte, Sovětský byl poněkud nepopulární, protože byl obviněn z toho, že je to řezník. Takže místo něj tam dosadili super řezníka.
0: Aha. Jo.
1: Vidíte, všichni ti demonstranti nevěděli, že ten hlavní řezník se nazývá Drapaty.
0: On má tu pověst, že snad vlastně byl jedním z prvních, kdo zaútočil na ty...
1: No tím začal svůj kariéru. Já bych poprosil video další s Drapatyem. No. Uvidíte, jak zaútočil na město Mariupol. Tak tohle je léto 2014. Tam uvidíte, jak se přiřítí Drapaty. V tom bojovém vozidle přímo sedí Drapaty jako velitel praporu. To je oficiální video Butusova, to je velký ukrajinský nacionalista, takže když tvrdí, že v tom videu byl Drapaty, tak je v tom Drapaty. Vidíte, to jsou mariupolští občané, demonstranti, kteří chtěli pomoci, aby se v Mariupolu byl druhý státní jazyk ruština.
0: Ano.
1: Tak se tam vyřítil tenhle ten Drapaty. Od té doby se mu říká Zalužného kreatura.
0: Tady se objímá se
1: Zalužným. Ano, se Zalužným. Tak ten základní rozdíl mezi Drapatyem a Sovětským je v tom, že ten Sovětský měl ty sovětské školy, tak oni mu vždycky říkali, že má tu sovětskou mentalitu. Ten Drapaty nemá ty sovětské školy, on má mentalitu japonského fanatického samuraje. Mm-hmm. On provádí naprosto šílené steče, ale chlubí se ve videí. Teďko se chlubil s generálem Obolenským. Se chlubili, jak dobili Kupiansk, jak dobili Volčansk, se chlubili od prosince, jak Putin lže, že ty všechny území, které on ohlásil, že dobili, tak oni je osvobodili. Aha. Pravda je, že je osvobodili, protože bojovali s generálem Nikiforovem. Já bych prosil generál Nikiforova.
0: No, Nikiforov
1: to je jeden z nejlepších ruských generálů. To je ruský generál, tak vidíte Nikiforova. Nikiforov je zvláštní v tom, že má nejdelší frontu. Teď má asi 1400 kilometrů. To je fronta německé armádní skupiny. To není ani ruský front. To je obrovský. Všechny ostatní ruské skupiny Dněpr, východ, západ, jich a střed mají frontu dvě třetiny toho, co má Nikiforov. Uh-huh. Nikiforov byl odvolán v roce 2023, když vypukla ukrajinská velká ofenziva, tak byl odvolán Putinem ze Sýrie a dostal úkol zastavit tuto ofenzivu. Zastavili z s těm rebelem duněnskýma, těma obyčejnýma duněnskýma bojoval proti přesile 1:5, zastavili velmi chytrý generál. A potom dva roky všichni v roce 23, 24, 20, všichni analytici na západě říkají, co ten Nikiforov dělá. On velí takový velký skupině vojs, tenkrát skupině západu, mezi Kupianskem, Charkovem a tím Slovianskem, a nic nedělá. Ale on cvičil, on ze všech těch mobilizovaných rebelů vycvičil, zorganizoval, postavil standardní ruský pluky, to trvá rok, dva. Dva roky hlavně cvičil a pak začal pomalu útočit. Teď už má všechno vycvičený, teď převzal po Lapinovi tu velkou skupinu sever, no a školí tam tom, ty hlupáky Michaila toho Drapatie a toho Obolenského. Takže ti zautočili, Nikiforov si vždycky stáhne, nechá je to obsadit a pak je zničí dronama, dělama, zničím všechny mosty, aby nemohli ani dopředu, ani dozadu, ani se zásobovat a pak je zlikvidují. A výsledkem je, abych poprosil mapu číslo 2, aby jsme si to ukázali přímo na mapě, nebo dvě mapy tam máme připravený. Takže tohle je velká mapa. Tam vidíte takovou žlutou kostrbatou čáru v Praze, vpravo, ano. Tak to je Nikiforova fronta. Z ní vede červená šipka na Kyjev, tak tudy na podzim po té mobilizaci ten Nikiforov zautočí. Ale jinak hlavní boje, teďko Nikiforov už začal teďko, včera začal, a kupodivu na tom levým spodním křídle u toho Charkova, ono to má logiku v tom, že zkracuje frontu. Teďko zkracuje frontu, aby mohl, to už, víte, zbavuje se zbytečných úseků fronty, aby se mohl soustředit. Teď poprosil mapu 2, abyste viděli, co to je za hlupáky ty. Tak, tady vidíte mapu 2, tam vidíte zase takovou žlutou klikatou čáru, tak a červený kolečko a žlutý kolečko, je to v té levý horní části obrazovky.
0: Ano, ano.
1: Tak do toho žlutého kolečka tam útočili ty fanatičtí generálové Drapaty a Obolenský. Útočili tam do lesa Rusové, tam je nejdřív je honili dronama, utahali, vyhladovili a pak je pochytali, aby měli medaile. Živý, aby Putin dával za živý elitní Ukrajince medaile. Tak, no ale ještě tu mapu poprosím, ono, musíte tam udělat. A to je takový malý kolečko, tam vidíte žlutý. A teď tam vidíte takový velký žlutý, vpravo od toho, tak, velký červený kolečko, tak to včera obsadil.
0: Aha.
1: Nikiforov, ale zároveň tam vidíte takovou kostrovatou žlutou linii, která se táhne dole od té fronty. Tak vidíte, že za tu dobu, těch 4-5 měsíců, co na děti ukrajinští fanatiční generálové Obolenský a Drapaty útočili, tak je vyhnal. Až za tuhle čáru. Když to převedete na kilometry, tak je to 300-400 km2.

0: Kůkem třeba.
1: Jo.
0: Tyhle ty generálové Drapatý a Obolenský, kteří teď budou povýšeni, ty provádějí ty útoky v místě, který je pro Ukrajince nejhůř, musí přes řeky. Rusové se tam dobře ukrývají. Nikiforov má blízko letectvo, drony, všechno. Čili to je to nejhorší místo, kde můžou ten útok provádět.
1: Jasně.
0: Tam provádět ten sebevražedný sveče a potom ty výsledky těch stečí bez ohledu na ty hromady mrtvých, který tam mají, ať je to u Kupianska, ať je to tady u toho Volčanska, přinesou Zelenskýmu a ten se jde chlubit a potom západní média ukazují, jak jsou výborní. Ale ten konec, že na dva dny, na týden, na měsíc dobili 5 kilometrů a potom byli vyhnáni s obrovskýma ztrátama o 10 kilometrů, 20 mikrometrů zpátky, to už ty západní média neinformují. Proč? Tady jde o to ukazovat ten narrativ. Ukrajina vítězí, právě vítězí, právě vítězí. Tak to je ten rozdíl, ten syrský se držel zpátky, víte, on vpadnul do Ruska, do Kursku. To svým způsobem byla jediná možná operace, jak odvrátit ten tlak roku 24, který Rusové vytvářeli na ten Doněck. On mě připomíná syrsky hodně Žukova. On provádí takové ty, on vede ten aktivní boj, ty útoky, ono to drahý na lidi, není to, stojí to obrovským příčinou, ale je to ta aktivní obrana. Když to tyhle ten Drapatý a tenhle druhý, ty jsou blázni.
2: No počkejte, a proč je tam teda, proč k této výměně skutečně došlo? Čeho se tak bál?
0: Hetman. Musíte se vrátit k generálu Hetmanovi, který jsem říkal. Ukrajina nemá vojáky, došli vojáky. Vojáci, ten Michajlov to není, víte, ten odvolaný ministr Michajlo Fedorov, to je marketér, to je jako byl ten Pešl od Babiše, ten, co ho líbal na té fotografii. Yeah. Marketér. To je politický marketér. A politický marketér, oni Ukrajinci teď zvou, nemají lidi. On zničil mobilizaci. Nemají náboje do děl. Nemají pohonné hmoty, nemají nic. Dokonce nemají peníze na podzimní výplaty. Protože on se to nakoupil drony, všechno udělal marketingovou kampaň. A měl ten výsledek. My Rusko porážíme, my ho ostřelujeme.
1: Ano.
0: Ne, to víte, když armáda nemá na podzim výplaty a na podzim jí dojdou vojáci, už jí docházejí, když se nezmobilizují, co to znamená ve válce? No, že ta armáda už končí. Ale než skončí, tak musí přece rozpoutat to, z čeho má strach ten Iščenko.
1: Ano.
0: Aby ten Západ
2: do toho byl vtažen.
0: Byl do toho vtažen. Ne, mohli je nahradit.
2: No, jasně.
0: A nebo aby na Západě, a podívejte se, v Německu už se na tom pracuje, i v Čechách jsem říkal, že to je takový, že by se měli pochytat ukrajinští muži. A poslat je do té války. Protože ten problém, Němci vyhlásili tu službu a tohle a zjistili, že si vůbec nikdo nehlásí. Ano?
1: Ano.
0: Teďko zjistili v Litvě, že v Litvě obrovský úplatkářský aféry, tam se podplácejí, aby se nemuselo na vojenskou základní službu. Ale to není desítka, stovka, jsou tisíce lidí.
1: Jo.
0: Čili na Západě obyčejní lidé vědí, stejně jako ti Ukrajinci, že proč bychom umírali, za koho bychom umírali, za neziskovčíky LGBT a všechny tyhle pseudo-organizace a politiky. Máme umírat my? Ne. No ale oni to musí k tomu dotlačit, to je jejich politika.
2: No, protože jsou prostě v koncích především hospodářsky, ale já jen ještě k té ukrajinské mobilizace, když říkáte, že on má v plánu získat 30% nových, to myslíte?
0: Ne, on to nemá. On řekl, to musíte udělat.
2: Jo,
0: to je bezprostřední odborný příkaz. Aby jsme to vydrželi, musíme sehnat okamžitě 30%.
2: No, ale to nesežené.
0: Víte, Mick Ryan, to je australský generál velký, ten ve dne v noci přemýšlí, jak to Rusko zničil a porazil. Jo? Tak ten teďko si stěžoval, že Ukrajinci mobilizují 17 až 24 tisíc podle tohohle australského generála. On to nestačí. A nestačí to ani nahrazovat státy.
1: Jo.
0: Takže ten hetman říká tu druhou část. Aha. Čili musíme zmobilizovat 20-30 tisíc navíc. Teď se podívejte na tu logiku, ano? Vezmete slova generálu Hetmana, generála Mike Ryana a a zjistíte, že

0: Ukrajinci mobilizují 24 tisíc měsíčně, jejich armáda se zmenšuje. A přesto Ukrajinci vítěz. A vezmete si Johna Radcliffa, blázen, ten tvrdí, že životnost ukrajinského vojáka je 30 vteřin, nebo půl minuty, nebo 2 minuty, tak jako je absurdní termín, to asi neumí ani počítat, protože, no ale zároveň Radcliffe ne, Radcliffe, Ryan i Hetman i řada dalších přišli na to, že armáda se zvětšuje. Jenom za poslední 2 měsíce, z každý měsíc na ty Ukrajině se začalo 10 tisíc. Takže oni je zabíjejí, oni teď tvrdí, že se jim ta mobilizace rozpadla, ale ruská armáda se zvětšuje a ukrajinská armáda se
1: Ano.
0: zmenšuje. Vidíte, jak jim to nesedí, jak se jim to hroutí ve všech těchto, ty generálové, ten Radcliffe a admirál Bauer, zná to, těm úplně hrabe. Ty jsou úplně posedlí to válku s Ruskem, tak už jsou od rána do večera.
1: Já bych se chtěl tedy ale dostat úplně k jádru toho. Pokud tedy vyjdeme z předpokladu, že Rusko už pochopilo, že ta západní Evropa je vedena těmi sebevrahy, kteří prostě tu válku vyvolají, a je připraveno na podzim to zmáčknout, tak já v tom Iščenkově materiálu nerozumím jedné věci, o které vy také ale mluvíte, že Rusové si vezmou celou Ukrajinu. Myslíte, že je možné ji udržet obsazenou?
0: Ano, je naprosto jednoduché. Víte, základním principem války, kterou vede Gerasimov, je vystřílet budoucí ukrajinské partyzány ještě dřív, než bude jejich území obsazeno. To je velmi, víte, podle Břežinského doktríny Rusko nemohlo obsadit Ukrajinu bez toho, aby se dostalo do velké partyzánské války. Ale když partyzány vystřílíte, víte, Gerasimov vtrhnul do Kyjeva, tam se nechal porazit, stáhnul se na úzkou frontu do Donbasu a tam trpělivě 4-5 let vystřílí, vyhubí ty ukrajinský vlastence. A
1: Ty
0: teď ti, kteří z
1: fanatický
0: vlastence, to jsou nacionální, to jsou jak banderovci, tak to jsou taky obyčejní ukrajinští vlastenci. Oni ne všichni jsou zrovna banderovci. Ale jakmile je vystřílíte, tak už tam zbydou jenom ti, kteří kradou a vyhýbají se vojenské službě, nebo kteří nechtějí do vojenské služby, a ty už potom nejsou ty partizáni.
1: Ano.
0: Samozřejmě může tam Budanov zřídit ty své teroristické buňky, ale to už je jenom teroristická válka. Teroristická válka není velká partizánská válka. S tím si poradíte ve hře dronů, tím spíš rozdáte náramky obyvatelstvu, dáte tam kozáky, budou tam nějaké velké ztráty. Samozřejmě ještě můžete Polákům milostivě nechat Volyň za to, že jste jim zlikvidovali jaderným údajem Poznaň, tak jim dáte na odměnu v mírových jednáních Lvov, ať se užijou.
1: No, když o tom takhle hovoříme, myslím si, že řada z nás a řada lidí si pořád neumí představit ten okamžik, kdy to Rusko opravdu zmáčkne, kdy přestane dělat ty chirurgické posuny na frontě, protože, jak říkáte, jednak vystřílet ty banderovce a vlastence, čili budoucí partizány, ale jednak pořád jakoby chránit tu veřejnost, která je vlastně pořád napůl ruská.
0: No, to je právě celý ten ruský plán spojený s tou mobilizací, o kterém se všichni myslí. Víte, ukrajinská armáda teď už nemá lidi, ty brigády jsou na 30%, víte, ten generál Nikiforov momentálně má převahu tak asi 1,4 ku 1, na té své obrovské frontě proti těm Ukrajincům. On manévruje těma silama, je chytřejší, umí to. Ale jakmile zmobilizuje, Gerasimov má v záloze 300 tisíc vojáků, který může použít. Jakmile je Nikiforov dostane, tak bude mít převahu něco kolem 4 to už je obrovský, mm-hmm. ale když Putin zmobilizuje, tak bude mít příběhu 10-15 jedný. Mm-hmm. Ukrajinci už nemají kde zmobilizovat, vždycky si to zkoušel, nejde to. Při převaze 15 jedný vás během chvilky vás rozeženou.
1: A to je ten okamžik, kdy tam vstoupí ty vojska NATO?
0: Ano, ne, to je okamžik, kdy vojska NATO tam musí vstoupit současně s touto mobilizovanou armádou nejpozději, protože pak už je to zbytečné, pak už se nedostanou. A samozřejmě to neznamená, že máte počet vojáků, to je počet dronů, to je velká, každý voják musí být vyzbrojen. A Nikiforov teďko cvičil, víte, německou armádu vytvořil von Steck, byl velmi chytrý generál. A ten je vytvořil takzvanou, protože Varšavská smlouva povolovala Německu pouze 100 000 vojáků, tak stanovili, že německá armáda bude armáda Führer. To ještě nebyl ani Führer, Hitler. Ale on stanovil, že bude armáda Führer. Čili každý německý voják v té armádě, těch 100 000, byl vycvičený do funkce velitele roty. Mm-hmm. A jakmile mu je doplnili, rota má 100 mužů. Takže jakmile dostane, tak z té armády se ten voják stal velitelem roty. Dostal k tomu důstojníka, aby ten nic nevěděl, ten byl blbec.
1: Jasně.
0: Ale měl toho vycvičenýho vojáka.
1: Ano.
0: A teď co jste 100 000, vynásobte 10, jste na milionu, vynásobíte to 100 a máte 100 milionů, máte 10 milionovou armádu, ale samozřejmě Němci ani tak velkou armádu neměli, se dostali než 5-6 milionů. Ale takže měli tu zálohu těch kádrů. Hmm. A ještě ty kádry cvičili tak 5-7 let, aby jich měli ještě víc. No ale to byl ten princip, proč Němci dokázali vytvořit ten geniální. A tohle vytvořil teď Nikiforov. On si vycvičil ty mobilizované, nepoužívali jako masorůbku. Jak ten bláznivý Michailov nebo Syrský, jemu nic nezbyl. Hmm. On je trpělivě cvičil. Hmm. To je princip toho, proč srbská armáda zvětšuje.
1: Ano.
0: Ať všichni tvrdí, a ukrajinská armáda zmenšuje, když to tvrdí takový generálový, jako je Mikrejen. Tak tomu taky je, vidíte to dnes a denně.
1: Ano.
0: Ale teď, jakmile se to doplní tím mobilizovaným a tím, tak jsou tam vycvičení vůdci, kteří to mluvili. A teď to dá do pohybu. Ale když nemáte proti tomu, co už zmobilizovat, co proti tomu postavit, tak se vám zhroutí celá obrana. A teď si samozřejmě představte, že dneska ty jednotky jezdí velmi rychle na těch džihádů mobilech, dneska nepotřebujete tanky, všude se to dá, může proč forsovat nižší pumpy, protože se tankuje na pumpách, to už není obrovská, víte, když se hnala tanková divize dopředu nebo armáda, to byla spotřeba pohodných mot jako blázen, to dneska není, ale ono se to dovede velmi rychle přesunout, takže za 24 hodin můžou vpadnout přes Bělorusko směrem na Kovel a Lvov. Mm-hmm. To je velký předpoklad toho, co si myslím, že Nikiforov udělá, nebo nějaký jiný generál. Přes Bělorusko na Kovel, co tím uděláte? Tím zabráníte veškerému zásobování Ukrajiny, protože když odříznete Lvov, tak celá západní logistika NATO je likvidovaná. Ano? No a Poláci se nepustí do boje, protože budou vědět, že na Krakov, Varšavu přiletí jaderné zbraně.
1: Chci se zeptat, míříme k závěru a já mám tu otázku, kterou možná budete pokládat za otázku hloupého člověka, ale mně se znovu a znovu v hlavě rodí. Je vůbec představitelné, když víme, vy to víte, říkáte, že Američané to vědí, dokonce vytvořili ten drát, tu past a zveřejnili ji. Musí to přece vědět Merz, musí to vědět Macron, musí to vědět Starmer, respektive teď nový britský premiér. Přece o Pavlovi ani nemluvím, to je jenom mluvící hlava těch zájmů okolo sebe, ale bohužel nás do toho vtahuje. Oni to přece všecko tohle musí vědět. To jsou rozhodnutí ale, obětovat ano, své země.
0: Podívejte se, vrátíme se k Margaret Thatcher. Margaret Thatcherová musela zničit odboráře a úředníky ve Velké Británii, aby mohla zmodernizovat britský průmysl, britskou ekonomiku. Samozřejmě od té doby, co to provedla, zase všichni 40 let nic nedělali, tak je to tam, kde to bylo.
1: Ano, ano.
0: Ale vemte si, jak bojovali za ty svý, ty odboráři a všichni. No ale teď si představte, že na to, abyste udělali tu evropskou ekonomiku moderní, tak musíte zničit ty evropský odboráře, ale hlavně ty evropský úředníky, ale hlavně ty mediální pisálky, politický neziskovčíky, celý ten přísavný aparát na ten státní rozpočet, to musíte zničit. Včetně Green Dealu. No ale to zničíte celý jejich biznis a teď najednou co? Oni budou žít jako obyčejní lidé a šmoulat tu 10 korun, jestli si koupí chleba nebo tohle, ale kdeže ty jsou zvyklí zaprvé na to, že ty západní velvyslanství pro ně dělají opuletní večer, že se zadarmo nají, pak jsou různé akce, Evropa dodává peníze, oni si žijí, oni, to je stejný jako v Německu, kdo byli poslední, Volkische Beobachter ještě 9. května vydával poslední ty svý výtisky toho nacistické propagandy. No ale jakmile ten americký tank už přijel, nebo ruský, tak všichni ti reportaři se už hlásili do nových služeb.
1: Ano, ano, ano, jsou stejní prostě a dneska jsou úplně stejní. Nepochybně ano, ale pořád jste mě nezodpověděl tu otázku. Co pak to ti Mercové a
0: jim to je jedno, to řekl.
1: Čili oni utečou. Vědomě nechají obětovat.
0: Vemte si Mindiče. Mindič utek, kdo je zahrali.
1: Jasně.
0: Kam uteče Merc? No, teď máš kvůli v USA, tam si uloží peníze. Ano. Kam to je jedno.
1: Čili prostě to obětují?
0: Ano, jak to říkal Zoran Milanovič, prostě hodlají utíct. Kalasová, to byla sovětská pionýrka, její otec byl šéfem sovětské banky, největší sovětské banky, státní banky Sovětského svazu ve Estonsku, pak přejdou do jiného režimu. Než se zpamatujete všichni ty lidé, budou v Americe.
1: Ano.
0: Těm, co je jedno, ti používají, říká to jedna britská konzervativní politička za fajky, je to tak 2 roky, ti žijí ve slonovinových věžích, víte, a když jí nadávali, že to, říká, ne, nebyli bílí otrokáři, kteří byli africké elity, naše elity, které nás prodali bílým otrokářům. A to je celý ten princip, dneska vás tyto bílé evropské elity vás prodají komukoliv, protože už nemají co prodávat.
1: Ano.
0: Elity, jakmile přestanou mít schopnost vás, na vás vydělávat, tak vás prodají.
1: A myslíte, že oni vážně věří tomu, že by měli nějakou šanci to Rusko dobít, rozparcelovat si ho a žít z toho?
0: To je, zaprvé, když se to povede, tak to je skvělý, oni, řada z nich jsou blázni, tady řádu těch bláznů znáte, myslí, že se Rusko už hroutí, desadeně se na to přesvědčují, vydávají různé zprávy, že už se to tam hroutí. No a pak je ta druhá část, tady je jednou, když se to nepovede, tak uteču do Ameriky.
1: Jak vidíte vysokou šanci? Já vidím vysokou šanci toho, že bude uveden ten film, který určitě je znakový. To znamená, že dává jasně najevo, co Rusko udělá, když bude napadeno, a ono je napadeno, čili ono může kdykoliv to udělat. I to vychází z toho Iščenka. Vlastně ono je už dávno tak
0: ano,
1: napadeno.
0: Z hlediska doktrýny Putin může kdykoliv už nařídit odpálený jaderný zbraně na Prahu.
1: A jak vy vidíte váš odhad, analytický.
0: A tak já jsem vždycky pozitivní analytik, pozitivně laděný analytik, takže Spojené státy americké, ač nedokáží ještě přesvědčit natvrdo Evropu, tak oni si tu Evropu vychutnají, takže pro Spojené státy americké měli vždycky historicky dobré vztahy, vždycky s Ruskem, to bylo za doby po revoluci americký, ať to bylo 19. století, a jim vyhovuje pohled na svět ve kterém vzniknou Spojené státy ruské a Putin vybuduje Spojené státy ruské a ty Spojené státy ruské mohou zahrnovat území prakticky až Klaby. A pro Spojené státy americké je to dobré, protože se vytvoří jaksi ten druhý evropský pilíř, protože Evropa je nespolehlivá, to jsou Putin to nazývá, Trump to nazývá nebezpečnými komunistama, ty fanatiky, ty Green Deal, ty chtějí rozpoutat konec světa.
1: Ano.
0: Když to sobě jsou
1: racionální.
0: Racionální jako Američané a Putin dováží velké množství imigrantů a toho všeho a on prostě hodlá vytvořit budoucí ruský stát na bázi Spojených států amerických, který sjednocený ruským jazykem a ruskou kulturou. Mm. I velké území přitahuje velké množství imigrantů, Rusko má obrovské potravinové energetické surovinové zdroje a pokud se to a už v Africe školí lidi v ruštině a podobně, čili musíte umět rusky, musíte pracovat, můžete se do Ameriky také přistěhovat, si chodili za prací. To je ten princip, ale vidíte, koho přitahuje evropská imigrace. Budoucí neziskovčíky, všechny ty zneuživatele sociálních dávek, kriminálníky, teroristy. To je ten základní, proto je pro Spojené státy americké z hlediska budoucího světa příjemné, kdyby byla Čína, Indie, Spojené státy ruské a jakási podivná Evropa, která ovšem bude malá, bezvýznamná, proto bude bát se Ruska, že ji zmodernizuje to Rusko, tak bude vždycky poslouchat Spojené státy americké. Takže bude takovým satelitem, takovým velkým Portorikem bývalým. Víte, Portoriko bylo takovou polokolonií. Tak bychom mohli říct, že Spojené státy mohou představovat Evropu západní jako takové větší Portoriko staré.
1: Vzhledem k tomu, že o tom už nehovoříme pouze jako o nějaké teorii, ale je to za pár týdnů se to může stát. Ještě mám otázku, která mně osobně připadá docela důležitá vzhledem k historickým skutečnostem a vazbám. Myslíte, že v okamžiku, kdy Rusko tento krok udělá, že zlikviduje Británii?
0: No, Britové jsou pragmatičtí. Já si myslím, že Britové nikdy nejdou do války, kterou by prohráli. Pokud nemusí Hitler udělat tu chybu, že jim nedal na výběr. Jinak by Britové jsou kooperativní. Britové strašně rádi válčí pomocí jiných vojáků.
1: Ano.
0: Zemí.
1: A to právě dělají.
0: Nehledě na to, že Britové nemůžou jít do války proti Rusku, protože jejich zbraně fungují pouze, když jejich americký patron si to přeje.
1: Pane Svatoši, byl to dnes rozhovor, z něhož mě jde trochu hlava kolem, protože opravdu teď je čas dovolených, lidé se zajímají spíš o to, jak strávit prázdniny s dětmi a nám se tady blíží něco, co skutečně může, a já jsem si to uvědomil jak u toho Iščenka, tak u vás, že si ti skuteční analytici uvědomují, že ta válka je na dotek a že může vypuknout v podstatě kdykoliv.
0: Já si myslím, že to je nejlepší možné řešení, že Rusko zmobilizuje rychle to obsadí ještě dřív, než se Evropané stihnou tu světovou válku rozpoutat.
1: Do té doby se určitě ještě uvidíme, ale chci vám opravdu moc dneska poděkovat za nezajímavý, ale za šokujícím způsobem zajímavý výklad. Díky.
0: Já děkuji vám. Děkuji divákům, že jste to vydrželi. Jinak na stránkách michalepetr.com máte k tomu odkazy, kdyby zase byly nějaký takový komentáře, jestli jste to vymysleli.
1: Já myslím, že komentáře tohoto typu budou vždycky se tam nacházejí ti trolové. Ale myslím, že jsme dnes udělali něco docela podstatného. My se možná tento týden ještě sejdeme, já možná vám dopředu prozradím, že není vyloučeno, že budeme tady v sobotu mluvit s paní doktorkou Pekovou a ona přinese něco velmi překvapivého. Takže pokud s tím překvapivým přijde, tak se v sobotu ještě uvidíme. No a já budu doufat, že se uvidíme i v pondělí, pokud do té doby svět ještě bude.
0: Bude určitě. Už bude paní doktorce Pekový.
1: Pane Svatoši, děkuju.
0: Taky.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Jsme připraveni, jsme propojeni a to znamená, že můžeme odstartovat hovory u Klábosnice. Sice jen vidím, že mě slyší, zatím jsem nemluvila s našimi hosty. Vítám VK, vítám Vítka, hezký večer, ahoj a nebudu zdržovat. Je to tvoje, Vítku, můžeme začít.
2: Ano, Helenko, jsme tady všichni tři, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Aeronet News. Jsme tady lehce se zpožděním, ale určitě to doženeme. Písničky na přání budou potom, teď je tady VK na přání a myslím, že přát si ho můžeme každý pátek, ale na to přání velmi rád splní a všichni jsme za to moc rádi. Takže zdravím, přeju krásný páteční večer, ahoj VK.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, no jsme zase pozdější, že jo, jsme ještě s Vítkem řešili ještě věci, že jo, technického a dalšího organizačního charakteru, takže doufám, že zase nejsme moc pozdě, i když zase jsme pozdě, takže pustíme se hned do prvního tématu a vezmeme to s přesahem, vezmeme to úprkem a brzy dorazíme do cíle, takže se otevřou prostory pro vaše telefonické dotazy, takže já vám přeji krásný poslech.
2: Třetí světová válka už běží a vede se o zbývající energetické a nerostné zdroje na této planetě. A kromě nedostatku energií přijde prý už možná za několik měsíců nedostatek potravin po celém světě. Bývalý ruský zbrojař Viktor Bout, považovaný za insidera Kremlu, poskytl děsivý rozhovor Alexi Jonesovi a zazněly věci doslova jako z popisu biblické apokalypsy. On ten pojem, tady třetí světová válka, má tady různou podobu a lze ji vnímat jako něco jako asymetrický konflikt na různých frontách a tedy třetí světová válka, ono se říkalo i před Ukrajinou, před 22. únorem 22, že třetí světová válka už je v jistém smyslu rozjetá a má různou podobu tady, tak to můžeme vnímat.
3: No samozřejmě, ale to jsou všechno takové trošku jakoby posuny té války do takových těch pozic a do takových těch metrik, které neodpovídají tomu, co se v podstatě tou světovou válkou, třetí světovou v podstatě myslí, protože aby to byla třetí světová, musela by se vést na celém světě a to se samozřejmě nevede minimálně ne v té ostré rovině, i když samozřejmě v konceptuální rovině bychom mohli říct, že zhruba 52 zemí kolektivního západu bojuje na Ukrajině proti Rusku. Což samozřejmě je ten poslední článek, který teď máte zpátku, že jo, z večera. Tam to zrovna já řeším a zrovna to se můžeme jako vzít přímo od toho posledního článku, protože to, co řekl bývalý tedy agent ruské zahraniční rozvědky SVR a plukovník a dnes vlastně profesor moskevského MGIMO Andrej Bezrukov v posledním vystoupení, v posledním povídání, tak de facto se znovu ukazuje, že tyhle ty siloviky okolo Kremlu, jako je Karaganov a jako je právě teď znovu Bezrukov, začínají opravdu volat po raketových úderech na Evropskou unii, konkrétně na, a on to specifikoval, na výrobní podniky, které vyrábějí pro Ukrajinu, zbraně, munici a další technologická zařízení vojenského charakteru a údery na plynárenská centra, na sklady a podobně. To znamená, že v Moskvě se začíná vlastně něco, čemu se říká realizace takzvané reálky. Jo, reálka. Máte nějakou politiku a ta politika nefunguje. Ta politika je lichá. A víte, takzvané dvojvládí, které vlastně funguje v Kremlu, popisuje ten poslední článek, kdy vlastně Bezrukov stělesňuje to jedno křídlo, to znamená to, které si uvědomuje, že Rusko neválčí na Ukrajině s Ukrajinou, ale s 52 zeměmi kolektivního západu. a že vlastně nemá smysl válčit s Ukrajinou, protože pokud bude Rusko jenom válčit s Ukrajinou, tak ta válka nikdy neskončí, jak řekl Bezrukov. A v tomhletom já s ním v podstatě souhlasím. A aby válka skončila, musí Rusko začít válčit s Evropskou unii. Tohle tam řekl. A je to názor nejenom jeho, ale je to názor i Karaganova a začíná se prosazovat v Kremlu. A zatím se neprosadil, ale brzy může. A kdy? Na to už existuje odpověď. Velmi brzy po skončení parlamentních voleb v Rusku na podzim. V Rusku skončilo zasedání, poslední zasedání Ruské důmy. Skončilo včera, myslím. Nebo dneska končí. A budou zahájeny letní prázdniny a po nich vlastně se už naskočí do předvolební kampaně a budou volby. Po volbách se očekávají velké politické změny v Kremlu, naprosté zemětřesení a zřejmě změna zahraniční ruské i válečné politiky. Tam se může stát naprosto cokoliv, my to budeme samozřejmě sledovat. Na podzim opravdu můžou přijít první raketové údery na Evropskou unii a bude zahájena mobilizace v zemích Evropské unie. Já už se na to připravuju, chystám se, pokud k tomu dojde, tak okamžitě s manželkou letíme do Spojených států, evakuace z Evropy okamžitě. Na to se prostě čekat nemůže. Jo, nebudeme prostě čekat, až začnou prostě chodit povolánky a tak dále, a tak dále. Evropa je zkrátka na pozici de facto stavu, kdy chce jít strašně moc do války, ale chce do té války jít v roce 2030. A Kreml se rozhodl, že ten plán škrtne a že ta válka nebude čekat, Kreml nebude čekat na vyzbrojení Evropské unie do roku 2030, až bude laskavě Evropa vyzbrojená. Ne, udeří hned. Na podzim udeří. Nebo v prosinci, nebo příští rok v lednu, nebo kdy. To znamená, v tom článku já to píšu, není to o tom jestli, ale je to o tom, kdy Rusko provede první údery na Evropskou unii. No a my si to přímo můžeme říct. Já k tomu chystám článek, protože samozřejmě všichni vědí, že v Evropské unii je přes už několik stovek firem, které vyrábějí munici pro Ukrajinu ve spolupráci s ukrajinskými firmami. Spousta těch firem je ve střední Evropě, některé jsou u vás v České republice, některé jsou na Slovensku, některé jsou v Polsku, některé jsou v Maďarsku, ve střední Evropě, to znamená spousta jich je tady v Německu samozřejmě, tady jich je stále čím dál tím více. A pokud dojde k přesvědčení, nebo tahle ta skupina siloviků v Kremlu získá po volbách do státní dumy takzvaně sílu, to znamená, ty volby něco ukážou, například nespokojenost lidí s tím, jak se vede specka na Ukrajině. Nespokojenost lidí s tím, že Ukrajinci Rusům bombardují jejich sklady, jejich alzy. Že? Teda oni tam nemají alzu, oni tam mají, jak se to jmenuje, Wildberries. Jo, Wildberries. To, jak máte alzu, že jo, tak v podstatě Rusové mají Wildberries. A ty sklady, ti Ukrajinci tam bombardujou, aby v podstatě si Rusové nemohli kupovat spotřební elektroniku a hrnce a nevím, kosmetiku a všechny ty věci, co prostě tady ty online nákupní prostě shopy prostě nabízí k doručení. A samozřejmě ta nespokojenost těch lidí může vyjít a teď jako, že co tam jako skladujou, ten černý kouř, který z těch skladů prostě stoupá a lidi jako působí to efektně, jo. A nikdo neví, proč prostě ty sklady tak kouří a to je jednoduchý, protože střechy těch hořících skladů jsou izolačně proti dešti chráněny asfaltem a takzvaným térem a jsou stříkaný. A ten, když zapálíte, tak produkuje naprosto šílený černý kouř strašného objemu, takže ty obrovské sloupy černého kouře, to jsou hořící střechy. těch skladů. Jo, jenom pro vaše informace, normální baráky tady tu dechtovou rovnou střechu nemají. Jo, to mají jenom skladový prostory, ty rovné střechy, že jo, aby nezatýkalo, když střecha je rovná, že jo, tak je tam asfalt, je tam ter, jo, dehet a tohle to všechno. A do toho, když třískne ten dron, tak to zapálí a ta střecha začne prostě hořet a ten dehet a ter a asfalt, všechno to jde nahoru. Jo, všechno obrovský černý kouře. Ale O to nejde. V Rusku těch skladů jsou stovky, ale pravda je taková, že i Rusům, kteří jako se nezajímali o nějakou válku na Ukrajině a tu specku sledovali někde v televizi, tak v podstatě i jim už začíná vadit, že ta operace, která měla trvat jenom několik týdnů, a maximálně měsíců, tak prostě trvá už velmi dlouho. A nikam se to neposouvá, i když samozřejmě ruský generální štáb s tím souhlasit nebude, protože, a to je pravda, ruská armáda postupuje a pokračuje neustále na Donbasu, už se blíží ke Slaviansku, ke Kramatorsku, to znamená, postupy na frontě jsou, ale na takovou tu ruskou veřejnost, na jejich vnímání té situace už je ani tak moc nezajímá to, jak postupujou prostě ruská vojska na Donbasu, jako je spíš zajímá to, že jestli si budou moci lidi třeba v Petrohradu objednat nějaký zboží, jestli náhodou neschořel sklad Wildberries a podobně. To znamená, tahleta nespokojenost ruského konzumního trhu může skutečně vyslat nějaký signál. To není tak, že by strana Jednotné Rusko na podzim prohrála volby. O to nepřipadá v úvahu samozřejmě, ale může tam být vyslaný signál, že zkrátka dostanou se do toho, do té Dumy prostě lidi, kteří třeba mají nějaké alternativní názory, jak by se ta specka měla řešit. A co je důležité, je, že na těch kandidátkách se tam objevuje stále více lidí, kteří jsou pro radikální údary proti Evropské unii. A já k tomu chystám ještě článek a těch lidí, kteří tam jsou na těch kandidátkách strany Jednotné Rusko, to jsou lidé, kteří pocházejí právě ze skupiny okolo Bezrukova, tam jsou lidé, kteří pocházejí od Karaganova. To znamená, ti leti, pokud se dostanou do státní dumy, tak budou diktovat a určovat novou politiku ruské vlády po podzimních volbách. A tam může vzniknout opravdu velký tlak na to, že nová Duma začne tlačit na Kreml, aby přitvrdil mazurku na Ukrajině a přitvrdil ji především ne na Ukrajině, ale přitvrdil ji takzvanými, oni tomu říkají, operativními a chirurgickými prostě zásahy proti největším vlastně výrobním podnikům dronů a těch dálkových systémů, které jsou vyráběny v Polsku, na východním Slovensku, v Prešově, dokonce o tom byl pořad na ruské televizi, kde byla reportáž o výrobním závodě ukrajinské armády v Prešově, nebo ne ukrajinské armády, ale ukrajinské firmy, která tam vyrábí v jednom podniku prostě drony. Zkrátka bude snaha vybrat nějaké cíle, nějaké terče a na ně udeřit raketami Kinjal, případně Zircon a vyhodit je do povětří, znamená provést údery takové spíš propagační, ale spíš takové signálové údery na některé sklady, z největší pravděpodobností v nočních hodinách, aby tam nikdo nebyl, aby to bylo prázdné, aby nedošlo k nějakým lidským obětem. Ale zkrátka opravdu se začíná ta situace vyostřovat a vidíme, že začíná se objevovat více a více lidí, kteří začínají prosazovat tuto myšlenku, aby se nečekalo do roku 2030 mezi ruskými elitami. Tedy aby se nečekalo na to, až bude Evropa vyzbrojená, ale aby se na Evropu zaútočilo teď. Není důvod čekat. Proč by se mělo čekat na to, až bude nepřítel vyzbrojený, že? Proto je třeba počítat se vším. Je jasné, že válka, její přeliv z Evropy do teda z Ukrajiny do Evropy, do Evropské unie, já jsem o tom přesvědčen. Není to o tom, jestli se to stane, ale kdy. O tom jsem naprosto přesvědčen. Kdy se to stane. To je ta hlavní otázka. A proto je dobré sledovat ruská média, analyzovat ty výroky, ty věci, protože začínají se objevovat tyhle ty názory, které zazněly od Bezrukova, začínají se objevovat i u některých poslanců strany Jednotné Rusko, už velmi výrazně. A je asi jasné a mnoha politikům začíná v Rusku docházet, že nebo řečeno v jiných intencích, ale de facto to, co řekl Bezrukov v tom rozhovoru, že nemá smysl nadále bojovat s Ukrajinou, když ve skutečnosti je třeba bojovat s Evropskou unií a zastavit její pomoc Ukrajině. Protože pokud bude Rusko bojovat jenom s Ukrajinou, ta válka nikdy neskončí, protože ekonomický výkon kolektivního západu a 52 zemí kolektivního západu, není to jenom Evropa, je to že jihovýchodní Asie a Amerika a tak dále, tak podíl na světovém DPH je nějakých 50%, zatímco Rusko tvoří pouze 2% světového HDP. Teda ne DPH, ale HDP. Jo? 2% HDP má Rusko světového a těch 52 zemí kolektivního západu má zhruba polovinu světového HDP. A tomuhle nemůže samozřejmě Rusko dlouhodobě čelit. Jo, jako, že dalších 10 let budeme vést válku, dalších 20 let budeme vést válku na Ukrajině. Zkrátka, nedokáže to Rusko ufinancovat takhle dlouho. Ne bez toho, aby to mělo opravdu dramatické dopady na životní úroveň obyčejných Rusů. Že šéfka Ruské centrální banky Nabiullina oznámila včera, že se očekává zvýšení inflace v Rusku v důsledku zvyšujících cen se pohonných hmot. Ze 4-5% má inflace vzrůst na 6-7%. Není to moc, ale meziroční nárůst inflace ze 4,5-5 na 6-7 samozřejmě zasáhne ruské domácnosti, takže došlo zároveň ke snížení úrokové sazby centrální banky ze 14,25 na 14%. Začínají se objevovat názory, že je to strašně málo, že je třeba prostě snížit radikálně na polovinu, na 7% a podobně, ale samozřejmě Nabiullina tohleto nechce, protože snížení úrokových sazeb by ohrozilo kurz samozřejmě směnitelného rublu, takže to zase oni nechtějí do toho jít. No zkrátka budou volby v Rusku a po těch volbách se může stát naprosto cokoliv. Úplně cokoliv. Každopádně tam dojde k nějakým změnám a ještě nebyly volby a teprve budou, ale už se objevují prostě náznaky a výroky potřebných změn, které je třeba udělat. Proto se podívejte, jakým způsobem v Evropě se podniky, hlavně tady v Německu, teda se všechny podniky transformují na válečnou výrobu, transformují se na výrobu vojenské produkce, uvažuje se o zavedení povinné vojenské služby v mnoha zemích Evropské unie, to znamená přípravy na válku, a je jasné, že v tom Kremlu budou uvažovat tím způsobem, že přece nebudou čekat na rok 2030, ale budou se snažit poslat signál, poslat vzkaz a udeřit na Evropu raketami, které samozřejmě nejdou zachytit, de facto zničit výrobní zařízení v jednotlivých zemích. Tady je třeba ještě jen takový oblouček říct, že to, co tam vlastně zaznělo Sergej Lavrov měl teď povídání, a máte to i v tom posledním článku jeho videa, že oficiálně potvrdil tedy, že takzvané dohody z Anchorage, z Aljašky, že selhaly a že to není vina Ruska, ale de facto nepodařilo se donutit Ukrajinu k přijetí těch mírových podmínek na samozřejmě na základě podpory Evropské unie, která dělala všechno pro to, aby Ukrajina ty podmínky nepřijala. A naprosto takovým vrcholem toho je ten výrok mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova. Máte tam video, kde on se vlastně zastával americké administrativy, že jako ten výrok až jako byl trochu zvláštní, že v podstatě on řekl, že Trump, Američané a Trumpovi vyjednavači, jako je Kushner a Witkoff, že jsou upřímní a že upřímně chtějí ukončit válku na Ukrajině, a to byl takový neuvěřitelný výrok, že Pavel Zarubin, reportér, který s ním dělal rozhovor, tak se ho zeptal, nebo mu to okomentoval slovy, že přece Američané dodávají neomezeně zbraně na Ukrajinu, a Marco Rubio, ministr zahraničí USA, nedávno, teď vlastně před týdnem, prohlásil, že Spojené státy jsou na straně Ukrajiny a že nadále vyzbrojují Ukrajinu. Tak jak je možné, že říká, že Američané jsou upřímní ve smyslu, že chtějí prostě mír na Ukrajině? A Peskov na to odpověděl slovy, že ano, je to pravda, jako Američané dodávají zbraně, ale že Moskva a Rusové se z toho musí vzít to pozitivní, že je dobré, že Trump a Trumpova vláda pořád o ten mír ještě usiluje, že by bylo daleko horší, kdyby Trumpova vláda řekla, že už o mír neusiluje. To znamená, chápete, je to snaha obhájit tu pozici, že Kreml stále jedná s Američany, když ale ta pozice už se nedá skoro obhájit. Američané podporují Ukrajinu, stojí na straně Ukrajiny a poskytují Ukrajině zbraně proti Rusku. A to znamená, že Spojené státy dělají všechno pro to, aby Ukrajina na mírové podmínky nepřistoupila. Protože jestliže usilujete o mír, ale zároveň vyzbrojujete Ukrajinu, aby mohla dál bojovat, tak si protiřečíte. To je logické. A to dělá přesně Trump. To znamená, na jedné straně tvrdí, že chce mír, na straně druhé jeho vláda vyzbrojuje Ukrajinu. A tohle to je prostě nesmysl, to je chucpe. A ten výrok Peskova teď doslova otřásá ruskými sociálními sítěmi, a že prostě Peskov si dělá dobrý den a dělá si blázny ze všech Rusů a podobně. No, máte to video s českými titulky v posledním článku, podívejte se na něj. Je to neuvěřitelné, ten jeho výrok je naprosto neuvěřitelný. Je to doslova tak, jako kdyby Kreml pořád Američanům věřil. Je to naprosto nepochopitelné, neuvěřitelné. Jako kdyby si dělali prostě z Rusů dobrý den, jako jo. Takže je to ten důvod, proč už tolik těch insiderů z Kremlu zlámalo hůl nad těmi mírovými prozápadními, že jo, procesy, a chtějí zkrátka radikální operaci a údery proti Evropské unii, která samozřejmě je tím hlavním chazájem, že jo, který tam prostě má na vodítku toho psa vzteklýho, že jo, tu Ukrajinu, a nemá smysl bojovat s tím psem, když ten hlavní, kdo vlastně ovládá toho psa, vzteklého psa, je ten páníček v Evropské unii. Takže je třeba začít se bít s tím páníčkem, aby ten boj s tím psem přestal a skončil, že ten pes je jenom prostředník, je to prostředek, že jo. Takže je to asi jasné, že v tomhletom smyslu je asi důležité se na to dívat tak, že všechno to, co probíhá okolo Ukrajiny, tak opravdu eskaluje do rozšíření konfliktu do celé Evropy. A je to přesně to, před čím já jsem varoval už dlouho. A vidíte, že Trump, když jenom odbočím velice rychle, Trump je v podstatě už odepsaný, protože na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu a pokud to dopadne tak, jak ty průzkumy nějak naznačují, že demokrati ovládnou dolní i horní komoru kongresu, v tom okamžiku bude zahájen impeachment Trumpa. V tom okamžiku. A budou hledat zbývající hlasy, které potřebují k sesazení Trumpa v Senátu, protože tam je třeba 67 hlasů, tolik senátorů. Demokrati po volbách asi mít sami nebudou, ale najdou tam určitě nějaké republikány, kteří se k tomu připojí, protože bude to odveta Trumpovi za to, že prohrál volby do obou komor na podzim. Tam bude snaha najít samozřejmě viníka té prohry. Bude se hledat viník té prohry, že republikáni prohrajou volby a ten viník bude samozřejmě jasný. Bude možné na něj ukázat, bude to Trump. To znamená, oni rádi se zbaví Trumpa, místo něho nasadí J.D.ho Vance. A podívejte se, to je zase další přesah. J.D. Vance už podle amerických průzkumů začíná být stavěný do nového amerického prezidenta, že buď se stane, už jsem dokonce četl článek, vyšel na MSNBC, že buď bude J.D. Vance americkým prezidentem už v prosinci, po odvolání Trumpa v impeachmentu, a nebo bude prezidentem v roce 2028. Jedno nebo druhé, už to berou jako za realitu. A samozřejmě teď je otázka, jaká bude politika toho J.D.ho Vance, to znamená, jak bude nastavená ta politika. Sice má podporu takových lidí, jako je Tucker Carlson a další, to znamená takzvaných magistů, že hnutí MAGA. Ale problém je v tom, že všichni ti, kteří budou vlastně uvedeni do funkce toho prezidenta, tak vždycky podléhají v podstatě těm výborům, které je tam dostanou, a těm všem investorům a všem těm mecenášům a sponzorům. Že je naivní, opravdu naivní očekávat, že tam přijde nějaký jiný prezident a že bude dělat jinou politiku, než dělá Trump. Nebo že dělá jinou politiku, než dělal Biden. Nebo že dělal politiku, než dělal Trump v prvním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než dělal Barack Obama v prvním a v druhém volebním období. Nebo že bude dělat politiku, než George Walker Bush v prvním a druhém volebním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než Bill Clinton v prvním a v druhém období. A nebo George Senior Bush starší jako v prvním období. Nebo jako Reagan dělal v obou obdobích, že bude dělat nějakou jinou politiku. No nebude dělat jinou politiku, bude dělat pořád tu stejnou. A proto to je jako, mě to začíná připomínat z té veselohry, že jo, s dobrým vojákem Švejkem, jak Švejk tam říká, válka bude, víc vám neřeknu. Jenže prosím vás, to na ten výrok, ten není od Švejka, jak jsem zjistil, tak ten výrok pochází už ze starého Říma a tenhle ten výrok je údajně přičítaný římskému vojevůdci Marku Aureliovi. Marcus Aurelius, údajně autorem tohoto výroku, válka bude, víc vám neřeknu, a údajně to tedy řekl tehdy, jakožto velitel římských vojsk před tažením do Galicie, že? Takže válka bude velká, válka bude, víc vám neřeknu. A tenhle ten výrok je mylně přisuzovaný Švejkovi, který to samozřejmě Josef Hašek to použil, samozřejmě z tohoto výroku, ale začalo to být přisuzováno Švejkovi. Zkrátka, některé procesy, proč je ten výrok důležitý, proč je zásadní? No je zásadní proto, že jsou-li cesty války dané, potom se jí nedá vyhnout. Válka bude, víc vám neřeknu, to je ten výrok. Jo? Jsou-li cesty k válce dané, nelze se jí vyhnout. Je to jenom o tom, kdy začne. Kdy. Ne o tom, jestli, je to o tom, kdy začne. A to je strašný. Jo, to je to děsivý. A máte proto všechny důkazy. Kdyby válka být neměla, tak by všichni evropští politici dělali všechno proto, aby byl mír. Zastavili by financování Ukrajiny okamžitě úplně všechny země. Na sjezdu NATO v Ankaře před 2 týdny by všechny země se rozhodly, že zastavují financování Ukrajiny a že všechny země se zasadí k tomu, aby Ukrajina zastavila svoje boje, všechny procesy.

se zvítězí nad Ruskem, anebo až vypukne obrovská velká válka v Evropě. A ty země, které se toho nezúčastnily, to znamená Česká republika, Maďarsko, Slovensko, které řekly ne, my se na ten balík 70 miliard každý rok skládat nebudeme. Ty země dělají co? Kontrolní otázka. Ty země usilují o mír a jezdí do Kyjeva a tlačí Zelenského do míru. Vy jste teď viděli, že by Andrej Babiš, Robert Fico nebo Péter Maďar, že by jezdili teď intenzivně do Kyjeva, tlačili Kyjev k zastavení války a k přijetí mírových návrhů z Anchorage? Vy jste viděli něco takového? Ne. Jenom jste slyšeli ale spoustu blábolů a žvástů na TikToku, různé výroky o tom, že musí se zastavit válka, aby se nezabíjeli Slované a podobně. To jo, to jste slyšeli určitě. Ale skutečné kroky k míru jste neslyšeli. Kdyby se opravdu usilovalo o mír, tak by všechny ty země, které se nepřipojily k tomu balíku v Ankaře, to znamená Česká republika, Slovensko, Maďarsko, všechny tři země by jednoduchou vládní vyhláškou, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám vývoz zbraní na Ukrajinu. Zákaz vývozu a zákaz i takzvaného druhotného vývozu na Ukrajinu. Co je to druhotný vývoz? No, to je prodání zbraní nějaké třetí zemi, která potom ty zbraně předá Ukrajincům. To znamená, i to by bylo zakázáno. Vlády těchto tří zemí by to klidně mohly udělat dneska večer. Zákaz vývozu i druhotného vývozu všech zbraní a munice, kde takzvaným konečným cílem užití a konečným cílem odběru je Ukrajina. Kdykoliv by to mohli udělat. Všechny ty země, které to myslí opravdu vážně s mírem na Ukrajině. Proč to neudělají? Proč? No, protože válka sype obrovské peníze zbrojařům a ti zbrojaři nejsou hloupí. Ti samozřejmě těm politikům se musí odvděčit za to, že ti politici evropští, kteří ženou Ukrajinu dál do války, tak ti politici se musí těm zbrojařům nějak, teda ti zbrojaři se těm politikům za to, že tu válku jim prodlouží, musí nějak odvděčit. Z toho jsou obrovské peníze. Z toho zbrojení. A ti zbrojaři mají to koryto a oni chlamtají z toho koryta, ale ta prasata, která u toho koryta jsou, tak nesmí moc mlaskat. To je jedno pravidlo. Nesmí moc mlaskat. A druhé pravidlo je, že aby se koryto takzvaně nevypráznilo, aby do něho nepřestalo proudit, že jo, šušně a tak dále, tak je třeba se podělit. Je třeba pustit další prasata k tomu korytu, aby všichni prostě měli to svoje. Takhle to funguje. A proto se natáčí videa na TikToky, proto se natáčí videa na YouTube, na Facebooky, na Instagramy, na všechny ty další sociální platformy. A tam se mluví o tom, jak se všechno dělá pro mír, jak je třeba zastavit zabíjení Slovanů na Ukrajině. A potom si vyjedete z veřejně dostupných zdrojů vlastnické struktury zbrojovek v České republice, na Slovensku, v Maďarsku. Vyjedete si majetkové struktury. Vyjedete si schůzky, které si vysocí politici těchto tří zemí v poslední době dávali se svými zbrojaři. Někteří dokonce v poslanecké sněmovně. Takzvaně na hulváta. Ani se tím netajili. Nebo si mysleli, že se to nikdo nedozví. Ty peníze, které se točí v tom zbrojení, jsou tak obrovské, že skupina okolo prezidentčíka musela rychle volat Baxu na telefonu večer. Museli volat. Museli svolat soudce ústavního soudu, aby se sjeli v Brně do sídla ústavního soudu a narychlo, narychlo

0: rychlo napsali předběžný rozsudek a předběžné opatření, aby prezident Čík mohl letět do Ankary na summit NATO. Nikdy v historii ústavního soudu se něco takového nestalo. Nikdy v historii. Bylo to doslova jako na objednávku. Do půlnoci objednáš, ráno v Baxaboxu máš. Takhle to fungovalo. A proč? No protože ty miliardy, které se budou otáčet z toho balíku zbrojení 70 miliard eur pro Ukrajinu každý rok, si každý zbrojař chce čuchnout, každý si chce sosnout, každý se chce na to napojit. A neexistuje, že by tam ta skupina okolo prezident Číka neměla svého člověka, svoje lidi. Neexistuje. Neexistuje. Nebylo dovoleno. Proto to takhle šlo. Takhle rychle. Večer objednal, předběžný rozsudek ráno měl. Takhle rychle to šlo. Chápete? A tohle to platí nejenom v případě českých zbrojovek. Tohle to platí v případě slovenských zbrojovek, tohle to platí v případě maďarských zbrojovek, to platí v případě všech zbrojovek všech zemí, které jakoby se tváří veřejně jako tak nějak, že v případě, platí to dokonce v případě srbských zbrojovek. Víte, že Vučić je největší mírový propagátor z balkánských zemí, že jo, Vučić, mír, ale kdo je jedním z největších dodavatelů zbraní na Ukrajinu? Srbské zbrojovky, které tam dodávají rakety krátkého doletu. Dodávají tam zbraně, dodávají tam munici, srbské zbrojovky. Soukromé, samozřejmě. Kdybyste se podívali na objemy dodávek, tak největší objemy dodávek dávalo Polsko. Teda takto, Spojené státy ještě v době, kdy posílali ty obrovské objemy. Na druhém místě bylo Polsko a na třetím místě byly nějaké další země, ale dlouhou dobu se tam na třetím místě drželo Srbsko jako největší dodavatel v tom žebříčku dodávek objemu munice na Ukrajinu. Srbsko, to Vučičovo Srbsko. Aby jsme měli jasno pro všechny naivní. Takhle to funguje. To znamená na TikToku Vučić, jeho videa mír. No a na straně druhé ve skrytu srbské zbrojovky, kde lidé napojení na Vučiće mají svoje majetkové podíly, jak ukazují srbská nezávislá alternativní média. Že jeho bratranec, synovec, myslím, že jeho synovec, že je tam napojený na tu zbrojovku, která dodává ty dělostřelecké granáty na Ukrajinu. No prostě příbuzenská, že jo, příbuzenské propojení a tak dále, tak dále. Taková je realita. To znamená, vidíte, že tu válku nikdo nechce ukončit. Doopravdy, autenticky, abych vám řekl, autenticky tu válku nikdo v Evropě nechce ukončit, nikdo. Dokonce ani ti, kteří se tím holedbají, že jsou proti míru, tak ani oni nejsou ochotní, kdyby skutečně byli autentičtí proti válce a byli autentickými bojovníky za mír, tak by nemohli tolerovat to, že zbrojovky daného státu, soukromé zbrojovky, vyzbrojují Ukrajinu Durch a Imrvére nepřetržitě pořád a prodlužují tím bojový konflikt a sabotují tím mírový proces. Takže dokud ti politici nezačnou dělat autentickou politiku, tak jim nevěřte ani slovo o míru. Ani slovo jim nevěřte, prosím vás. Protože realita je taková, že neposlouchejte to, co se říká, to, co říkají politici, ale to, co dělají ti politici. Protože to se počítá, to, co dělají. A jestliže není vyvinuta žádná snaha skutečně tu válku zastavit, tak to znamená, že první věc, kterou každá země může udělat, je, že zkrátka zastaví vyzbrojování Ukrajiny způsobem, jaký jediný je možný, vydáním vládního nařízení, vládního usnesení. To znamená vládní nařízení, vláda k danému datu zakazuje vývoz munice, zbraní, vojenské techniky s cílem určení i druhotného prodeje na Ukrajinu. Hotovo, a v tom okamžiku je mírový proces autentický. V tom okamžiku je jasné, že ta vláda to myslí doopravdy. Dokud ale zbrojní mašinérie není zastavena soukroma, tak to usilování o mír nemá žádnou autentickou rovinu. A znamená to, že ti politici jsou spolu autoři a spolužadatelé, aby se tak řeklo, o rozlití válečného konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. To je realita. Kdo teda z těch evropských politiků 27 zemí EU plus ta 28. země Velká Británie, kdo z těch politiků opravdu usiluje o mír, těch, kteří jsou u moci, opravdu o mír, že by opravdu proto udělali ne video, že by proto udělali video na TikToku, ale že by proto udělali skutečný krok a čin. Zakázali by vývoz svých soukromých, ze strany svých soukromých zbrojovek na Ukrajinu. Žádná ani jedna jediná vláda v Evropě to dosud neučinila. Tím je to dané. Chápete? Tím je to dané. A pokud někdo jako chce žít v představě, že ti, kteří usilují o válku, dosáhnou míru toho, že budou zbrojit 70 miliardama každý rok pro pokračování války a tím se dosáhne míru v Evropě, tak ho lituju, tak je naivní. Protože tím se dosáhne jenom jedné jediné věci, rozlitím konfliktu z Ukrajiny do celé Evropské unie. Takže takhle bych to uzavřel. Bylo to v podstatě téma, které bylo monotématické, ale přesahově asi obsahovalo úplně všechno. Máme 21.02. Vítku, Helenko, dali bychom si jednu písničku, nějakou takovou čtyřminutovou a podobně, a pak bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Tak, nestihli jsme druhé téma Monako, ale to nevadí, třeba se na to někdo zeptá. Takže zahrajeme si písničku, Helenko, a potom vstoupíme do hodinky s našimi
2: dotazy. Písničku připravenou je 4-minutová, dokonce něco málo přes, a je to písnička na telefonické přání. Telefonické přání zní: pokud mohu slyšet českou rockovou kapelu Traktor, tak moc děkuji. Přála bych si jejich písničku Defenestrace. Tady je. Tolik písnička od skupiny Traktor. My máme i prvního volajícího na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku?
1: Já jsem...
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba.
2: Pak tedy můžeme prvního volajícího dát do studia. Je propojen, hezký večer, můžete se ptát.
3: A, dobrý večer. Ja by som mal takú otázku, že či sa, lebo teda Židia by mali byť teda ten vyvolený národ, ktorému mala byť odozvaná správa na touto planetou. A potom sú ruskí analytici, ktorí ako keby naznačovali, že Židia sa mali naučiť to tajomstvo ovládania sveta, alebo riadenia sveta, alebo riadenia spoločnosti, alebo veľkých sociálnych supersystémov. V starovekom Egypte, keď slúžili ako chrámoví otroci egyptským kňazom. Žrecom, neviem, či to je slovenský alebo český výraz, tak či by ste to mohol potvrdiť alebo vyvrátiť. A potom pyramidy nemohli byť stavané ľuďmi. A teda, či mali faraóni mimozemský pôvod a či teda boli, neviem, ako to povedať, neviem, vyslanci syndikátu na tomto svete v danom období, počas ktorého Židia slúžili ako chrámoví otroci a preto si ich vybrali, aby ich zasvetili do tajomstva riadenia sveta. Prípadne niečo to má naznačovať tá bitka pri Kadeši, kde teda faraón sa mal vyjadriť, však vy uvidíte o 2000 rokov, že či sme tú bitku vyhrali alebo prehrali, lebo ten druhý národ získali veľmi veľa otrokov Židov a ako keby ich tým pádom infiltroval do spoločnosti. Tak ďakujem, do počutia.
2: Děkujeme.
0: No, to je na velké téma, velké povídání, velkou esej. A to bychom prostě tady nezvládli ani za 2 nebo za 3 hodiny. Jo. To jsou příliš komplexní otázky, které vždycky přicházejí takhle si těžké dotazy prostě na začátku. Já samozřejmě jsem za ně rád, za tady ty dotazy, ale já jenom upozorňuji, že ty odpovědi budou velice krátké, protože jinak by se nedostalo na další volající. Jo. Co se týče samozřejmě pyramid, tak pocházejí samozřejmě od skupiny, nebo řekněme od takzvaných architektů, kteří přišli po potopě světa a v Egyptě se jim říká jako božstvo Ra a ti, kteří nebo původně tedy sumerské texty o nich hovoří a popisují jako Anunnaki. A Anunnaki tedy příchozí z hvězd, ti, kteří přicházejí z hvězd, to je překlad ze sumerštiny. Anunnaki, ti, kteří přichází z hvězd. A ti, kteří vládli nad Egyptem, tak pocházeli ze skupiny syndikátu takzvaných zoohumanoidů. A zoohumanoidi to jsou lidé se zvířecími hlavami. Hlavy lvů, hlavy ptáků, jestřábů a podobně. Proto, když přijedete do Egypta, díváte se na ty fresky namalované, tak tam vidíte jednotlivé ty faraony, jak mají zvířecí hlavy, ale pozor. Poté, co tahleta skupina opustila tuto planetu, tak jednotliví kněží, kteří byli pověřeni ve vyvoleném rodu, takzvaný vyvolený egyptský rod takzvaných faraonů, tak oni se snažili vtělit do jejich podoby a začali si dávat na hlavu masky těch svých předchůdců. Proto ti, kteří jsou mnoho těch fresek, které dneska vidíte na těch stavbách v Egyptě, to jsou obrazy normálních lidí, kteří mají, nebo těch jednotlivých vůdců, faraonů, ale i jednotlivých kněží, takzvaných žreců, kteří mají tady ty masky těch zvířat. To je důležité. Ale skutečně původní zakladatelé Egypta byly tedy jedna skupina Anunnaki, jedna z nich. A konkrétně tito, kteří pocházejí z té skupiny takzvaných zoohumanoidů, to znamená humanoidní rasa, která má zvířecí hlavy. Takže to jenom na vysvětlení, na rychlé vysvětlení, bychom to mohli rozpitvávat do hloubky. A co se týče vyvoleného národa, ano. Ano, ale ne přes Egypt. Ne přes Egypt. Egypt je už pozdě. Oni byli vybráni v době před potopou, přibližně 70 tisíc let před naším letopočtem. Tam už byli Hebrejci. Oni v podstatě jsou jediný přeživší, kteří přežili zalednění a přežili takzvanou biblickou potopu a oni vlastně v podstatě vycházejí z toho. Je to jeden z důvodů takzvaného jejich předurčení. Ale zase by to bylo na dlouhé povídání, nemáme na to čas, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího tématu, do další otázky.
2: Dobrý večer, jste ve studiu, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. No, ja by som sa chcel vyjadriť teraz k tým komentárom od Bezrukova a Karaganova. A povedal by som týmto Rusom asi toľko. Ako hovoria Česi, to si deláte prdel, ne? Ako 4 roky sa alternatíva kritizovala, že ako Rusko vedie túto vojnu, prečo sa nebombardujú železničné uzly na východe Ukrajiny, aby sa zamedzalo dodávkam zbraní. A teraz prídu po 4 rokoch s tým, že ideme bombardovať. Môžeme ešte dokončiť?
2: Áno.
4: A Áno, dobre. Ďalej, 4 roky sme počúvali, že sa chabadistickému ruskému prezidentovi nebolo dovolené nič proti tomu urobiť. Teraz už Chabad dovolil pán Veka a ja vám garantujem, že ak Rusko sa odhodla po voľbách nejaké štáty bombardovať ako symbolicky, tak to budú znova len slovanské štáty, pretože na tí si trúfnú, ale anglosasov nechajú tak, nedotknutých. A tí slova Peskova, že Amerika je v poriadku, hoci oni sú tí práví páchatelia a ich psi sú Európska únia, to len potvrdzujú. Peskov si podľa mňa len chce zabezpečiť azyl v USA. Ako je mi z toho zlé? A Prigožin za to položil z jej život.
0: Áno, áno.
2: Ďakujem.
0: Ja ďakujem za srdečnou reakci. Pán, ktorý teď volal, samozrejme náš pravidelný posluchač, tak naprosto rozumiem jeho rozčilení, naprosto. Ja som z toho hotovej úplne stejne ako on, ale ja to přece jenom psychicky asi zvládám poniekud vyrovnaněji, pretože ja samozrejme som na tady ty procesy pripravený. Zkrátka taková, ja to píšu vždycky nakonec každého svého článku, taková je realita. Nebo podobně, v podobném parafrázi. A zkrátka je třeba se s tím vyrovnat, takový je svět a my ten svět neovládáme, jenom pánovi bych řekl. My ho dokážeme na alternativě popsat. My ho dokážeme ukázat na jednotlivé činitele, vykonavatele, hybatele tohoto světa, ale nedokážeme zamezit těm věcem, těm strašným věcem, které se činí s obyvatelstvem celé této planety. To zdaleka není jenom válka na Ukrajině a právě teď hrozící rozlití války do celé Evropy. To jsou procesy, které běží nad celou planetou proti lidu a nebo proti jednotlivým lidům, proti jednotlivým národům. Oni dokonce, tito vyvolení, si to troufli dát dokonce na velké kamenné bloky v Georgii, ve Spojených státech a nazvali to takzvanými The Guidestones, poradními kameny, kde přímo vyrili, že udržujte populaci na této planetě maximálně jenom 500 milionů lidí. Zajistěte sdílení všech majetků a statků pro všechny lidi stejně, znamená sdílení, nikdo nebude mít nic a všichni budou šťastní, jinými slovy. Další nápisy jsou tam, snažte se o soulad žití s přírodou a nečerpejte zdroje přírody, jinými slovy konec průmyslu, zpátky na stromy. Všechno tohle to tam je na těch guidestones, je tam napsáno. Všechno. A oni to realizují. A co se týče Peskova, ten jeho výrok, já jsem o tom mluvil v analytické části na začátku pořadu. Já nejsem jediný. Jenom pánovi řeknu, že teď, když se podívá na ruská fóra, na ruský telegram, na ruské servery, tak tam to uvidí. Tam uvidí tu palbu od Rusů do Peskova. Tam to uvidí v živém přenosu, jak jsou Rusové naštvaní. Ale nejenom na Peskova. I na Putina jsou naštvaní, i na Lavrova. Prostě na všechny jsou naštvaný. Jo. Ale pán se ptal, jestli teda Chabad nedovolil a teď je dovoleno. No, tohle to asi pána naštve úplně nejvíc. A to, co teď řeknu. Chabad sleduje svoje cíle a pozor, ani Chabad není neomylný. Chabad zvolil a dosadil ve Spojených státech k moci svého člověka Donalda Trumpa. O tom jsem hovořil mnohokrát, to víte. Trump se ukázal, že není schopen dosáhnout cílů, kterými ho Chabad pověřil. To znamená, Chabad musí začít jiné procesy řízení, než ty, které plánoval. A hádejte, jaké jsou to procesy řízení, jiné procesy. No, rozpoutání války v Evropě. To znamená ten proces, který měl být zahájený a řešený na ose Trump-Putin se dohodnou a tím utlumí válku na Ukrajině, aby mohl být vyřešený problém na Blízkém východě. Jaký problém? No, problém s budováním Velkého Izraele, aby Velký Izrael mohl být vybudován. Ten proces se zablokoval v Iránu, protože Irán se nepodařilo porazit. Z nějakého důvodu. Možná jste si všimli, že Rusko se nijak nepřetrhlo, aby pomohlo Iránu nějakými velkými dodávkami. Namísto toho, namísto Ruska, Iránu nejvíce pomáhala Čína, která dodávala protivzdušné systémy, aby se Irán mohl bránit. To znamená, Moskva se snažila de facto moc do toho nezasahovat. De facto, kdyby se úplně Irán zhroutil, tak by v podstatě to vyhovovalo pouze Izraeli. Izrael by si realizoval svůj velký Izrael, svůj velký plán, velký sen, a ono se to nepovedlo. Trump tedy selhal na Ukrajině a selhal i na Blízkém východě. Logicky přijde jeho odepsání, přijde trest. Trump skončí v pozici amerického prezidenta. Ale tím se to nevyřeší. Chabad začne... Chabad... dosažení svých cílů. A jestliže se nepodařilo v podstatě naplnit plány, které mají že s Evropou, s takzvaným Edomem, že když skončí válka, celá Evropa bude rozvrácena migrací z jihu a z východu. Z jihu bude v případě míru rozvrácena takzvaným migračním paktem, který začal platit od června tohoto roku, a bude rozvrácena obrovskou migrací z Ukrajiny, protože Ukrajinci po válce budou otevřené hranice, zaplaví celou Evropu. Příchozí migranti z jihu a z východu přeformátují celý životní prostor, který se stane černým a stane se navíc ještě banderizovaným. To je ten plán, který původně Chabad měl na likvidaci Edomu. To byl původní plán. Pokud tenhle ten plán nepůjde zrealizovat, to znamená, nepodaří se válku ukončit na Ukrajině, tak bude priorita přesunutá z vyšších priorit řízení na šestku a bude ta šestka rozšířená z Ukrajiny na celou Evropskou unii. To znamená, konflikt, který má vehnat Evropu do války s Ruskem v prostoru nejenom Ukrajiny, ale celé Evropy. Je to druhý plán, je to plán B. Já vím, že pán, který teď se ptal, jak to bude, že 4 roky se snažil Chabad o jedno, ale právě na tomu odpovídá. Ani Chabad není neomylen. Chabad také dělá chyby. Stejně jako globální prediktor dělá chyby. I vnitřní prediktor během procesu řízení dělá chyby, ale když udělá chybu, má připravený jiný proces řízení. A já se obávám, že tím jiným procesem řízení, který teď je před náma, je to, co se začne odehrávat po ruských volbách do ruské státní dumy. To je moje obava. Co se začne dít v Evropě. A ještě ten dodatek ke konci, ta poznámka od pána tam byla, že jestli začnou padat rakety, tak budou padat na východní Evropu, ale na západní země, že padat nebudou. Ano, s tím lze do určité míry souhlasit, protože Ukrajinci a západní partneři, jejich západní partneři rozmístili většinu těch podniků ve slovanských zemích v blízkosti Ukrajiny. Nejvíce podniků je rozmístěných v Polsku, v České republice, na Slovensku, no a část jich je v Maďarsku, ale i v Bulharsku a v Rumunsku. A když se na to budeme dívat, to v podstatě jako až na to Maďarsko teda výjimka, jinak jsou to v podstatě, jak bychom řekli, slovanské země. To znamená, já s tím souhlasím, s tím názorem. Ano, ale není to dané kvůli tomu, že jsou to slovanské země, že by tam padaly, ale je to kvůli tomu, že geograficky to bylo nejjednodušší. To znamená, dali to zkrátka většinu těch podniků dali do zemí slovanských, které sousedí nejblíže geograficky k Ukrajině. Ale hodně těch firem je i tady v Reichu. Jo, tady jich je taky hodně, takže neznamená to, že pokud by začaly padat rakety, že by padaly jenom skutečně na slovanské země. Já si dokážu představit, že by padaly v Porúří na nějaké podniky nebo nahoře na severu, tam něco prostě v přístavech, tam někde něco prostě by mohlo něco třísknout. Dovedu si to představit úplně živě, takže není dané, že by to bylo omezené čistě jenom na slovenské zemi. Není. To, z čeho je třeba mít obavy, to je to, co jsem v té analytické části říkal jako nejdůležitější. Že to není o Rusku. Že to je o našich politicích. V našich 27 zemích EU. Plus teda ta Británie 28. Že ani jeden z politiků, kteří jsou u moci, nemluvím o mimoparlamentní opozici, to je něco úplně jiného, ale ta nemá vliv na proces řízení. Ale nikdo z politiků, kdo je u moci, skutečně neusiluje o zastavení války a ukončení vyzbrojování na Ukrajině. A to mě děsí úplně ze všeho nejvíc. A mělo by to děsit úplně každého. Protože ta autenticita snahy o zastavení války vychází právě ne ze slov a z TikTokových videí zavěšených na internet, ale vychází z rozhodnutí vlád jednotlivých zemí EU, aby jednoduchým vládním usnesením, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám ve svých zemích, soukromým zbrojovkám, vyvážet prvotně i druhotně zbraně na Ukrajinu a pro Ukrajinu. Nikdo z politiků k tomu není ochotný. A to, prosím, to nás musí všechny děsit. Protože kdybychom věřili tomu, že aspoň jeden takový politik je, který je u moci, tak by dávno už tenhle ten blokační proces použil. Ale vzhledem k tomu, že ho nepoužil, je jasné, že ten proces dál pojede a podle toho výroku Marka Aurelia, respektive dobrého vojáka Švejka, válka bude, víc vám neřeknu, tak bohužel ten výrok, bohužel, se opravdu blíží tomu, že může opět dojít k naplnění. Protože kdyby neměl dojít naplnění, viděli bychom blokační kroky od našich politiků, aspoň od jednoho jediného, ale bohužel v Evropě ani od jednoho jediného jsme neviděli. Takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým. Pán VK minule spomínal o tom spásení Ježiša. A ja som sa chcel spýtať, keďže hovorí, že vlastne tá naša reinkarnácia, aké to je utrpenie a že je to zlé, keď sa znova reinkarnujeme a neslinieme s tým svetlom, vlastne akú úlohu, alebo čo tej našej duše uľahčí vlastne to spasenie toho Ježiša. Ja Ježiša nespasiteľ, som veriaci, ja verím Ježiša, ale takisto som sa chcel spýtať, keďže Ježiš pochádza zo Židov, ak sa nemýlim, tak ako je možné, že spadáme pod iný operačný systém ako Židia, keďže Ježiš bol Žid. Prajem taký večer.
2: Děkujeme.
0: No, děkuju. No, tak tady přesně jenom pánovi nahrál zase na smeč a podobně, ale ne. Ne, prosím vás, tohleto je velmi častý omyl. Ježíš Kristus nebyl Žid. Jo, nebyl Žid. Ježíš Kristus byl Aramec. Aramec, ne Žid. Ale Římané ho označili za svého králu Židu. Jezus nazvěl potom v 18. století a 16. a 17. století v dalších to potom začali využívat jezuité. Co je důležité, že víra v Krista je v podstatě cestou, jak dojít onoho spasení. To znamená, já vím, že se to těžko vysvětluje, ale je třeba si uvědomit, že žijeme v nějakém prostoru, žijeme v místě, do kterého jsme vstoupili s tím, že máme de facto si zlepšit svoje psyché, svůj rozhled, svoje znalosti něčeho, co není hmotné. To znamená něco, co bychom nazvali naší duší. Jo? Jenom tak, abyste tomu rozuměli, aby jsme to nekomplikovali, tu terminologii. A v podstatě těch procesů, aby se naše duše stala kompatibilní s Žehovou, a teď už se odkazuji na ty knížky moje, tak je potřeba u lidí, kteří mají určité rozvinutí, je třeba mnoho a mnoho průchodů. To znamená mnoho a mnoho reinkarnací. Ale existuje právě taková ta zkratka, a ta zkratka je skrze Ježíše Krista. A ten důvod je, že Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi. A je to ona ta trojjedinost, o které jsem hovořil v minulém pořadu, kdy on se stoupil na zem a byl vtělením Boha na zemi. A to, co hovoří skript, tedy, že na kříži přinesl vykoupení za všechny lidi na této zemi, to je důležité, je to zásadní a myslí se tím v podstatě vykoupení z onoho systému neustálých reinkarnací. A to by třeba vůbec ani tak jako úplně nebylo ani to, jak to nejhorší. Ale problém je v tom, že lidé, kteří se úplně odpojí od Krista, to znamená, aktivně ho odmítnou, aktivně odmítnou takzvanou Kristovu svátost. Nějakým způsobem. Například řeknou, já nevěřím v Ježíše Krista, nebo řeknou ještě něco horšího, řeknou třeba, Ježíš Kristus nikdy neexistoval, Ježíš Kristus je smyšlená postava, nebo Ježíš Kristus byl nastrčený, nebo Ježíš Kristus je z nějakým způsobem prostě jakoby fake, jo, takhle, když to někdo řekne. Tak pokud tohle to někdo takhle řekne a myslí to vážně, tak se vzdává a odpírá svátost spasení. A tohle to, když někdo udělá, tuhle tu strašnou věc, když někdo udělá, tak když ukončí tuhle tu iteraci, kterou momentálně žije, tak už nejde do reinkarnace. Nejde. Ale končí v jednom z kruhů Danteho pekla. V jednom z kruhů. Ve kterém kruhu, to se určuje podle takových těch komplikovaných okultních záležitostí, to se nedá přesně určit, ale končí v jednom z kruhů pekla na pořad. Nejde do reinkarnace. Proto jsem říkal, a já to znovu opakuji, jakékoliv popření Krista, znevážení jeho jména, odepření jeho svátosti a popření nějakého existence. To jsou tak nebezpečné akty v okultní rovině, protože všechny ty akty se okamžitě kopírují do takzvaného unitárního prostoru, do akašických záznamů, jsou tam okamžitě zaregistrovány, protože to jsem také už vysvětloval. Všechno, co říkáme, všechno, co vidíme, všechno, co slyšíme, všechno, co vnímáme, všechno, co pociťujeme, je všechno ukládáno jako magnetofonový nebo video záznamový pás, je ukládáno do akašických záznamů v unitárním prostoru. A ty záznamy jsou interaktivní. A všechno to se tam uloží. A ve chvíli, kdy ukončujeme naši iteraci, ukončujeme život, umíráme, tak ty záznamy se celé vyhodnocují. A je-li tam nalezený tenhle ten nějaký záznam, že daná osoba popřela Krista, zřekla se Krista, odepřela jeho svátost, pošpinila jeho jméno, pošpinila jeho odkaz a podobně, všechny tyhle ty věci, tak tam potom probíhají strašné procesy. A to, o tom já vůbec jako mluvit nechci. Tam dojde k zhroucení té brány. Tam jsou ty brány, kterým se prochází k něčemu, čemu se říká, že jo, průchod branou, někdo tomu říká průchod Valhalou. Mnoha lidem se to zobrazuje jinak, ale ve většině případů je to taková brána, dlouhá chodba, ta vede v podstatě do galerie. Buď v první fázi je tam světlo, a nebo je tam vchod do galerie, kde si vybíráte další iteraci, další reinkarnaci si vybíráte z jednotlivých těch zrcadel, která tam jsou a tak podobně. Ale pokud jste udělali tuhletu věc, že jste odepřeli Krista, tak on je stělesněním Boha. Kristus byl stělesněním Boha a stělesňoval božský princip, tedy princip Žehovy. Vy jste odmítli princip. V takovém případě se ta klemba zhroutí, ta chodba se propadne, objeví se tam obrovská jáma a dole je samozřejmě první kruh Danteho prostoru. Vy můžete padat ještě hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji. Už žádná reinkarnace nepřijde. Proto na tady ty věci je třeba se dívat tak, že Ježíš Kristus přišel, aby v podstatě pomohl nám se dostat zpátky k takzvanému světlu, protože v mnoha skriptech se hovoří o světlu. Nemluví se přímo o splynutí s Bohem, konec konců v církevních skriptech něco takového dokonce ani nenajdete. Většinou se mluví o světlu. A tohleto splynutí samozřejmě je splynutí do do takzvané jednoty, kdy vlastně splynete s oním obrovským světlem, s tím obrovským zářícím diskem Žehovy v naprostém klidu, souznění a v naprosté harmonii. Že to je ono spasení, to je ta spása, která v podstatě je zprostředkována onou boží svátostí, vlastně Kristovou obětí, že? Takže takhle třeba se na to dívat a znovu teda zopakuju to zásadní a klíčové, že nemusíte věřit v Ježíše Krista, nemusíte, nikdo vás k tomu nenutí, ale pakliže nevěříte, tak alespoň neberte do úst jeho jméno ve smyslu negativních výroků, ve smyslu popírání, ve smyslu odmítání, ve smyslu pomlouvání a ve smyslu popření jeho existence, jeho přínosu, jeho svátosti a nebo jeho existence. Bylo by to obrovsky nebezpečné, likvidační, naprosto zničující pro vás, pro vaši entitu. Takže to prosím vás nedělejte ve vlastním zájmu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
6: Dobrý večer, pane VK, bych vám chtěla poděkovat, že jste mi dneska udělal radost, protože mám radost, že už nebudu inkarnovaná, reinkarnovaná. Paráda, protože já popírám Ježíše Krista v tom smyslu, že je to syn Boží a tvrdím, že je to výmysl židovský. A vás bych se chtěla zeptat, jak to bude s těma chudákama, co o něm vůbec nikdy neslyšeli? Proč se takový pán všemožný nepostaral o to, aby se o něm dozvěděl úplně každý? Jak tohle může prostě někdo říct? A potom, odkud vy máte ty informace, co bude, když jste furt živej? To může vědět ten, kdo je mrtvej. Nerozumím vám, prostě úplně jsem z vás v šoku, ale děkuju vám, protože aspoň to, že nebudu reinkarnovaná, mě velice potěšilo. Díky.
2: Děkujeme.
0: No, tak to je velice smutné, na to reagovat nebudu a pustíme se do dalšího volajícího. Víc k tomu říct nemůžu. Takže Helenko, jestli tam máme někoho dalšího?
1: Snad to někdo stihl, to nevím. Hanka možná bere v zákulisí další. Aha, někdo volá, slyším tón.
2: Ano, ano, máme dalšího volajícího. Hezký večer, ptejte se.
7: Dobrý večer, posluchač z Jihu Čech. Já bych, pane VK, blíží se nám Jom Kipur. A já mám takový pocit, že vždycky kolem tohohle datumu se něco jako uděje. Máme tady Jom Kipurskou válku, máme tady, já nevím, 11. září a tak dál. Máme tady v roce 24, kdy zautočil Hamas na Izrael. Tak já mám takový pocit, jak mě by zajímalo, jestli byste nám udělali takovou predikci, třeba jaká forma takový černý labutě by třeba mohla přijít z vašeho pohledu. To napadá mě třeba atentát na Donalda Trumpa, něco podobného. Díky moc, mějte se.
2: Děkujem.
0: No, samozřejmě, no já se právě obávám takových těch věcí, které by byly právě spojeny s přelitím konfliktu na Ukrajině do Evropy. Toho bych se opravdu obával, to by byla asi ta největší černá turbolabuť, která by zhromobitím přiletěla nad Evropu a rozšlapala by úplně všechno, na co by šlápla. Takže to je asi to zásadní, z čeho by mohly být obavy. Něco dalšího, co by mohlo přijít, samozřejmě toho je velice mnoho a já radši jako nechci vůbec ani promýšlet nějaké negativní věci, které by mohly přijít. Protože jenom když se podíváme okolo sebe v prostoru, kde se nacházíme, v prostoru Evropy, kde 27 vlád, když to takhle řeknu, 27 vlád Evropy podporuje přímo okatě nebo skrytě pokračování války na Ukrajině, nemůže to skončit mírem. To je naprosto daný. To je jasný. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejci.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
8: No, dobrý večer, pan Veka, zdravím všetkých. Tak já bychom té paní chcel odpovědat, čo neverí, že všetci, čo neveria, tak budou soudeni bez prosté lásky. No a já mám dvě otázky na pana Veka, že prvá otázka je ohledom, počíme se?
2: Ano.
0: Ano, ano, slyšíme se.
8: Prvá otázka je o CERNu. Já jsem počul, že ten CERN byl zastavený a že chcou postavit nový, oveľa větší CERN, že či tam je nějaké skryté sekundárné působení, co vlastně vytvořit. A druhá otázka, prečítal jsem si nějakých mystikov, skutočných, kteří naozaj na Velký piatok krvácali a mali mystické stretnutia. A oni skrze posolstva hovorili, že ta tretia svetová vojna je už pripravená, tak ako vravíte, a že antikrist s veľkým A je už na svete, hej. Není to ten malý antikrist, ktorých bolo veľa, ale s tým veľkým A. A ja sa chcem spýtať, že to je normálny človek, ktorý má 30-40 rokov a ktorý čaká, kedy mu bude uvoľnený ten svetový stage. A ja sa chcem pána Veka spýtať, či už má nejaké indície, kto by to mohol byť, pretože posolstvo hovorí, že tie elity ho už poznajú, ale my musíme spozorniť, keď príde nejaká úplne nová osoba na svetový stage. Tak to je moja otázka číslo 2. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť na odpoveď.
2: Ďakujeme.
0: No ano, samozřejmě, to je ta teze o příchodu takzvaného antikrista, který bude oplývat obrovskou krásu, bude ohromovat davy a všichni za něm slepě půjdou do propasti pekla. Ano, samozřejmě. Mojím typem by bylo, že to bude někdo ze světa show businessu. Nějaký influencer. To bych si typnul. Nemyslím si, že by to byl někdo ze známých herců, existujících herců, kteří jsou členy různých okultních loží a různých satanistických spolků, mají k tomu blízko k satanovi, ale nějaký úplně nový influencer, někdo naprosto nový, kdo začne prostě kázat nějaké takzvaná novomoudra, to znamená, bude šikovně to dělat, šikovně bude popírat Krista, bude pomlouvat křesťanství, bude zostuzovat křesťanství, bude vkládat lidem do úst zlé věci o Ježíši Kristovi, bude lidem vkládat myšlenky, které budou popírat Krista, budou ovládat davy, kteří budou opakovat jeho narrativ. Já teď nechci odkazovat Někde na nějaké předchozí telefonáty, ale pokaždé, když slyším nějaké takovéhle podobné věci, tak mě jímají trošku obavy, jestli tohle to není zrovna ten vjem a ten vliv, který začíná působit na lidi. Protože je asi jasné, že tyhle ty věci, které se odehrávají, nejsou sami od sebe. Opakují ony církevní obrazy Sodomy a Gomory, kde že jo, vycházeli do ulic obou měst průvody lidí polonahých či nahých, kteří s velkými transparenty na kolečkových postelích procházeli a projížděli městy a dávali na odiv své sexuální choutky a pohnutky, že jo. Vidíte, dneska už to funguje, dneska chodí pravidelně každé léto ve velkých světových metropolích nazí a polonazí lidé, že jo, v různých gay pride průvodech a podobně. A je to tady zpátky, že jo, bychom řekli, znamená ty biblické obrazy se vrací, stávají se realitou a mezi nimi jeden z nich bude takzvaným stělesněným antikristem. Jeden z nich. Nevíme zatím, kdo by to mohl být. Pokud se objeví, poznáte ho, určitě ho poznáte, bude oplývat naprostou krásou, která bude uhranující. Bude krásný, bude přitažlivý. Bude přitažlivý a pozor. V těch proroctvích se říká, bude přitažlivý pro muže i ženy. To znamená, nebude to v onom bipolárním postavení nebo binárním postavení, že by přitahoval pouze muže, pokud by šlo o ženu, nebo pouze ženy, pokud by šlo o muže, anebo by to bylo nějak jinak udělané. Ale bude přitahovat muže i ženy. A dokonce i děti bude přitahovat svojí krásou, svojí sličností, že jo, tohleto všechno. A budou mu naprosto nekriticky věřit všechno, co z jeho úst bude vyplývat. Bude mluvit krásně, bude mluvit spisovně. Bude mít kouzelný, líbezný hlas, bude svojí krásou oslňovat všechna média a přivede svět na pokraj zkázy a na pokraj brany pekel k jejich vlastnímu zničení všech národů. To znamená, já bych jenom na to reagoval slovy, že nevím, nemám informace o tom, kdo by to mohl být, ale jestli už je připravený, nebo jestli už je, nebo není. Doufejme, že není ještě. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Ano, máme volající, hezký večer, ptejte se.
9: Dobrý večer zo Slovenska. Ja by som sa ešte chcela opýtať ohľadom tejto viery Ježiša Krista, že či je možná aj taká variácia, že keď človek je neveriaci, že v priebehu života sa vplyvom už hoci čoho dopracuje k tomu, že predsa v neho začne veriť. A predčasom vy ste ešte hovoril o tom, že peklo neexistuje, že je to vlastne to naše vyhodnotenie po smrti. A teraz zase ste tu spomenul toto, že neveriaci teda končia v tom Danteho pekle a predtým ste ešte aj Satana spomenul, tak som teraz trošku popletená, že teda, ako to je s tým peklom. Ďakujem pekne, všetkým pekný večer.
0: No jistě, samozřejmě. To je technologická věc, technologická záležitost, protože ten soud, který probíhá po smrti, je v podstatě soud, který vynášíme de facto sami nad sebou. Jo. To je ze všeho nejhorší. A v podstatě tak, jak je nastavená v podstatě znovu říkám s velkým přesahem naše duše, její vývoj, nakolik je vyspělá, tak ten soud, který v podstatě, kterému čelíme, je de facto jiný než u člověka, který má za sebou jenom malý počet reinkarnací a je úplně jiná od člověka, který aktivně odmítl svátost Krista a odmítl de facto tím světlo Žehovy. Odmítl světlo Žehovy. Je odsouzen tím soudem, který nad ním je odsouzen skutečně k tomu zániku, k tomu propadnutí do něčeho, co opravdu odpovídá těm takzvanému Dantemu peklu. Jo? To znamená ty jednotlivé úrovně. V nějaké chvíli se ten člověk zastaví. Většinou to není tak, že by propadl úplně dolů. Úplně. To by musel být někdo opravdu tak zlej, tak strašně zlej, že až úplně dolů. Ale zkrátka ten systém je tak nastavený a není to soud, který by prostě byl někde nějakým institutem, že by tam prostě byli nějací soudci, na které by se dalo pěkně usmát a když se na ně pěkně usmějete, tak máte jiný rozsudek, než to už by nebyl boží soud, to by byl soud, který spíš připomíná některé vrchní soudy v Praze. to je něco jiného, ale tady by se asi v podstatě jako oplatilo v podstatě jako říct, že ty soudy jsou v podstatě strukturovány tak, že člověk se odsuzuje sám a de facto je to jakýsi obraz celého uplynulého života, který se stává takzvaným samosoudcem. A ten samosoud v podstatě je asi nejlepší takový ten příklad. Jako kdybyste si, já nevím, zapisovali všechny věci, co jste udělali a byl by to nějaký zapisovatel, který by byl nestranný a teď by se dívalo, jako co z toho, co jste udělali, co jako má nějaký vliv, co nemá ten vliv a co vás obohatilo, co vás ochudilo a tak dále. Takže takhle bych na to asi odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
10: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Tentokrát budem na pána VK strane. Čo sa mne stalo, najlepšia je osobná skúsenosť. Ja som tak v živote študoval tieto klinické smrte. A stretol som pána v Colorado Springs, ktorý mi povedal, že čo sa jemu stalo. A jeho otec bol v Navy, v armáde a jeho strýko s otcom boli v nejakom tajnom spolku, nejakom satanistickom pravdepodobne. A jeho prekliali, keď bol decko a keď bol starší, mal autonehodu a hovoril, že sa ocitol medzi démonmi a keď spomenul Ježiša, tak tí démoni od neho odskočili a ano. Začal pred nimi utekať. No, to na tom je, to není zase, viete, ten Ježiš, to je tak spravené, ako keby bol Jan Žižka alebo Jan Hus, ako urobil nejaké zmeny v živote a potom oni niekto potom z nich chcel spraviť bohov, tak spravili, povedali, že OK, oni chodili po vode a menili na vodná. Ale jedno by som chcel ako doporučiť, že či by ste si tam na Slobodnom vysielači nepozvali Jana Benu, ona rozpráva o tých normách aj zákonných
2: se nám ztrácíte.
1: Fouká vám tam asi nějaký vítr přímo na mikrofon, důsledkem čeho je to strašně zaručená modulace.
10: Máme to vítr.
1: Tak, teď už je bez větru, fajn.
10: Zkuste zavolat Jana Benun. Zkuste zavolat Jana Benun, aby vám vysvětlila o těch Noah Hyde zákonů. Ona je Češka z Prahy a ona o těto Noah Hyde zákony se velice zaujímá. Oni majú mať teraz rabíny nejaký meeting v novembri kvôli tomu, no a aj zákonom, takže môžem vás skúsiť dať jej telefónne číslo a poslať to niekam. No. Bylo by to možné, že by si už si tam
2: a vaše pozvali? Otázka?
1: Já myslím, že to byla v podstatě komentář s těmi démony. S těmi démony. Já myslím, že to máme málo démony. Času do 10. hodiny.
10: Já jsem chtěl vysvětlit o tom Kristovi.
1: Ano. Uvidíme, není to má parketa, není to má parketa, třeba nějaké další studio se toho ujme, budeme jedině rádi. Děkujeme, hezký večer.
2: Děkujeme.
1: Tak, máme kolik do desáté? 7 minut, tak možná minut. Ještě jeden dotaz, VK, zkus odpověď na tento.
0: No, to bylo konstatování. Samozřejmě, to jakmile v podstatě se ta ochrana je daná, jo, to je daná, to znamená lidé, takto, ti, kteří jsou prokleti, tak to prokletí, pokud to není jenom takový nějakou jako plácnutí, ale pokud to prokletí je provedené tak, jak provedené je, to znamená má platnost, tak to znamená, že ta osoba je vystavena jakožto na plakátu působení těchto sil z unitárního prostoru, takzvaných démonů. A mají k ní přístup, to znamená volný přístup, ale ta osoba stále má tu možnost požádat o pomoc, o záchranu Ježíše Krista, může se k němu přihlásit a dostane se její pomoci, pakliže ta osoba někdy v minulosti dříve se

0: přijdete nějak za život, nějak samovolně, v pořádku, tím lépe. Pokud nevěříte a nebudete věřit, tak nevěříte, ale aktivní popírání, to znamená aktivní popření, je opravdu jedna z těch nejenom nejnebezpečnějších, ale nejhloupějších, naprosto nejhloupější věci, které člověk může udělat za svůj život, takže to opravdu ve vlastním zájmu to nedělejte. No, máme 21.55, pustíme se do posledního volajícího, bude úplně poslední a uvidíme, jestli to stihneme.
1: Dobrý večer, ptejte se.
2: A dobrý večer, tak to jsem zase ještě já. Já bych se musel opýtat, jste vraveli, že teda vyvolený národ má svůj vlastní software. My máme tento software, v kterém je Ježíš Kristus. A tak chcem opýtat, že či taký software mají aj například moslimovia. Alebo například, ako sa potom berie to, keď například moslim spácha samovražedný atentát, pri ktorom aj on sám zomrie, zabije tým povedzme 10 ľudí, ale zomrie aj on. Ale on to robí preto, lebo v to verí. Či aj toto, alebo napríklad, čak je to koniec koncov verejne publikované, tie hromadné znásilnenia, tak tam sa bránili, že oni vo Veľkej Británii, že vlastne tie biele ženy boli nečisté a že im to ich viera dovoluje. Tak tým pádom, ako konajú súlade so pravidlami oni svojho softvéru, alebo je to ináč? Ďakujem.
0: Ja ďakujem za dotaz. To je vždycky na závěr, jsou ty nejtěžší dotazy. Podívejte se. Znásilňování, zabíjení ve jménu někoho nebo něčeho, jsou všechno činy proti, nejenom proti Kristu, ale činy proti zákonitostem, kterými se v podstatě řídí celý náš prostor. Co je důležité a to je zásadní, je mnoho takzvaných sekt, je mnoho organizací, které v podstatě se snaží nějakým způsobem v podstatě postavit se do funkce nějaké víry, do funkce nějakého náboženského statusu. Snaží se lidem v podstatě říct, že my jsme ta pravá církev, že jo, my víme nejlépe, jak to bude a tak dále a tak dále. A ten problém je v tom, že ten univerzální princip de facto je stejný pro naprosto všechny lidi bez ohledu na to, jaká je víra, ale to, co jsem hovořil o tom takzvaném softwaru, já vím, že se to uchytilo, že teď lidi to začnou používat, ale to bylo jenom přirovnání k tomu, že jsou takzvané systémy, které jsou nad naší planetou, a ty systémy vycházejí z toho zásadního principu, že jestliže někde se někdo narodí a nikdy neslyšel nic o Ježíši Kristovi, tak celý jeho život je řízený jinými pravidly, jinými zákonitostmi, jinými způsoby, jinými obřady, jinými liturgiemi. Platí to pro Číňany, platí to někde pro Afričany v Africe, platí to někde pro Indiány v Jižní Americe, zkrátka platí to úplně pro všechny. Vyvíjejí se bez ohledu na nějakou církev, bez ohledu na křesťanství, bez ohledu na Bibli, bez ohledu na Ježíše Krista. Ale co je zásadní? Oni, když v podstatě umřou nebo zemřou, že dostanou se do prostoru onoho rozhodování, onoho něčeho, co bychom nazvali jakoby soud nebo samosoud, tak tam oni vnímají ten prostor stejným způsobem jako my křesťané. Jenom s tím rozdílem, s tím zásadním rozdílem, že pro ně platí jiný způsob onoho vnímání toho soudu, kterému jsou vystaveni. To je zásadní, to je to klíčové. A

0: To je ten jiný software, o kterém jsem hovořil. A proto oni jsou v podstatě souzeni takovým tím způsobem, že pro ně, pro jejich psychiku, pro jejich psyché jsou dané hodnoty, které jsou určující pro ten poslední soud, stavěny z pohledu té společnosti, ve které vyrůstaly. Jo? Zatímco pro nás, pro křesťany, je ten hlavní archetyp v podstatě křesťanský a ten archetyp vychází v podstatě ze spásy skrze Ježíše Krista, tak třeba pro ty Indiány v té Jižní Americe, tak pro ně je ten Bůh ztělesnění v podstatě jejich něčím, co oni nazývají Bohem. A že jo, to je ten, ty jejich výrazy, Tatahuanka, že jo, Tatahuanka je ten jeden z těch jihoamerických kmenů, nazývá onoho Boha, že to je v podstatě jako ten jejich Bůh. Ve skutečnosti vlastně popisují jedno a to též, popisují de facto to, co křesťanský svět a samozřejmě i ten hebrejský nazývají jako Jehovou, Jehovou různými názvy. To znamená velké světlo. A pokud má se tedy někdo dostat do kontaktu s tímto světlem a komunikovat, tak většinou to světlo se transformuje na nějakou postavu. A ta postava je stělesněním, to znamená stělesněním, znovu nějakým prostředníkem, protože není možné hovořit přímo s Bohem, protože Bůh vydává tak obrovskou záři spokojenosti, lásky, štěstí, ale intenzivního, strašného světla, že není možné zkrátka se podívat do toho světla nějak komunikovat, protože bychom nedokázali v podstatě s ním jakkoliv komunikovat, jakkoliv mluvit, reagovat. Nebylo by to zkrátka možné. Proto ta Jehova, když to uzná za vhodné, tak se promění do nějaké postavy a promění se buď tedy v tom prostoru po smrti, a nebo dokonce se stoupí na zemi skrze nějaké tělo. Stejně jako bylo tělo Ježíše Krista. To znamená stělesnění, že? A to se stává výjimečně, to se opravdu napříč tisíciletími, opravdu velmi výjimečně. Proto takhle třeba se na to dívat, že tím odlišným softwarem se myslí, že takzvané artefakty víry se velmi zásadně liší, ale ten princip onoho soudu po smrti zůstává stejný. Takhle třeba se na to dívat. Ale mění se dekorace, mění se archetypy. Jo? Takže takhle bych na to odpověděl. Byl to poslední dotaz. Máme 22.03. Doufám, že to nebylo moc pesimistické. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, něco pozitivního, ne úplně negativní. A my se zase samozřejmě uslyšíme za týden po 19.45 a přineseme další poznatky z domova i ze světa. Vy si samozřejmě užijete hlavně víkend, že jo. Pokud máte dovolené, no, tak příští týden si to také užijete někde u moře, nebo někde v lese, nebo na horách a podobně. No a já se samozřejmě loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Halenko, díky za písničky. No a pro tuto chvíli vám přeji buď krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde, já nevím, chodit, nebo někam půjdete, nebo se budete dívat na televizi, a nebo vám přeji krásnou dobrou noc.
1: Já se s tebou také rozloučím, VK, i s tebou, Halenko, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkuju a mějte se všichni krásně, protože přetahujeme, nebo to taky přetahovat, nebudu to rozvádět příliš dlouho. Mějte všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za večer tobě, VK, i tobě, Vítku, a přeji vám všem hezký zbytek večera.
3: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Krásné páteční na večer všem, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač. Krásný poslech všem, kteří teprve se chystáte poslouchat. No a úplně nejkrásnější pozdravení těm, kteří nás posloucháte pravidelně. Vítám vás, Petr Václav, tady z Midgardu. No a máme před sebou víc než 2,5 hodiny toho, co si můžeme říct. A já mám dneska pro vás opravdu, ale opravdu výbušná témata. No, skládá se nám skládačka, která je naprosto neuvěřitelná. Kdybych vám ji řekl před půl rokem, tak mi nebudete věřit, protože před půl rokem jste mi těžko chtěli uvěřit, že Ruská federace dá na stůl dohodu 2+4 a že země bývalého východního bloku spadnou zpátky pod dikci Moskvy. A já vám dneska řeknu úplně co jiného. Bude to ještě horší. Tak, těšte se. Tak pojďme se na to podívat, kdo má dneska svůj svátek. Kdo, že to dneska slaví Kristýny? Kristýny, Kristýny a Kristen. Kristýna je krásným jménem s křesťanským původem. Jeho nositelka je krásná zvenčí i zevnitř. Prý. Říká se to tady, píše se to tady. Jméno nosila například švédská královna Kristýna I. Švédská. Dnes je jeho nositelkou populární americká zpěvačka Christina Aguilera, herečky Kristen Dunst, Christine Larkin nebo Kristen Bell, především díky upírské sáze Twilling se proslavila také americká herečka Kristen Stewart. Jméno však nosí i české herečky, například Kristýna Hlaváčová, Kristýna Kociánová nebo Kristýna Leichtová. Jméno patří i k modelce Kristýně Lebedové nebo tanečnici Kristýně Kloupkové. Také slovenská zpěvačka Kristýna Peláková si umělecky nechá říkat jménem Kristýna. Nositelkou jména je také česká beach volejbalistka Kristýna Kolocová, která tvoří dvojici s Markétou Slukovou. Od olympiády v Londýně jsou známé jako Kiki a Maki. Kiki a Maki, no. Ženské křestní jméno Kristýna je původem z řečtiny, stejně tak i další varianty jména jako Kristýna, Kristýna a podobně. Jméno se překládá z řeckého slova Christianos jako křesťan, respektive křesťanka. Jméno Kristýna nosí v České republice 42 461 nositelka. Je to 39. příčka. Co se týká Kristiny, tak těch je 7797, 95. příčka. A Kristen, to je 9 kousků, tady máme 2827. příčka. Mezi nejčastěji používanými jmény, tak. Kristen je opravdu minimální. Tak, milé Kristýny, milé Kristýny i milé Kristen, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promožování. Pěkně si to užijte, hezky si to oslavte, je pátek, den velkého juchu, jak se říkají na jedné stanici, a víkend bude takový, jaký bude, sluníčkový, ale nemoc teplý. Teď jsem se byl projet trochu na motorce a bylo to příjemné sluníčkové, ale nebyl vyložený pařmák, takže to šlo. No a doufám, že i vy budete mít pěkný víkend. Takže Kristen, Kristýny i Kristýny, to jsou jména, která pokud nese někdo z vašich přátel, známých, příbuzných, blízkých, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim uděláte radost. Nadělíte jim tedy kus života navíc, protože jim posílíte imunitní systém. Takhle to zavřu, šup a je to dole. No a pojďme se vrhnout na nějaká témata. Možná bychom se nejdřív mohli podívat na to, co nám vždycky pošle Božena Blanka, agenturní zprávy, na vás čekají 24. července, to je právě dneska, lekce dějepisů. 24. července 1728 vypukla z Kamčatky loď, vyplula z Kamčatky loď svatý archanděl Gabriel pod vedením Vituse Beringa a zahájila tak svou legendární plavbu. Bylo to začátkem první kamčatské expedice, jedné z nejodvážnějších kapitol v historii Ruska. A co tam máme dál? Ruští námořníci a průzkumníci překonali bouře, chlad a neznámo, aby dokázali, že Asie a Amerika jsou odděleny průlivem. Zmapovali obrovské území a objevili nové země. Díky takovým expedicím si Rusko upevnilo svou pozici na Dálném východě a v severní části Tichého oceánu. Bering a jeho společníci projevili skutečnou odvahu a profesionalitu, vlastnosti, které vždy charakterizovaly ruské průkopníky. Dnes, když znovu osídlováváme obrovská území naší země, tyto činy nás inspirují. Rusko je nejen obrovské území, ale také duch těch, kteří ho objevovali, bránili a rozvíjeli. Ať v nás vždy žije touha po novém, odvaha a láska k vlasti, sláva ruským průzkumníkům. Tak a teď agenturní zprávy si řekneme. Tak, přehled krátkých agenturních zpráv. Podle asi nějaký oznámení, ježišpane. Podle prohlášení jemenských, od tady musí vyskakovat nějaký blbej ten. Tak, chviličku, já se nalistuju zpátky, mě tady odvedlo. Tak. Podle prohlášení jemenský Hutíové útočili na dvě saúdské tankerové lodě pomocí balistických raket, řízených střel a bezpilotních letounů. Evropská unie může povolit Řecku pokračovat v přepravě ruského zkapalněného zemního plynu LNG. No, tak se překul. Tři tankery se pokoušely projít Hormuzským průlivem, na jedné z nich došlo k výbuchu. Oznámil korpus strážců islámské revoluce. Tvrzení Spojených států o přítomnosti agentů ruské rozvědky v Mexiku jsou pokusem Washingtonu odvést pozornost od vlastních ne příliš lichotivých činů, uvedla ruská ambasáda v Mexico City. Ruské síly zasáhly od 11. července v ukrajinských přístavech a na moři alespoň 28 plavidel, která přepravovala náklad vojenského určení a palivo pro ukrajinské ozbrojené síly. Vyplývá to z výpočtů, které vycházejí z údajů Ministerstva obrany Ruska. Ruská federace vyzývá strany konfliktu ohledně Iránu, aby se zdrželi kroků, které by mohly vést k rozšíření geografického rozsahu tohoto konfliktu, uvedla Maria Zacharovová. Drapaty je v Rusku obviněn v několika trestních řízeních, včetně případů terorismu, informovali agenturu TAS zástupci orgánů činných v trestním řízení. Více než 40 lidí zemřelo a 650 tisíc utrpělo škody v důsledku povodní na severovýchodě Indie, uvedl úřad pro likvidaci následků přírodních katastrof státu. Vyslanci zemí Evropské unie schválili zkrácený 21. sankční balík proti Rusku, informovala agentura TAS odkazem na zdroj. Japonsko bude nadále budovat vztahy s Ruskem v souladu se svými národními zájmy, uvedl ministr zahraničí. Rubio uvedl, že Saúdská Arábie má v úmyslu rozvíjet mírový jaderný program. Přibližně 12 000 lidí bylo evakuováno kvůli lesnímu požáru o rozloze 2000 hektarů na západě Francie, informovala televizní stanice BFMTV. Společnost Rheinmetall, německá firma z odvětví obranného průmyslu, byla soudem v Moskvě na základě žádosti vojenské prokuratury nucena zaplatit přes 47 milionů eur, informovala agentura TASS. Ruská federace nadále udržuje pozici, že je nutné zabránit šíření jaderných zbraní, ale právo na využívání jaderné energie by měl mít každý stát, prohlásil Peskov. $2 miliardy měsíčně budou ztráty Ukrajiny v důsledku přerušení přístupu lodí do přístavu Oděsa, Černomorsk a Jug. Vyplývá to z výpočtu agentury TASS na základě údajů Ministerstva zemědělství země. Rubio označil Mezinárodní trestní soud za hloupou organizaci. Zdůraznil, že Spojené státy se nikdy nepřipojí k mezinárodnímu mezinárodnímu trestnímu soudu a nebudou tolerovat, pokud se soud pokusí přijmout opatření proti americkým občanům. Vučič prohlásil, že dodrží své slovo a v září nebo začátkem října oznámí termín parlamentních voleb v Srbsku. A propos, jestli se nepletu, tak v Srbsku by měl být momentálně, nebo byl tam teďko Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem. Tak uvidíme, co přivezou za info. V brazilských školách bude zavedena výuka ruštiny jako cizího jazyka, oznámilo Ministerstvo školství Ruské federace. Cena ropy Brent na londýnské burze ICE překročila $99 za barel, což je nejvyšší hodnota od 27. května 2026, vyplývá z údajů z obchodování. Incident s Ruskou v Gruzii je záměrně nafukován zahraničními agenty, prohlásil premiér republiky Kobašidze. Proto jim dávají jedno označení. Neonacisté. Urážlivé prohlášení nového velitele ukrajinských ozbrojených sil vůči ruskému lidu ukazuje neonacismus kyjevských úřadů, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Ruska Maria Zacharovová v reakci na slova Drapátia, který nazval obyvatele Ruska národem, který nemá právo na existenci. Maďarsko může utrpět vážné finanční ztráty v důsledku sankcí Evropské unie, které přiměly ruské partnery odstoupit ze společného projektu výroby železničních vozů pro Egypt. Jak uvedl Maďar, ohledně této záležitosti bylo zahájeno interní šetření. Nedokončení projektu, který je v ohrožení, může vést k vysokým pokutám pro maďarské dodavatele. Více než 8300 obyvatel Donbasu zahynulo v důsledku agrese Kyjeva od roku 2014, uvedl Bastrykin. Rusko připomíná Spojeným státům, že to byl právě Trump, kdo slíbil ukončit konflikt na Ukrajině během jednoho dne, uvedla Maria Zacharovová. OSN se vyhnula hodnocení výroků Drapata o Donbasu a Rusku. No. Vidno, že jaksi nálepkování bez důkazů je velice módní záležitost. My se teď posuneme do České republiky zase na jednu rozkrádačku. Já už jsem tady k tomu měl jeden příspěvek, ale tady je zajímavé, že tady v tom příspěvku nejsou jenom lidi z řeknu alternativních médií a řeknu lidi, kteří nejsou ve spřežení s fialovcema, ale jestli si vzpomenete, jak se jmenuje ten člověk, který třeba uvádí 360 na jediný chlap, který je v 360 na Prima CNN News, tak ten je tady zapojený do té debaty a mnohem rovnoceně tady v podstatě komunikuje, protože oni ho tady konfrontují s tím, proč to jako novináři nerozebrali, když je to opravdu obrovská kauza. Čeho se týká? No zase obrovského tunelu, kde se vyváděly obrovské peníze a kde se prostě kradlo na veliko. Pozor, kradlo se v miliardách. Takže takhle za té fialové vlády to vypadalo.
1: Která agentura získala 4,2 miliardy? Tak prosím.
2: Je to agentura No Limits? Já jsem tam někdo psal, to je pravda, já jsem viděl a psal jsem tam, že my tomu potřebujeme zjistit víc informací, protože ta informace je dost jako kusá. Každopádně je to agentura No Limits.
3: Napojená
2: asi pořídila krásný velký sídlo v Pražském Karlíně nedávno. Vlastně kde sídla dřív ekonomia, ta odešla z těch prostor a teď tam sídlí agentura No Limits. To velmi jako gratuluju, honosný prostory. Spolumajitelem je tady syn bývalého poslance ODS, Jan Vidím, že? Ti lidé byli, nevím, jak to dopadlo, vlastně chvíli stíhání kvůli krácení DPH, možná to ještě pokračuje. Tak nevím, hele, jako zjistíme, podle mě to je zajímavý.
3: 4,2 miliardy.
2: 4,2 miliardy.
3: Za marketing vlády do jedné agentu, to je jako ohromná částka peněz. Tak pro srovnání, do dvou zdravotních pojišťoven se teď naleje 8 miliard, aby zachránili všechny ty pojištěnce, co tam jsou, nás všechny, kteří si to platíme. Já jsem třeba jedním z těch klientů. Tak 8 miliard je potřeba na záchranu dvou, takže dejme tomu 4 pro jednu, tak úplně ta stejná částka šla za 4 roky jedné jediné agentuře.
2: Počkej,
3: mediální.
2: Jelikož víme, jak fungují mediální agentury, a to je na tom to největší kouzlo, tak ty mediální agentury mají s těma médiama, do kterých jdou ty peníze, domluvený takzvaný kickbacky. Kickback znamená, že ta agentura investuje tady tu částku do toho média, a to médium na základě vzájemné dohody vrátí od 25 do 50%. Klidně polovinu či částky. Takže já bych chtěl vidět ten kickback z těch 42 miliardy. To mohlo být klidně 2 miliardy korun. Vrácených. A ty tam lidem už zůstanou. Protože to už stát neskoumá pak. Jo? Už nekouká, jak to bylo utracený. Protože to na papíře vypadá, že to bylo utracený.
3: Hele, úplně efektivní práce to nebyla, jako dobře odvedená práce to nebyla, když celou dobu i vlastní voliči současné vlastní vládní opozice jim fakt jako hodně vyčítali, že blbě komunikujou. Tak fakt nevím, jako za co se ty prachy utratily. To je obrovský balík peněz. Se jako neumím vůbec představit.
2: My vás můžeme uklidnit.
3: Že my si ty peníze fakt nebereme.
0: Miliardu ročně. Miliarda je prosím vás 1000 milionů. 1000 milionů posílala Fialova vláda jenom jedné, teď my nevíme, kolik ještě se vynoří, jo. Jenom jedné té mediální agentuře zpřáteleného bývalého jaksi synáčka bývalýho poslance a člena ODS Vidíma. To byl taky pěkný výkuk. A oni v podstatě zabezpečovali ty správné informace, do toho ještě najali Foltýna a vytvořili spoustu jakoby. Takže Goebbelsovo ministerstvo pravdy, jo, by se normálně červenalo. To, co oni tady vytvořili. A to, jak dojili stát, prostě to posílal stát. Vláda si platila agenturu, která měla komunikovat správně občany přes média tak, aby občané je znova zvolili. Rozumíte tomu? Prostě vláda utratila 4,2 miliardy za to, aby je po 4 letech znova lidi zvolili. Čili aby se vykresloval obraz toho premiéra nejlepšího z nejlepších. Aby se tady vykreslovaly obrazy těch ministrů, jako je Černochová a spol. Nebo Vykulená Čivava. Prostě, že oni byli ty nejúžasnější a oni to nejlépe tady dělají jenom pro vás. Oni zaplatili 4,2 miliardy z peněz daňových poplatníků na svoje znovu zvolení. Protože to byl hlavní cíl té mediální masírky občanstva. Ovšem, když už někdo začne krást, jo, tak krade tak, že ani neodvede pořádně tu práci. A prohráli volby. Víte, jaký by byly výsledky voleb, kdyby tam netekly takovýhle peníze? A to my ještě nevíme, jaký peníze tekly zase někam jinam, jo. V rámci rozkrádání a v rámci ovlivňování. V rámci manipulace s veřejným míněním. Oni utratili za manipulování občanů miliardy z jejich peněz. Vzali peníze těch občanů a těma penězma si najali profesionální agentury, které měly zabezpečit, že oni je znova zvolejí. Můj tatík by řekl, já bych jim ty držky nenažený roztrhu toho koryta. No nic, pojďme dál. Pojďme dál, protože Česká republika je samé překvapení. Ono je to totiž jaksi časem. To všechno vyjde. Pak tady máme nezávislou českou televizi a to je nezávislá, nemainstreamová, tedy pro občany přinášející vyvážené zpravodajství televize, čili veřejnoprávní televize, která má pochopitelně za úkol přinášet vyvážené zpravodajství o skutečném stavu věcí. Tak nemějte mě za blázna. No jo, vím, že má to trochu háček, víte. Ono se tak něco tak trochu ukázalo. Závidím lidem v určitých momentech, kteří znají ty cizí jazyky, když dneska máte plno překladačů a tak. Já jim to trochu závidím, protože mají určité možnosti, které já nemám. Jo, já jsem na tu angličtinu, prostě já hold nejsem. Protože a zkrátka, tak mám rád jiné jazyky, to za A. Za B, prostě to je tak. No, ale naštěstí mám kamarády anebo lidi, kteří to ovládají. No, tak se pojďme podívat, jak některé neziskovky a veřejnoprávní média, jak jsou spřažená do určité formace, která zase má za úkol manipulovat veřejností. Takže až někteří blbečci budou řvát někde na ulici, že my tu naši českou televizi nedáme, blbečci a blbečky, laskavě se informujte a otevřte oči a začněte navnímávat, kdo tu televizi platí. Jo, platí občané svými poplatky, ale pozor. Pak jsou tam peníze, které pochopitelně jdou skrze nějaký rozsejpací rastr, skrze nějaké smlouvy a dohody určitým lidem na to, aby ti lidé vytvářeli určité typy programů, určitě nějak zaměřené, které mají lidem ozřejmovat a vysvětlovat určité věci tak, jak se chce. Víte, kdo je takovým donátorem třeba České televize? To je třeskavé téma. Představte si, že několik let si tady americká vláda platila Českou televizi. Lidi v České televizi. Platila si tady v naší nezávislé televizi. Si tady platili programové jaksi složení. Nevěříte? No, tak pojďme se na to podívat. Mám tady jisté odhalení.
4: Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států na adrese usaspending.gov, narazíte na zajímavé záznamy finančních transakcí týkající se nejen České televize. Po zadání klíčového slova Česká televize se vám objeví seznam finančních transakcí, ale v seznamu Uvidíte pouze Člověk v tísni. Už to samo o sobě je zvláštní. Nicméně po rozkliknutí kterékoliv položky jsou údaje ještě více znepokojivé. Uvidíme, že nezisková organizace Člověk v tísni je vedená a známá pod více romény. Jedním z těchto aliasů je dokonce Česká televize. Pokud zadáme čerpání financí za všechny minulé fiskální roky, objeví se částka, kterou tato neziskovka čerpala přímo od vlády Spojených států. Celkem ve výši 30 milionů dolarů, tedy něco kolem 630 milionů českých korun. S podivem se jedná výhradně o roky spojené s pandemií COVID-19. Zde je možné vidět tok financí do této neziskové organizace za jednotlivé roky. Zarážející je, že Člověk v tísni zde figuruje pouze jako takzvaný child recipient. Zásadní rozdíl mezi child recipient a parent recipient je následující. Child recipient, takzvaně podřazený příjemce, je příjemce navázaný na parent recipient a dědí od něj určité vlastnosti, nastavení nebo vazby. Parent recipient je nadřazený příjemce, je tedy hlavní příjemce vedený jako takzvaně rodičovský záznam. Tedy hlavním příjemcem parent recipient je Česká televize. Pokud dáme opět všechny fiskální roky pouze u České televize, vidíme, že ČT čerpala 4,2 milionu dolarů, tedy něco okolo 88 milionů korun, a to od vlády Spojených států v době covidu. Nabízí se hned několik otázek. Proč? Proč čerpala ČT od vlády USA 88 milionů korun během největší pandemie v moderních dějinách, když má být za účelem její nezávislosti placená výhradně z koncesionářských poplatků? Další proč? Proč je nezisková organizace Člověk v tísni známá a vedena v úřadech a účetnictví americké vlády pod aliasem Česká televize? Pokud je všude u transakcí Člověk v tísni jako hlavní příjemce, parent recipient, vedena Česká televize, nelze se ubránit domněnce, že nezisková organizace Člověk v tísni zde může figurovat jako bílý kůň pro finanční toky za účelem ovlivňování informací a veřejného mínění. Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy.
0: O čem vlastně to tady teďko ty dva příspěvky byly? Ty dva příspěvky byly hlavně o tom, jak je ten svět vykresloval, respektive v jakém prostředí existujeme. Kdo platí, ten určuje obsah. To je přeci jasné. Umíme si představit, že asi v době covidu se za tyhle ty peníze najímali speciální odborníci, protože jako nějakých 5 až 7 miliard televizi nestačí. To je málo. Víme, že tam je nějakých přes 3 tisíce smluv na provedení práce a tak dále. Čili to jsou smlouvy i s těma redaktorama, kteří jsou tam zaměstnaný a tak dále. Čili tam tečou velký peníze prostě z té televize ven nějakým lidem. Takže umíme si asi představit, jak relevantní byli ti rádoby odborníci a experti, kteří byli najímáni za ty peníze, byli najímáni takový ty zrzaví pěstouni tasemnic ve vlastních střevech a podobně. Takovýhle šílenci, blázni, magoři, prodejné děvky různých odborností byly najímány za tyto peníze a vytvářely tady prostředí strachu, prostředí, ve kterém lidé uvěřili, že ten covid opravdu je takovej a makovej. Občas se mě někdo ptal, proč by to dělali, nebo kde by na to vzali peníze a tak dále. No to si tady jako vlastně vysvětlujeme. Že Fialova vláda ovlivňovala, jsme si říkali, že 3,2 miliardy jenom jedné agentuře pustili z peněz daňových poplatníků. Nebylo na spoustu věcí. Dělali se tady sbírky na nemocné děti a dělají se tady sbírky na nemocné děti. Občané se skládají na různé věci a z peněz občanů se financuje to, aby občané úplně zpitomněli z toho, jak úžasná vláda je ta Fialova vláda. Pak tady máme otázku, proč? Proč americká vláda České televizi v průběhu covidu platila tyhle peníze? Aby se neobjevili různí lidé, aby to bylo odfiltrované od určitého typu informací, aby se pro amerického miláčka Gatese a americké farmaceutické firmy razila mediálně ve veřejnoprávní televizi cesta pro jejich smrtonosné vakcíny. A tak dále, a tak dále. Čili to je důkaz toho spiklenectví. To je důkaz toho, že ty věci byly zaplacené. Proč nám o tom nikdo neřekl? Proč nám Česká televize na rovinu neřekla, že dostali jsme budget peněz od americké vlády, aby jsme byli nápomocni v těch a v těch věcech? Přeci to by měli říct. Proč si to musíme dozvídat až zpětně? Kdo byl těma penězma placen? To by se taky dalo dohledat, jako na co byly používány ty peníze. A proč vůbec spojení Člověk v tísni a Česká televize? Protože Člověk v tísni, to už jsme se tady říkali v určitém typu programu, Člověk v tísni v podstatě má koupený mediální prostor v České televizi. Však tady ten článek o tom byl, vzpomínáte si? To Paukner objevil, že jo, Tomáš Paukner. To jsem tady četl. To je zase to zapadá do sebe. A teď, v tomto lobistickém marketingovém prostředí, které se má jaksi tvářit jako skutečnost, tak jsou určití lidé dosazeni ještě do určitých funkcí a je jim s všemi možnými způsoby nahráváno, aby nejdřív se do té funkce dostali a potom, když v té funkci jsou, tak to, co páchají, tak aby se mediálně pokrývalo a občanstvo bylo spokojeno. Budu dneska tady otvírat téma vojenského puče v zemích Evropské unie a budu tady otvírat téma, které přesně, a to jako nedělím si iluze, to není jenom Česká televize a Česká republika, to zcela bezpečně je na Slovensku a všude. Jo. Tedy, co se připravuje v takto uměle vytvořené vizi o nějaké podobě světa, kterou nám tady vytváří na zakázku, zaplacení, uplacení, prostituti a prostitutky. Co se má stvořit? Co se připravuje? Co se má mediálně pokryt, aby to lidi spolkli? A jak to dopadne? To si taky řekneme. Ale až po písničce. Pojďme si zahrát.

0: No, to už jsme si zahráli. Já teď se pojďme pustit. Takže máme tady připravené prostředí, máme ho pěkně promasírované, všichni vědí, co mají dělat, jsou nakoupení, budou dostávat témata a ty budou opracovávat a pasírovat to do té společnosti a budou těm líným a hloupým, kterých je většina, protože nemají čas něco, dělat si názor na něco, tak jim budou do hlavy rvát prostě ty mantry o tom, jak ten svět je, jaký je vlastně, aby věděli, jaký je svět. A potom, kdo v tom světě je ten hodnej a kdo je ten zlej. No, my tady máme jednoho takového opravdu ošklivá, který je připravený sehrát určitou velice, velice nahezkou roli. No ale zatím se podíváme na to, jak je prolhanej. Jo? Jak je prolhanej, protože on vykládal spoustu věcí, které nejsou pravda. Pochopitelně on lže dál, jo? Ale to vůbec, aby se dostal do toho křesla a mohl bydlet na adrese, která mu vůbec nepřísluší. Protože i když on tam těch zrádců taky bydlelo dost, no tak by tam vůbec neměl být, protože kdyby mluvil pravdu, tak by ho pravděpodobně nezvolili.
1: Nicméně Petr Pavel říká, že neměl s tou rozvědnou činností nic společného, že to prostě patřilo k tého práci. On byl tehdy samozřejmě vojákem profesionálním.
2: Tak on do roku 19...
1: On říká tady, že vy lžete, protože on s tím...
2: No já si myslím, že bohužel jako o své minulosti, že Petr Pavel, je mi líto, že musím říct tady ten termín, ale prostě on často o sobě říkal, že je člověk, který pouze někde se plazil po zemi, v lese, že byl cvičen a tak dál. Skutečnost je jiná. Od roku 1988 byl v takovém velmi utajovaném kurzu, který znamenal vlastně jeho celodenní zaměstnání, byl kádrovým příslušníkem vojenské rozvědky a byl cvičen vlastně na dráhu toho rozvědčíka a podle toho, co jsme měli možnost najít v dokumentech, tak byl cvičen pro práci s agenturou. To znamená, on byl cvičen jako člověk, který měl vlastně řídit agenty, počítalo se s tím, že bude vysazen do zahraničí a ta samotná rozvědná škola byla součástí práce toho rozvědčíka.
1: Když se přeci jenom, když jsme se dostali i těm ostatním kandidátům, on byl v NATO samozřejmě na velmi vysoké pozici, měl prověrku, představuje tedy tato jeho minulost nějaké riziko, protože prověrku zřejmě dostal, byl na jedné z nejdůležitějších pozic v Severoatlantické
2: alianci. Prověrku, kterou já jsem viděl, kterou zveřejnil na svých stránkách, tak mu podepsal jistý kadlet a byl to Národní bezpečnostní úřad, který vlastně jako národní bezpečnostní instituce připravuje pro NATO vlastně prověrky pro takovéto funkce. V Hospodářských novinách nedávno vyšel článek, kde je popsáno vlastně, že pro tu funkci stačí takováhle prověrka na té národní úrovni a tam se ty standardy postupně měnily. Tam z začátku měl být důraz i na zkoumání té minulosti. Já bych chtěl připomenout, že třeba otec Petra Pavla byl zástupce náčelníka Západního vojenského okruhu, což teda byla velmi vysoká hodnost vlastně v rámci Československé lidové armády. Říkám to taky proto, že on na něj často odkazuje jako na svůj vzor. A od roku 1966 byl agent vojenský kontrarozvědky, jo, to znamená státní bezpečnosti. Já vůbec nechápu, jak je možný, že tu prověrku dostal, já neznám ty okolnosti, jenom říkám, že podle mého názoru, pokud někdo byl v takhle vysoké funkci a zároveň sám byl ve vojenské rozvědce, tak je pro mě jako nepochopitelné, jak je možné, že prošel. Ale já nejsem ten, kdo o tom rozhoduje, já jenom říkám své zkušenosti historika a myslím si, že Petr Pavel vlastně o tady tom kurzu nemluvil, že říkal, že studoval na vojenské akademii Antonína Zápotockého, ale to bylo krytí pro tzv. Zpravodajský institut. To byla část té rozvědky, která ten kurz dělala.
0: No a co ta jeho lady? To je nemlich to samé. Takže má to dvě roviny. Současný prezident lhal v té volební kampani, protože nepřiznal, že pracoval u tajné, vlastně tak, jak byl někdo STBák, jako někde, tak on byl ve vojenský kontrarozvědce. Navíc byl z velmi exponované rodiny politicky, protože to nebyl jenom nomenklaturní kádr, ten jeho tatínek. Takže to byl rozvědčík se vším všude. Taky Marta Kubišová si to užila, jako když, jo, když jí jako chartistce tak on dával, to byla tak poškozená. Takže možná, že ten, kdo podepisoval nějaká hlášení o tom, co ta Kubišová všecko dělala, aby ji za to, dejme tomu, někdo potrestal, tak který teďko dává to vyznamenání, jo, ale

Já jsem se tomu smál, ale to vůbec není, když se nad tím zamyslíte, to vůbec není k smíchu. To znamená, že buď ta kontrarozvědka už patřila CIA v tu dobu, nebo agenti kontrarozvědky socialistické nebo komunistické, chcete-li, přešli do zpravodajských služeb CIA. Pak je možné, že akceptovali nějakou prověrku, kterou mu tam někdo podepsal. A nebo je možné, že všichni ultrazrádci, křiváci a pokřivený charaktery mají záchytný bod kariéru v NATO. To já nevím, jak to je, ale rozhodně je to hodně zvláštní, když vám někdo nasadí trojského koně do vedení NATO, a nebo je to opravdu tak bezcharakterný a bezpáteřní člověk. Člověk. Co to zník? Wow. To je masakrální. To je prostě masakrální. To bylo, než ho zvolili. Jenomže pozor, on s tím lhaním a s tou manipulací pochopitelně nepřestal. Ani v současnosti, jo. Víme tady ty kauzy, který tady rozjel. Teďko poslední kauzu, kterou rozjel, tak to je kauza, kdy jaksi tvrdí, že on teďko musí zachránit tu demokracii v České republice. On, který zachraňoval nejdřív socialismus, pak zachraňoval komunisty, pak zachraňoval útočící na to, na kde koho, a teď zachraňuje demokracii v naší zemi výrokama, které jsou na hranici debility, kde vykládá, že pokud někdo si dovolí použít a vznést jakousi námitku podjatosti, tak, že zpochybňuje tady ústavní soud třeba. To může vymyslet opravdu jenom, jak bych to řekl, tak skočilo mi tady úplně něco jiného. Musím to ještě načíst jednou. Jsem dal tady příspěvek, který tady mám, a ihle, šup, a už tam byl jiný. No jo, to se stane. Viděl jsem příspěvek Jindřicha Reichla. Přišla za ním z České televize slovensky mluvící redaktorka, mladá, úspěšně vystudovaná a úspěšně jaksi nabrýfovaná. A začala ho trénovat v tom, že má proto tolik sledujících, protože ty sledující jsou vlastně falešní profily, uměle vytvořený, a že se ho jde zeptat, co on na to teda říká, jako, že většina těch profilů a bla, bla, bla. A začala zpochybňovat, že třeba lidi, kteří mají 30 přátel, že nemůžou být věrohodnými, že nejsou věrohodní v tom smyslu, jako, že to nejsou nějaký trolí prostě profily a tak. No úplně, ale úplně šílený, jako oni jsou. A tak se na to pojďme podívat. Tak který příspěvek máte na mysli? Z 200 tam byl jeden, který neměl fotku. A protože neměl fotku ten člověk, tak proto oni ho prostě, to je on, to jsou ty uměle vytvořený profily, který tam lajkujou toho Reichla. A on říká, no, jako vy se mě ptáte, že většina těch je falešných. A já vám tady ukazuju,

0: už je z 200 a argumentujete, že to je proto, že nemají fotku. Tak když se podíváme, tak z 200 tady lajkujících jeden nemá fotku. To je ta většina, nebo? A ona furt mlela a furt dokola, a furt dokola, a furt dokola. No jak naprogramovaný debil, jako jo. Takhle oni, to je ta novinařina, jo. To takhle oni dělají tu novinařinu. Ona si prostě usmyslela. No a tak, ale oni tomu rozumějí a oni to, tak mi tam ukazoval jakoby nějaký další způsoby, jak si odsledování, kdo je kdo a tak. No, nedala si to vymluvit. Mlela pořád dokola to svoje. Takže to už pak opravdu hraničí fakt s debilitou, jako. A to nevíte, jestli z toho pitomce máte chytit za flígr a vyrazit z kanceláře, nebo jestli se s ním vůbec ještě máte bavit, jo. Když ona vlastně neposlouchá.
1: Chcete důkaz toho, že Petr Pavel je buď naprostý diletant, nebo profesionální lhář, jenž záměrně mystifikuje českou veřejnost, aby v jejich očích poškodil vládu Andreje Babiše a vytvořil zde dojem, že se tady rozehrává nějaká snaha o nastolení totality a porušování principů právního státu? Tak tady jej máte. Petr Pavel uvedl výslovně, že označovat soud předem za podjatý je podkopáváním důvěry v českou justici. Víte, v čem je problém? Že podjatost lze dle ustanovení paragrafu 37 zákona o ústavním soudu uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání ve věci. Poté už se k té námitce nepřihlíží. To znamená, nelze namítnout podjatost nikdy jindy než předem, před začátkem toho řízení. Petr Pavel tedy buď absolutně nezná zákon o ústavním soudu, anebo vědomě obelhává český národ. Já osobně jsem přesvědčen, že druhá varianta je ta správná. Buď jak buď s námi hraje velmi, ale velmi falešnou hru. A to je nedůstojné ze strany nejvyššího ústavního činitele České republiky. Pojďme si v roce 2028 zvolit někoho, kdo buď ústavu a ústavní zákony bude znát a bude je respektovat, anebo někoho, kdo nebude lhát. Hezký večer všem.
0: Usvědčili ho, že lhal v Ankaře, že si vylhával tam nějaká témata, vylhával si tam nějaká vyjádření většiny nějakých tam představitelů, to tam pouštěl do médií. Takže lhal o své minulosti, neustále lže a vymýšlí si, navrhuje, že bychom měli mít euro, protože to by nám bylo nejlépe, navrhuje, že bychom měli mít, že bychom neměli mít právo veta, navrhuje, aby nám bylo líp, tak bychom neměli mít tedy svoji vlastní korunu ani hotovost, aby nám bylo lépe, tak bychom neměli bychom rozhodně mít samostatnost a měli bychom mít začlenění do Spojených evropských států. A on by asi byl prezidentem těch Spojených evropských států. On největší, skoro Masaryk. Jo. On je poťouchlej, ten člověk. On není normální, jako. Není, si myslím, vydíraný, aby takovýhle věci páchal. U něho je to sprostá vychcanost. Jako. Čili on se chová jako fakt sprostej lhář a diletant. On moc dobře ví, že lže. Moc dobře to ví. A vylhává a vynucuje si. Ale pozor, ono to jeho chování není jenom o tom, že lže. Ono je neskutečně nebezpečné. V kontextu vývoje událostí a vývoje stavu Evropy, jeho chování je velice nebezpečné. A pozor, dovolím si tvrdit, že to, co bude následovat v příštích týdnech, co se bude odehrávat v příštích týdnech a pár měsících tady v Evropě, za zavřenými dveřmi v nějaké uzavřené skupině zbrojních lobbystů byl projednat. Proto on musel v té Ankaře být. To byl ten hlavní důvod. Čili Evropu v příštích týdnech čekají veliké změny. Evropa projde obrovskou změnou. O té budu možná ještě mluvit, pokud se k tomu dostanu. Je to velice třaskavé a vůbec mluvit o tom se mi moc nechce, protože to považuji za něco tak obludného, ale čím dál tím víc naprosto jasně se vyvíjejícího a je mi z toho špatně, až je mi z toho mdlo. No, když už jsme se bavili o tom perverzidentovi, jo, tak bych si dovolil možná tady na to teďko si zahrát takovou písničku. Od Abiyagi. Protože si myslím, že ona nám odpoví na všechny ty záležitosti, o kterých se tady jaksi bavíme. Takže proč si nezahrát angažovaně, když máme příležitost? Tak, že jo? Tak angažovaná píseň.

0: Ve vzduchu je trochu smradu, tohle všechno táhne z hradu. Jo. Otřes. Angažované písně mám rád. A možná si ještě zahrajem jednu písničku. Taky trefnou docela. Ale píše mi tady ještě Božena Blanka, počkejte, je nějaký téma o BRICS. Aktuální zprávy, nové zprávy. No, pojďme tedy. Na posledním summitu G7 bylo kromě 7 členských států pozváno několik dalších zemí, včetně Indie, Brazílie, Jižní Koreje, Keni, Ukrajiny, Saudské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů. To může odrážet rostoucí uvědomění si mezi mocnostmi G7, že jejich globální dominance již není tak nespochybněná, jako kdysi, jak jejich vliv postupně klesá, považují za stále více nutné zapojit vznikající mocnosti. Přesto, navzdory této měnící se realitě, tyto země pokračují ve světonázoru zakořeněném v imperialistickém výhledu. Vznik Sovětského svazu znamenal začátek úpadku koloniální a imperiální nadvlády. V polovině 20. století většina zemí dosáhla politické nezávislosti. Nadále však čelili obrovským vývojovým a bezpečnostním výzvám, protože jejich ekonomiky byly systematicky využívány pod koloniální nadvládou, zatímco jim byla odepřena příležitost vybudovat nezávislé bezpečnostní struktury. V tomto období se rozvojový svět spojil prostřednictvím hnutí nezařazeného a vytvořil nové možnosti spolupráce, míru a rozvoje. Kolem roku 1990, po rozpadu socialistického tábora, se globální rovnováha sil dramaticky posunula. Spojené státy se objevily jako jediná samozvaná supervelmoc a snažili se prosazovat unipolární imperialistickou agendu. Nedávný vývoj, zejména po americkém útoku na Irán a jeho neschopnosti vymanit se z výsledného konfliktu, však výrazně oslabil globální postavení Ameriky. Její hlavní spojenec v západní Asii, Izrael, také utrpěl pokles mezinárodní legitimity. Izrael je nyní mnohými vnímán nejen jako agresor, ale také jako stát obviněný ze spáchání genocidy, přičemž jeho chování čelí vážné kontrole v mezinárodních institucích. Rostoucí strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou zároveň ukazuje na vznik nového mezinárodního řádu. Dnešní svět není ani světem sovětské éry, ani hnutí nezúčastněných. BRICS nicméně otevřela rozvojovým zemím nové možnosti, jak posílit spolupráci a pokračovat v rozvoji prostřednictvím vzájemného partnerství. Dalším důležitým vývojem byl rychlý vzestup Číny jako ekonomické i vojenské mocnosti. Mezinárodní profil Pákistánu se také zlepšil díky své hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla přitahující mezinárodní pozornost, nevím. Tradiční obraz Indie jako globálního obhájce míru mezi tím značně oslabil. Indie již více než 10 let neustále posiluje své strategické vztahy se Spojenými státy. Přesto USA zdá se, že prezident Donald Trump nepřikládá Indii žádný zvláštní význam. Jeho prohlášení po operaci Sindor, jeho výhruškách zavedením cel na indické zboží a důraz na ochranu amerických zájmů během indicko-amerických obchodních jednání odráží tuto realitu. Projev, který přednesl předseda vlády Indie v izraelském parlamentu Knesset během jeho návštěvy Izraele 25. února 2026, posílil dojem mezi mnoha pozorovateli, že Indie stojí pevně při izraelské vládě navzdory široké mezinárodní kritice svých akcí v Gaze. Mezitím je obranná spolupráce mezi oběma zeměmi stále hlavní prioritou. Současně obrovské množství obyvatel Indie a rozšiřující se trh zajišťují, že žádná velká globální mocnost si nemůže dovolit ji ignorovat. Nicméně způsob, jakým se premiér Narendra Modi choval během svého setkání s prezidentem Trumpem na summitu G7, podle mého názoru snížil jak jeho osobní postavu, tak mezinárodní image Indie. Posílil dojem, že zahraniční politika Indie je stále více v souladu se strategickými zájmy USA. Toto vnímání je dále posíleno měnícím se přístupem Indie k nákupu ruské ropy v reakci na americký tlak. Další důležitou otázkou je jednoznačná podpora G7 pro Ukrajinu. Za takových okolností, jaký postoj Indie nakonec zaujme? V letošním roce bude Indie hostit summit BRICS, protože předpokládá rotující předsednictví organizace. Na pozadí těchto geopolitických rozporů bude role Indie na summitu pečlivě sledována. USA ministr zahraničí Marco Rubio již uvedl, že Indie často podporuje americkou pozici v rámci BRICS a indická vláda toto tvrzení veřejně nespochybnila. To přirozeně vyvolává otázky o míře důvěry, kterou budou v Indii klást další členové BRICS a země globálního jihu. Zůstává také nejisté, zda ze summitu osobně zúčastní ruský prezident Vladimír Putin a čínský prezident Xi Jinping. Je třeba si také uvědomit, že Čína převezme předsednictví BRICS v příštím roce. Je důležité, aby Indie zachovala svou důvěryhodnost a posílila své vedoucí postavení v rámci BRICS. Za tímto účelem musí podniknout konkrétní kroky, které prokazují její závazek vůči globálnímu jihu. To zahrnuje podporu alternativ k americkému dolaru v mezinárodním obchodu, prosazování kolektivních bezpečnostních ujednání, nezávislých na imperialistických mocnostech a formulaci silnějších rámců pro obchod a rozvoj mezi rozvojovými zeměmi. Teprve čas odhalí, jak efektivně na tyto výzvy reaguje současná indická vláda. Nicméně směr, kterým se Indie rozhodne, musí být určen nyní. Doktor Arun Mitra, prezident Indičtí lékaři pro mír a rozvoj a bývalý spoluprezident Mezinárodní lékaři pro prevenci jaderné války, to je rádoby vidění role Indie západním zrakem. Indie pochopitelně zabezpečuje pro BRICS kontakt a komunikaci s kolektivním západem, protože to je nutné, je to důležité. Když spolu přestanou mluvit, tak to je špatně. Čili Indie byla asi zvolena jako nejsnažší komunikační článek, protože, když se na to podíváme, tak země jako Irán, také v BRICSu, čelí americké agresi, je silně vyzbrojována Čínou a KLDR, možná i s částí ruskými zbraněmi, a rýsuje se situace, kdy Čína a Rusko nebudou moci úplně dobře komunikovat s Amerikou, protože to bude válčící druhá strana. Ona už je dneska, ale bude oficiálně. Takže z tohoto úhlu pohledu bych řekl, že Indie byla vybrána jako diplomat a ona se tak chová. Ona neříká, protože jste agresorem, napadli jste Venezuelu, napadli jste Irán, my s váma nebudeme mluvit. To je špatný přístup. Někdo musí být ten, kdo bude přijatelný pro tu komunikaci s tou druhou stranou a bude přijatelný na obou pólech. Tak, mohli bychom se podívat, nebo bychom se měli podívat, na jednu takovou věc, kdy se Rusku podařilo ochromit Starlink nad Ukrajinou. To je takový signál toho, že může se stát, že vyřadí Starlink úplně jakoby z provozu. To by potom přineslo určitou nestabilitu jak protivzdušné obrany, tak útočících operátorů, protože by ztratili schopnost jakékoliv navigace. No, my se podíváme ještě na některé věci, jak je vidí Scott Ritter, protože málo se bavíme o Iránu a víme, že Irán byl sestřelen vysoký důstojník Pentagonu v F-15Ečko a míci museli podniknout trošku diletantsky jaksi záchranu. Jo. Nevím, já bych tohleto téma možná ještě trošku odhrnul. Jenom řeknu, že situace momentálně, kdybych ji zhrnul velmi jednoduše, je taková, že Hormuz je zablokovaný. Američani udělali další útok na Irán a Iránci odpověděli tak, že v Bahrajnu, v Kuvajtu a v dalších zemích Blízkého východu, kde mají Američani infrastrukturu, tak jim je totálně rozsekali. To znamená, že rozsekali jim armádní majetky, rozsekali jim armádní infrastrukturu. Varovali Bulhary, že pokud by Bulhaři chtěli poskytnout jaksi infrastrukturu vojenského typu pro nějaké vojenské údery na Irán, takže to rozsekají i v tom Bulharsku. To znamená, že z Bulharska udělají těžce nestabilní zemi, což by znamenalo, že prostě se můžeme rozloučit s nějakýma dovolenýma v Bulharsku. A to je za A. Za B, dalším krokem, to varovali přímo Trumpa, že pokud ještě bude Amerika útočit na Irán, tak jako další cíle budou majetky Donalda Trumpa na Blízkém východě. To znamená v Dubaji a všude tam ty jeho hotely a co on má, takže že mu to rozsekají na padrť. Že oni mají jako munice dost. Zatímco Izraeli dochází, Americe dochází, v podstatě už používají velice drahou munici, když takhle řeknu, na řešení jednoduchých situací. To znamená, že je vidět, že už jsou vystřílený z toho levného, teď musí posílat velmi drahé, sofistikované rakety. A z těch budou brzy pochopitelně taky pryč. Budou mít utrum, prázdný sklady. Proto Evropa honem jako do Ameriky musí cpát peníze, aby se zbytku surovin a z toho, co mají, ještě zbrojaři mohli přijmout zakázky. Jedna to je otázka držení dolaru a druhá to je otázka jakoby bohatnutí zbrojařských firem. Takže vypadá to tak, že Irán to veme z jedné strany a v určitou dobu se potkají s osvobozeneckou ligou nebo s osvobozujícími vítěznými mocnostmi, kterými bude Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR. A já vám prozradím, že přijde čas a Evropani budou šťastní, že je tato koalice spojenců osvobodí od nacistického jha. To je budoucnost, krátká budoucnost pro Evropu. Ono totiž se to celé takto vyvíjí. Celé se to takto vyvíjí. Irán vyzval Rusko, aby udeřilo na Británii, aby udeřilo na Kanadu, na USA, na Evropskou unii, na všechny, kteří v podstatě proti němu dneska na té Ukrajině bojují. A proč Irán vyzval Rusko? No, protože přišel čas vymítit toho satana a jeho přívržence a jeho stoupence a logicky tedy tím pádem i nacisty, vymítit je z povrchu planety Země. Mají k tomu mandát podle charty OSN, článek 106.7, tam se to jednoznačně píše. Rusko je mocností, která na to má právo podle této charty. Takže nic proti ničemu. A protože se čím dál tím víc projevujou ty nacistické paralely s tou druhou světovou válkou a s růstem nacismu v Evropě a v tom kolektivním západě, no tak tomu Rusko má veškerá oprávnění. Na území Evropy je spousta bojovníků oddaných nacismu, jsou vyzbrojeni a čekají na povel. Chování Petra Pavla zapadá do jakéhosi modus operandi, které nasvědčuje tomu, že jakákoliv vzpoura proti naplánovanému vybudování čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské se trestá. Bude-li asi pokračovat tak, že nebude chtít podepisovat žádný zákon a všechno bude zdržovat a bude se to vracet. Dneska to dělá i Senát. Takže brzdí a blokuje práci této vlády, tak si myslím, že si koleduje o velký problém. Ale on to má vymyšlený, respektive jeho loutkovodiči to mají vymyšleno tak, že on bude brzdit a bude tady vytvářet dojem, že vláda je nedemokratická a já nevím, co všechno. Vláda byla řádně zvolena. On se chová jako odkopanej, který si myslí, že už na něj nikdo nedosáhne. Jenomže Ruská federace má zmapováno v podstatě všechno. Toky peněz, kdo posílal, kdo podporoval, kdo posílal zbraně, kdo organizoval různé sankce, kdo organizoval různé typy genocidy, kdo naváděl ty drony, jak se jmenoval ten operátor, který navedl ten dron na ten autobus nebo na nějaké jiné civilní zařízení, kdo masakroval civilisty. Všechno. Má elektronickou stopu. A oni ji mají vysledovanou. Týká se to i covidu, laboratoří, obchodu s dětmi. V Evropě svým způsobem může zavládnout docela chaos. Představte si, že prý Číňani, čínská rozvědka, prý má originál Epsteinových spisů. Proč se Donald Trump chová, jak se chová? Protože Izrael ho vydírá skrze spisy Epsteinovy. Přeci na mnoha fotografiích je zachycen Donald Trump. Není v žádné choulostivé situaci. Ale unikly fotografie, že se s Epsteinem stýkal a že na těch různých večercích byl přítomen. Ale zatím z toho nikdo nevyvozoval vůbec nic. Proč? No, protože zatím není potřeba. Zatím Donald Trump funguje, jak se od něho chce. Dělá sebevražedné kroky, jak on jako politik, tak jako hlava státu nebo hlava země Ameriky, která působí sebevraždu ekonomickou, vojenskou, politickou. A to jenom na pokyn vyděračů, pravděpodobně z Izraele. Až Čína vytáhne tyto spisy, tak se zhroutí vedení v těch zemích a přisluhovači těch, kteří budou si myslet, že ve chvíli, kdy příslušníci jaksi novodobého Wehrmachtu, vyznavači hákových křížů a bandery a takových jednotek jako UPA a tak dál, až se vynořejí a spolu s dalšíma gumama budou chtít dělat vojenské puče a přebírat v zemích jaksi řízení státu, tak, aby se to sjednotilo do těch evropských spojených států pod vedením nácku, tak přijde čas udeřit a přijde čas Norimberku 2. A vítězná, řeknu, koalice, nebo koalice osvobozující koalice, které jsem mluvil, projde Evropou a vykoření to zlo i v Americe, i v dalších zemích, kde se po druhé světové válce tak úspěšně ukryly ty největší svině z největších, aby posléze organizovali znovu zrození toho, té hydry nacistické. Jo. Takže toto se odehraje, odehraje se to velmi záhy, velmi brzy. Protože už v podstatě se ty věci takto dávno nachýlily. Proto je tak nenáviděný Turek, protože jim hází vidle do jejich grindylovských idiotismů. Vyšetřují se zakázky na ministerstvu obrany. Jsou tady, teď se bude vyšetřovat pochopitelně po Koudelkovi nábysce. Protože se šušká, že prostě ten už to neudrží, takže Koudelka bude odejít. No a bude velice zajímavé. Bude velice zajímavé, co se tam vlastně všechno ukáže. Ať to byly Vrbětice, ať to bylo spousta jiných, kauz, kterými nás tady krmili, jo. A jak si nám tady předváděli, že kdo je kdo a tak dál. Takže mám tady, co se vše dělo v BIS. To článek ze včerejška, autor Radim Panenka. Zpravodajská služba BIS potřebuje po blížícím se odchodu svého šéfa Michala Koudelky dekoudelkizovat, a to až na dřeň. To parlamentním listům.cz řekl někdejší pracovník tajných služeb i úřadu vlády, signatář Charty 77 Jan Schneider. Vyjmenoval vše, čím se dle něj BIS za končícího ředitele zpronevěřila svému poslání. Úniky informací novinářům, kauza Vrbětice, kauza Ricín či současný případ čínského novináře. Je zajímavé, že byl ten čínský novinář jaksi vzat do vazby a byl obviněn. Zrovna, když letěl Tomio Okamura do Číny, že? To asi nebyla náhoda. To asi náhodou někdo nechtěl jenom tak. No, nevím, jestli to mám hledat na Parlamentních listech, ale je fakt, že se bude muset toto všechno vyšetřit a potom pochopitelně asi zase Andrej Babiš se bude muset omluvit za to vyhoštění těch 18 diplomatů z ruské ambasády, kteří byli jaksi prý součástí toho plánu. No já jsem tady mluvil o té novinářce, jo. Tak já ho to asi pustím, protože ono, to je trošku dlouho, ale jak fungují ty bestie, jak fungují ty bestie v těch televizích a v těch médiích? Pokud hledala, nemohla to najít.
1: Koľko priateľov. No, ja nehovorím, že to je trolý účet, to sa nedá
2: proste. 33 přátelov.
1: Poďte ďalej.
2: No poďte
1: dráno.
2: To sú absolútne háři. Tak poďte si spočítať,
1: kolik
2: je to procent. Ale samozrejme říkáte nesmysly, pretože nezaujte sa na mňa, pokud říkáte, že niekto, kto nemá profilovú fotku, je falešný.
1: Ja sa na to pozerám novinársky, pýtam sa na vašu reakciu. No, presne,
2: kolik už šípame za 200, 300?
1: Tu máte ďalší, vidíte. Prázdný profil.
2: Prázdný? Prázdný?
1: Je tu jedna fotka.
2: Prázdný? Prázdný profil?
1: Koľko má priateľov?
2: Kolik?
1: Je to pár príspevkov.
2: Nezaujte sa, ale to je úplne šešné. Kolik má na to 12? Takže dobře, takže pojďte spočítat. Tak si to pojďte spočítat.
1: Jeho účty jsou už teraz o něco sofistikovanější a bývá tam pár...
2: Ne.
1: Myslím, že ten účet je bez přátelů.
2: Je 12 přátel.
1: Alebo má 12 přátel.
2: Tam bylo 42 přátel. 42 přátel je nízký počet. 12 přátel je nízký počet. Tak pojďte se to
1: spočítat. 12 přátelů.
2: Nemůžete a pojďte se spočítat. Kolik jste tam procentuální? Kolik jste tam procentuální? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nevím, to nechcete jenom slyšet. Buďte objektivní. Kolik je tam? Kolik byste to odhadl, že to je procentuální?
1: Já to nebudem odhadovat, museli bychom si to vypočítat. Je tam pár...
2: Tak si to práci dejte. Je tam pár, ne značná část, je tam pár. A notabene, ty profily nejsou zdaleka milý. To, že někdo nemá profilovou fotku, to neznamená, že se jedná o nějaký vymyšlený profil.
1: A
2: ještě jedno. Je 33 přátel mám? Ano, nemá tam profilovou fotku. Je 33 přátel mám?
1: Je to bez fotky, 33.
2: Ano, a jsou tady další.
1: Ten profil vyzerá podozřivo.
2: Jo, a na základě čeho to říkáte?
1: Na základě toho, že má malý počet přátel.
2: 33 přátel je málo.
1: Nemá fotku, má málo
2: příspěvků. 33 přátel je málo. 33 přátel je málo. Chcete říct, že 33 přátel na Facebooku je málo?
1: Já nevím, že to je trolý účet, hovorím, že je podozřivý.
2: Není podozřivý. Není. To je jenom vaše domněnka. Můžeme jít dál. Pojďte dál. Kolik je tady? Teď jsme někde na 20, 30, 40, 50. Ani jeden účet bez, aby neměl. Tady dál. Z 51 bez profilový fotky.
1: Pojďme dělej.
2: Tak kolik jich tam je? Teď už máme 100? Myslíte, že 100? Zatím máme jeden. Ze 101. Nebudete směšní. No tak se podívejte. Máme tady 100, teď už 150, 200. Tak kolik jich tam je? Jeden z 200?
1: Pojďme dělej. Já se jim pozerám, co tam ty profil.
2: Nejsou. Můžete se na to. Tak počkejte. Oni říkají, že to je značná část. Je jeden z 200 značná část? Jeden z 200 značná část?
1: Je tam někdo?
2: Neodpověste mi. Jeden z 200 je značná část? Pane, jeden z 200 je značná část?
1: Já se vás pýtám na reakci.
2: Tady máte Tady vnímáte, jeden z 200 jsme našli teď náhodně, přišli jsme 3 příspěvky, můžeme jim projít třeba 10. U každého je to
1: 0,5%.
2: U každého
1: je tam několik
2: profilů. Ne, nelžete, vylžete.
1: Je jich tam pár.
2: Je tam z kolika? Z 201.
1: U každého.
2: Z 201.
1: Tam 2, 3, 4 jsme si našli.
2: Ano, z 200. To je značná část.
1: Koliko je tu komentárov? Mhm. Teraz keď sme prešli sme ich pár a na každých pár bolo niekoľko týchto profilov.
2: Ja, na 200
1: ja sa vás pýtam na reakciu elfov, ja vám nič nepodsúvam.
2: Elfové sú náci. Ja vám to říkám znova. Pokud tvrdí niekto, to sme si tady asi teď ověřili, že je to značná část, takže souhlasíte?
1: Ja sa vás pýtam na vašu...
2: Souhlasíte? No teď vám to říkám. Souhlasíte s tým, že to nebola značná
1: část? Souhlasíte, ja sa vás pýtam na vašu...
2: Tak niečo tvrdíte, tvrdíte tady, že pár, tak ja sa vás ptám na otázku, jestli...
1: Toto nebolo
2: jeden z 200...
1: Pozrieme si pár príspevkov,
2: oni majú na to svoje... všechny a pak mi prosím řekněte, jak uděláte to.
1: Oni majú na to svoje nástroje, my si to s nimi pozrieme. Ďakujem vám, pán Rancho, že ste nám to ukázali a že ste nám reagovali na...
2: Ja vám ešte ukážu jednu věc, která je úplne nepodstatnější, pretože tu nikdo iný nemá a elfové samozrejme už vôbec ne. Byl bych velmi rád, kdyby řekli, kdo to je, kdo to tvrdí, aby ho mohl zavržovat. Mm-hmm. Tohle jsou sledující mého profilu. Tohle.
1: Pane Rajko, ale toto jsou vaši sledující. Ano. To, co oni tvrdí, to, co mm-hmm. oni pozerali tu lokaci, to jsou profily, které len přijdu na váš profil, lajkují,
2: komentují. Takže teď se podívejte.
1: A oni hovoria, o těchto profilů hovoria, že jsou z Ruska nebo z Ukrajiny. Nie o těchto vašich sledujících.
2: Takže za prvé, tohle jsou ty sledující.
1: Oni sledovali...
2: Z Ruska a z Ukrajiny ani jeden nedá se to sledovat.
1: Tento argument je neplatný, protože oni sledují.
2: Já vám ukážu ještě dál, co k tomu dodáme. Tady vidíte od sledujících, od nesledujících příspěvky. To znamená, v žádném případě není možné vůbec tohleto dokázat. Podívejte se, tady ukažte mě jeden příspěvek. Ať to replikuje někdo, ať replikuje 2 milionů 265 tisíc obrazení. Ať to někdo replikuje. Ukažte mi, jak se to udělá. Bez organické
1: reflexe. Teraz o geolokácii a tu vám hovorím, že tu český elfovia a analytici, ktorí sa na to pozerali, robili z profilov, ktoré prídu len na váš profil.
2: A ja som to dokázal, že väčšina lajků je zo
1: skupiny, ktoré nesledujú. A to, čo vás, tí ľudia, ktorí vás sledujú, tak
2: ešte jednou, väčšina tých lajků, komentářů je od účtu, ktoré nesledujú. To tady ste
1: statistiky. Oni sledovali tie účty, ktoré k vám prídu.
0: Jako s Magorem bych to nazval, čeští elfové řekli, že značná část lajkujících Jindřicha Reichla jsou trolí účty, to znamená, že jsou to falešně vytvořené identity, falešně vytvořené účty a že si tím zajišťuje Reichl jakousi popularitu. To řekli čeští elfové. Redaktorka se přišla zeptat Reichla na jeho reakci a na jeho vyjádření k tomu, co zjistili čeští elfové. On, redaktorce, otvírá ty příspěvky a počítají, protože elfové řekli, jak se pozná ten podezřelej profil, který nemá fotku, jo? Nemá přátelé. Takže z 200 lidí, kteří to lajkovali, jenom co prošli, tak jeden neměl fotku. To je značná část podle elfů. Jo. A on na to reaguje, že elfové lžou a že by teda to vyjádření měl někdo podepsat, aby ho mohl žalovat. Ale ona říká, že elfové prý nelžou, protože jsou zázračně schopní, oni na to mají nějakou metodiku. A podle této metodiky je to značná část, ale my víme, že jeden z 200 je 0,5% matematicky. A 0,5% není značná část. Značná část jsou 2/3 třeba, jo? Značná část. Nebo to bude třeba 40%, nebo to bude 50%. Čili když někdo řekne značná část, tak je to opravdu velký objem. Značný objem. Jo? A ona neustále tvrdí, že oni mají pravdu, přestože oni to ukazuje, že to pravda není a že to prostě elfové vymysleli. Že to jenom tak řekl někdo, prostě, že lže. A ona jim, těm elfům, pochopitelně, věří, protože i když on jí ukazuje pravdu a skutečnost, jak to je, tak ona neustále se ho ptá, aby si jí k tomu vyjádřil. No a on se k tomu přeci vyjádřil. A ona je jak debil, protože ona je pochopitelně nabrýfovaná, má jít vyspovídat toho rychle, aby ho mohli strapnit, protože pak v televizi řeknou, v té veřejnoprávní, která dostávala peníze za covidu přímo od vlády a jinak si tam kupuje prostor kde kdo, kde jaká organizace, třeba i ta, která je napojená na Mossad. No a tahle ta redaktorka prostě potřebuje, aby potom mohli říct, že Reichl na otázku, značná část jeho lajkujících jsou trolí účty, neuměl odpovědět pravděpodobně, nebo se snažil vyhnout odpovědi a tak podobně. To, takhle se dělá žurnalistika. To je naprosto, ale naprosto strašný. A tyhle ty prostitutky za peníze se snaží vytvářet v lidech ten dojem, že ten Reichl je ten špatný, že ten Babiš je ten hrozný, že ten Okamura ten už je vůbec jako úplně. To mi Okamura vysvětloval, co jede dělat do Číny. Byl úspěšný. Zatímco Fialova vláda zničila vztahy s Ruskem, zničila vztahy s Čínou. Někdo mi tu zvoní. Tak já dám písničku, přátelé, a jdu se podívat, kdože mi to tady zvoní. Doufám, že mi někdo nese něco zajímavého.

0: vyběhnout ven, neb soused, jak si potřeboval komunikovat, takže to jsem nechtěl jak si odmítnout, takže tam potřebuju něco poladit a tak, no. Pojďme se podívat tedy na to, jak je to s tím Ruskem a s tou Británií. Tady musím si něco odstranit. Než budete pokračovat na YouTube, tak zase tady nějaké informace. Tím tady je velmi odblokovat. Snad už se dostanu k tomu, čemu se chci dostat. Furt nějaký debilní reklamy, furt nějaký sdělení. Pořád nás něčím obtěžujou. To je prostě hrozné. No. Volba se ukládá. No a my se za chviličku už teda na to vrhneme. Tak doufám, že se ještě vyhneme nějaké reklamě. Případné. Tak, dobře. Vypadá to už schopně. Vypadá to, že bychom to mohli už. No to vůbec nereaguje. No. Něco provedete. Má to značně dlouhou reakční dobu. Tak pojďme na to. Jak je to s tím Íránem a s tou výzvou?
1: Před několika hodinami ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo, že včera v noci ruské letecké a pozemní síly společně s raketovými silami provedly na Ukrajinu mohutný kombinovaný raketový úder. Podle oficiální zprávy byly hlavními cíly ruských raket a dronů průmyslová zařízení, logistická centra, sklady paliva a přístavní infrastruktura ve městech jako Kyjev, Charkov a Oděsa. Drazí hledači pravdy stojí za zmínku, že systematické ruské raketové útoky na Ukrajinu probíhají už více než 2 týdny. Ruské

konečně uvědomil, že bezprecedentní podpora Ukrajiny ze strany Západu proměnila tuto vojenskou operaci v opravdovou válku, kterou je třeba vyhrát za každou cenu. Nezávislé monitorovací služby proto zaznamenaly desítky silných explozí v západní a jihovýchodní části Kyjeva. Později zdroje uvedly, že ruské rakety zasáhly 7 průmyslových zařízení, která vyráběla drony pro ukrajinskou armádu. Navíc v západní části Kyjeva ruské kamikadze drony zasypaly budovu veřejné akciové společnosti Rapid. Co se týče východní části ukrajinského hlavního města, ruské rakety zasáhly a zničily logistický komplex Píseční továrnu. Moji milí hledači pravdy, stojí za zmínku, že Rusko zahájilo raketový útok na Kyjev právě v době, kdy tam byla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Zdroje z vnitřních kruhů potvrdili, že když v Kyjevě zazněly první výbuchy, ukrajinská bezpečnostní služba urgentně evakuovala Ursulu von der Leyenovou z pětihvězdičkového hotelu Intercontinental a umístila ji do jednoho z podzemních bunkrů. Podle zpráv tato zapřisáhlá rusofobka strávila v podzemním bunkru několik hodin. Současně odborníci poznamenávají, že kdyby si Rusko stanovilo za cíl fyzicky eliminovat Ursulu von der Leyen, ani nejhlubší a nejsilnější podzemní bunkr by ji nezachránil. No přátelé, vypadá to, že příště si tahle stará dáma asi tisíckrát rozmyslí, než se znovu vydá do Kyjeva. V jejím pokročilém věku mohou takové zážitky a stres negativně ovlivnit její zdraví.

Četné exploze byly hlášeny také v jižních a západních částech Charkova. Nejsilnější výbuch však nastal v osadě Veseghe, 13 kilometrů od Charkova. Jak se ukázalo, ruské kamikadze drony zasáhly chemický závod ukrajinské společnosti Zatopetrol. V tuto chvíli je tento závod v plamenech a ukrajinští hasiči se snaží požár uhasit. V Oděse a dalších obcích oděské oblasti Rusko opět provedlo ničivý raketový útok na přístavní infrastrukturu. Zároveň se uvádí, že při útocích na oděské námořní přístavy začalo Rusko ve stále větší míře využívat nejnovější řízené střely typu Banderol, známé také jako S-8000. Jak se ukázalo, tyto malé řízené střely patří mezi nejobtížnější cíle pro západní systémy protivzdušné obrany. Je všeobecně známo, že západní systémy protivzdušné obrany dosud nedokázaly sestřelit ani jednu řízenou střelu typu Banderol. Právě tyto nejnovější ruské řízené střely zasáhly a zničily zařízení v oděském přístavu, který ukrajinská armáda používala k uskladnění vojenského nákladu a paliva. Současně s tím Rusko zasáhlo ropný tanker a nákladní loď, které se snažily doručit zbraňové systémy ze zemí NATO na Ukrajinu. Neustálé ruské raketové útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu a zahraniční plavidla v Černém moři by měly nakonec vést k zastavení námořní logistiky ukrajinské armády a sil NATO. Jen za posledních 14 dní v důsledku raketových útoků na přístavy oděské a mykolajivské oblasti ukrajinské exportní a importní kapacity již klesly o 50%. Rusko tak pokračuje ve své systematické práci na demilitarizaci kritické infrastruktury Ukrajiny, kterou zástupci kyjevského režimu a jejich západní nadřízení využívají pro vojenské účely.

Iránská státní agentura IRNA mezitím vyzvala Rusko, aby co nejdříve rozšířilo oblasti raketových úderů. Podle Iránců by se Rusko nemělo omezovat pouze na raketové údery proti Ukrajině. Tvrdí, že pokud Moskva nezačne ničit průmyslová a vojenská zařízení na území Spojených států, Británie, Německa, Francie, Rumunska a Polska, počet útoků dronů a raket na Rusko bude jen růst. Iránci připomínají, že Ukrajina nemá technické ani vojenské kapacity k provádění útoků dronů a raket proti Rusku. Podle nich za všemi těmito útoky na Rusko stojí Spojené státy a další země NATO. Proto Iránci vyzvali Rusko, aby provedlo raketové údery proti zemím NATO, včetně Spojených států. Podle nich teprve poté Západ ustoupí a přizná porážku.

0: Hledači pravdy, jsem si naprosto jistý, že mnozí z vás s takovými výroky budou souhlasit, zvláště když vezmeme v úvahu, že Irán ve válce proti Spojeným státům a Izraeli již dokázal celému světu, že válečníci na západě rozumí a respektují pouze jazyk síly. Během války na Blízkém východě se Irán nestaral o všechny washingtonské červené linie a zahájil raketové útoky nejen na americké vojenské základny, ale také na území těch zemí, které poskytly Spojeným státům veškerou možnou podporu. Vše, co se nyní děje na Blízkém východě, představuje dosud nevídanou úroveň řízené eskalace, což dokazuje, že Irán chce mír. Jak však čas ukázal, vést dialog se Západem je prostě nemožné. I když Spojené státy a Izrael utrpěli strategickou porážku ve válce proti Iránu a nedosáhli žádného ze svých cílů, Trumpova administrativa nadále požaduje kapitulaci Teheránu. V důsledku toho zůstává situace v regionu stále napjatá. Trumpa lze pochopit. Je v opravdové patové situaci a snaží se zachovat tvář před americkými občany před podzimními senátními volbami. Nedávné prohlášení IRGC však ukázalo, že Trumpovi problémy teprve začínají. Takže 16. července IRGC oficiálně prohlásila, že pokud Spojené státy budou pokračovat v provokacích proti Teheránu, iránské rakety zničí Trumpův osobní biznis v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech. Konkrétně mluvíme o hotelech, mrakodrapech, palácích a golfových klubech, které patří Trumpovi osobně. Je tedy jasné, že ať se Trump snaží sebe víc, z tohoto konfliktu nevyjde bez ztráty tváře a že stigma poraženého s ním zůstane až do konce jeho života. Video přeložila redakce Volného blogu.
1: Tak. To je jednoznačně svědectví o tom, co jsem tady říkal. Že Iránci mají velmi dobré informace, Iránci jsou odhodláni dotáhnout porážku Ameriky až do samého konce, že mají k tomu výbavu, odhodlání a že se Ameriky ani Izraele vůbec nebojí. Protože nemají problém, protože si to umí nábožensky zdůvodnit, protože to, co tam udělali Američani hned na začátku, to si myslím, že nebude nikdy zapomenuto a bude to jakýsi předobraz jakýchkoliv typů jednání s Američany o jakýchkoliv případných mírových jednáních. Takže nikdo už jim to neodpáře a nikdo už nebude jim věřit, stejně jako to prohlásilo Rusko. Prostě ví se, jak to bylo, když i Ukrajina po istanbulských jednáních hned na začátku speciální vojenské operace přistoupila na jakési vyjednání míru a přistupovali na podmínky. No ale prostě přiletěl Johnson a vysvětlil jim to, že prostě ne. Že oni budou stále a dokola válčit až do poslední Ukrajince. A že Zelenský na tom vydělá, jeho rodina zbohatne a bude nobl, bude patřit mezi vyvolené na planetě. Takže o tom v podstatě to bohužel celé je. Tak a teď bychom se mohli trošku povědovat některým věcem. Já se někdy směju, a fakt už to ani nechci moc rozebírat, ale musím se smát, když někdo o něčem něco neví a hraje si na chytrýho. Rozdává rady, určuje strategie, straší lidi a u toho mluví tak nějak trochu nesmysly. Ale to nechci vůbec personifikovat, ale vyjádřím se k dotazu, který jsem dostal. Ten dotaz je od Jaroslava a Jaroslav se ptá. Prý v jednom z pořadu tady na Svobodném vysílači, já to nechci komentovat někoho druhýho, ale protože dochází k chybám, tak já je napravím. Proto nebudu jmenovat, kdo to řek, v jakém pořadu to řek, ale Jaroslav se odvolává, že tady někde na Svobodném vysílači někdo měl vyslovit, že tanzanit je takovej syntetický kámen z Číny. No, tak se Jaroslav ptá, kde je pravda. Protože si četl moje stránky www.tanzanit.info a na těchto stránkách se dočetl, že tanzanit je přírodní zoist, to je tedy typ nerostu zoist, a že to je jediný kámen, který, nebo jeden z mála kamenů, tak to řeknu, jeden z mála kamenů, který se nedá vyrobit synteticky. A to je pravda. A to je pravda, protože tanzanity si žijou svůj vlastní obchodní příběh, o tom jsem mluvil. Ten obchodní příběh nastartoval Tiffany, protože se do toho kamene zamiloval. Tanzanity jsou nádherný, tanzanity jsou krásný. Mají obrovský význam duchovně, ale co se týká popularity a co se týká získání kategorie investiční kámen, tak k tomu ten kámen, který je hezký a lidi ho mají rádi, jako drahokam třeba a podobně, musí ještě mít jeden takový aspekt, který zabezpečuje, že ta poptávka je dlouhodobě extrémně vysoká oproti možnosti nasytit tu poptávku. No a protože Tiffany spopularizoval tanzanit velice, tak tanzanit se stal celosvětově velice populárním kamenem, který se těží na jednom jediném nalezišti v Tanzánii. Ta není v Číně, v Tanzánii je v Africe. A v Tanzánii si prostě lidé udělali pořádek, vyhnali kolonizátory i neokolonizátory, byli vystudovaní, takže se rozhodli, že to, co jim tam ty neokolonizátoři a kolonizátoři kradli a bohatli na tom a jim dali sotva na přežití. No takže životní úroveň Tanzánců se bude rozvíjet, protože to nerostné bohatství, mezi kteréž patří i tanzanity, tak zkrátka dobře budou si nechávat doma a budou budovat a pěstovat tu životní úroveň Tanzánců. Takže ta lokalita, která je jediná na planetě, geologové a lidé, kteří tomu rozumí, tak tvrdí, že před 580 miliony let nikde na planetě Zemi neexistovaly srovnatelné podmínky, které se vyskytly pod Kilimandžárem. Kilimandžáro, to je hora v Africe, ne v Číně. Tak vyskytly se tam podmínky, které daly vzniknout těm tanzanitům, jako přírodním nerostům, zoistům. No, tam na sebe narazily dvě zemské desky. Jedna je skoro o kilometr výš než ta druhá. No a vznikly tam geologické podmínky, které se jak říkají a tvrdí geologové, už nikdy nikde na planetě Zemi nevyskytly kombinace nějakých věcí, které, díky které prý ty tanzanity vznikly. Jedno je jisté, že to naleziště má asi 4 kilometry, krát 4 kilometry, nějakých necelých 16 kilometrů čtverečních tedy. To hlavní naleziště je asi 4 kilometry čtvereční. Ten prostor je obehnán zdí, hlídá a střeží ho armáda a střílí bez vyzvání. Kdo přeleze tu zeď, tak bez vyzvání. No a těží tam dvě polostátní firmy, plus tam těží na dvou místech jsou vyčleněné těžební plochy, prostory pro těžbu jakýchsi společností, které bych nazval jako sdružení nějakých osad obcí nebo sdružení nějakých soukromých osob. Ta těžba tam probíhá velice primitivním způsobem, tak, jak když to těžili pro ty kolonizátory a neokolonizátory. Ale ta hlavní těžba, kterou provádí ta polostátní jedna a polostátní druhá firma, prosím vás, v České republice není nikdo, kdo by byl spolumajitelem toho dolu. Jo? Jsem tady slyšel nějaké báchorky a nějaký pohádky o tom, že tady existují lidé, kteří jsou spolu vlastníkama. Ne, z České republiky nikdo ne spolu vlastní tam těžební. Netěží tam nic prostě. Nemá těžební oprávnění. No, to je ta těžba potom, když to dělá ta firma, ta se podobá už trošku civilizovanějším podmínkám, čili razí se štoly, kutaj se. Je tam jakás takás zabezpečená minimální aspoň bezpečnost. Těží se to někde do 200 metrů hloubky, pak už se to nenalézá, pak slápnou všechno ta naleziště. Podle toho, jak ta těžba historicky probíhá od někde toho roku, dejme tomu 69 třeba, když se tam začalo vůbec jako něco kutat, tak ty lepší časy už jsou za náma, takhle bych to řekl. To naleziště slábne, to znamená, že ta těžba je rok od roku slabší a slabší, co do karátů, tak i co do velikosti těch kamenů. No a z toho vyplývá jedno, že sami Tanzánci, jak si uvádějí, že ten důl by měl být dodolován někdy okolo horizontu 3 až 5 let. To, že to je za 8 let, říkali před 3 lety. No, ta dotěžba neznamená, že se přestane těžit, anebo že ten moment nastane ve chvíli, kdy se přestane těžit. To je na rozhodnutí těch těžařů, protože z Tanzánie nesmí nikdo jiný než k tomu určené polostátní firmy obchodní nesmí vyvést vybroušený tanzanit. Takhle to je zavedeno asi 5-6 let, možná 7-8. On ten čas docela běží. Takže bavíme se o oficiálním vývozu tanzanitů, který je sledován, monitorován. Dokonce po světě jezdí agenti těch těžařů a jsou to lidé placení vládou tanzánskou. A pokud někdo prodává krvavé tanzanity, to znamená, pokud někdo prodává tanzanity, které byly vykradeny ještě předtím, než se v tom udělal pořádek a prodávají se za zlomek ceny, tak oni je skupují za ten zlomek ceny A potom vrací je zpátky do Tanzánie a potom je prodávají jako nově vytěžené, vybroušené a podobně. Proč? Protože tím si hlídají cenu, aby tu cenu nikdo nepodtrh, protože prodává krvavý tanzanity a tanzanity, které těžili ještě děti, ty děti u toho umírali, třeba domorodci u toho umírali, čili byly to byla ta těžba taková ta nadivoko pro ty západní neokolonisty. No a takže si hlídají velice ten trh, snaží se, aby to, co se prodává, byly opravdu oficiálně vyvážené, legálně ze země vyvážené tanzanity. Legálně vyvezený tanzanit pochopitelně má v sobě zahrnuto spoustu nákladů, ať celních nebo jiných. Čili proto se chce, aby se obchodovaly pouze a jedině ty oficiální tanzanity. Kvalita tanzanitu je pochopitelně různá. Jenom zlomek té těžby, opravdu promile té těžby, odpovídají kvalitativně tomu té nejvyšší úrovni svojí čistotou, barvou, brusem a tak dál, také původem, tak odpovídají myšleno původem ve smyslu legálně vyvezeno, tak to jsou investiční tanzanity. Bez jakékoliv inkluze, bez jakékoliv prasklinky, absolutně čistý materiál. To jsou investiční tanzanity. Certifikáty mají i tanzanity v náušnicích, v prstýncích a tak dál, ale tanzanity, které jsou určené jako investiční, to určuje gemologická laboratoř, to jsou specialisté, pomlčka de facto soudní znalci, kteří na to vystudovali, je to akreditovaná nějakým způsobem kancelář, která má oprávnění naceňovat a posuzovat kvalitu těch tanzanitů a rozřazování těch tanzanitů, jestli jsou to investiční, jestli jsou to drahokamy, jestli jsou to tanzanity vhodné svojí kvalitou do šperkařství a podobně. Čiže trh s tanzanity je něco, co žije svůj obchodní příběh, protože neexistuje jako u diamantů nějaká, jak bych to řekl, manipulace s cenami, protože to prostě mají v drápech bankéři nosatí. Takže tak, jak se poptává množství těch tanzanitů, řeknu v České republice, jsme někde v pionýrském období, kdy se lidé teprve učí ty tanzanity a vůbec investiční kameny jako nakupovat. My jim v tom děláme pochopitelně nějaký support, tak, aby je nikdo nenapálil, aby je nikdo neočurával, aby jim nikdo neprodával nějaké když to řeknu hloupě sklo, nebo nějaké kameny s inkluzemi a nevydával něco, co není investiční kámen, aby nevydával za investiční kámen. Jsem dostal nabídku, jednou mi jeden člověk nabízel poloinvestiční kameny. To je velice zajímavý obrat, poloinvestiční tanzanit. Protože už okem jsem tam viděl některé vady, ale když jsem se na to ptal, no to jsou je poloinvestiční. Investiční tanzanit musí být neoddělitelně zabalen s certifikačním číslem a s základními údaji o tom kameni. To je první jakoby známka, že to takhle jako poznáte. Ale jinak tu kvalitu toho kamene těžko posoudíte sami bez toho, že byste znali mnoho údajů. Takže jsou třeba firmy, jako já TT, a tato firma prodává kameny, které prochází spektrální analýzou, spektrometrem. A tenhle ten přístroj ten kámen prosvítí, a tento přístroj přímo vypíše graf množství obsažených materiálů, které v tom nerostu jsou. To znamená, že na to, aby něco bylo označeno jako tanzanit, existuje chemický vzorec, A ten chemický vzorec musí být u toho kamene dodržen. Za těchto okolností, kdy se prodávají tedy tanzanity naturální, přírodní, a neexistuje syntetická výroba tanzanitů, asi těžko může nějaký kámen z Číny syntetický se jmenovat a nazývat tanzanit jako takový. Nevím. Možná jestli tam někdo viděl v nějakém přístroji nějakou informaci, to nevím. Já jenom vím, že jsou lidé, kteří koukají do jakéhosi přístroje a sledujou scénáře, které jsou už dneska mimo hru. A o těch scénářích jadrně hovoří. Takže možná něco podobného tam viděli o těch tanzanitech. No a protože je ten obchodní příběh je čím dál tím větší poptávka a čím dál tím méně kamenů na trhu, tak tanzanity dlouhodobě kontinuálně pořád rostou na ceně. Stejně jako třeba smaragdy, safíry. Bohužel se to nedá říct o diamantech. Protože diamanty nerostou pravidelně a dokonce někdy klesají na ceně. To podle toho, jak bankéři s tím manipulují. Ale protože opravdu trh určuje růst a zabezpečuje ten růst ceny, ta poptávka, která je pořád čím dál tím vyšší než ta nabídka, tak se karátové ceny tanzanitů sice dostaly cca na polovinu karátové ceny třeba smaragdů, ale pořád rostou. A docílí toho, že až ti, kdož dodávají jako obchodníci a jako vývozci těch kamenů do světa, až prostě oznámí, že už nebudou žádné tanzanity brousit, nebudou žádné tanzanity prodávat, no tak pak už se dostanete k tomu kameni jedině a pouze tak, že půjdete přes aukční síň a v té aukční síni budete muset nabídnout nejvyšší částku. Tenhle ten způsob prodeje vlastně nastal u všech zatím dotěžených kamenů, poslední jsem byl alexandrit, nebo jeden z posledních, a takovýto přístup znamená, že od té ceny, která někam vyšplhala za dobu prodávání skrze obchodníky, tak ta cena někam vyšplhala, tak od této ceny se těmi aukčními prostředky a pouze aukčními možnostmi nákupu ty kameny vždycky dostaly na 10 až 40 násobek z té ceny, když se bavíme, která jako základ byla ta nejvyšší od těch obchodníků. Takže takhle pracují kameny, takhle fungují. Zlato je něco jiného. Zlato je prostě nástroj pouze pro určité období a pouze na krátkou dobu. Kameny jsou dlouhodobá záležitost, dlouhodobého růstu a pokud některá generace lidí zažila dotěžbu některých investičních kamenů, tak držitelé těch kamenů obrovským způsobem znásobili vložené investice. To je o tanzanitech. Pokud by někdy v budoucnosti někdo vynalezl způsob, jak simulovat, to je třeba případ, že jo, v Číně obecně existují dva způsoby, jak se vytváří umělé diamanty. Jedna věc je, že to je spíš laboratorní práce pod vysokým tlakem a tak dál. Vznikne ten diamant. Ale Číňani už vyvinuli technologický proces tak, že je další cesta, jak vznikají synteticko-přírodní diamanty. Proč? Protože ty diamanty opravdu vyrostou, tak jako rostly v té přírodě, tak úplně stejně rostou v laboratorních podmínkách, ale ve zrychleném procesu. To znamená, že to je vyrostlý nerost. Zajímavý, vyrostlý nerost. Dokonce je kvalitnější než ta příroda, protože to je v dokonalých podmínkách. No ale není to ten naturální kámen. U tanzanitů nikdo to zatím neskoušel, nedělal, neprovozoval. A rozhodně, kdyby existovaly nějaké syntetické náhražky, tak na tom trhu je nelze zamíchat, protože pokud někdo má spektrometr, který měří jakoby obsah těch materiálů, ten chemický vzorec je velmi dlouhý toho tanzanitu, toho zoistu, no tak by se to projevilo. Čili zatím teda můžu říct, že to, co si díky mé asistenci kupují investoři, tak si kupují opravdu přírodní tanzanity se zárukou, protože jsou zkoumány právě tím, tou spektrální analýzou skrze obsah těch jednotlivých prvků, které tam v tom musí být, tak, jak to má být, aby to byl tanzanit tanzanitem. Tak to je asi jedna věc. Druhá věc je, chodí hodně dotazů na zlato, protože máme tady velké množství prodejců zlata a málo informací k tomu. Já už jsem tady minule říkal, že ceny zlata prostě se bohužel dneska nevyvíjí tak, jak by se předpokládalo s ohledem na to, co se děje ve světě. Z jednoho prostého důvodu, že velcí hráči vyprodávají obrovské množství papírového zlata. A protože to je opravdu v násobcích vůči fyzickému kovu, tak navíc ještě bankéři manipulují ty ceny tak, aby si ti, kdo vyprodávají, aby si mohli nakupovat levně fyzický kov. Ti velký hráči. A zatím výprodej toho papíru tlačí i ten výprodej, který je ve velkých objemech, tak tlačí ty ceny dolů. Někde, až to bude jedna ku jedné, papír a fyzický kov, můžeme počítat, že se někde začne rozdělovat ta cena, oddělovat se ta cena papír a fyzický kov. Zatím bohužel tomu tak není. Ovšem, to, co zasáhne v podstatě dolarový systém, jim vyrazí z rukou ty nástroje a ještě letos cena zlata bude velmi, velmi razantně nahoru. K tomu ještě je potřeba podotknout a poznamenat, že to je pouze jeden z několika vlivů, který působí na to, že cena zlata dneska není na 10 000 dolarech za trojskou unci. Těch vlivů je víc, ale tohle je jeden z největších vlivů momentálně, který to ovlivňuje, plus manipulace bankéřů. To je právě to, že když bankéři mají k tomu ty nástroje, tak jsou schopni manipulovat tou cenou. Bankéři třeba, co se týká tanzanitu, tyto nástroje nemají. To je důležité. A u řady jiných kamenů ty nástroje také nemají. Čili není to jenom tanzanit. Těch kamenů je celá škála, kde nejsou schopni bankéři manipulovat, protože na rozdíl od těžařů zlata, když to takhle řeknu, tak nikdo nedává, i když možná u diamantů bych to vyloučil, ale bavím se o těch běžných, u těch kamenů, který nejsou jakoby v dikci bankéřů, tak tam nemají na to gebíry a nejsou papírové jako papírové tanzanity, papírový safír a podobně. Můžete si nakupovat těžařské, dejme tomu, cenné papíry různého typu, těžaři vydávají, ale oproti těžařům zlata nejsou nejsou těmi, kdo by dostali nejdřív zaplaceno, aby vytěžili a dodali. Jo. Tak jako to je s těma povolenkama u zlata. No, potvrzenkama u zlata. Takže kdo držíte zlato, buďte v klidu, ta cena poroste. Kdo držíte stříbro, buďte v klidu, stříbro se taky probere a razantně nastartuje. Ale pozor, budou tam krátká výstupní okna na to, abyste ten zisk, který je velice, velice řeknu, no, nechci říct rizikový, je to prostě zisk, který pokud nezafixujete do něčeho, co vám ho udrží, tak o něj přijdete. Prostě nemůžete to zlato prodat za peníze. Když ho prodáte za peníze, tak nalej, vylej, okolik jste dostali víc, o tolik si za to méně koupíte, takže kupní síla zůstává. Takže je to spekulativní s tím zlatem a musíte se v tom umět pohybovat. To znamená, musíte včas z té investice odejít. A pokud si chcete zlato držet jako nějakou rezervu nebo nevím na co, tak počítejte s tím, že ta cena se dramaticky zřítí z těch výšin, kde dneska je. A bude velice problematické to zlato vůbec držet, jako mít oprávnění držet zlato. To bude velice problematické, takže počítejme spíš s tím, že zlato se bude vyvlastňovat, respektive vykupovat za mrzký peníz. A nikdo na tom nezbohatne. Na zlatě můžete zbohatnout, když využijete jeho krátkodobou velkou sílu na konci těch cyklů. A nebo někde v průběhu, když probíhají nějaké menší krize, dílčí, které nejsou součástí konce monetárních cyklů nebo konce ekonomických cyklů. Takže u toho zlata je potřeba být opravdu obezřetný a nakupovat ho s tím, že je to spekulace a když ji dobře provedu, tak vlastně se projedu po horské dráze a mohu na tom výrazně vydělat. Ale musím opravdu umět rychle, správným způsobem reagovat. Připravuje se spousta daňových záležitostí, protože v České republice toho zlata v retailu, čili jakoby v rodinách, není málo. Díky určitým aktivitám vzpomeňme si, že jenom ATT za nějakých pár let zpátky, co to zlato je populární, tak za 24 miliard korun si skrz tuhletu firmu nakoupili lidé zlato. To znamená, že toho zlata je tam, ale to jsou ceny nákupní, to se nebavíme o prodejních cenách, až to budou prodávat. No a pochopitelné je, že to je majetek, po kterým evropská mafie prahne. No, takže nejdřív to budou zdaňovat, budou hledat cesty ke zdanění. Pochopitelné je, že velice budou utahovat opasky, co se týká dokládání původu peněz, a to i zpětně. To znamená, že jsou připravené zákony, které mají implementaci, tuším, červenec 2027, mnoho těchto zákonů se bude implementovat i před tímto datem, jako postupné implementace, postupné zavádění pravidel, když to takhle řeknu. A lidé, kteří půjdou prodat to zlato a budou se radovat z toho, jaký mají výnos, tak budou muset danit, budou muset dokládat původy peněz, za který to zlato tenkrát nakoupili. To nebudou hezké věci. To znamená, že čím rozumněji k tomu přistoupím, prostě ze zlata už se stává registrovaný majetek se všemi důsledky, jak daňovými, tak majetkovými nároky státu. Protože zase se musíme vrátit k tomu základnímu, že majetek občana je majetek státu, a přestože jako lidé mají pocit, že to je jejich, tak to není jejich. Prostě není to jejich. Jejich je jenom to, co mají, a není to zaregistrováno nikde. To je váš skutečný majetek. To můžete považovat za svůj soukromý majetek. A pokud je to v nějaké evidenci, tak to není váš majetek, je to majetek státu, vy s ním nakládáte, platíte z něho daně, to má stát rád. A když přijde tvrdý na tvrdý, tak stát se k tomu zachová, že to je jeho majetek a sebere vám to. Protože třeba vyhlásí stav ekonomické nouze nebo stav válečné ohrožení, válečný stav a podobně. No a pak po chvíli ty majetky se sbírají. Nejsme daleko od rozhodnutí, a to přijde v rámci těch věcí, které jsem předtím tady říkal, v rámci jaksi zřízení čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské za vedení těch příslušníků Hydry, tak oni prostě rozhodnou, že občan zaplatí takovou makovou daň, nebo rovnou 100% mu seberou peníze na účtu. Jindřich Reichl tady měl příspěvek, že v Chorvatsku mu Chorvati řekli, že v podstatě za 1 euro bylo 7 kuna, a když přešli na euro, tak to, co stálo kuna, tak stojí 1 euro. To znamená 7x dráž. A co se stalo s těmi vklady? No tak jestli to točili děleno 7, no tak jim to vydělili 7, no a šmitec. Dostali 7, mají 7x méně, protože si za to koupí 7x méně. No a to je bohužel osud. Takhle státy platí svoje dluhy tím, že seberou peníze občanům. Jakékoliv zadlužení státu platí stát penězi svých občanů. To tak je, historie to poukazuje, na to poukazuje. Můžete si to vyhledat, přečíst, seznámit se s historiem a krizí. Tam tyhle ty informace všechny najdete. Doporučuji vyhledat si třeba přednášky Andrease Klause, bankéře, člověka, který se v tom dlouho pohyboval. Ten to celé rozebírá, jak to vlastně je. Můžete se vzdělat, můžete se poučit. Čili je potřeba z toho majetku, který se chystá stát se registrovaným, tak je potřeba odejít do zóny neregistrovaných majetků. K tomu máme zejména teda ty kameny přírodní z Tanzánie, z Afriky. No. Jenom je potřeba se nenechat oblbovat a je potřeba nakoupit správnou cestou od správných dodavatelů tak, abyste si nekoupili šperkařské za cenu investičních. No, Helenka se mě už tady poptává. Já pochopitelně dneska nechci přetahovat. Budu chtít končit tak, aby v 45 jsem to předal, takže de facto ještě mám 2 minutky. No, budou se dít na konci léta, se budou dít velice, velice, řeknu, rozsáhlé a zásadní proměny světa, který nějak teď známe, on už teď je jiný, než byl předtím. A bude to mít pochopitelně mnoho vlivů, zejména na svobodu, majetky, životní úroveň, životy jako takový, mnoha lidí. A nebojíme se toho, buďme na to připraveni, buďme s tím obeznámeni, není potřeba se strachovat, je potřeba se připravit. Neb, kdo je připraven, není zaskočen. To bychom si měli říct jako hlavní motto a měli bychom se připravit na horší varianty, a když ta varianta nebude tak špatná, tak se budeme radovat, protože nás to tolik nezasáhlo, přestože jsme byli nějak připraveni, protože nikdy není tak, aby nemohlo být ještě hůř, jak se říká. Čili když se to zadaří, tak budeme všichni spokojení a myslím si, že to přežijem jako v pohodě a ve zdraví, takže se nebudeme muset nějak obávat. Ne? No, a o tom to je. Tak, dáme si závěrečnou písničku, myslím si, a předám Helence, aby mohla aby mohla supportovat následující tady pořad. Kolik to má? 4 minuty, 4,5 minuty. Takže přátelé, hovory při víně v pátek 24.7. pomalu končí. Já se s vámi budu loučit, budu vám přát krásný víkend. Já ty víkendy chci trošku si taky užít, takže neslibuju, jestli zítra bude naživo, nebo to bude repríza. Hold, život je takovej, musíme se s tím nějak poprat a musíme jednak žít a jednak se informovat. Vy aspoň budete mít větší prostor hledat na internetu, pátrat po těch informacích, ověřovat ty informace tak, abyste se vy dopátrali té pravdy. No a na závěr si ještě dáme jednu angažovanou. Tak já vám přeji krásný víkend a dobrý poslech všech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu se loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

Strh jsem růži, na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce, proč právě tuto růži teď držím ve své dlani. Okvětní lístky rozložím na polštář a přitisknu si k tváři růži, co

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraj. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji.

kdo mohl snést. Jeho malá se svou mámou byli dávno někde pryč. Co se mu měl tenkrát radit, tak tu nadávej jak syč. Pak tu těžkou práci zapíj a nevěděl jak dál. Tohle nemůže být důvod, abys v životě to vzdal.

bylo smutku, že jsem se až dejchat bál. A v těch písních bylo smutku, že jsem se až dejchat bál.

0: tlak z šířícího se komunismu zatáhl Ameriku do konfliktu ve vietnamské válce. Strach děsí úplně každého. A kdo za to platí? Lidi byli tak nadšení z útoku na severní Vietnam, že udělali vážné chyby. Nejdřív bylo do Vietnamu posláno jen 400 speciálních jednotek jako poradci, ale jejich počet rychle narůstal. Slovo poradci je potřeba brát s rezervou. Piloti létali mise, vrtulníky, spousta vojenské techniky byla dodávána Spojenými státy. Dělali jsme jediné zpravodajství o letecké válce, která tehdy v Americe probíhala. Nemohli jste být proti válce. Děti byly mláceny policajty v každém městě v Americe, když vystoupili proti válce. Veřejné mínění, které válku nejdřív podporovalo, se změnilo, když se na televizi každý večer ukazovaly nekonečné boje bez známky úspěchu.
1: Díky tomu, že to bylo vidět, si američtí občané najednou uvědomili, jak sebedestruktivní ta válka je. Byl jsem v šoku, kolik lidí vůbec netušilo, o čem ta válka z bojového hlediska je.
0: Vík vodnáře přináší občanskou nespokojenost, pochody za mír, smrt prezidenta a severovětnamského vůdce, který hraje trpělivou hru.
1: Když pošlete mladé kluky do nebezpečí, dělají špatné věci. Byl vůbec někdo v Americe, kdo si myslel, že Američani tu válku vyhrajou? Tak co tam v té džungli děláte?

0: Z Dallasu v Texasu, blesková zpráva, zřejmě oficiální, prezident Kennedy zemřel ve 13:00 středního času. Viceprezident Lyndon Johnson opustil nemocnici v Dallasu, ale nevíme, kam se vydal. Předpokládáme, že brzy složí prezidentskou přísahu a stane se 36. prezidentem Spojených států.
1: Lyndon Johnson se přesunul k prezidentskému letadlu. Tam skládá přísahu, aby zajistil nepřerušenou kontinuitu prezidentské moci. Prvním milníkem jeho prezidentství bylo podepsání nového zákona o občanských právech z roku 1964. Incident v Tonkinském zálivu Johnson využívá jako záminku k zahájení války. Doteď držel vše při zemi, aby byl znovu zvolen. Jako bývalý námořník je odhodlaný přijmout výzvu, ukončit válku a odpovídá leteckými útoky.
0: Odvaha všech Američanů splnit náš plný závazek vůči lidem a vládě Jižního Vietnamu bude tímto činem ještě posílena.

0: chlap. Obrovská řeka Mekong může zajistit jídlo, vodu a energii v měřítku, které zastíní i naši vlastní TBA. Johnson si myslel, že když půjde silou, Ho Chi Minh se podvolí.
1: Johnson nabízí Ho Chi Minhovi obrovský rozvojový program pro Vietnam, pokud ustoupí.
0: A jsme připraveni s tímto cílem na bezpodmínečné rozhovory.
1: Ho Chi Minh počítá s tím, že on a generál Giap nakonec Vietnam zbaví amerického vlivu na jihu.
0: Prezident Johnson přes všechny své přednosti nebyl moc silný v zahraniční politice. Věřil, že převaha sil funguje. Byl to velký texaský obchodník. Myslel si, že když zamává velkou holí, může s Ho Chi Minhem vyjednávat. Ho Chi Minh nechtěl vyjednávat s nikým. Podle mě, když se na to teď dívám, jsme si možná vybrali špatnou stranu, pokud jde o Ho Chi Minha a generála Giapa. Byli jsme v tom uvěznění a pak začaly všechny ty vražedné bombardovací nálety.
1: Johnson odpovídá operací Rolling Thunder.
0: Američané, protože politicky nemohli napadnout severní Vietnam, snažili se ho vybombardovat na parkoviště.
1: Prezidentu Johnsonovi bylo doporučeno, že americké letiště v Danangu je zranitelné útokem ze strany severního Vietnamu a armáda jižního Vietnamu nemá sílu ho ubránit.
0: Požádal jsem velícího generála Westmorelanda, co ještě potřebuje, aby čelil této rostoucí agresi.
1: Generál Westmoreland žádá několik praporů na ochranu letiště. To je první z mnoha žádostí o další vojáky. A do konce roku počet amerických vojáků vzroste na 200 tisíc.
0: Stále se to stupňovalo. LBJ to stupňoval a najednou všichni začali stupňovat. Najednou to zasáhlo každého v Americe.
1: Bombardování a zvyšování počtu vojáků moc nezabránilo severovietnamské armádě přesouvat lidi a zásoby přes Laos do jižního Vietnamu. Americké bombardéry B-52 jsou poprvé nasazeny k bombardování severního Vietnamu. Tyto ničivé nálety trvaly 3 roky a zahrnovaly i masivní použití Agent Orange.
0: Agent Orange se vlastně používal i na amerických dálnicích proti plevelu, ale ve Vietnamu ho použili obrovské množství a obsahuje dioxin, který způsobuje rakovinotvorné vady při narození.
1: Jak je do Vietnamu posíláno víc a víc amerických vojáků, tvrdá realita války dopadá i na Ameriku.
0: Protiváleční demonstranti protestují proti účasti USA ve vietnamské válce.
1: Veřejná podpora války začíná klesat, jak v USA přibývá protiválečných demonstrací.
0: Odhadovaných 125 tisíc účastníků pochodu na Manhattanu tvořili studenti, hospodyňky, beatničtí básníci, doktoři, podnikatelé, učitelé, kněží i jeptišky. Líčení a kostýmy byly bizarní.
1: Ve velkém válečném úsilí začíná pozemní ofenziva operace Cedar Falls. 30 tisíc amerických a jihovietnamských vojáků je vysláno zničit vietkongské základny a zásobovací místa u Saigonu. Protestní shromáždění a pochody proti válce ve Vietnamu dál narůstají. Veteráni z první, druhé světové války a Koreje pořádají protest v New Yorku. Muhammad Ali byl světovým šampionem od roku 1964 do roku 1967, kdy mu byly tituly odebrány. Způsobil senzaci, když odmítl nastoupit do armády.
0: Vy jste moji nepřátelé jsou bílí lidé. Ne Vietkong, ani Číňani, ani Japonci. Nechtěl komentovat box, náboženství, odvod, zbraně, nic. Odmítl udělat krok vpřed. Dostal 5 let vězení. Sejmuli mu titul. Zatímco čekal na rozhodnutí nejvyššího soudu, jezdil po univerzitách a

mluvil po celé zemi. Dodal mladým odvahu vystoupit proti válce. Další umělci, aktivisté jako Joan Baez, Pete Seeger a Bob Dylan se přidali k tomu, co se stalo mezinárodním hnutím proti vietnamské válce. V dubnu 1967 Martin Luther King Jr. pronesl silný projev. Dřív se k Vietnamu nevyjadřoval, aby nenaštval prezidenta Johnsona, protože za jeho vlády procházela legislativa o občanských právech. Vystoupil proti americké politice ve Vietnamu a označil Ameriku za největšího šiřitele násilí na světě. Veřejně odsoudil jejich vojenskou přítomnost ve Vietnamu a navrhl spojení protiválečného a hnutí za občanská práva. Sliby velké společnosti padly na bojišti ve Vietnamu. Honba za touto rozšířenou válkou zúžila slibované možnosti domácích sociálních programů, takže největší břemeno nesou chudí, bílí i černoši, jak na frontě, tak doma. At the front and at home.

0: červnu 1967 se koná první Monterey Pop Festival, kde vystupuje řada umělců, kteří vyjadřovali své protivietnamské postoje. Když na pódium nastoupil Jimi Hendrix, spousta mladých v publiku už měla povolávací rozkazy.
1: Na jedné straně Ravi Shankar, na druhé The Who rozbíjející kytary a Jimi Hendrix někde mezi nimi. To určitě bylo jakési burcující volání k sílícím protivietnamským náladám.
0: Bylo několik incidentů s pálením povolávacích rozkazů, ale do centra pozornosti se to dostalo, když to v říjnu 1967 předvedli v muzikálu Hair v New Yorku.
1: Lidi na univerzitách už byli v té době dobře zorganizovaní, protože bojovali za občanská práva. Takže věděli, jak protestovat. A to v podstatě rozděluje zemi. Mladší generace ví, jak dělat problémy, jak se případně vyhnout odvodu a utéct do Kanady. Zatímco starší si pamatují druhou světovou válku a pamatují si, že byli v právu.
0: Léto lásky 1967 mělo krvavou stránku. Mladí Američané jsou posíláni bojovat proti svým vrstevníkům ve Vietnamu. To vyvrcholí děsivým požárem při šoku z ofenzivy Tet.

0: ministr obrany Robert McNamara navštěvuje generála Westmorelanda, aby zhodnotil situaci na místě. Jejich doporučení prezidentu Johnsonovi byla přijata a počet vojáků nakonec vzrostl na víc než 500 tisíc. Jak do Vietnamu přichází víc a víc amerických vojáků, začíná obléhání Khe Sanu a mariňáci jsou odříznuti.
1: Spojené státy začaly tušit, že strategie severního Vietnamu je vylákat Američany do odlehlé základny. Američani si mysleli, že když tam shromáždí dost sil, vyhrají klasickou bitvu proti severnímu Vietnamu. A tak vybudovali velkou základnu v Khe Sanu. Očekávali, že útok přijde tam, a opravdu se to stupňovalo celý prosinec a leden.
0: To ale byla jen zástěrka před hlavní akcí. V noci 30. ledna na vietnamský Nový rok zaútočilo asi 80 tisíc Vietkongů na 36 hlavních měst, 64 měst a 4 americké základny. Asi 4 tisíce Vietkongů zaútočilo na Saigon, obsadili areál amerického velvyslanectví a zasáhli Westmorelandovo velitelství. To se nazývalo ofenziva Tet. Američané musí nasadit veškerou sílu, aby se vzpamatovali z náhlého útoku.
1: Američani si myslí, že mají zemi pod kontrolou. Pak přijde ofenziva Tet. Tet je vietnamský lunární nový rok.

0: Američani tvrdí, že není šance, že by na ně Vietkong zaútočil během Tetu. Bylo by to jako začít ofenzivu na Štědrý den. To by se nestalo. Ale zase, nikdo si nepřečetl vietnamské dějiny. Vietnamci dosáhli jednoho ze svých největších vítězství proti Číňanům právě při útoku během Tetu. Tetová ofenziva byla v podstatě vedena jižními vietnamskými komunisty, Vietkongem, podporovanými severním Vietnamem. Ale bylo to povstání inspirované Vietkongem. Desítky a desítky měst byly téměř současně napadeny převážně partizány NLF z jihu, kteří byli přesunuti na pozice, o kterých americké síly většinou nevěděli. Najednou v každém městě a vesnici v jižním Vietnamu vybuchovaly exploze. Ozývala se střelba. Vietkong dokonce poslal sebevražednou jednotku do amerického velvyslanectví a drželi ho celé hodiny. To bylo v americké televizi. Američané vidí, jak jejich vlastní ambasádu obsadil nepřítel. Skutečnost, že Vietkong pronikl do amerického velvyslanectví v Saigonu a způsobil tam velké škody, otřásla veřejným míněním a vírou Američanů ve vítězství, pokud vůbec bylo možné vyhrát. Nemůžou uvěřit tomu, co vidí. Říkali jim, že tu válku vyhrávají, ale nevypadá to tak.
1: Bitva o Hue byla odpovědí na Tet, snahou získat zpět území, které Vietkong obsadil. Je považována za jednu z nejkrvavějších a nejdelších bitev vietnamské války, skončila v březnu 1968.
0: Boje jsou kruté. A jestli někdy musel mariňák spoléhat na svou rychlost a tvrdost, tak to bylo teď. Dům od domu, ulici po ulici, celé tři dlouhé týdny. Následovala masivní odveta a Vietkong byl z měst vytlačen a z velké části zničen. A i tohle byla součást strategie Ho Chi Minha, protože si uvědomoval, že nakonec tu válku vyhraje a nechtěl ty otravné jižany, z nichž mnozí nebyli ve Vietkongu, nebyli nutně komunisté, byli prostě jen nacionalisté. Chtěl se jí zbavit a tohle byl skvělý způsob, jak to udělat. To znamenalo, že severovietnamské síly, které se do té doby v mnoha částech jihu ani neobjevily, například v Mekongské deltě, teď začaly hrát ve válce mnohem větší roli. A bylo nutné, aby komunistické síly měly posily ze severního Vietnamu, aby udrželi svou úroveň aktivity. Po první dní mariňáci ovládali jen dva bloky města. Dva bloky a cena byla vysoká. Vojensky to pro ně byla porážka, ale z politického a mediálního hlediska to byl obrovský úspěch a silně to poškodilo americkou morálku, hlavně doma. A průběh války se změnil. Na severní straně řeky se pozice nepřítele začíná hroutit. Mariňáci spolu s jednotkami jihovietnamské armády, mariňáky a rangery, postupují do císařského paláce. Skvělým stratégem byl Ho Chi Minh, protože pochopil, že boj s Američany není o tom, co se děje ve Vietnamu, ale o tom, co se děje na televizních obrazovkách v USA. Takže když dostal válku každý večer do zpráv, věděl, že Amerika toho dřív nebo později bude mít dost a prosadí si svou.
1: Nakonec je práce hotová.
0: 25 dní těžkých bojů. Ztráty nepřítele v tisících. A každý mariňák ví, že byl součástí historické bitvy. Ví, že si vysloužil tradiční dobrá práce.
1: Ačkoliv Amerika získala své území zpět, byl to obrovský zlom ve válce, protože Amerika ztratila svou auru neporazitelnosti.
0: Vietnam byla první televizní válka. Byla každý večer ve zprávách v Americe a byla i ve zprávách tady v Británii. A tak měla ohromný dopad. Byla v amerických obývácích každý večer. Teď do ambasády vtrhli muži z CIA a vojenské policie a snaží se dostat odstřelovače ven. Tohle je hlavní vietnamská rozhlasová stanice v Saigonu. A pokračovalo to pořád dokola. A samozřejmě lidé v Americe věděli, že jejich synové tam odcházejí. A byly záběry pytlů z těly, jak se vracejí domů. A je to strašně demoralizující. Amerika má tuhle velkou kulturu vítězství a věří, že díky svému bohatství, technickým znalostem a lidské síle dokáže cokoliv.

0: Kouř se zase obrátil proti nám a z něj v krátké pauze mezi přestřelkami vybíhali vojáci s dětmi v náručí. Pokaždé, když zatočíš za rok a uvidíš pohnout se palmový list, myslíš si, Kriste, je to léčka. Pokaždé, když vidíš džunku, myslíš si, aha, je plná výbušnin. Takhle mě americká televize vlastně přivedla do Vietnamu. Takže jsem tam jel přesvědčený, že buď budu zabit, nebo selžu v tom příběhu. Můj úplně první příběh ve Vietnamu, Apokalypsa teď, ta scéna, kde jsou na té malé lodi, nahoře velký kulomet. No to byl můj první příběh. Říkalo se tomu říční hlídka mariňáků a byl jsem naprosto vyděšený. Opravdu jsem měl hrozný strach. Hlídky jako tyhle v Mekongské deltě jsou přesvědčené, že vyhrávají svou válku proti WC. Za důkaz svého úspěchu považují počet mrtvých WC a počet přeběhlíků z WC. Ale přesto mají značnou podporu tisíců dobře vyzbrojených a vycvičených vojáků, plus kasárenské lodě, vrtulníky, bitevní vrtulníky a říční mariňácké jednotky. Problém s televizí byl v tom, že když se ve Vietnamu dělo něco velkého, šéfové chtěli denní zprávy. Televizní novináři šli na bojiště, ale museli ho opustit v určitou dobu, aby se stihli vrátit na letiště v Saigonu a poslat svůj film do Hongkongu. Samozřejmě tehdy nebyly žádné satelity. Natáčeli jsme na film. Když si dělal reportáž, stačilo ji dostat do New Yorku. Tam ji vyvolali a sestříhali s tím komentářem. Dnes je pro novináře, televizní novináře, asi těžké si představit, že jsme psali komentáře, aniž bychom vůbec viděli film, ke kterému jsme je nahrávali. Prostě si sledoval, co si natáčel, sledoval si, co natáčí tvůj kameraman. Psali jste podle toho, co jste si mysleli, že natočil. Pak si nahrál komentář a film šel pryč. Oheň se šíří, lidé odcházejí a během chvilky je ta oblast spálená, zničená a rozbořená. Nemohl si jít moc daleko. Takže moje oblast působnosti byla většinou v Mekongu, což se nakonec ukázalo jako dost nebezpečné místo. Na chvíli propadly panice a upřímně, když tam dopadl minomet, bylo to přímo mezi nimi. Po 6. večer už nebylo co dělat. Tehdy jsme se všichni dostali do průšvihu. A tehdy ještě neexistovaly žádné 24-hodinové zprávy. A pamatuju si, když se poprvé objevil satelit, Charles Collingwood mi řekl, tak sláva skončila. Teď budeme muset opravdu pracovat.
1: Novináři pracující ze Saigonu měli k tomu městu velkou náklonost. Byl to jejich únik před válkou, jen krátký let vrtulníkem. Nic nemohlo být větším kontrastem k válce, než jejich koktejlová hodinka zpátky v hotelu.
0: Bydleli jsme v hotelu na náměstí Lam Song, hned vedle budovy kongresu. Nejbezpečnější část města, to malé centrum, se zdálo být chráněné. Saigon byl fantastické místo, velmi vzrušující atmosféra. V té době se nezdálo, že by byl ve velkém nebezpečí. Byly tam francouzské restaurace, žila tam stará francouzská komunita, která byla k Vietnamu velmi připoutaná. Mnozí z nich měli vietnamské manželky. Bylo to francouzské. Široké ulice, náměstí, parky, stromy, květiny a restaurace. Mohl si jít do války v těch nejhorších podmínkách a vidět opravdu hrozné věci. A pak se zvrátil, vyšel do Saigonu, přešel ulici a dal si skvělé francouzské jídlo s výborným francouzským vínem.
1: Americká veřejnost nemá před válkou žádný únik. Žádost generála Westmorelanda o více vojáků znamenala, že museli být povoláni i studenti. To vedlo ke zvýšení počtu demonstrací, protože veřejnost se cítila bezmocná proti tomuto vzdálenému konfliktu. Ho Chi Minhova stezka vznikla z dřívějších stezek používaných pro obchod. Začínala jižně od Hanoje a kvůli pohoří Trong Son stezka klesala do Laosu a Kambodže a pak do jižního Vietnamu západně od Dalatu. Zpočátku trvalo několik měsíců, než se dostali na jih. Postupně se však objem dopravy zvyšoval, od nošení nákladu na zádech nebo v kárách až po úpravy stezky pro těžké nákladní vozy. Podél trasy byly rozmístěny zásobníky paliva a polní nemocnice. Stezka byla krytá hustým džunglovým porostem, takže byla skrytá před americkými nálety, dokud bombardování nebylo tak intenzivní, že zničilo džungly a použil se Agent Orange na odlistění. Přesto odhodlání Severovětnamců znamenalo, že si prostě udělali další cestu okolo a zase se napojili na stezku. Tahle stezka zásobovala několik set tisíc vojáků na jihu proti USA.
0: Moje jednotka se snažila účinně přerušit Ho Chi Minhovu stezku tam, kde vstupovala do jižního Vietnamu severně od Saigonu. Bombardovali Ho Chi Minhovu stezku, která byla zásobovací trasou vedoucí přes Laos a později i přes Kambodžu. Ho Chi Minhova stezka byla vlastně soustava stezek. Některé byly dost široké, aby po nich mohla jezdit vozidla, protože převážely zásoby. Byly to zbraně, jídlo, léky, takové věci pro bojovníky na jihu, kteří byli buď Severovětnamci nebo Vietkong. Takže většina těch, proti kterým jsme bojovali v přestřelkách, byli buď Severovětnamci, co šli po stezce, nebo Vietkong. Největší příběh války, ten nejlepší nikdy nebyl vyprávěn, protože tím nejlepším příběhem byla Ho Chi Minhova stezka. Jak se kluci dostali ze severního Vietnamu, z Hanoje ve velké míře do jižního Vietnamu a když tam dorazili, dokázali bojovat. To je nadlidské. Rok mého života jsem strávil buď v léčkám na ně, nebo jsem se snažil, aby mě oni nechytili do léčky. To bylo ono. Byla to válka přepadů, přesně tak vypadaly ty přestřelky. Novinářská fantazie byla projít stezku s vojáky ze severního Vietnamu. Ale to se nikdy nestalo. Vietkong byl už roky silný v deltě. Právě tam vždycky vybírali daně, jídlo a rekruty. A v poslední době verbovali i kluky ve věku 14 a 15 let. Ale Američané tvrdí, že od ofenzivy teď jsou taktiky Vietkongu mnohem agresivnější. Zhora přišel tlak na zvyšování počtu mrtvých a někdy se toho dosahovalo falešnými hlášeními o počtu zabitých komunistů při konkrétních akcích, ale také započítáváním civilních obětí. Američané si mysleli, že se jim podařilo udržet aspoň hlavní vodní cesty v deltě bez Vietkongu, ale teď zjistili, že ani tam nejsou v bezpečí. První, kdo pochopil strategii Ho Chi Minha, byl Robert McNamara. Že komunisté ovládají dění na bojišti. Mohli útočit a utíkat, kdykoliv chtěli. Takže mohli kontrolovat, kolik lidí ztrácejí, jaké mají ztráty. A všechno, co dělali, bylo, že drželi své ztráty pod úrovní porodnosti. Což v podstatě znamenalo, že můžou bojovat věčně. A samozřejmě Američané nechtěli bojovat navždy. Nakonec by se vrátili domů. NLF také dokázala dál verbovat mezi lidmi, kteří byli znechucení nebo rozčarovaní ničením a oběťmi mezi venkovským obyvatelstvem. Bylo to místo, kde jste měli třeba bratry. Jeden bojoval za ARVN, jihovětnamskou armádu řízenou americkými loutkami. A jeho bratr byl ve Vietkongu. A Američané nikdy nepochopili, co se tam děje. Nerozuměli jazyku, nerozuměli kultuře, nechápali, jak je to možné. Myslím, že tam nebyli žádní. Dokážeš si představit, že by ve druhé světové válce byl jeden, J.E. a jeho brácha u nacistů? Nepředstavitelné. Ale přesně tohle se dělo po celou válku.
1: Prezident Johnson pokračuje v obrovské americké bombardovací kampani Rolling Thunder, zaměřené hlavně na Ho Chi Minhovu stezku. Množství schozené munice překonalo vše, co bylo svrženo za druhé světové války.
0: O tom není pochyb. Nechci, aby si někdo z vás myslel něco jiného, až se vrátí domů. Vyhrajeme. Vyhrajeme. Válka ve Vietnamu má ještě jeden rozměr – rasu. Poprvé byly nasazeny smíšené jednotky ve velkém měřítku. Hodně mladých černých Američanů chtělo dokázat svůj status ve společnosti, svou mužnost, když to tak řeknu. Chtěl dostat mladé černochy do armády, aby jim mohl zajistit lékařskou péči, vzdělání a dostat je z get, zlepšit jim život. Když se válka začala vyvíjet špatně, černoši říkali, počkej, proč tu umíráme, když nepřítel je doma v Americe.
1: V prvních letech války byli černoští a latinoameričtí vojáci profesionálové hlavně ve smíšených jednotkách. Na konci roku 1968 už tvořili odvedenci přes 30% amerických vojáků. Mezi nimi bylo mnoho černochů, kteří byli čím dál víc znechuceni z toho, co nazývali válkou bílého muže, když doma bylo tolik rasových problémů. Jak rostl počet obětí, povinná vojenská služba se rozšířila i na vysokoškoláky, kteří byli dřív osvobozeni. To znamenalo, že i když většina amerických vojáků byli stále dobrovolníci, jejich řady teď doplnili běloši ze střední třídy, kteří museli odložit studium na univerzitě.
0: Když jsem tam poprvé přijel v roce 1968, většina pěšáků byli Američané z dělnické třídy. Ale když Američané přestali vyhýbat se odvodům, najednou jsme ve Vietnamu viděli, že do řad přicházejí ne důstojníci, ale běloši ze střední třídy. To jsou mladí kluci, kteří musí jít bojovat, protože přišel odvod, takže možná budou muset bojovat proti své vůli. A pak přišla celá ta myšlenka draft Dodgera. Nebylo to ani tak tím, že to byli studenti, ale že to byla střední třída. Střední třída byla odvedena. Ani náhodou na to zapomeň, proto už od té doby nebyl odvod. Za druhé světové války věřili ve válku všichni. Najednou byli odvedeni i kluci ze střední třídy, aby dělali stejnou práci. A psali domů dopisy. Jejich rodiče se obraceli na kongresmany. A tehdy se to všechno začalo měnit. Obrovské protesty nebyly ani tak od vojáků, jako spíš od jejich matek. Protože co tam sakra dělá můj kluk ve Vietnamu? Teď by měl dělat postgraduál. No, chvíli šlo získat studentskou odkladku, ale střední třída byla odvedena. Dá se z toho udělat ucelená teorie, že právě proto jsme tu válku prohráli. Oni tam jdou jen na roční turnus. Zatímco vietnamští bojovníci tam jsou pořád. Takže pokaždé, když pošlete nového mladého kluka, co právě vyšel z univerzity, musí začít znovu a nic neví. Všechny výzvy byly splněny. Nepřítel nebyl poražen, ale ví, že na bojišti narazil na svého pána.
1: Prezident Johnson byl pod obrovským tlakem kvůli absenci vítězství ve Vietnamu. Bitva o Hue byla odpovědí na ofenzivu Tet, když se americkým silám podařilo znovu získat ztracená území. Ale všechna jejich vítězná prohlášení byla jako prach v ruce, protože to znamenalo jen patovou situaci. Navíc doma, i přes veškerou snahu prosadit zákon o občanských právech, nedostatek zlepšení situace černochů vedl k tomu, že proti němu vystoupilo hnutí Black Power. Demokratická strana se rozpadá na mnoho frakcí. Johnson dopadl špatně v primárkách v New Hampshire a ukončil svou kandidaturu. Národ je v šoku.
0: Když jsou američtí synové daleko v poli, když je budoucnost Ameriky ohrožena i doma, když naše naděje a naděje světa na mír jsou každý den v ohrožení, nemyslím si, že bych měl věnovat ani hodinu nebo den svého času. Jakýmkoliv osobním nebo stranickým zájmům nebo jakýmkoliv povinnostem, kromě těch obrovských povinností této funkce prezidenta vaší země.
2: Of this office, the presidency of your country.
0: Proto nebudu usilovat a nepřijmu nominaci své strany na další období jako váš prezident.
2: And I will not accept the nomination of my party for another term as your president.
0: Slavný moderátor CBS Walter Cronkite nebyl ve Vietnamu od roku 1965. Vrátil se, viděl, co musel, a v americké televizi řekl: nevyhráváme, nemůžeme vyhrát. A v tu chvíli prezident Johnson řekl: když jsem ztratil Waltera, ztratil jsem americkou veřejnost. A rezignoval.
1: Stávka v Memphisu přiměla Martina Luthera Kinga Jr. vrátit se do svého rodného města. Poté, co byl jeho pochod přerušen nepokoji, pronesl svůj projev: byl jsem nahoře.
0: Viděl jsem zaslíbenou zemi. Možná se tam s vámi nedostanu, ale chci, abyste dnes večer věděli, že my jako lid se do zaslíbené země dostaneme. Takže jsem šťastný, že každý člověk, mé oči, spatřili slávu příchodu Páně.
1: Druhý den ve svém motelu, když se chystal odjet na další schůzku, byl Martin Luther King Jr. zastřelen do hlavy a zemřel. Toho dubna začaly nepokoje v mnoha amerických městech.

0: Pro Ho Chi Mina a generála Jiapa byla sjednocení Vietnamu nepřijatelná k diskusi. Mírová jednání byla jen další taktikou, jak válku zpomalit. V roce 1966 Ho Chi Minh prohlásil, že severní Vietnam je ochoten válčit dalších 20 let. Ale pokud budou Američané chtít mír, uděláme mír a pozveme je na odpolední čaj. V květnu 1968 začala první mírová jednání v Paříži, ale skončila patem. Tento proces mírových jednání pokračoval ještě více než 4 roky. Poté, co Johnson nekandidoval na prezidenta, byl největším favoritem na demokratickou nominaci Robert Kennedy. 5. června Robert Kennedy vyhrál primárky v Kalifornii v hotelu Ambassador v Los Angeles.
1: Díky všem a teď hurá do Chicaga, tam to vyhrajeme.
0: Když odcházel hotelem přes kuchyň, byl 3x postřelen a později v nemocnici zemřel.
1: Robert Kennedy byl velkou nadějí bílých liberálů a postavil se proti válce ve Vietnamu, a když jeho bratr je tam původně zatáhl, dávalo to smysl. Byl hrozbou pro Lyndona Johnsona. Ale Lyndon Johnson se tehdy rozhodl, že v listopadu kandidovat nebude. A Hubert Humphrey pak musel kandidovat za demokraty a samozřejmě proti němu byl Nixon. Řeknu vám, co ty 4 roky udělali s Amerikou. Nejdelší válka, jakou kdy Amerika ve své historii vedla. Největší vlna zločinnosti v naší historii. Nejvyšší daně v naší historii. Nejvyšší inflace a životní náklady za celou generaci. A nejnižší respekt k USA v naší historii.
0: Jak pokračoval boj o prezidentské volby, vypuklo násilí hlavně v New Yorku a Detroitu. V Chicagu vedl obrovský protiválečný protest před sjezdem demokratické strany k ostrým střetům s policií. Hubert Humphrey získal demokratickou nominaci, ale prohrál s Nixonem o méně než 1% hlasů.
1: Přichází prezident Nixon a slibuje čestný mír. Kluky dostaneme domů, všechno bude v pořádku. Rozhodl jsem se, byl jsem tehdy ve Vietnamu, že budu volit Nixona, protože on, na rozdíl od Humphreyho, tu válku ukončí a najde způsob, jak USA z toho chaosu dostat. Bohužel,

0: co Amerika nedostala. Některé lidi stáhl, ale válku rozšířil do Kambodže a Laosu.
1: Méně než 2 měsíce po nástupu do úřadu nařídil prezident Nixon tajné bombardování Kambodže, údajně kvůli zničení Ho Chi Minhovy stezky a zásobovacích základen za hranicí. Toto tajné bombardování, při kterém bylo svrženo přes 500 000 tun munice, zasáhlo celou Kambodžu a probíhalo bez vědomí kongresu i americké veřejnosti.
0: Kambodži pomůžeme. Kambodža je Nixonova doktrína v nejčistší podobě. V Kambodži pomáháme Kambodžanům, aby si pomohli sami. V rámci Nixonovy strategie snižování počtu vojáků v terénu a útoků na vietnamské komunisty při snaze vyjednat mír v Paříži zahájil nelegální bombardování táborů Vietkongu v Kambodži. A dokonce to následně podpořil nelegální invazí. Richard Nixon nařídil strategické bombardování Kambodže pomocí amerických bombardérů B-52 z velké výšky. A eskalace bombardování Kambodže začala v březnu 1969. Válka se přelila z jižního Vietnamu. Později jsme zjistili, že probíhalo tajné americké bombardování. Jižní Vietnamci a Američané vtrhli do Kambodže, aby zničili oblasti útočišť vietnamských komunistů na východě Kambodže u hranic s jižním Vietnamem.
1: Ho Chi Minh umírá. Generál Giap pokračuje ve válečné strategii. Éra vodnáře končí tím, že jsou studenti postříleni Národní gardou v Ohiu. Jižní Vietnam přišel o americkou podporu a zoufale bojuje sám proti severu. Nixonovi tajné válečné zločiny odhalili Pentagon Papers ve Washington Post a New York Times. Generál Giap stále pevně stojí za sever a válka ve Vietnamu dál zuří.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři nepodvolení. Jak jsem už slíbil v pondělí, máme dnes našeho známého, skvělého hosta, ale přesto si myslím, že to nebude jako vždycky tyto rozhovory. Tento bude, řekl bych, možná z těch, co jsme dosud vedli, možná nejvýznamnější. Je s námi samozřejmě pan Michal Svatoš, vítejte u nás.
1: Děkuji, pane Petře. Děkuji divákům a doufám, že to pro vás bude zajímavý. My jsme se na vás důkladně připravili.
0: Připravili jsme se my, ale bohužel se připravují i jiní jinde

0: Pane Svatoši, já když na to koukám zleva zprava, hovoříme každou chvíli o těch věcech tady, tak mně to připadá, že západní Evropa ztratila jakékoliv zábrany a provokuje teď to Rusko naprosto neuvěřitelně drsným způsobem ty údery dovnitř Ruska, takzvaně ukrajinské, ale samozřejmě západní, se stupňují. Co vy jako analytik, který na to kouká, je vůbec možné, aby Rusové konečně neztratili tu téměř neuvěřitelnou putinovskou trpělivost?
1: Tak oni jsou Rusové nejenom trpěliví, ale i chytří a připravili si podmínky, oni věděli dopředu, že k této situaci dojde. Vlastně tuto situaci popsal přesně jako takzvaný plán kable Trumpa.
0: To se vyslovuje možná kable Trump.
1: Ne, ne, ne, to se vyslovuje kable Trumpa. To je španělský termín, značící nástražní drát k mině.
0: Aha.
1: Čili past, nástražnou past, kable Trumpa ve španělštině. Myslel to americký generál David Deptula, to je velký americký jestřáb, přezdívalo se mu hlavní bombomečník Rumsfelda a Bushe. A ten vymyslel plán, který je založen, ve kterém vysvětluje, že takzvané příměří na Ukrajině se musí vytvořit tak, aby to byla past na Rusy. Kable Trumpa. Ta past má přímo v tom textu, který zveřejnil, ho jmenuje přímo jako kable Trumpa, tu past. A ta past spočívá v tom, že jakmile se uzavře příměří, tak Ukrajina musí mít 200 až 300 stíhaček. Uhum. Jak vidíte, už je dostává. Ty stíhačky musí být západní, F-16, Rafale a Gripen. Přímo tak to popsal. Tak vidíte, že už to běží. Ano, tak. Kable Trumpa. A tyto stíhačky musí takzvaně zareagovat na budoucí ruské porušení příměří, ke kterému s určitostí podle plánu dojde. A z těchto stíhaček musí odpálit dálkové střely proti Rusku. Rusové budou muset podle tohoto plánu kable Trumpa na to reagovat a v tom okamžiku, v tom plánu příměří, a vidíte, že už se o tom mluví, musí být tam dodatek, že a tam musí být bezletová zóna. A rozmístěny jednotky na to. A v tom okamžiku tam vletí evropské letectvo NATO, dojde k prvnímu vzdušnému souboji s Ruskem, Rusové budou reagovat a budou muset napadnout základny z Polsku a v Estonsku a případně v České republice, odkud tyto letadla vyletí, ty Gripeny, nesmí nalétávat ty 35, protože by to vyvolalo jadernou válku. A jakmile ti Rusové provedou ty odvetné údery, tak bude zahájena válka Evropy proti Rusku. Spojené státy se jí nehodlají účastnit přímo, pouze nepřímo. Čili ten plán, klíčovou roli v tom má sehrát takzvaná koalice ochotníků, ano, kterou organizovali Starmer. Teď uvidíme, jak se...
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
1: Posledního adventu a hlavně klidně prožité svátky. To samozřejmě přeji i tobě, Vítku, a takto vzdáleně i Helence a všem.
2: Co o tom hovoříte? Přece Rusové jasně říkají, nejsou padlí na hlavu, jasně říkají, že žádné příměří nikdy neuzavřou, že chtějí jenom definitivní smlouvu ukončující tu válku Západu proti Rusku na Ukrajině.
3: Ano, Rusové požadují, aby Ukrajina neměla letadla, neměla zbraně, neměla zmenšenou armádu.
2: Čili oni na žádné příměří přece
3: ale
2: nepůjdou.
3: Ale to je přesně, oni znají plán Kabletempa, ruská, ruská špionáž funguje. Ale zároveň oni jsou, protože Západ porušil Břežinského doktrínu, ti naivní evropští politici, včetně Petra Pavla, pohrdli doktrínou, kterou stvořil člověk, který v podstatě porazil Sovětský svaz s Kissingerem. A ta doktrína, já už jsem tady několikrát rozebíral, říkala, že prostě Ukrajina nesmí. Ale ta doktrína už dneska neplatí.
2: Že Ukrajina nesmí existovat.
3: Ne. Ukrajina, aby existovala, tak musí být napůl mezi Ruskem a Evropou, aha, musí obchodovat s oběma. Na Ukrajině se musí mluvit rusky a musí se mluvit ukrajinsky. A Ukrajina nesmí mít armádu, může mít pouze milici, tak kdyby Rusům náhodou přeskočilo nějakým generálovi tam, tak aby ho všichni zastavili, protože by tam byla velká partizánská válka, kterou by se Rusové nechtěli dovolit, protože principem Břežinského doktriny je, že Evropa nakupuje ruské suroviny a Rusko a platí Rusku svými výrobky. To je vzájemně výhodný, ale to skončilo. Mám. Rusko je dneska ve stavu před Petrem Velikým, kdy se na něj Evropané chystají, chystají se rozdělit. Evropanům nic jiného nezbývá, než si rozdělit Rusko jako těm současným, protože jinak ekonomicky skončí. No a tak chtějí tu válku. Ano. A Rusko bude reagovat tak, že si vezme celou Ukrajinu, už to řekla řada důležitých lidí, v Rusku i na Západě, celá Ukrajinu se Rusko vezme, no a pravděpodobně si k ní přibalí i po Baltii. A mají ještě analytici běžně říkají, že Tallinn, že neobětují New York za Tallinn a prostě tak to bude. A to je stav, ke kterému nás žene ta koalice těch ochotníků.
2: Ano, ano. A já myslím, že se teď na to musíme podívat trošku blíže. Vy jste hovořil o tom Petru Velikém. Já vím, že vždycky Hollywood, když se něco chystá, tak natočí několik velkofilmů, které mají přivést tu veřejnost k tomu, aby dostala tu správnou náladu. Vy jste mě říkal, že v Rusku se chystá něco podobného.
3: No tak můžeme si to pustit.
2: No dobře.
3: Pro zajímavost je to obrovský velkofilm.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílání.
4: No, srazíme Rusko na kolena. U Narvy je naše armáda na hlavu poražena.
5: Sbohem, pane.
4: A je to, Petrušo. Dobojovali jsme.
6: Pro vás už nejsem žádný Petruša.
7: Teď už bude všechno jinak. Bůh je milostivý. Daroval nám čas. Potřebuju novou armádu. Nové zbraně.
4: Je přístup k moři. Přinese obchod, loďstvo, průmysl, Evropa. Ti otevírá do kořán své dveře.
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
8: Skvělá volba.
0: Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
5: Pa, ale my budeme říkat a my to budeme vidět, to byla ta stará nacistická prohnělá Evropa, protože ji řídil jeden nácek vedle druhýho. Až na výjimky. No, výjimky přibývají, mám z toho radost. Dneska jsme měli v 9 hodin 10 minut byl už raut. To vzali hákem kluci na tom hradě. Jsem si myslel, že byla nějaká ceremonie velká, kůlový prostě. Pávek to řekl prostě Babišovi přímo do ksichta. No a bylo. Tak o tom to dneska taky bude. Tak vítejte přátelé, nebojte, nezblázil jsem se. Takže mám tady svého hosta, který dorazil až tramvají, až z Prahy a už sedí ve studiu Sarajevo. Tak tě zdravím a vítám, Míšo, ahoj.
8: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Ano, je to tak, dorazila jsem tramvají za 3:09. Letěla jsem od tramvaje, abych to stíhala, ale dala jsem to.
5: Prosím tě, jak se létá od tramvaje?
8: Tak jako popravdě řečeno, zařadíš za 4 až za 5 a jedeš.
5: Ne, nejela jsem. Furt plnej.
8: Furt plnej. Na srdce. Jsem si říkala jsem si, je ti horko, bolí ti koleno, ale musíš.
5: To já se taky často říkám, jako bolí tě všechno, ale musíš.
8: Bolí tě úplně všechno, ale jako nedá se nic dělat. Ale ta tramvaj jela tak příšerně pomalu, přitom prostě tam nic nebylo na těch kolejích, co by jí brzdilo.
5: To byla výletní tramvaj, ne? Nebyla?
8: Asi jo, no. Jako nesvítila, neblikala, byla to normální linkovka číslo 6. Tak jako taková má oblíbená páteřní tramvaj, kterou jezdím po Praze. Ale...
5: Ty jezdíš páteřní tramvají?
8: No,
5: počkej, kterou řídí bezpáteřní řidič.
8: To se tak říká. To se v Praze, k tomu máme právě výraz takzvané páteřní spoje.
5: Je v Praze? Jo. Já jsem zapomněl.
8: Že to jezdí vždycky z jednoho konce na druhý, víš.
5: Já jsem viděl tak v Olomouci. Takový. Jsem viděl v Olomouci. Krásnou, starodávnou tramvaj. S takovým tím jedním světlem vpředu jenom. Krásně vínová byla, renovovaná. Dva vozy, vyzdobený krásně a už to valili prostě. Mm-hmm. Po třídě kosmonautů. Nevím, jestli to je jenom jako o víkendu třeba, nebo jak to mají. Ale moc pěkná teda byla. Taková ta
8: tady
5: až nostalgie.
8: Tady jezdí dva typy. Jedno je taková ta, co promazává koleje, taková ta servisní tramvaj. Ta má jenom vlastně boudičku a pak má takovou, jakoby nákladní tramvaj by se dalo říct, jo? Má prostě takovou kapotu.
5: Pick-up. A na prostě. Tramvajový pick-up.
8: A tramvajový pick-up. A na té korbě by se dalo říct, nebo prostě na tom prostoru,
5: na
8: kde není
5: ložné
8: už...
5: ploše pick-upové ano. Tramvaje... Která jezdí jenom v Praze, no, tak...
8: Je udělaný vánoční nějaký motiv. A jsem ji neviděla, vím, že jenom jezdí, že to děti říkali a tak. A zatím jsem ji ještě neviděla.
5: A čím a promazává koleje?
8: Ježiš, to tě nevím, ale můžu se někde zeptat.
5: Myslíš vyhybky? No asi... Jako promazává vyhybky, ne koleje?
8: Já si myslím, že ne, že oni jako i nějakým způsobem čistějí nebo něco s tím dělají. Hele, to asi zjistím. A já to zkusím někde zjistit.
5: To je pravda. To zůstává mezi kolejema, že jo? To je jasný. Jako u rychlíku.
8: No.
5: Ale musíš jenom jako... mezi zastávkama, nesmí v zastávce.
8: Co? A pak jsou ještě druhý tramvaje, který jezdí a to jsou normální pro lidi.

0: A pohádka ne, by člověče, tam mohla běžet.
1: Ale ještě pohádka, ale taková tramvaj taky jezdí, taková starší. Hodně stará. Dokonce prostě si myslím, že tak jako 50. léta.
0: Veterán, je to veterán.
1: Jo, a tam myslím, že mají i výčep a dá se to jako pronajmout na nějaký večírky firmy nebo akce. Party tramvaj by se to dalo, ano.
0: No tak, tak zjistí, kolik to stojí a uděláme si party.
1: No vidíš to, to bychom ale mohli, to by se mohlo Elišce líbit.
0: Vám, že bys... pojedeme, pustíme znělku pokřivených zrcadel na plný koule pořádně.
1: A půjdeme a budeme jezdit po Praze.
0: Jo. A budeme vyprávět tu pohádku, která fialový princ zachránil udatného toho rytíře z Lipákova.
1: Člověče, jsme tuhle, to myslím, že to bylo v sobotu. V sobotu jsme jeli někam, už teď úplně nevím kam, a zahybali jsme tady u nás z ulice a po ulici šel člověk a se jak sporně na sebe s Martinem podívali a já říkám, člověče, to byl snad Lipavský.
0: To by dělal u vás v ulici?
1: No to taky nevím, no. Ale vypadal. Bylo to strašný.
0: Pozor na kolaboraci s takovými to živly.
1: Ne, neboj. Já jsem hodně daleka.
0: Já tady hned mám bonc, jako jo.
1: No tak povídej, jaký bonc tam máš?
0: Na Parlamentních listech vyšel článek, zove se Bonzáctví proti vlastní zemi. Lipavský prý těžce nese konec. To víme, že jo? Je to z dneška?
1: Tak to je jasný, no. Tak jako víš co, myslel si, že Bůh ví, co z něj nakonec nebude, viď?
0: No to my víme, že nebude, že jo? Nic.
1: To my už dávno víme, ale on si to nemyslel. No, chápeš to?
0: On to nepochopil.
1: On tomu
0: že
1: nerozuměl.
0: To má dočasně. Tak, jestli mi tady zase přesto hodilo něco, vlastně přijmout a pokračovat. Tak. Andrej Babiš se podle slov prezidenta Petra Pavla stane v úterý předsedou vlády. Stalo se. Jo a pozor, to je z dneška, jo, 4.45 článek. Zatím půjde pouze o jmenování Babiše premiérem, nikoli celé jeho vlády.
1: Oho.
0: I nadále, no a tak to už je blízko. I nadále tak bude Českou republiku řídit končící kabinet Petra Fialy, který prohrál počátkem října volby. Do veřejného prostoru začínají pronikat informace o tom, čeho se někteří členové dosluhujícího Fialova vládního seskupení dopouštějí. Diplomaté, se kterými parlamentní listy .cz hovořili, to pojmenovali jako pomlouvání vlastní země a budoucí vlády, budeme-li se držet mírného slovníku. Týká se to hlavně ministra zahraničí Jana Lipavského, což veřejně potvrdil i komentátor Tomas Koulidakis. Redakce parlamentních listů .cz kontaktovala několik diplomatů českých i zahraničních. Hovořili jsme s Čechy, kteří zastupují Českou republiku v zahraničí, ale i s cizími diplomaty, kteří na ambasádách v Praze hájí zájmy svých zemí. Všichni se nezávisle na sobě zhodli na jednom. Dosud nikdy podle svých slov nezažili, aby vrcholní politici v zahraničí nebo před zahraničními diplomaty pomlouvali svou zemi a konkurenční politiky, kteří je vystřídají v řízení státu. Střídali se u nás různé vlády, občas to bylo skutečně velmi vyhrocené, občansky i mediálně, ale nepamatuji, že by se politická rivalita přenesla do diplomacie. Vlastní špinavé prádlo zásadně nepereme na veřejnosti a nedovedu si představit, že by můj ministr třeba na konferenci v Praze mluvil nehezky o svém nástupci z konkurenční strany. Zažil jsem to až z

0: Je v Praze a nemile mě to překvapilo. Dozvědět se, že po těch takzvaných správných a hájících dobrou politiku přijdou prakticky zločinci a extrémisté, to vám vyrazí dech. Zároveň jsem z minulosti i vlastních zdrojů našich úřadů doma věděl, že to tak není. Takže u mě potom to klesl hlavně váš vládní politik, který to pronášel. Takový politici dané zemi opravdu nedělají dobrou službu. Když se budu držet kulantních sdělení, řekl serveru parlamentnilisty.cz a emočnabanka.sk zahraniční diplomat, kterého pochopitelně nebudeme veřejně jmenovat. Diplomat doplnil, že podle informací od jeho dalších zahraničních kolegů, kteří aktuálně slouží v Praze, slyšel něco podobného víckrát. Ač to výslovně neuvedl, naznačil v důvěrném rozhovoru, že pomlouvačné zkazky o budoucí vládě padaly především ze strany končícího ministra zahraničí Lipavského. Zprávy tohoto druhu chodí i českým diplomatům v zahraničí. Potvrzují to, ač nerad. Vy mluvíte o pomlouvání, ale musím vás nediplomaticky opravit. To bylo bonzáctví. Bonzáctví nevídaného kalibru, a ještě to je možná slabé slovo, padaly nepředstavitelné nehoráznosti, hlavně na adresu Andreje Babiše, ale i SPD a motoristů. Diplomaté cizích států byli částečně zmateni z toho, co se to v České republice děje, a částečně se mě ptali, jestli se náš ministr zahraničí nezbláznil. V zahraničí totiž Babiše znají, premiérem už byl a vědí, co od něho mohou a nemohou čekat. Lipavskému nedošlo, že pokud bude takhle hrubě pomlouvat nastupující vládu, jeho partneři to nebudou brát jako nějaké varování, ale pomyslí si cosi nehezkého právě o něm. Prozradil parlamentním listům.cz a emočnabanka.sk nejmenovaný český diplomat sloužící v zahraničí. Prozrazuje zároveň, že zahraniční partneři, alespoň na základě jeho zkušeností novou vládu, vyhlížejí s pozitivním očekáváním. Z dlouhodobé praxe a řady našich článků o zahraniční politice plyne, že Jan Lipavský u svých protějšků v zahraničí neměl zrovna pověst dobrého diplomata, přestože všichni drželi dekorum a nemluvili o tom veřejně. Podle bývalého šéfa české diplomacie Cyrila Svobody vždy platilo za naprosto vyloučené, aby končící představitelé států v zahraničí kritizovali své nástupce. Kdo to dělá, spíš podle ex-ministra zahraničních věcí ubližuje sobě a nikoli těm, které pomlouvá. Obecně platí, že žádný ministr nepomlouvá svoji zemi, svoji vládu a nehodnotí své nástupce. To je princip. Demokracie znamená, že se systém okysličuje a děje se to tím, že se lidé u moci střídají. Okysličování činí organismus zdravým. Nástupci ve vládních funkcích se prostě v zahraničí nekritizují. My jsme to nedělali a také jsem se před koncem loučil na různých fórech a evropských radách. Ve snu by mě nenapadlo hodnotit svého nástupce. Pokud to děláte, vypadáte přiblble, protože ti partneři v zahraničí si soud dovedou udělat sami, nejsou to hlupáci, konstatuje ex-ministr Svoboda. Ve svém komentáři pro parlamentnilisty.cz a emočnabanka.sk se dotkl i budoucího ministra obrany Jaromíra Zuny, který má podle jeho slov dobré předpoklady k výkonu ministerské funkce, jakkoliv někteří komentátoři tvrdí opak. Slyšel jsem někde v médiích kritiku generála Zuny, co by budoucího ministra obrany. No a co? Tak bude ten rezort řídit někdo jiný než dosud. Generál Zuna má dvě vysoké školy, mluví plynně pěti jazyky, včetně arabštiny. Najděte mi někoho jiného, kdo sloužil v armádě, je generál, mluví pěti jazyky a má zkušenosti z diplomacie. Máte kvalifikovanějšího člověka? Těžko. Zajímavé je, že o tomhle se vůbec nemluví, dodává Cyril Svoboda s narážkou na to, že řada ministrů v minulosti ani neovládala žádný cizí jazyk a Zuna je v této věci naprostý opak. Tak to je asi všechno.
1: No, to jenom dokresluje. Že by,
0: no promiň, že by Cyril Svoboda jako fandil Andreji Babišovi, to určitě nehrozí. Takže pokud toto říká Cyril Svoboda, tak zase mezi řádky čtu, že opravdu si o této vládě a hlavně o tom blbečkovi, který sotva prolez sítem na toho ministra, který udělal tady víc škody než užitku, tak že asi jako ho měl plný zuby. Jako to, co nadělali tyhle ty lidi v zahraničí za paseku, to se bude dávat špatně dohromady. Ale zase na druhou stranu, když se předvedete jako idiot, no tak zase to usnadní tu práci, protože zase všichni to chápou tak, že prostě ten idiot dělal kroky, které prostě vůbec jsou úplně špatný z cesty. No Míšo, co ty si o to myslíš?
1: No ne, no, tak jako úroveň prostě za ty 4 roky, úroveň našich zahraničních vztahů prostě v určitými směry, jo, nemluvím směrem do Evropské unie a tak, jako jo. A v době,
0: myslíš rektální ještě alpinismus, zvaný bruselolismus?
1: Bruselolismus, ano, bruselolismus, ten byl, ten měl na jedničku, hele, to jako fakt, to se nemusel ani učit, jo.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: To jsou podržtašky, to jsou poskokové, jsou rektální alpinisti, to jsou mopsíci, který prostě udělají veletoč, nebo si budou honit ocásek, nebo budou přeskakovat laťku, prostě jenom proto, aby pánička v Bruselu potěšili, aby staříka ve Washingtonu DC, tak aby mu udělali radost, no.
3: Ale víš, co je nejhorší, když se ještě zpátky vrátím k tomu mýmu dnešnímu cestovatelskému.
2: A to jsem se tě chtěl zeptat, jaký to bylo, ten večírek, to jsme zapomněli jako.
3: Večírek byl super, viděla jsem se s holkama, který jsem třeba neviděla 15 let. Tak to bylo, jo, bylo to moc fajn a bylo to takový, jakože...
2: Počkej, jsem se tam... mě zajímá, jako, to jsou holky, kolik pak jim je, tak jako třeba.
3: No, tak, když jsem byla nejmladší, tak zkus hádat, no.
2: Počkej, byla nejmladší, jo. To byl dobrý sled teda.
3: To byl sled černý, no.
2: To byl dobrý sled.
3: Ne, ale... na to, že jsem se tam malinka to vetřela, protože ty holky všechny byly v jedné organizaci, z který postupně prostě je momentálně nový generální ředitel Vyštípal. A de facto jsme tam zůstali pouze dvě, jakožto já jako externistka a jedna jako, dá se říct, sekretářka, asistentka, nevím, ale tuto čeká, že taky vypadne. Tak to bylo fajn. Ale co chci navázat? Já jsem jela pak tou tramvají. Mimochodem už jsem zjistila, co dělá ta mazací tramvaj, jo. Mimochodem tou dobou, jo.
2: Že maže ty vyhybky, že jo?
3: Ne, maže koleje, aby se tolik neošoupávaly kolečka tramvají.
2: Kecej, fakt je maže, jako jo.
3: Ano, jmenuje se ta tramvaj mazačka.
2: Mazačka, a prosím tě, ona ano. Je maže nějakou ekologickou mastí, nebo?
3: Hele,
2: čím je to mastí?
3: No počkej, tadyhle, dokonce tam nainstalovali, nainstalovali do ní i kropicí nádrž, protože mezi některými kolejemi je tráva, takže kropí v létě i tu trávu. Aplikace maziva, takže mazivo, tak ty seš technik, ty si to představ, pomáhá výrazně.
2: No mazivo může být, že nějaký... Něco mastného, ale jako jestli to ekologický, jestli to nějaký sajrajt nedávají.
3: No nevím, hele, aplikace maziva pomáhá výrazně snížit hluk a opotřebení kol a kolejnic.
2: No, že nevědou do kopce je druhá věc, že? No. Když zabrzdí, tak jede jako po másle.
3: Tak jedou pořád, no. Ale co chci říct, takže jsem jela tou svojí oblíbenou šestkou. A nastoupili tam dva mladíci ve věku 17, 16, nevím. Pravda je, že já jsem nejdřív jenom poslouchala, posléze jsem se třikrát otočila, jo. Protože to jsem se musela teda jako podívat, zavostřit, co to je za mladíky. Nejdřív se začali bavit o migraci. A já tím navážu na tu zahraniční politiku, jo. Aby jako si nemyslel, že od toho utíká.
2: Aby jsme věděli, o čem se baví mládež dneska. Co zajímá mládež dneska?
3: Ano. Takže když nesouhlasíš s migrační politikou, ještě pořád současné vlády a tak seš rasista. Mm-hmm. Vůbec se nechápeš, čím ty lidi, který sem prostě jako přijdou, prochází. Mm-hmm. Jako úplně jako špatně, jo. jako, jsi úplně prostě mimo. Mm-hmm. Vůbec to nevíš. A mají jednoho kamaráda, tyhle dva, který teda jako nemá tu migraci rád. No ale oni se s ním přeci vůbec nebudou bavit, jako, no to ani náhodou, jako absolutně s ním přeruší všechny styky a prostě s takovým rasistou, no ani náhodou. Z jedné věty v podstatě půlka slov byla anglických. Tak jsem si hodně domýšlela. Já jsem si nejdřív myslela, že jsou to Angličani nebo co, a když pak jako jsem slyšela jako plynou řezanou češtinu, tak jsem si říkala, aha, tak to jsem asi nějak špatně. A fakt teda třikrát jsem se...
2: obraty dnešní mládeže. Mm-hmm.
3: Třikrát jsem se otočila a říkala jsem si, jo, tak to jsme to teda fakt dopracovali. Jako. Jo, a to bylo jenom tak, jako, že pánové měli nějaký prostě jako názory na migraci, ale no, nevím, myslím si, že kdyby vůbec věděli, o čem mluví, tak by takhle vůbec nemluvili, no.
2: Hm? No tak, až budou větší a až jim třeba znásilní partnerku,
3: nebo dítě,
2: nebo když je okradou, nebo je zmlátěj, pobodají je třeba,
3: no.
2: Nakopou je do ksichtu, tak třeba jo? Pochopí, tak kdo je rasista.
3: Je to v pořádku, veď? O nic nejde.
2: Ne, tak oni nemají zkušenost, tak jako ber to.
3: No jasně.
2: Jsou to pubertáci, vyplachujou jim ty neziskovky, vyplachujou hlavy, všude jako se o tom mluví prostě, a kdo tomu nerozumí, tak je blb a nebudou se s ním bavit. Nikdo jim neposune tu informaci z Německa, z Anglie a tak dál. To jim tady neřeknou, jak ta migrace tam teď začíná pracovat a jaký to je obrovský problém. No tak oni v tom nevidí problém. Mm. Takže víš, my je vlastně ani nemůžeme z toho vinit. Toto je důsledek právě té činnosti a práce školského systému neziskových působících na školách, politická garnitura, totální jako kdyby zmagoření té Evropské komise a tak dále. Tyko Maďarům, Maďaři dostanou 500 000 000 eur pokutu za nepřijímání migrantů.
3: No, dobrý jako.
2: Jak dlouho ta Evropská unie ještě bude tak jako v nějakém funkčním stavu, jo? To, že nemají peníze, je věc druhá, ale jako proč by jim to Maďarsko mělo dávat, jako?
3: Víš co, Peťo, oni nemají peníze vůbec na nic a vůbec v ničem. Je to dramatický, je to teď zažívám prostě na vlastní kůži, kdy se má přejít od nového roku na nový systém hlášení na sociální správu ohledně zaměstnanců. A nejdůležitější ze všeho jsou jako informace o tom, jaké jsou pokuty při nesprávném vyplnění, při nepodání, při špatném vyplnění a tak dále. To je okamžitě prostě, ale to nejsou pokuty třeba 2000, 3000. To je 20 000, 30 000, 50 000. Jako kdo ty mzdový účetní bude chtít dělat? Jako nikdo.
2: No, to přeci spěje ke kolapsu, ne?
3: No jasně, já jenom v to pevně doufám, jo.
2: To je evidentní.
3: A ještě napadlo mojí kolegyni druhá věc, která by mohla být hodně zajímavá. Je to nějaký jednotný hlášení zaměstnavatele, leden až březen zkušební provoz, od dubna ostrý provoz. A má se tam vlastně hlásit o každém tom zaměstnanci jako opravdu všechno. Jo, dneska se posílali jenom hrubý mzdy plus odpracovaný dny pro účely důchodu, že jo. Stačilo to celou dobu. Nikdo
2: víc nepotřeboval. A teď se bude hlásit co, Míšo?
3: Teď se bude hlásit, kolik bereš na hodinu, nebo kolik bereš jakoby měsíčně, kolik si odpracoval hodin, dní, kolik jsi měl dovolený. V podstatě se vezme celá ta mzdová věta a ta mzdová věta pod nějakým identifikátorem každého toho zaměstnance. Pozor, nebude to rodné číslo. Rodné číslo to nebude. Každý dostaneme další číslo. Se odešle na sociálku. Nějaký kumulaci, když máš třeba 20 zaměstnanců, tak takovýhle 25, pohromadě odešleš na tu sociálku.
2: A když máš 2000 zaměstnanců, tak to bude 2000 vět.
3: Ne, slov, tak to bude.
2: 2000 slov se to jmenovalo, ne?
3: No, to jo, ale bude to. Jedna várka bude 1500 slov a druhá várka bude 500 slov. Protože jo,
2: maximálně
3: víc?
2: Tam je těch 1500.
3: Ano, ano.
2: No tak jako, ale já myslím, že ta digitalizace je zase vymyšlená. Jako.
3: No ale počkej, co napadlo kolegyni? Ona říkala, hele, to je našlápnuto k tomu, že oni to, my to tam takhle budeme šoupat, oni už to v té papírové podobě, podobě a tak, jako, už to nebudou chtít. A co se pak stane? A pak se to někde jako nepovede, zhroutí, data zmizí.
2: No.
3: A vlastně nebudou si ho vypočítat. No, ano, ano. Takže jako celku zajímavý. Tak uvidíme, no. Ale navazuju na to, že jak nemají ty peníze, tak prostě všechno je vázané na ty pokuty. A opravdu jako musím potvrdit, že pokuty teď dávají za každou blbost. Fakt jo. A dávají je třeba i ze sociálky, což dřív třeba vůbec nebylo, jo.
2: Dneska nějaký úředník tě vypálí pokutu prostě.
3: Jo.
2: Tak musí se na sebe vydělat.
3: Jo, musí, no. Moc pěkný, no.
2: Tak. Legenda o 80 milionech v sejfu. Zůstáváme v České republice. Jak je vidět? Tu je 80 míčů, tam je nějaký miliarda. Proč příběh svobodových nedrží pohromadě? Tak si dáme jeden takový zajímavý článek o jedné korupční kauze. Už přes týden sledujeme fascinující rodinný příběh, ve kterém figuruje zlato schované před nacisty i trauma změnové reformy. Je to ale nepřesvědčivá legenda v době, kdy desítky milionů v hotovosti znamenají problém sami o sobě. Když jsme s Jiřím Svobodou, tehdy ještě generálním ředitelem státní správy železnic, mluvili poprvé, působil suverénně. Zdálo se, že si ani na okamžik nepřipouští, že by její nález 80 milionů v hotovosti mohl připravit o místo. To bylo minulý pátek odpoledne. Jen pár hodin předtím zasedala správní rada správy železnic, které se ovšem Svoboda neobtěžoval sdělit, že o 3 dny dříve u něj detektivové našli onen milionový poklad. Radní se to dozvěděli až z médií a minimálně někteří to nesli poněkud na libě. Byly to celoživotní úspory mého tatínka a dědečka. Tatínkovi pomáhám s jejich správou. Přečetli si na Seznam zprávách Svobodovo vysvětlení. No, to pěkně spravoval teda tatínkovo peníze, když je nechal ležet ve sklepě. V tu chvíli se začal odpočítávat Svobodův konec ve funkci. Jak zjistil kolega Vojta Blažek, manažer dostal na výběr. Buď sám do sobotního odpoledne rezignuje, nebo jej rada v pondělí odvolá. Přesto ještě vzdoroval a nechal se v pondělí odvolat. Pak přišlo pokračování, které už se píše skoro samo. Svoboda vystrčil před veřejnost i svého otce, 87letého Jiřího Svobodu staršího. Ten přidal další těžko uvěřitelné detaily, taktéž jako z pohádky. 80 milionů korun mělo mít původně podobu zlata, kterou mu zanechal jeho otec, prvorepublikový továrník, jenž tohle jmění schovával jak před nacisty, tak před komunisty. To je na celý film, odpověděl sám Svoboda starší. Řekla mi to maminka, když umírala. Ale to nemá cenu, nikdo mi to nebude věřit, dodal. A měl pravdu, nikdo mu to nevěří. Vtipně to glosoval historik Jiří Padevět, který na sociální sítě napsal. Dá se očekávat, že u pana ředitele najdou ještě archu úmluvy, jantarovou komnatu, štěchovický poklad, jediné tři vyrobené Hanbeu 2, Pank, Ratte, meč krále Artuše, kopí osudu a Skorzenyho zubní protézu. Ta ironie míří k podstatě. Čím fantaskněji příběh zní, tím hůř se mu věří. A ne ještě jednak. Historka Svobodových má jisté logické trhliny. Peníze prý nesvěřili bance, protože Svoboda starší si nesl z dětství trauma změnové reformy. Jenže při té nejvíc ztratili právě ti, kteří své úspory drželi v bankovkách. A máme-li věřit otcově verzi, byl to on, kdo údajně zlato směnil na hotovost, kterou pak uložil do synova sejfu, protože přece nevěří bankám. Rozumíš, ještě to udělá v době, kdy to zlato prudce letí nahoru, jo? Svoboda starší na počkání vypráví, jak pracuje od 14 let v Ústí nad Orlicí, prodával kožešiny a ryby a jak je extrémně spořivý. Jenže tady to už přestává dávat smysl úplně. Kdyby zmíněné miliony uložili na prach obyčejný spořící účet, měsíčně by jim to po zdanění vynášelo bezmála 200 tisíc měsíčně. Bez sejfu, bez legend, bez vysvětlování. Slib daný otci je v tomto případě opravdu k nezaplacení. U Svobodových by si měli uvědomit, že žijeme v době, kdy jsou miliony v hotovosti z principu podezřelé. Zvláště pokud jejich držitel stojí v čele státního podniku, rozdělujícího veřejné zakázky za miliardy. V téhle legendě o zlatonosné žíle v Ústí nad Orlicí by navíc nemělo zapadnout, že detektivové, kteří se ke Svobodovi mladšímu v uvozovkách objednali, nejspíš tušili, pro co si jdou. Zatím sice nevíme, co přesně vepsali do žádosti o domovní prohlídku, ale s vysokou mírou pravděpodobnosti Svobodu v posledních týdnech či měsících sledovali. Teoreticky mohou mít od poslechy či záznam ze skryté kamery, na němž si podezřelí předávají bankovky. Rovněž mohou, opět čistě teoreticky, najít na penězích od tatínka otisky někoho, kdo spíš než s rybami a kožešinami obchoduje se státními dráhami. O to směšnější pak budou současné pokusy Svobodových o vysvětlení nevysvětlitelného. To už je něco jiného.
3: No.
2: Tak.
3: Moc pěkný.
2: Viď?
3: To je. Ježiš.
2: Jako, rozumíš, to úplně postrádá logiku ve všech momentech, jo. Jako momentálně, kdyby za to koupil zlato, tak já jsem třeba na zlatě vydělal nějakých asi 32% za poslední rok, jo. No, tak nekup to. Čili
3: no, zlato, nekup to, no.
2: Zlato teďko dělá jakoby relí, takže jako...
3: No jo, ale...
2: Proč to mít doma v bankovkách, že jo?
3: Tak víš co, no. Nikdo nepředpokládal, že zrovna jako teda přijde někdo a že zrovna bude jako... A tak, no.
2: No jo, a máme tady a další...
3: Tak jako...
2: No.
3: 80 míčů, no, tak dobře, jako jsou pitomí, ale to mohlo být klidně.
2: Hele, všimáš si, jakmile Čivava dostala po drápech, neuspěla ve volbách, jak se rozjelo vyšetřování mnoha kauz.
3: Já jsem jenom zvědavá, no. Jak daleko to udržej všichni, rozumíš, jo?
2: To neudržej, hele, představ si toho policajta, který na tom dělá prostě rok, možná mu někdo vyhrožuje, strpčuje mu život, prostě nemá pořádně volno, furt musí někde lítat a když to celý připraví pro toho státního zástupce, tak oni mu řeknou, jo, tak ukažte, my se tím budeme zaobírat a skončí to v šuplíku, jako.
3: A nic,
2: jako. Tak je jasně, že při první příležitosti se ty policajti zpátky k tomu vrátí, jo. Kokain v banánech do Lidlu. Vrchní soud zrušil osvobození podezřelých. Městský soud bude muset znovu řešit případ, v němž čelí obžalobě trojice mužů, že v krabicích z banány pro řetězec Lidl dovezli kontraband kokainu. Odvolací soud původní verdikt zrušil. Já si myslím, že to byla zakázka hlavně pro parlamentní zástupce Pirátů. Článek si také můžete poslechnout. Aha, to je případ. V něm jsou tři podezřelí obžalování z dovozu 300 kg kokainu z Kolumbie, ten je kvalitní prej. V krabicích z banány pro obchody Lidl se vrací na začátek. Pak máš koupit, to chápu, já jsem se ptal v Lidlu, jestli mají kokain, a oni říkali, že už dlouho neměli, no tak to je jasný. Seznam zprávy z justiční databáze Infosoud zjistili, že odvolací senát Vrchního soudu v Praze v pondělí zrušil v této kauze osvobozující verdikt nad Albáncem Fatonem Gašim, řečeným Starý Tony, bývalým manažerem Lidlu, Jiřím Gabrielem a podnikatelem Petrem Hrubým. Nařídil, aby se případem znovu zabýval pražský městský soud. Vyhověl tak odvolání státní zastupkyně Ivony Horské. Vrchní soud v Praze zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc mu vrátil k novému projednání a rozhodnutí. Jelikož bylo rozhodováno, v neveřejném zasedání není nyní možné sdělovat další informace. Rozhodnutí je nejprve potřeba doručit jednotlivým stranám řízení, uvedla mluvčí pražského vrchního soudu Kateřina Dostálová. Advokáti obžalovaných shodně uvedli, že rozhodnutí odvolacího vrchního soudu zatím nedostali, proto se k němu nyní nemohou vyjadřovat. K rozhodnutí Vrchního soudu v Praze se vyjádříme, až nám bude doručeno. Řekl Seznam Zprávám advokát Petr Slepička, který zastupuje Tonyho. A podobně se vyjádřil Gabrielův advokát Jiří Mulák. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze nám dosud doručeno nebylo. Z pohledu obhajoby se nic nemění, klient se necítí být vinen. V trestním spisu se nenachází žádný důkaz, který by potvrzoval verzi obžaloby, uvedl Mulák. Žalobkyně původně uváděla, že kontraband s kokainem byl ukryt v krabicích z banány, mířícími z Jižní Ameriky přes Hamburg na pulty českých i evropských obchodů. Avšak v závěrečné řeči u pražského městského soudu navrhla změnu právní kvalifikace a už přímo netvrdila, že obžalovaní skutečně kokain dovezli. Soudkyně městského soudu Jarmila Pavlátová pak ve svém rozsudku obžalobu odmítla. Tvrzení obžaloby, že bylo pašováno 300 kg kokainu, nemá oporu v žádném důkazu. Tento údaj obžaloba opírá o obdobné drogové kauzy, což je zcela nepřijatelné. Napsala v odůvodnění rozsudku. Žalobkyně však v odvolání proti osvobozujícímu verdiktu uvedla, že ve spise je proti obžalovaným řetězec nepřímých důkazů. A ty, že soudkyně pražského městského soudu Jarmila Pavlátová nehodnotila správně. Hodnocení důkazů provedené soudem prvního stupně považuje státní zástupkyně za jednostranné, tendenční a účelové a vnitřně logicky rozporné, popsala Horská. Trojice mužů vinu od počátku případu odmítá. Gabriel u soudu prohlásil, že mu obžaloba nedává smysl. Hrubý pak řekl, že o obchodování s kokainem nic neví. A právě jméno obžalovaného Petra Hrubého bylo v minulosti spojováno také s uprchlým podnikatelem Radovanem Krejčířem. Nějakou dobu s ním pobýval i na Sejšilách, kde se staral o jeho ochranu. Čiže to jsou sami takový rychlí kluci.
3: Veď, takový nějaký jako... A oni to neumí vyšetřit. Oni najdou kokain a oni s tím neumí naložit, jo. No já už radši nebudu chodit do Lidlu pro banány.
2: Já jsem si to tam koupil nějaký prášek na zuby, já jsem po něm člověče byl úplně jak když světej.
3: Tě řeči to ani neříkej do éteru ještě.
2: Bůh ví, čím jsem si ty zuby na to namazal. No ne, tak...
3: Ale víš co, tak oni jedou ve velkém, všichni jedou ve velkém. Ve velkým kradou, ve velkým dovážejí drogy. Jedou velký bomby. A dělají z nás úplný debily. Jo.
2: No tak.
3: Jedou velký bomby a dělají z nás úplný blbce. No. Tak já nevím. Nevím, co na tohle říct. No.
2: Tak si dáme do třetice, jo?
3: No tak jo, tak mě tady přišel, mě tu přišel ten, se tomu říká, plyšovej pes.
2: A on přišel? Nekoupil jsi tady... něco v Lidlu? Opravdu přišel plyšovej pes?
3: Přines mi ho Tomík, protože přines mi ho Tomík, protože mě dneska celý den neviděl, tak mě přines aspoň plyšovýho psa.
2: Já myslím, že jsi byla v Lidlu a pak na večírku a teď je za tebou dole za plyšák, tak to už jsem si říkal. Dobře, tak si pustíme něco z českých luhů a hájů.
4: Mistrová média o tom nenapíšou jedinou řádku. O tom, jak tehdy z Ukrajiny přišlo přes 30 milionů euro na nákup údajně munice do minometů a tanků. Přišli překvapivě, ne do žádné velké banky, ne do komerční banky, ne do spořitelny, kde pak přišli do kampeličky Petra Fialy, do pražské družstevní záložny. Tam přišlo prostě takovýhle obrovský balík peněz na účet chorvatské firmy VDG, která se nikdy nezabývala takovýmito zakázkami. A někdo si tam prostě 14 milionů euro odnesl. Velkou část hotovosti. 14 milionů euro. A teď si představte, že Ukrajina někam poslala takovéhle peníze, stovky milionů korun, nepřišla jí munice, nevrátili se jí peníze a nikomu to nevadí. Nikomu to nechybí.
2: No jo, nikomu to nechybí.
3: Proč by to někomu chybělo, prosím tě?
2: Takhle,
3: to je úplná...
2: To je záměr, že nikomu nechybí, že jo?
3: No jasně, to je
2: jediný,
3: důležitý,
2: komu to chybí, jsou evropští jaksi občané, kteří platí daně.
3: Ale jenom bych řekla jenom ty, který platí ty daně, víš, jako jiným to asi nechybí. Ty asi jako o tom vůbec nepočítaj.
2: Ale to nebyl střet zájmu.
3: Ale prosím tě, jako, jaký střet zájmu? Jaký střet zájmu, prosím tě? Neumím ani popsat střet zájmu, co to je, bože. No. Ne, ale víš co, takhle si tu žijem. A je to stačí dát tím horší a horší a horší. Až to všechno bouchne, až to všechno vyleze na povrch. Jako.
2: A to jsou začátky, tohle to jsou začátky, takže už se vám to začíná propojovat. Takže, obrovská korupční kauza, která už se šetří to asi FBI nebo kdo, tak to šetří na Ukrajině. Ono sice jako musí to, že jo, tam místní, takže ta jejich tajná služba, tam finanční nějaká, no ale na pozadí vidíme jako FBI. Když Andrej Babiš říkal, že bitcoinovou kauzu bude šetřit FBI, tak věděl přesně, o čem mluví, jako jo. No a když ještě si do toho promítneme, jako, že ta korupce je spojená s jakýmsi Fialou, který vlastní banku, minimálně jednu, plus nějaká média na Ukrajině, a že většina těch finančních transakcí, kdy jsme jako stát posílali peníze na Ukrajinu, na cokoliv, jakkoliv, tak to teklo přes tu banku toho Fialy, potom to teklo do té kampeličky zpátky, kde je zase druhý Fiala premiér. Jako, jo. Zatím záhadným způsobem se vůbec nemluví o tom Fialovi na té Ukrajině moc. Jako.
3: Tam je to takový zahalený mlhou a oparem.
2: No, tenkrát Karel Světnička, že jo, scháněl k němu nějaké informace a nedohledal. Všechno je vymazané okolo něj. Informace k němu nejsou. To už samo o sobě nabízí jakési úvahy, až spekulace bych řekl. No tak uvidíme, ono, až to budou jako fakt šetřit, protože ta korupce na té Ukrajině byla tak rozměrná a s takovýma přesahama, že pochopitelně ty ukradené peníze daňových poplatníků amerických zcela bezpečně také tekly tou kampličkou družstevní záložnou podnikatelskou v Praze, takže zase bude Praha slavná, předpokládám. No a zcela bezpečně se to vyšetří, protože jsou jenom dvě cesty. Buď se ztratí data, pak je to jasný, No a nebo z těch dat to bude evidentní, jak vlastně ty finanční toky byly prováděné.
3: Teď je otázkou, jestli to, že se ty data ztratí, bude výraznější než to druhý. No. Uvidíme.
2: Jenže, chápeš, data se ztratí třeba v bance na Ukrajině. Data se ztratí třeba v Kampeličce v Praze. Ale data se neztratí na Switchi, že jo? Jo? Na tom mezinárodním uzlu.
3: To už by potom museli vypnout i ten mezinárodní uzel, no.
2: A víš, co je zajímavý? Že když Argentina splácela svoje dluhy věřitelům...
3: Tak to na tom Switchi bylo pěkně dlouho.
2: Tak to zadrželi a zkoumali, jestli ty peníze nepochází z kriminální činnosti.
3: A tady ne, viď. Jako.
2: A tady ty peníze tečou z banky do banky a z banky do Kampeličky a pak se nosí v igelitkách v hotovosti. Nikdo neví kam. Nikdo je odnes v igelice. Nikdo přesně neví, kde skončily ty peníze, jo.
3: A Bůh ví, jestli to bylo v igelice, třeba to nesli v balíčku, viď, jako nevíš.
2: Možná na to měli jinou tašku, možná i kufřík. A to nás nebude jako... odvádět víš, co... od té linky, že ty peníze prostě někam zmizely.
3: A víš, co nebyly jediný, jo? To je na tom to nejsmutnější, že prostě tady protékají mezi prstama miliony miliardy.
2: Nevím, a tebe prostě budou buzerovat za 250 tisíc v hotovosti, který ano. Nesmíš přijmout, jo? Bylo to asi 270 tisíc, jo?
3: A když jdeš do banky si vybrat peníze...
2: Říkal jsi vybrat to... nebo vyprat?
3: Vybrat. Vybrat peníze do banky.
2: No ne, že kdyby si chtěla vyprat evidentně peníze, tak na to je Kampelička, účet... že jo, v Praze u vás. Tam jedna taková
3: evidentně
2: podnikatelská.
3: Ten účet je podnikatelský. Oni vidí, že je to firemní účet a oni se tě ptají. A odkud ty peníze pocházejí? A na co je budete používat?
2: No to já je nevím. Důležitý, ne? Asi na placení, nebo budeš jich vařit nějakou snídaní? Nebo...
3: Jaký guláš.
2: Guláš.
3: Ne, Já už jsem ji rezignovala. Dřív jsem se v té bance vždycky stykala a dělala jsem prostě jako, jo, tak já nevím, tak jsem si asi vydělala na ulici. A rozumíš, víš, jako člověk byl takový jako odporný, jo, v odporu. A já už fakt nikdy nemám sílu, jo. Prostě to je... A já si myslím, že to naši posluchači mají úplně stejně tak, jo, že nikdy fakt nemáš sílu ani už odporovat. Vysvětlovat, že to tak není, že prostě je to jinak. Ne, už to nejde, jo. Už jako někdy. Ty dráhy se rozjely a nemá smysl to těm blbům prostě vysvětlovat.
2: Ale každý den, kdy ještě dosluhující vláda může zametat stopy, skartovat dokumentaci, nebo něco nakupovat smysluplně, jo, tak je dobrý, že jo, protože oni hospodařejí naprosto báječně. Oni prohospodařili tady 1200 miliard za 4 roky.
3: A to je úplně v pořádku.
2: A s absolutní drzostí vykládají, že mají lepší výsledek než Babiš. Protože on měl 5% HDP versus schodek. Nebo dluh, tak. A oni mají necelý 2, jo. Oni jsou úplně padlí na hlavu. Přeci stála ekonomika, ne, za covidu. Tak je jasný, že HDP se propadlo. Jenomže...
3: A
2: když
3: jim
2: někdo
3: jako
2: řekne, toho... že navýšili dluh o 1200 miliard, tak oni říkají, no a my jsme dokonalí, protože my jsme jenom necelý 1,73 nebo kolik to bylo.
3: No.
2: A furt tímhle šermujou tímhletím debilním číslem. Přitom, až se to rozkryje, tak to bude stejný punch čísel jako cokoliv jiného, co oni vydali jako číslo.
3: To možná ještě 1,2 bude, možná, že budou 2,4, jo? Že ještě se budeme všichni divit. Jo?
2: No nicméně, jako často v těch debatách, jestli jsi všimla, tak se pořád odvolávají všichni na nějaký, nebo takhle, většinou ty redaktoři, moderátoři, pracují s nějakýma průzkumama.
3: No, to by mi zajímalo, kde proskoumávají.
2: Tak, česká média neustále šermují průzkumy, co lidé a Filip Turek. Tak teď jeden aktuální. Takže, co lidé a veřejnoprávní média? Výzkum přímo dělaný pro Českou televizi. Výsledky jsou jasné. 88% je pro kontrolu NKÚ, dalších 60% je pro změnu financování a dokonce i sloučení České televize a Českého rozhlasu přes mediální masáž má přes 50%. Tak snad se i tento průzkum bude šířit tak intenzivně jako ten o Turkovi. Píše tady autor.
3: Počkej, mě ty procenta nepasujou.
2: Ne? Proč?
3: Nemá to být dohromady 100%?
2: Ne, může. To jsou tři různé otázky.
3: Jo, takhle. Dobrý.
2: Jo, 88% respondentů se vyjádřilo, že hospodaření České televize a Českého rozhlasu musí podléhat kontrole NKÚ. Mm-hmm. Dalších 60% respondentů je pro změnu, úplnou změnu financování.
3: Jo, už jsem to pochopila, jak to je, ano.
2: Jo, a přes 50% respondentů je pro sloučení Českého rozhlasu a České televize. Jako pod jeden poplatek.
3: Jo. Možná, kdyby je úplně zrušili, že by se vůbec nic nestalo.
2: No samozřejmě, bylo by to lepší, že jo.
3: To je asi jako ten příběh, který jsem slyšela minulý týden od jednoho svého, řekněme, známého. Je to jako tak jako vyzní. Něco se bavili o tom, že nejsou ve státním rozpočtu peníze a že zapotřebí teda jako je někde brát, takže ty pokuty a tak dále. A já říkám, no tak jako prostě jako jsme financovali kde koho, na Ukrajinu jsme posílali, prostě Ukrajince tady zásobujeme a to. A on se tak na mě dlouze zahleděl a povídá. No ale to vůbec není ten problém. Největší problém v tomto státě jsou důchodci.
2: Jo.
3: Tak jsem stuhla a říkám, jak to myslíš?
2: No přijme útok na tebe.
3: No to skoro už jo, jako jo. ano, skoro už jo. No, ty důchodci, ty vlastně jako činí největší část státního rozpočtu a ty prostě jako to všechno sežerou.
2: A že oni si to zaplatili, viď? To sežerání.
3: No jenom, že někdo to rozkrad, že jo. Je zase jiná písnička. Ale jo, jaké mohou být i názory?
2: Ale zase, jsou to naposlouchaný mantry.
3: Ano, přesně tak.
2: On tomu nerozumí, ten člověk, když se ho zeptáš, jako, jestli má nějaký konkrétní čísla, tak je nebude mít. Když se ho zeptáš, jestli ty lidi nemají nárok čerpat peníze, který vlastně si odvedli do toho fondu, tak proč mi nemůžeme vydat?
3: Podotýkám člověk na prahu důchodového věku. Jo?
2: No proto, no hele, všimni si, jak to dělají politici. Politici, jako by mají, no hlavně ty fialovci, mají tendenci jako vyprávět lidem, že stát je zatížený těma důchodama, jo. Ale stát není zatížený těma důchodama, přeci. Stát měl s těma vybranýma penězma správně hospodařit. Důchodci dostávají pouze a hlavně to, co si sami naspořili. Nebavme se o tom, co vybudovali a tak dále, ale přeci oni dávali někomu ty peníze v rámci toho balíku solidarity a tak dále. No, teď ty peníze se jim vyplácejí naspět.
3: No.
2: Ne, že to zatěžuje stát. Jestli stát to zatěžuje, tak je to důsledek toho, že někdo to prohospodařil. Nechci říct rozkrat, ale prohospodařil.
3: A najednou tam ty peníze
2: teď
3: nejsou.
2: Teď se to platí z přímých příjmů jako státu. Ale za to ty důchodci přeci nemůžou.
3: No.
2: To není tak, nic, že by ty lidi nic nedávali a najednou stát je platil. Teď oni tady celý život platili na to, aby teďko mohli dostávat. To mají předplacené dokonce.
3: Já jsem jenom jako zalapala podechu a říkám, ne, tak do této debaty už se dá pouštět, nebudu to.
2: Míšo, tenhle jed do té společnosti implementují zrůdy a dravci.
3: Ano.
2: Úplně stejný jed je to, že by se chtěli zmocnit peněz, které patří ruským subjektům. Jo.
3: No, to je taky hezká písnička.
2: Evropská komise navrhuje rozdělit finanční záruky mezi zeměmi Evropské unie za účelem poskytnutí úvěru Ukrajině z prostředků zmrazených aktiv Ruské federace, píše Politico. Tyto záruky jsou nezbytné k přesvědčení Belgie, aby zabavila 185 miliard eur uložených ve fondu Euroclear. Dalších 25 miliard je rozptýleno po celém bloku na soukromých bankovních účtech. Ve skutečnosti se jedná o rozdělení částek, které jsou státy Evropské unie povinny zaplatit, pokud se zhroutí schéma krádeže ruských aktiv. Největší z nich Německo 51,3 desetiny miliardy eur, Francie 34 miliard eur, Itálie 25,1 miliardy eur, Španělsko 18,9 miliardy eur, Nizozemsko 13,4 desetiny miliardy eur, Polsko 10,3 desetiny miliardy eur, Švédsko 7,2 miliardy eur, Belgie taktéž 7,2, Rakousko 5,5 miliardy euro, Dánsko 4,9 miliardy eur. Dříve bylo oznámeno, že Francie upustila od konfiskace 18 miliard eur ruských aktiv na úvěr Ukrajině. Oni chtěli ukrást peníze, které hodlali půjčit Ukrajině. Jo. Teď už za ně chtějí nakoupit zbraně, takže ty peníze chtěli nejdřív, že je ukradnou na obnovu Ukrajiny.
3: Pak teď ještě už, zbraně.
2: Teď už chtějí podporovat terorismus na Ukrajině, koupit jim zbraně a střely, aby páchali teroristické útoky na ropovody, plynovody, tankery. A propos, slyšela jsi, co ten blb na tom hradě zase vyved?
3: No, myslíš, jakoby s těma tankery, s tím tankerem?
2: Jo, nebo reakce na...
3: Ano.
2: Prosím vás, jestli si hodláte koupit turistický zájezd do Turecka, tak buďte opatrní. Turci se velice negativně vyjádřili na adresu Pávka, který jako jediný představitel všech zemí, jediný se vyjádřil a tleskal a radoval se, jak to bylo skvělé, když ty Ukrajinci potopili ten kazachstánský tanker s tou ruskou ropou. Jo. Že je zamořené moře, to nikomu nevadí.
3: No Pávkovi už vůbec ne.
2: No a co ta ekologie? A co na to říká ta Greta?
3: Kde je? Kde je její konec?
2: Kdyby ten tanker vozil elektriku, tak se to nestalo. A protože vezl ropu, tak zaneřádil celé moře.
3: Já bych do Turecka radši nejezdila.
2: Teď to je Černé moře, že jo? Takže jaká bude dovolená v Bulharsku? V
3: Černá.
2: Turecku?
3: Černá.
2: V Rumunsku?
3: Černá.
2: Nebuď rasista.
3: No vlezeš do moře a budeš černý, no. Tak co?
2: Ale našemu panu agentovi se to strašně líbilo.
3: Mně se to stalo. Já jsem to jednou zažila. V Řecku úplně si nespomenu, jak se ta pláž jmenuje, nicméně je to taková ta pláž, určitě někdo z posluchačů to bude znát, jak je tam ten vrak té lodi, jezdí tam tisíce a tisíce lodí, turistů. Prostě kdysi dávno jsem taky byla na výletě tam v tom zálivu a když jsem se vrátila do hotelu, nebo respektive už jsem to zjistila na té lodi,
2: tak se byla cítit zpátky jako pumpař po 16-hodinové službě.
3: Ano, kdyby jenom cítit. Já jsem byla celá zamazaná, dítě bylo celé zamazané.
2: A užili jste si to?
3: No, bylo to nádherný.
2: Nespálila to bylo... se na slunci, byla si pěkně promaštěná.
3: No, jo, takže takhle budou všichni vypadat. A Pávek se tomu směje.
2: Pávek tleskal, jako že to byla dobrá akce, že takhle jo, potřeba to dělat. Jako.
3: Bezva.
2: Takže Turci se vyjádřili na adresu Čechů. Přijeďte na dovolenou, už se na vás těšíme.
3: Ty jim to daj. Sežrat.
2: Jo. Já bych se vůbec nedivil, kdyby pro Čechy zavedli trojnásobné ceny.
3: Já nevím, jako. Tohle je opravdu, víš, to je... A Greta nikde, jo? Ta je někde skovaná, zalezla, spinká, já nevím.
2: Ne, tak Greta vymýšlí ty elektrotanky, že jo?
3: Tak jo, no, tak dobře.
2: No, ona vymýšlí, jak to udělat, aby s tou frontou postupovaly všechny ty dobíjecí stanice těch elektrických tanků. Víš, protože ty tanky...
3: Hele,
2: aby nezaneřádili prostě to území.
3: Ta se stejně za chvíli zhroutí, že jo. Dneska jsem někde zachytila, ale opravdu teď úplně nevím kde, že snad... Údajně, že Zelenský by byl ochoten uspořádat volby i v období války.
2: No jo, má strach z té korupce. On má dokonce strach, že ho podříznou vlastní lidi.
3: Tak jako dokážeš si představit, že vedoucího tvý kanceláře prostě jako odhalej za takovýhle korupční schéma.
2: Ale ty myslíš, že to je jako jiný? Jakože on, když ten Jermak pracoval jenom pro Zelenskýho.
3: No jasně, tak...
2: Že jako taky kdybych... pro sebe, ale když v tom měli úplně stejně, že jo, když to je to...
3: Já myslím, že jeho pozadí štípe šestku drát, jako jo, to prostě...
2: No samozřejmě, protože... Hele, poslouchej. Připravuje se tribunál pro ukrajinské neonacisty. Bývalý ruský předseda vlády Sergej Štěpašin v rozhovoru pro TASS uvedl, že se pracuje na vytvoření tribunálu pro ukrajinské neonacisty.

0: nějak jako chtělo končit. Oni přesně vědí, co, jaké podmínky je potřeba splnit, aby se mohlo o tom bavit. No a zatím do toho hází vidle Zelenskej, protože neustále někde útočej a vždycky udělají nějakou akci provokativní. No a nebo prostě to maří nacisti v evropských zemích, kteří se dožadují prostě jako nesmyslných věcí.
1: Hele,
0: oni chtějí třeba, promiň, oni třeba diskutují, ta Aliance ochotných, jo. Ona už přerozděluje kvóty, která země pošle kolik vojáků na tu Ukrajinu. Vladimír Putin se k tomu vyjádřil prostě, že toto jako rozhodně nepřichází do úvahy. Ať se zpamatujou, jako že pokud je válčit s Ruskou federací, tak Ruská federace je na takovou válku připravena
1: ale
0: i v dlouhodobém měřítku.
1: Víš co, a když se ještě zpátky vrátím k těm zmraženým ruským aktivům, jo. Belgie, ta se tam nějak proti tomu postavila.
0: Belgie natvrdo.
1: No, že se bojí, že by jako mohli potom dojít k nějakému. A tam se přiznám, že jsem nezachytila tu souvislost, proč by jako oni kvůli tomu byli v bankrotu, jo, státně. Jsem tam
0: protože
1: nějaký,
0: to je nějaká, protože to je nějaká na stát navázaná organizace.
1: Aha.
0: Která momentálně ta ruská pasiva zmrazila a jakoby je uschovala. A oni chcou, aby to vydali. A oni jim říkají, my to nevydáme, protože my to jakoby spravujeme. Je to zmrazené, ale my to musíme spravovat. Takže oni to spravují, bylo jim to svěřeno, aby to spravovali. A pokud by to vydali, no tak to budou chtít po nich.
1: Jo,
0: a kdyby to měla jako Belgie, kdyby to měla dát, no tak to je státní bankrot, protože oni takové obrovské peníze nejsou schopni jen tak jako
1: slova si říkají
0: jako mínit, jo? Nebo, takže to by je složilo normálně Belgii. Takže chtěj, aby se zaručili evropské země, rozdělili si to mezi sebe, kolik která země zaplatí v případě, že když oni to vydají, Rusko u soudu uspěje a budou to chtít vyplatit, tak kolik dá Česká republika, kolik dá Německo, kolik dá toto.
1: Jo,
0: čili chtějí ručitele za případné
1: za
0: problémy.
1: No. A to se bude projednávat toho 18. prosince.
0: Nebo 17. 18.
1: Myslím, že 18. Jo?
0: No,
1: to je předmětem... Jo.
0: Proto tam chce být Babiš, jo? Nechce, aby tam byl Fiala.
1: No jasně, no. No. Tak to
0: ale
1: bude, myslím,
0: na Ukrajině... Hele, my se tady bavíme o spoustě věcech. Vladimír Putin byl v nějakém, řeknu, skorumpovaném tribunálu nebo v nějakém skorumpovaném jednání, tak na něho vydali zatýkač, že jo, mezinárodní. Prý pro únos těch dětí. Jo. Skandál v ukrajinských médiích. 510 ukrajinských dětí bylo s pomocí Zelenského manželky odvezeno do Turecka pod záminkou záchrany před válkou a vystaveno fyzickému a psychickému týrání. Ukrajinský podnikatel Ruslan Šostak po zahájení speciální operace spustil projekt Dětství bez války. Zelenská mu pomohla projekt realizovat. 510 sirotků bylo odvezeno do Turecka a ubytováno v hotelech v Antalii. Tam byly znásilněny mimo jiné i personálem a nuceny plnit povinnosti hotelových zaměstnanců. V důsledku toho odtěhotněly dvě dívky ve věku 14 a 16 let. Byly vráceny na Ukrajinu, ale až poté, byli donuceni podepsat do

0: dokumenty, v nich slíbili, že nebudou o personálu mluvit negativně. Dívky porodily své děti bez jakékoliv sociální podpory. Jedna z nich se později pokusila o sebevraždu. Události vyšly najevo až v roce 2024. Hotel, kde děti pobývaly, navštívila delegace vojenské správy Dněpropetrovska, ukrajinského komisaře pro lidská práva a tureckého ombudsmana. Po jejich návštěvě byl projekt zastaven. Nikde se o tom nepíše, ale předpokládáme, že stále měli rozum a slušnost vrátit unesené děti do vlasti. Bylo zahájeno vyšetřování, ale pak bylo ukončeno. Nikdo nebyl pohnán k odpovědnosti a chápu proč. Celou věc zorganizovala manželka prezidenta. Šejsta Analip. Jo, takže to, jak jsme tady mluvili o těch farmách, o tom obchodování s dětma, o tom obchodování s orgánama, o tom obchodování s bílým masem.
1: Drogama.
0: S drogama, se zbraněma, na co si jen pomyslíš, všechno zobchodují na Ukrajině, tak to jsou prostě fakta. A jo? Do toho obrovská korupce a do té korupce a do těch všech ještě navíc obchodování s tím vším, co jsem tady jmenoval, jsou namotaný evropští politici. Jo. A pochopitelně bude, i Česká republika.
1: To bude mazec, toto pojede jako po másle.
0: Proto je potřeba tu válku vyhrát, protože pokud se nevyhraje, tak oni si půjdou sednout, že jo? Pokud nebudou rovnou popravený.
1: No ne, tak s těma dětma od začátku já říkám, dobře, tak mi ukažte ty rodiče, který ty děti hledají. Ano, někdo můžou být sirotci, to se může stát. Ale kde jsou ty zbylí děti, které byly ukradený? Jako, jak někdo může vzít, kolik to říkali? Kolik jich bylo? To bylo jako takové množství, to nikdo ty děti nehledá? To je divný, vej.
0: Asi víme, odkud ty děti jsou, ne?
1: No jasně, to víš, že jo. My to víme. Ale oni z toho dělají prostě, že a ještě na něj vydají kvůli tomu zatykač. No. Já nevím. Je to fakt
0: co čím nevíš, dál tím Míš, horší. Co nevíš? Co ti, není to čím dál co ti na tom není jasné?
1: Není jasný. Není mi jasný na tomto.
0: Já jsem se chtěla zeptat.
1: Se to takhle zhoršuje.
0: Není je jasný. To fakt,
1: prostě... Ne, prostě víš co. Pro člověka jako jsem já, která prostě tyhle ty věci... jsou nepředstavitelný. Já bych neskřivila vlásek prostě křížem, krážem, bych nikomu neudělala nic zlýho, nic bych neukradla, nevím, tak já...
0: Ale ty jsi z Prahy.
1: Ne.
0: Tak tam můžeš existovat.
1: No, docela dost špatně. Někdy mi to jde blbě.
0: Ty jsi ze svýma vlastnostmi, který jste tady vyjmenovala, absolutně nekompatibilní s tím prostředím a divíš se, že ti tam není dobře.
1: No. A musím říct, že mi je nedobře čím dál tím víc. Jako.
0: Řeknu popis, jo. Osekaná, ostříhaná na Havlíčka, velký brejle, veverčí zuby, intelekt minus, chytrá až na půdu, ostrá jako břitva. Kdo by to mohl být?
1: Nebude to za piráty. Z těch pirátů. Jak ona se jmenovala? Olga?
0: Olga?
1: Richterová?
0: Richterová, ano.
1: Jo, to jak jsem si vzpomněla.
0: Předvedeme si intelekt v praxi, ano?
1: Tak jo.
0: Je to důležité, protože umět se inteligentně vyjádřit, když konspiruješ, to není jednoduché. Tak jak to, no, jak to dělají Piráti, jo?
2: Protože zůstává spousta otázek a my jsme naprosto jasně říkali za Piráty, že nejspíše formálně Andrej Babiš splnil ty podmínky českého zákona o střetu zájmů. Ovšem otázkou už je to, jak to bude interpretovat například Evropská komise. Z hlediska těch evropských peněz, které plynou do České republiky, zase otázkou, jak to dopadne. A co se týče těch zkušeností z minulosti, my jako Piráti jsme vymáhali peníze, které byly vyplaceny holdingu Agrofert a dalším firmám, když byl Andrej Babiš premiérem, byl ve střetu zájmů, ukázalo se to jasně u soudů a my jsme prostě tu svou práci odvedli. A nyní, protože víme, že je prostě velice dobrý v obcházení pravidel a v hledání právních kliček, tak nás zajímá spousta věcí, protože on
3: Která nejvíc vzbuzuje ty pochybnosti u vás, když říkáte, máme pochybnosti, že to budou právní kličky, že to bude obcházeno, co vás jako teda nejvíc zajímá?
2: Bylo jasně řečeno, že tím, kdo nakonec bude mít prospěch z Agrofertu, z toho holdingu, budou děti.
0: Jo, ale po jeho smrti. Proč by měli děti trpět za to, že tatínek musel udělat nějaký krok? To jsou nýmandi, kteří v životě nepracovali, nic nevybudovali a jenom jako neustále zvracejí nějaký mantry. Jo. Nevěděla jako přesně co. A protože jim ten Babiš tak leží v žaludku, tak určitě to udělal nějak a nebude ta evropská, stejně Evropský komisi to nebude stačit. My tomu teda vlastně nerozumíme, ale určitě to je špatně. Jako jo. A určitě to udělal tak, aby ty děti nevošidil. No, teď on o tom mluví,
1: samozřejmě. A proč by měl vošizovat vlastní děti? Já nevím.
0: A to je to samý, jo. Prezident říká, existují právní důvody, aby Turek nebyl ministr.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Všichni vás vítám při tom pondělním odpoledni. Po dlouhé době slunečném odpoledni, ráno to vypadalo naprosto tragicky, mlha, pršelo, ošklivě bylo, ještě tál sníh, zbytky sněhu. No a odpoledne sluníčko, 12 stupňů tady u nás na Moravě, takže velice příjemný den, až skoro by se dalo říct takový ten zrádný, takřka jarní. No ale někde, na některých místech už to v přírodě začíná vonět takovou tou, víte co, já vím, že teprve únor a že až příští týden bude březen, ale jak se říká březen, za kamna vlezem, duben ještě tam budem, ale já se pamatuju, že na konci března bylo nějakých 22 stupňů v pohodě a že jsem se dokonce jednou na přelomu března, dubna už jsme se koupali jako děti. Takže vše je možné a uvidíme, jaké to jaro až přijde. Ono ještě toto jaro není, ale je to takové to pozvání na to jaro. Zima už asi nepřinese nějaké velké sněhové nadílky, i když stát se může všechno, máme harpované počasí. Sněžilo tam, kde v životě sníh neviděli a dlouho nebyl sníh tam, kde normálně býval. Tak uvidíme. Každopádně máme pondělí 23. února a v pondělí 23. února si budeme číst nějaké záležitosti, budeme si číst z jedné knihy, budeme si také připomínat některé důležité momenty historie. Tak, to všechno pro vás mám ve spolupráci s mými kolegy. Boženka Blanka mi tady posílá pořád spoustu materiálu, takže za to jsem rád a moc děkuju. A rád se s vámi o to rozdělím. Pojďme se podívat, kdo slaví dneska svůj svátek. Svatopluk. Svatopluk. To hned nám evokuje kníže Svatopluk, že? Takže ačkoliv nám dnes jméno Svatopluk může znít mírně zastarale, rozhodně stojí za povšimnutí. Přináší zajímavý význam a množství domácích variací. Jméno Svatopluk nosil dolnomoravský kníže Svatopluk I. nebo Svatopluk II. Slavným nositelem jména byl Svatopluk Čech, který dal život legendární postavě a příběhům pana Broučka. Dalšími významnými nositeli jména byli například herci Svatopluk Beneš, Svatopluk Čech a Svatopluk Skládal. K současným nositelům jména patří herec Svatopluk Skopal. Ano, Sváťa Skopal. Mužské křestní jméno Svatopluk je starým slovanským jménem. Vzniklo ze dvou slov. Prvním je slovo svet, které má ve staroslovanštině význam silný. Až v současnosti se první část jména přeneseně vykládá jako svatý. Druhou složkou jména je slovo pluk s významem pluk braný lid. Jméno Svatopluk tedy znamená silný v pluku,
silný ve svém vojsku. Potažmo pak také velký vojevůdce, velký bojovník. A já si myslím, že to vůbec není pravda. Protože svět se vysvětluje spíš jako to, co nás obklopuje, čili jako realita. To není jako takhle. Svatý svět by byl svat. To za A, za B, svět jako to, co nás obklopuje, to znamená všeho bojovník, anebo všeho míra bojovník, čili velký, dneska by se dalo říct, mezinárodní vojevůdce, tak bych to po našem dneska. Takže svatoplukové, no představte si, že to je jméno, které je v top stovce a to proto, že svatopluků máme 4327. 4327 svatopluků, sváťů. Jeden slavný svatopluk byl také, víte kdo? Sváťa Kuřátko, to byl ten, teď to nějak myslím reprízujou, Sváťa Kuřátko byl ten kuchtík, byl to tedy kuchař a byla to interaktivní záležitost, nějaký formát zvenku za socíku a byla rozcestí, jak ten svatopluk Kuřátko, kterého stvárnil Josef Dvořák, jak se měl rozhodovat a vždycky docházelo k hlasování a hlasovalo se tak, že byly nějaká lidé v nějaké firmy, byli v tom studiu, ty měli hlasovací zařízení a potom ještě hlasovala veřejnost. Tenkrát se neposílali DMSky, neposílalo se žádné hlasování, prostě kdo si myslí, že ano, tak teďko rozsvítí jednu žárovku. No a protože to bylo velké množství, tak na ČEZu to viděli na té spotřebě, že prostě někde to vylezlo o 3%, tak to bylo tím, že lidé rozsvítili a tam potom to bylo o 10%. Takže takhle lidé hlasovali na dálku. Někdo tvrdí, že to je blbost, že to nemohlo být poznat. Já si myslím, že to mohlo být poznat, protože na tom velíně toho ČEZu pochopitelně se dalo oddělit, jestli v nějaké fabrice na tří fázu se něco rozjelo, tak to vylezlo na všech třech fázích. No a někde to vylezlo jenom na jedné fázi, to znamená to hlasování na světlo pochopitelně se hodně eliminovalo tím, v jaké, kde, co, jak, ale oni mohli v podstatě rozdělit a viděli, jak to je, jestli to je v silno proudé oblasti anebo v slabo proudé. Takže s tím takhle mohli nějak pracovat a asi s tím pracovali. No nic, anebo s tím nepracovali a vypadalo to zajímavě a vlastně to bylo jenom o tom, že žádné rozcestí nebylo, ale pouze ho imaginárně jako kdyby vytvářeli. Kdo ví, rozhodně to bylo velice oblíbené, vím, že se na to lidé těšili, a že spousta lidí hlasovala a byly záběry, jak v ty paneláky, jak to prostě pohasíná, měli buď zhasnout, nebo měli rozsvítit. Takže bylo to evidentní. Tak. Svatoplukové. Já teďko všem svatoplukům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně ten svátek oslavte, neflákejte to jako já, který jsem měl včera tolik povinností, že jsem na svůj svátek neměl ani moc času, tak jsem aspoň stihnul, doufám, všem odpovědět, co jste mi psali. No a pokud jsem na někoho zapomněl, tak se moc omlouvám, ale nebylo to schválně, nebylo to proto, že bych vás nějakým způsobem ignoroval, ale bylo to hlavně proto, že jsem to nestíhal. Tak, to jsou sváťové. Svatoplukové. Vy, kteří znáte nějakého svatopluka, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím uděláte radost a ta radost mu prodlouží život. Představte si to. Paráda. No, tak. Máme tady exkurs do minulosti. Stará se nám o to Božena Blanka. Tak pojďme. Aha.
V den obránce vlasti, teď ještě se podívám, jestli jsem na něco nezapomněl. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Dneska je 15, tak to je dneska. Takže Vladimír Putin přál Rusům, Putin poblahopřál Rusům ke dni obránce vlasti. Datum 23. února je v naší zemi již mnoho desetiletí oslavováno jako jeden z nejvýznamnějších státních svátků. Stal se symbolem upřímné lidové lásky k našim obráncům, hrdosti na armádu a námořnictvo státu, na ty, kteří zasvětili svůj život službě vlasti, kteří spolehlivě stojí na stráži její suverenity a bezpečnosti. Jsou věrní vojenské přísaze a poctivě plní svou profesní povinnost. Z generace na generaci pečlivě uchováváme vzpomínky na každou stránku vojenské historie naší vlasti. Byla utvářena díky vojenskému umění velkých velitelů, nezlomné vůle a odvaze vojáků a velitelů našich předků, kteří se při prvním volání vlasti postavili do řady vedle svých bojových druhů. Rok 2026 byl vyhlášen rokem jednoty národů Ruska. Ctíme tuto posvátnou soudržnost a víme, že od nepaměti se lidé různých národností a vyznání hnali na obranu země. Pocit patriotismu a odpovědnost za osud vlasti upevňovali jejich jednotu, inspirovali k válečným činům a velkým nesmrtelným vítězstvím. No, to zcela bezpečně, protože Rus má jinou mentalitu než západní voják, žoldnéř. V den obránce vlasti prezident Vladimír Putin udělil státní vyznamenání vojákům, kteří obdrželi titul Hrdina Ruska a Řád odvahy. Ve svém projevu zdůraznil význam služby vlasti a poděkoval vojákům za jejich odvahu a odhodlání, které přispěly k úspěšnému provedení útočných operací na klíčových frontách. Putin zdůraznil, že Rusko bojuje za svou budoucnost, nezávislost, pravdu a spravedlnost a poblahopřál všem obráncům k tomuto svátku a popřál jim další úspěchy ve službě. Tak, to je všechno. A já tady musím pustit písničku, protože mi něco přivezli. Tak je to možné? Je to možné.

Balíček, který měl dorazit do 1 hodiny, dorazil právě teď. Chudák, paní celá nešťastná, to tu asi moc nezná. Pojďme se posunout kousek dál. Já jsem tady nedávno uváděl o tom, že uváděl jsem tady v pořadu informace o tom, že Ruská federace pochopitelně nepojímá tu denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny a už dneska jenom jako na území Ukrajiny, protože se přihlásili nacisté a militantní nacisté a militantní posluhovači se přihlásili z celé Evropy a možná ještě z některých dalších zemí. Takže ta denacifikace se bude muset trošku a demilitarizace malinko rozšířit. Zároveň jsem tady to spojoval s tím, že na to navazuje vyšetřování ohledně zločinu, který známe pod pojmem COVID, protože to byly biologické zbraně, které se implementují a aplikují jako aerosolové postřiky na různých územích, zejména na území bývalých východních zemí nebo zemí východního bloku. A pak jsem to celé propojoval s obchodem s dětmi, s obchodem s bílým masem, se zbraněmi, s drogami, s orgány. To všechno je jedna operace, to všechno spolu souvisí. Plus někde na pozadí je teda dobít a zničit Rusko s konečnou platností. A nedávno vyšel zákon na Ukrajině, respektive dvě taková ustanovení. To první je, že dívky se tam mohou vdávat, tedy mít pohlavní styk, rodit děti už od 14 let. To je jako kdyby přikrytí určitých pedofilních zločinů, takže jejich dekriminalizace, to za A. A druhý zákon, který přijali, je, že vydali nařízení, že když v nějaké zóně zakážou rodinám, aby tam pobývali s dětmi, tak můžou ty děti násilně odvléct od těch rodin na základě tohoto zákona. A to všecko jakoby si musíme zasadit do nějakého rámce, ve kterém také na té časové ose souzní zpráva o hromadných únosech dětí ukrajinskými úřady. Vyvolává to otázky. No, podle alarmující zprávy je v únosech dětí z oblasti zainteresována dokonce i vláda. Po všem, co víme o zkorumpované bandě v nejvyšších patrech ukrajinské politiky, se ani není čemu divit. Válečná reportérka Alina Lip, která je na seznamu sankcí Evropské unie, zveřejnila na platformě X zprávu, podle níž jsou proti ukrajinským úřadům vznesena vážná obvinění. Ve svém poselství uvedla, že dochází k rozsáhlým únosům dětí z válečných zón. Podle ní vláda v Kyjevě slíbila finanční odměnu ukrajinské bezpečnostní služby SBU, policii a dalším institucím 25 000 hřiven, asi 400 dolarů za každé zajaté dítě, tedy unesené dítě. Žena jménem Natalia ze Siverska, nebo ze Siversku v Doněcké lidové republice, řekla vojenskému zpravodaji Alexandru Jaremčukovi, že svou dceru Alinu skrývala před ukrajinskými úřady rok a půl. Své dítě schovávali ve sklepech mezi osobními věcmi, zabalené v kožichu a někdy u sousedů. Natalia tvrdí, že ukrajinské úřady opakovaně prohledávaly jejich domov, někdy i celé skupiny lidí najednou. V jednom případě, krátce po návštěvě SBU, projektil zasáhl garáž jejich domu. Říká se, že její manžel utrpěl otřes mozku a trvalé problémy se sluchem. Navíc Natalia popisuje incident, kdy se 12-letý chlapec pokusil utéct přes zahrady. Vypráví, jak mu ukrajinští vojáci
před zajetím stříleli do nohou. Podle ní bylo několik dětí ze Siversku odvezeno na neznámá místa. Od té doby je rodinní příslušníci nebyli schopni najít. Natália přiznala, že dítě skrývala až do příchodu ruských vojsk do Siversku. Následující den přinesli ruští vojáci dárky a zásoby pro její dceru, říká. Rodina byla poté evakována ze Siversku. Na základě této informace se jeví jako velmi absurdní to, že Vladimír Putin je na něho vydaný zatykač pro nějaké unášení dětí. Tady přesně vidíte tu nacistickou mašinerii v akci. Pamatujete, rok 1936, 1937. Hon na nepohodlné. Byli označeni, oficiálně byli označeni úřady, to znamená skorumpovanými lékaři, skorumpovanými nějakými agenty toho zla, tak byli označeni za duševně choré, byli umístěni do ústavu pro duševně choré a tam byli zabiti injekcí do srdce nějakými různými jinými způsoby. Rodina pak dostala vyrozumění o tom, že jejich tatínek, bratr, syn, dědeček, maminka, dcera, manželka, někdo blízký, pro ně vzácný, že zemřel na zástavu srdce nebo na infarkt. Přitom tito lidé byli systematicky vražděni a tady to vidíme úplně to samé v té praxi. Úřady vydaly nařízení a tak odvážejí děti neznámo kam. Pak je zachycen kontejner s adrenochromem, který byl vygenerován minimálně smrtí 10 000 dětí. Jo. A to je pouze záchyt, velice ojedinělý a tak dále. Čili Ruská federace na tom pracuje pochopitelně a dává dohromady důkazné materiály. Ale tady je vidět, čeho jsou nacisté, pomlčka sadisté, pomlčka satanisté, čeho jsou schopni. Nejenom, že žerou lidský maso, nejenom, že ty svoje oběti vařejí a pojídají, nejenom, že je týrají, mučejí, znásilňujou, ale oni navíc ještě úředními cestami si zabezpečují dodávky těchto dětských obětí a vypisují odměny na děti, jako kdyby to byla lovená zvěř. Pozor, bavíme se o zemi, která má vstoupit do Evropské unie. Bavíme se o Ukrajině, bavíme se o té nám všem vzorem jdoucí Ukrajině, jak tady někteří vykřikují na náměstích. Toto je oficiální režim nacisticko-sadistický, který na Ukrajině vládne. Představte si, že byste najednou zjistili, že na vaše dítě je vypsaná odměna a že vám to dítě kdokoliv může najednou ukrást, uníst a už ho v životě neuvidíte a oni ho nechce ani myslet co. Takže to je strašný. Umíte si toto představit v praxi? V reálném životě v roce 2025, v roce 2026, toto se děje ve vyspělé zemi v uvozovkách, která aspiruje a je protlačovaná ke vstupu do Evropské unie. A pak se musíme ptát. Je ta Evropská unie tak blízko už tomu, co jsem tady popsal, že vlastně splňuje ty parametry ta Ukrajina, protože Evropská unie je tohoto plná a je nějakým způsobem s tím sladěná, to vedení té Evropské unie s tím kyjevským, to znamená, že to je jeden nácek vedle druhého, jeden satanista vedle druhého, kanibalové, pedofilové a tato zrůdná zvěř. Je to ono? Nebo se nad tím zavírají oči, přestože se to ví, že se to tam děje, tak se to maskuje, kreje a dělá se, že vymlčuje se to, že to není. Za mě obojí. Za mě úplně obojí. A takováhle verbež,
Přeci nemůže být součástí jednoho celku, kde jsme my. Přeci my už bychom v tuto chvíli jako stát měli říct a dost, jako my nechceme být součástí této nacistické mašinerie. Se vším všudy. Kyjevský režim už je oficiálně brán jako teroristický a k tomu ještě sadisticko-nacistický. Jestli tam mají zákony, které a oficiálně jsou vypisované odměny za ulovené dítě, tak si tady budeme hrát jako na co? Na co si tu budeme ještě hrát? Jakože se to neděje, jakože to je cajk, jakože to je v pořádku? Kde by se vzali ty peníze na to, co si nakoupili oligarchové, vysocí státní úředníci, včetně prezidenta Ukrajiny? Záhadného prezidenta Ukrajiny, který už není prezidentem, ale hraje si na něj. A oni mu to žerou a baštějí, že je prezident. Proč? No, protože ho tam potřebujou. Asi potřebujou ty svoje dávky a dodávky toho, na co jsou zvyklí a na čem jsou závislí. Pak se ale musíme ptát, jestli toto je svět, ve kterém my se chceme realizovat. Jestli nepatříme náhodou někam jinam, pane Fialo. Já mezi tuhle verbež rozhodně nepatřím. A mezi tu verbež na tom západě také rozhodně nechci patřit. Ani moje dítě tam nechce patřit. Nechci se dočkat toho, že na moje dítě jednou někdo bude vypisovat nějakou odměnu. Aby se pedofilům udělalo dobře? Aby se mohli uspokojit a netýrali ty okolo sebe? Jak psala jedna paní doktorka, že je pedofilům potřeba vyhovět, protože když se jim nevyhoví, tak oni by mohli být až příliš agresivní. No kurňa, já bych mu dal agresivní. Ten by dostal takovou pokulí, že už by ho to ani nenapadlo. Je potřeba se k tomu postavit čelem a ne si hrát tady na Bůh ví co, na já bych to nazval rerasovou snášenlivostí. Jako. Protože začalo to tím, jestli černý nebo bílý, a končí to tím, že každá uchylka je pro nás vzácná. Každý pedofil nám je vzácný. Každý zločinec nám je zvláštní a je vzácný, protože přeci to není normální, ne? Tak ta výjimečnost toho, že někdo žere lidi, jako, to je přeci naprosto geniální asi. No, možná u satanistů, jo. V jejich rejdech. Fuj, chce se mi z toho zvracet normálně. Nikdy jsem si nemyslel, že takhle realisticky se budou projevovat ty konspirační teorie. Teď tady máme tu skvadru, jo? Ty kriply. Ten Zelenský s tou Uršulou a s tou svojí krutou. Jo? Paráda. A tady máme manželský pár Lejnovejch. Jedno hovno vedle druhýho. Fuj. No nic, jdeme dál, já se nebudu rozčilovat. Ale to mě fakt trochu jako načechralo, protože vypisovat odměny na děti. Mně, když to poprvé přišlo v jiném znění, tak jsem tomu nechtěl věřit a nechtěl jsem to zveřejňovat. Ale teď jsem si řekl, že je pravý čas. Pojďme si pustit něco z historie. Já jsem trošku na ty auta, jsem i na to budování toho socialismu, byť možná někomu se to zdá být hodně hráblý, ale já si myslím, že ty naši tátové a dědkové odvedli neukrutný kus práce s čistým svědomím, že budují pro nás lepší budoucnost, než měli oni. A také se jim to podařilo. Ano, pod vedením Rudého praporu, ano, pod vedením Komunistické strany Československa, ano, pod vedením strany, která jediná rozhodovala. Také si za to slízla svoje. Ve chvíli, kdy se lámal chleba, tak to byla právě ona, která byla obviněna ze všeho. A přitom ne, za všechno mohla. To je úděl. Ale vraťme se do té poválečné doby. Vraťme se do archívu,
České televize nebo Československé televize a pojďme se seznámit s tím, jak to fungovalo, když ještě Škodovka byla AZNP, respektive když začínala po té válce s výrobou takových aut, jako byl třeba Škoda Tudor až po Favorit. Tak pojďme si trošku nostalgicky zavzpomínat, jaké že to vlastně bylo a jak se to prezentovalo, co to přinášelo. Je to hezké ohlednutí za úspěšnou dobou, kdy řekl bych, jsme měli být na co hrdí. Teď v podstatě se jenom vybydluje to, co už tady existuje. Nevím, proč mi to nejde blablabla, nejde mi to přehrát. Jo, stahuje se to. Stahuje se to, tak uvidíme. Tady si dáme stažené. Jsem myslel, že to mám nachystané. A ono ne. Tak se to stahuje. To už uvidíme. Co nám z toho vypadne. Škoda v podstatě je zakladatelem a původně se ve Škodovce, nebo Škoda vznikla na výrobě kol. Úplně poprvé se tam vyráběla kola třeba. Jo? Takže ne, vždycky bych řekl, že to bylo o Škodu, o autech. Prostě ta cesta k těm autům někudy vedla a nějak se jí podařilo. Tak kolik máme? 220 mega to má. Za chviličku to budeme mít stažené, tak si to budeme moc spustit. Nevím, proč to nejede, to asi není někde uložené, musí se to stáhnout. Tak přátelé, ještě chviličku a mrkneme se do archivu Československé televize. Já už osobně... Takhle, některé obrázky pochopně jsou pěkné, vy je neuvidíte, ale je to za to, já už asi v tuto chvíli nebudu moct.

Jsme v automobilce Škoda v Mladé Boleslavi. Továrna byla zničena bombardováním. Po revoluci se tu vyráběly 4 vozy denně. Dnes již je továrna opět v chodu a dělá rychlé pokroky. Na jedné lince vyrobí se v 8-hodinové směně 40 vozů. Příští rok chtějí dělat Škodováci 60 vozů za jednu denní směnu. Věříme, že se jim to podaří.

0: Malý jsou vozy Škoda 1101 Tudor, připravené pro vývoz do ciziny. Holandsko, Belgie, Švýcarsko, Jugoslávie, Rumunsko, Egypt, Palestina, Indie, Jihoafrická unie, všechny tyto státy jsou spokojenými a také nedočkavými zákazníky Škodovky. Koupili by mnohem, mnohem více vozů, než může dnes Škodovka vyrobit. Jenom do Holandska se dodalo letos již 1000 vozů. Škodovka vyrábí a Škodovka vyváží. Získává v cizině devizi a připravuje se, aby zásobila i každého z nás.
1: Tradicí slavného Tudora, který si vydobil vítězství na světových trzích, bude pokračovat nový pětimístný vůz Škoda 1200, který se už začal v mladoboleslavské automobilce vyrábět sériově. Konstruktérům se podařilo vytvořit moderní vůz, který má všechny předpoklady získat si obdiv na světových trzích. Provoz nového automobilu je velmi hospodárný. Na 100 kilometrů spotřebuje pouze 8,5 litru benzínu. Dosahuje rychlosti přes 115 km za hodinu. Jeho 4 válce dávají na brzdě 36 koňských sil. I žurnalisté buržoazního tisku museli po ženevském autosalonu přiznat, že tento dokonalý vůz v mnoha směrech předčí výrobky kapitalistických zemí. Už dnes objednávky zahraničních zájemců vyčerpávají celou roční produkci mladoboleslavské automobilky. Vůz Škoda 1200 je novým úspěchem našeho znárodněného průmyslu, který bude všude v cizině hlásat slávu jména českých dělníků a techniků.
2: V automobilových závodech Kvasiny u Rychnova nad Kněžnou pracují na novém typu osobního vozu. Je to zdokonalený sedan Škoda 1201. Několika měsíční usilovná práce konstruktéra Františka Chamráda byla úspěšná. Benzinová nádrž je z bezpečnostních důvodů umístěna v zadní části vozu. Nově jsou řešeny i disky kol. Střecha je zasunovací. Vnější i vnitřní úprava karoserie si v ničem nezadá s nejmodernějšími vozy světové výroby. A tak je obdiv Pražanů nad novým vozem Škoda Rapid pochopitelný. Volant se po zatáčce samočinně vyrovnává. Sériová výroba nového elegantního vozu Škoda Rapid začne už v roce 1957.
3: U automobilu Škoda 440 bylo u nás poprvé použito ohýbaným skel. V řetenických sklárnách je vyrábějí z rovného tabulového skla. V elektrické peci dávají tabulím při teplotě 600 stupňů Celsia předepsaný tvar. Každý vyrobený kus je pečlivě kontrolován. Ohýbané sklo je velmi pevné a pružné, jak dokazuje tato naše zatěžkávací zkouška. Z bezpečnostních důvodů má sklo ještě další zvláštní vlastnosti. Při rozbití se celé rozpadne na malé krystalky s neostrými hranami.
2: Vela našich diváků chce vidět nové typy automobilů. Zašli jsme do Mladé Boleslavy a nakrutili hned dva typy. Octavia je vlastně zlepšený Spartak. Cenu zlepšeného auta so spotřebou 7 litrů benzínu nie je zvýšená. Felicia je bývalá Škoda 450 s předním špirálovým perovaním a predává se bez poukazu.
4: Tým končíme naše stručné zábery a najbližšie sa už zacielíme na niektoré veci dôkladnejšie.
1: V automobilových závodoch v Mladej Boleslavi chcú pozdraviť 12. zjazd našej komunistickej strany zvýšením výroby o 8,5% a skrátením pracovného času na jednej oktávii o 4,5 normohodín.
4: Na těžkých lisech jim k tomu dopomůže železná ruka a spojení lisů pomocí transportních pásů do jedné linky.
1: Kolektiv zkúšobně strojov zlepšil dva obrábací automaty.
5: Predtým tu dve ženy obrobili za zmenu 500 ventilov. Pomocou podávača, navrhnutého súdruhom Rajsom, vyrobí jedna žena za zmenu 1200 kusov.
4: Ve vývoji technologie zkoušejí elektromagnetický tvrdoměr. Dva takové přístroje ušetří závodu 12 lidí.
5: Zámočníci Tlučhoř a Drbohlav zostavujú po pracovnej dobe zo starých súčiastok viacbodovú zváračku. Tým ušetria pri zváraní zadnej podlahy Oktávie dve operácie.
4: Iniciativa Mladoboleslavských a plnění jejich celopodnikového závazku bude darem důstojným nadcházejícího sjezdu Komunistické strany Československa. A závodu pomůže k novým hospodářským úspěchům.
6: V bratislavských ulicích vzbudil pozornost dlouho očekávaný nový československý automobil Škoda MB.

0: Mladé Boleslavy jej vyrábějí už sériově.
1: V jeseni představí a verejnosti na brněnskom veltrhu Škodu Coupé. Tam si bude moct divák lepšie prezrieť, čo sme mi ešte nesmeli. Ale v 3. štvrť roku ju už začnú sériové vyrábať. Za dve zmeny opustí výrobnú linku v Mladej Boleslavi 540 nových MBčiek. Celá kompletizácia prebieha na pohyblivom páse. Z celoročnej produkcie sa na domáci trh dostane asi 90 tisíc. To nestačí uspokojiť záujemcov. Ich počet stále rastie. Rozvoj automobilizmu v Československu predstavuje dlhodobý program, ktorý bude stáť asi 110 miliárd korún. Výroba osobných automobilov je len desatinou toho. Lebo rozvoj automobilizmu nezávisí len od samotných aut.
2: Před časem se objevila na našich ulicích a silnicích novinka tuzemského původu. Je to sportovní kupé Škoda R110 pro náročné jezdce. Má slušivou, i když nijak šokující siluetu. AZNP Kvasiny je vyrábějí nikoli jako svůj jediný program.

Pro hosty se pořádala i zkouška zručnosti při výměně kol. Náročné automobilové fanoušky je ovšem rychlý sportovní vůz jen polovinou jejich přání. Hodně vody užili i zahraniční majitelé vozů Škoda, které na Lipenské jezero pozval pražský autoklub. Z mnoha evropských zemí jich přijelo na 400 a samozřejmě, že rádi použili bezplatného servisu škodováckých odborníků. Mezitím, co z výrobního pásu mladoboleslavské automobilky sjížděly Škoda 100 a 110, brala se už míra na 105 a 120.

0: dílnách se teď neustále hodnotí výsledky jízdních zkoušek. Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
1: Prototypovou sérii nových akumulátorů pro osobní automobily Škoda dokončili v pražské akumulátorce v Mladé Boleslavi. Změněná konstrukce umožnila snížit váhu každého kusu až o 3 kg a při zachování shodné kapacity prodloužit životnost o víc než 50%. Nový typ akumulátoru, jehož sériová výroba přinese roční úsporu olova v hodnotě 2,5 milionu korun, se tak přiřadí ke 30 druhů dosavadních baterií, jež putují z Boleslavy s označením Akuma. O jejich kvalitě svědčí i prapor jakosti, jež v těchto dnech mladoboleslavská akumulátorka získala mezi 29 podniky trustu československých automobilových závodů.
2: Obrázek nezrovna příjemný, ale bohužel dost častý. A kam jinam se v tomto případě obrátit se žádostí o pomoc, než na autoopravnu. Své první zakázky začala v těchto dnech přijímat nová autoopravárenská provozovna v Chrudimi, patřící výrobnímu družstvu Stavba Pardubice. Je specializována především na klempířské a autolakírnické práce na voze Škoda a Lada. Původní tvar tady auta dostanou na rozpínací stolici, nechybí ani moderní stříkací box a vypalovací pec. Součástí provozu je pochopitelně mechanická dílna a těm, kteří chtějí prodloužit životnost svého auta, je určena i další služba, stříkání spodků a dutin karoserie. Cílem nové provozovny v Chrudimi, jejíž hodnota je 8,5 milionů korun, je pochopitelně jediné, co nejlepší služby motoristům.
3: Pro přepravu karoserií z AZNP Mladá Boleslav používali dříve speciální patrové a i další typy vagónů. Na jeden se přitom vešlo jen 3 až 5 karoserií. Při zvýšené expedici až 16 000 karoserií za rok tak docházelo k ekonomickým ztrátám. V rámci racionalizačního opatření přišel proto kolektiv pracovníků železniční dopravy AZNP se zlepšovacím návrhem speciálního úložného zařízení SU1. Při jeho užívání dochází k zvětšení přepravovaného objemu o 100% a k velké úspoře vagónu a skladovací plochy. Celkové úspory za půl roku tak učinily 920 tisíc korun.
4: Ve spolupráci s vedením a základní organizací KSČ uspořádali dnes svazáci ze značkové opravny a prodejny osobních automobilů Škoda v Praze 4 na Chodovci den otevřených dveří. Bezplatný servisní den, kterého využili desítky automobilistů, je organizován každým rokem v rámci socialistického závazku k měsíci bezpečnosti silničního provozu. Dnes se mládežníci mimo jiné zaměřili na kontrolu brzdového systému, stavu akumulátoru, správného seřízení karburátoru, světel a chodu motoru. Tato dobrá a prospěšná akce přišla v tomto období motoristům vhod.
5: Už tradičně se návštěvníci mezinárodního strojírenského veletrhu zajímají o osobní automobily. Letos budí velkou pozornost nový typ sportovního vozu Škoda Garde. Řidiče bude zajímat, že motor je vybaven plnoprůtočným čističem oleje, takže výměna oleje připadá na každých 10 000 km. Nová konstrukce zadní nápravy a hřebenové řízení zvyšuje ovladatelnost vozu a bezpečnou jízdu i při vysokých rychlostech. Požadavku rychlého zavádění nových výrobků do sériové výroby však neodpovídá ani montáž pouhých 300 kusů v letošním roce ani dosud neuzavřená kalkulace ceny.
6: V těchto dnech začali v národním podniku Autopal nový čin s výrobou žádané motoristické novinky. Oválný světlomet s dvouvláknovou halogenovou žárovkou je určen pro vozy Škoda 105 a 120, které ještě do konce roku obohatí nabídku mototechny. Novojíčínským konstruktérům i dělníkům se podařilo

0: husarský kousek. Použití halogenového svítidla v oválném tvaru dosud uspokojivě nedokázali vyřešit ani známé zahraniční firmy. Světlomet má ještě jednu zvláštnost. Je možné ho se řídit podle zatížení vozidla. Také zadní svítilna Škodovek je nová a do jediného výlisku bude združeno brzdové světlo, ukazatel směru, světlo koncové i světlo pro couvání, včetně osvětlení státní poznávací značky.
1: Spotřeba pohonných hmot a jejich účelné využití dnes musí zajímat nás všechny. Tato Škodovka se nijak neliší od těch, které potkáváme na našich silnicích. Ovšem, jen na první pohled. Jde totiž o první československý elektromobil, který využívá hybridní pohon, čili setrvačníkový systém, poháněný pulzním elektromotorem. Jeho duchovní otec Vladimír Mužík z Kramolína na okrese Plzeňich, autor 20 československých patentů a několika desítek úspěšných zlepšovacích návrhů, jej postavil doslova na koleně s minimálními náklady. Vůz má výborné jízdní a funkční vlastnosti a jeho parametry, zejména nízké náklady na provoz, jsou dobře známy i daleko za hranicemi, odkud u náš elektromobil projevilo zájem několik firem. Nestálo by za to, aby této myšlence dali potřebný prostor i naši výrobci?
2: Forsan a Neralit jsou výchozími materiály při výrobě loketních opěrek pro Škodovky. Toto konstatování však platí v národním podniku závody Antonína Zápotockého v Jaroměři krátce. Donedávna se totiž opěrky tvarovaly z dovážených surovin. Forsan a Neralit se vyrábí u nás. Pro jejich použití bylo třeba zásadních změn v technologii. Zatím u nás není příliš obvyklé, aby celý proces od technické přípravy až po sériovou výrobu trval 14 měsíců jako tady. Výsledkem jsou kvalitní opěrky z domácích plastických materiálů. Jen v letošním roce jich v Jaroměři vyrobí pro náš automobilový průmysl přes 500 000 kusů.
3: Takováhle neobvyklá nehoda se přihodila na jihlavském sídlišti Antonína Zápotockého. Zaparkovaná, ale nedostatečně zajištěná 12C3 se vydala bez řidiče z kopce dolů přes silnici, chodníky a trávník a zastavila se až o panelák. Přesně řečeno o balkon, který se přitom vyvlékl z úchytných háků. Příhoda jistě kuriozní, ale při vědomí, že právě tudy, kudy se vozidlo bez řidiče vydalo na cestu, chodívají děti ze školy, školky a jeslí, běhá mráz po zádech.
4: Hádejte, do kolika košíků by se asi vešla kompletní osobní Škodovka? Nevíte? My jsme to nakonec spolu s odborníky odhadli na takových 55. Košík v prodejně Mototechny v Oseku u Teplic je na severu Čech naprostou novinkou. Zřízení první samoobsluhy s náhradními díly pro vozy typů Škoda umožnil především zdejší národní výbor, jenž pro tento experiment vymezil v novém areálu služeb dostatek prostoru. A první zkušenosti z nákupů zatím jenom chvála.
5: Pro práce ve větších výškách půjčují občanům v okresním podniku služeb Znojmo pojízdnou montážní plošinu. Půjčit si můžete i nákladní vozík za osobní vůz, ale skutečnou letošní novinkou je půjčování kempového provedení automobilu Škoda 1203. Rodina s dvěma dětmi může prostřednictvím tohoto obytného automobilu strávit pěknou dovolenou bez problému s ubytováním i s výhodou neomezené improvizace v plánování výletů a tras. Turisté na těchto čtyřech kolech mají k dispozici kromě prostoru na spaní i úložné skřínky, propanbutanový vařič, umývadlo, přípojku na 220 V a výsuvnou střechu. Případné opravy do 200 korun znojemský podnik služeb proplácí oproti potvrzení v hotovosti. Po povinné zkušební jízdě a podepsané smlouvě zbývá jen popřát zákazníkům šťastnou cestu.
6: V autokempingu v Karlových Varech začala zajímavá motoristická akce. Sjelo se sem na 200 zahraničních majitelů našich Škodovek. Nejvíce z Německé demokratické republiky, ale i z Anglie a Dánska. Organizátoři Škoda Campu, což je název tohoto srazu a je už v pořadí 17., připravili pro účastníky zajímavý program. Vedle zájezdů do Prahy a Plzně to byla například jízda zručnosti, kde mohli zahraniční motoristé ukázat svoje řidičské umění, společenský večer a další. Setkání zahraničních majitelů vozů Škoda a celý program jejich pobytu u nás zdůrazňuje oblibu našich Škodovek v zahraničí.
7: Tak vypadá pneumatika pro nový vůz Škoda 781. Je také z brusu nová, protože dosud sériově vyráběné pneumatiky Barum nesplňují všechny požadavky, které jízdní vlastnosti nové Škodovky předpokládají. Vývoje nových plášťů se v roce 1981 ujal výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie Gottwaldov. Šlo nejen o jejich konstrukci, ale také o celou technologii a výrobní zařízení. Dnes už je všechno připraveno k zahájení výroby v národním podniku Barum Rudýř Jan Otrokovice. Podobně budou vybaveny i gumárny 1. mája Půchov. Nová pneumatika má především nižší valivý odpor, a to v provozu ušetří až 5% paliva. Má i nižší hmotnost, pro výrobce to znamená roční úspory na materiálových nákladech ve výši téměř 12,5 milionů korun a 3,5 milionů devizových korun. Pro spotřebitele jsou však rozhodující dobré jízdní vlastnosti nových pneumatik, nízké hodnoty geometrických a silových nerovnoměrností a vysoká životnost plášťů.
8: Pro aktuality jsme z Mladé Boleslavy přivezli zprávu o tom, že nový osobní automobil Škoda 781 neporuší vyhlášku ministerstva dopravy, která stanoví nejvyšší přípustnou hladinu hluku uvnitř vozidla. Současné 105 a 120 překračují povolenou hranici skoro dvojnásobně, protože zastaralá koncepce s motorem vzadu a poháněnou zadní nápravou nedávala konstruktérům šanci na uspokojivé řešení problému. Včera a dnes jsme měli možnost sledovat náročné testy nové Škodovky v akustické laboratoři i v terénu. Naměřené hodnoty ani v nejvyšších otáčkách nepřesáhly 77 decibelů. To znamená, že vnitřní hluk v autě se snížil na čtvrtinu. Naše technicky vyspělé diváky by mohlo zajímat, že tvůrci vozu dosáhli úspěchu mimo jiné novým způsobem.

0: Porád to je ten golem. To je to, jestli člověk něco vytvoří, aby mu to sloužilo a ono se to obrátí proti němu. Já si myslím, že ty computers, neboli ty stroje, ty elektronkový mozky a to je taky takový druh golem. A to si lidi vytvořili, aby jim to pomáhalo. Ale stávají se čím dál tím víc závislí na těch strojích, až nakonec to skončí tím, že ty stroje budou říkat lidem, co smějí a nesmějí. Absurdní divadlo se v těchto dnech na celém světě stává vlastně naturalistickým divadlem, protože vyvírá ze skutečnosti, která je tak absurdní po světě, že prostě si žádný science fiction spisovatel nemůže jaksi vymyslet, že ano? Protože se dějou takové věci, takové absurdity, že žádný, když to divadlo je absurdní, tak vlastně je to divadlo realistické a dokonce naturalistické.
1: Říkají, víš, tak jak se máš a tohle. Říkám, furt stejně bavíme se s Petrem, akorát tam není kamera.
2: Když mě lidi řeknou, jak se máš, tak já říkám, tak jak si zasloužím. Žiju skromně a začal se malovat, abych se z toho vymaloval. Jak malovat? No, začal jsem prostě malovat. No. Nejdřív pro známý a to, a ty obrazy prodávám. Minimálně 70 tisíc, ten obraz jeden. Je to na dračku, no, říkám, tak aspoň někomu pomůžu, no, tak jo. Jako proč ne? No. Tím, že se mi klepou ruce, tak ty obrazy vypadají zajímavě. Jo. Že to není, jo, takový stařík namaluje Krista a on to z toho vyleze úplně něco jiného.
1: No, vypadá to i volka pak.
2: Jo. On je kouká jak blázni, říkají teda, to jsme nevěděli. No jo, chcete to podepsat? Jenom to musíte. Hele, ten Werich, ten náš Werich je načasový. A to víme, jo, jak byl v té Americe a jak to tam projel tu Ameriku. To, co říkal.
1: Jak hrál v Jamesi Bondovi.
2: No, ale s tím Voskovcem, jak projížděli tu Ameriku, oni si tam koupili to velký auto, tu Fordku a tohle. A v tom potlachu, jak píše, že již ať jsme pryč od toho krajanského hnusu, aby jim člověk mohl říct, co si o nich doopravdy myslí. Jak ho tam podráželi. Tam je Česká čtvrť, to je první avenue a 75. ulice. A tam je ta modrá Sokolovna, kde oni zkoušeli s Ježkem. Jo, strašně zajímavý. Ale proč o tom mluvím?
1: No, protože je 100 let osvobozeného divadla.
2: Tak.
1: Letos.
2: No, to je úžasné.
1: A stát to asi moc slavit nebude. Boj proti fašismu, proti válkám hlavně, no. Že jo? Oni hodně tvořili proti válce.
2: Strašně.
1: Jsme si dneska měli připomínat, co?
2: To byli bojovníci. Hmm. Ne jak tady ty naši pitomci. To samé bylo v tom 68. Teď jsou to samý. Já myslím, že ten Hřebejk je chytrý chlap. Mně se ty jeho filmy strašně líbily. Ale líběj, jo. Ale to je takovej blb. Co se s těma lidma stane, nebo ten Marchou, já ho osobně znám, oni vůbec v souvislostech nepřemýšlí. Z nich se stali normálně spoluviníci té totality, která sem přichází z Evropské unie. Oni nechápou, že ta Evropská unie dneska, včetně Anglie, včetně Kanady, Commonwealth, že to je totalitní. Oni vůbec nechápou.
1: Před kontrol.
2: A nejenom to, oni zavírají lidi už jenom, že postují nějakou zprávu, tak ten člověk sedí ve vězení. V Německu zakázali film, do trezoru zavřeli film, novej film, který se jmenuje People's, jakože berou spravedlnost do vlastních rukou. Ale protože to je o muslimech, tak to zakázali. Co se stalo? No samozřejmě to je nejúspěšnější film.
1: Myslím, že tomu udělali reklamu, podpořit ten skrytý fanatismus, tak. Neonacismus.
2: Ano, ano. A já si říkám, neudělají to schválně, to přece musí vědět, že tomu udělají reklamu. Nechtějí to vlastně podpořit? Už uvažuješ takhle?
1: To uvažuješ dobře.
2: Jo.
1: Jasně, že ten tlak způsobí vlastně jo. Ten úplně pravý opak. Mimochodem, jenom krátce, když mluvíš o těch Němcích, posol, to řeknu někde, snad to si chci ověřit, rozhovor pro ty pamětní národa, ne?
2: No.
1: Že pár fanatických Slovanů a mluví tam o těch lidech, kteří jsou proti Sudeťákům, vlastně přesně, že měli ty symboly svastiky a takový úplně orvelovsky otočený, sama takhle patknutý knírek a víš, jako...
2: Oni samozřejmě neřeknou, že budou, že to je pokračování čtvrtý říše. Oni to neřeknou. Tak Orwell, oni si to takhle celý otočili. A nám budou říkat, že my jsme fašisti a oni dál v tomhle pokračují. Oni neuhli ani o centimetr. Ten Klaus Schwab, co říká, oni v tom dál pokračují. Tam se stala jediná věc, že kdyby dopadly jinak ty volby v Americe, tak my jsme jako ta žába by nás tak uvařili, my bychom tam plynule vstoupili, což už se nepodařilo. Proto se tady buduje jeden světový řád a tady druhý světový řád. A teď se to do sebe začíná zakusovat.
1: Dvě strany jedné mince, jak často říkáš. Takže si nevybereš.
2: Ne.
1: Mezi válkou a totalitou, mezi totalitou a válkou. Uh-huh. A nebo probuzením lidstva. Někdo říká, to je naivní, to nejde, to nemůžeme, to si nemůžeme dovolit.
2: My kdybychom neměli naivní. V tom vedení takový kurvy prodejní, tak my bychom na tom byli nejlíp, Robine. My bychom dneska na tom byli nejlíp. My tady nemáme muslimy, my si žijeme všichni velice dobře, jenom ty kurvy, které jsou nahoře, nás nesmí prodat. Ale oni nás prodají, ať je to rozvědčík, komunistický nebo ten Babiš. My tam potřebujeme mít člověka, který miluje tenhle národ a chce ho udržet, ten národ. Všechny jeho zvyky a vše, to, co v nás je krásného, kdy bylo, a teď můžeme jmenovat ty symboly, my bychom to teď mohli dokázat. Oni budou mít velký problém. Ať je to Anglie, nebo Německo, nebo Francie, tam hrozí občanská válka, ale já mám pocit, že oni tu občanskou válku, že s tím počítají. Že i tohle oni chtějí.
1: Rozdělovat na mnoha tématech. Všechno na kousíčky úplně.
2: A kdyby lidi pochopili, že o tohle jim jde nás rozdělit a oni to umějí dokonale, takže to je naše největší zbraň. Že kdyby jsme drželi pohromadě jako lidi, a to už je jedno, jestli to je ten nebo tamhle ten, ale držet pohromadě, my zachováme Československou republiku a sedem na ně. Tak máme všechny trumfy v ruce. Oni by se zbláznili.
1: Takže žádný rozděluj a panuj, ale ne. Spojuj se a raduj.
2: Ano. Ne? Množte se. Mějte se rádi. Žijte krásný život. Život je jenom jeden. Kašlete na ně. Nečtěte... Neposlouchejte televizi, nečtěte noviny.
1: Mějte děti, mějte velké rodiny. No taky kolikrát.
2: Já bych všem normálně doporučil. Neposlouchejte, nevěřte žádným zprávám, ale žádným. A nevěřte mně. Nikomu nevěřte. A jestli chcete mít rádi Ameriku, nebo nechcete jí mít rádi, tak je hrozně důležitá jedna věc. Když budete poslouchat média a lidi, co kde řeknou, tak budete tu Ameriku nenávidět. Ale já se vsadím, že když tam pojedete, budete cestovat a budete komunikovat a mluvit s lidma, že ji budete milovat. Ne všichni, Amerika není pro všechny. Ale to se týká Kuby, Venezuely, Izraele. Musíte tam jet a komunikovat. Ale to je jediná šance.
1: Všude většinou. Mně se okamžitě vybaví ty texty Michaela Jacksona. Všude jsou většina lidí je bezvadných. Nevěřím na zlo, věřím na dobro, věřím prostě na dobrý lidi. Ale tady to není o Spojených státech nebo jakýkoliv jiný stát. Tady je to o těch systémech.
2: Ano.
1: A ten je, když to kritizuje, tak já mluvím o ty
2: ano, ten systém je zkažený, zničený. Každý ten systém. Ať je to v Americe, ať je to v Rusku, ať je to u nás. Ty systémy nefungují.
1: Jenom v Číně to funguje. Takže si to přenesem do Evropské unie. No. Budeme mít před kontrolou.
2: A budeme mít.
1: Což je to, to je teďka úplně, není to úplně nový, ale že ti budou číst úplně všechny vlastně zprávy. Ty si budeš bavit, já nevím, nějaký sprostý slova. Nebo přijde policie, začne vyšetřovat, o čem si píšeš.
2: A na Václaváku se to bude jmenovat Náměstí nebeského klidu. A jsi tam. Ne. Lidi musí, to je nový můj poznatek. Lidi musí začít žít, protože my to neovlivníme. To jde mimo nás. To se nedá ovlivnit. To, co oni dělají, ty tři velmoci, jak si rozdělují a trhají ten svět, to neovlivníme. Ale my můžeme ovlivnit náš život a život našich bližních.
1: Tam, kam dosáhneme.
2: Kam dosáhneme. A to je hrozně důležité.
1: Někdo na vlastní zahrádce, ano. Někdo trošku za plot,
2: ano.
1: Někdo na konec své obce, města. Ale a někdo třeba i někam
2: kdyby
1: dál.
2: Pochopil lidi, že se, když se budou mít rádi, tak se jim nic nestane. Ale oni nás převychovali. Tady se lidi nenávidějí, závidějí, lžou. 40 let nás učili lhát, nenávidět a udávat.
1: Ale mě učí to naše děti. Programuje k násilí, programuje k válce.
2: To je ono.
1: Jo, pak prostě, já nevím, státní opera bude hrát prostě ty vraždy tam, nějaký horor. Jo. Víš, to vše, na všech frontách výchova k násilí. Jako není, Jan Werich přeci není jako pro nikoho nesmoderní. Ani ty, který si myslí, že ho znají, ho neznají. No a ve finále je tady modelka, zápasník MMA a přeoperovaný ženský jsou vzorem tady pro mladý lidi a pro a zápasníci MMA. V čem? Jako díleři drog? Nebo jako...
2: Ono.
1: V čem jsou vlastně úspěšní ty lidi? Nevím.
2: Nejsou úspěšní, protože se tady na ty Turky a na ty chlady a na ty motoristy. To je výsměch. Prostě, je to prostě výsměch. Já nebudu proti něm mluvit, že mi to za to nestojí, ale jestli to nevidíte, že to je toxický prostředí, úplně stejně jako kolem toho Babiše. A pak mě hrozně namíchne Václav Klaus. To je taky strašně důležitý o tom mluvit. Tak, jak jsem mu velice podporoval a nesmírně si ho vážím. Ale když řekne, už dejte pokoj s tím falešným antikomunismem, tam se tak namíchnu, to je právě to, co jsme neměli nikdy udělat. Tak jak to neměli udělat fašisti, tak to neměli udělat komunisti. My jsme si to s nima měli ne vyřídit. Prostě udělat to jinak. Ale oni si tady všechno znovu postavili. To znamená, ten rozvědčík, on v podstatě přísahal na Československo, na věrnost Československa, že bude bojovat proti Západu. A on to v podstatě dělá, protože ten socialismus rovná se fašismus je dneska na Západě. Větší než u nás. Jo?
1: A nevím, co říct dřív, jenom jsem chtěl říct, že jak říkáš, ten chlad a tyhle lidi, to je přesně, no. Že jo? Jak ty MMA a tohle, ty dostávají ten prostor. Těhle těch lidí, kteří se perou mezi sebou, to je jako, nechci nikoho nálepkovat, Pražská kavárna a na druhé straně tyhle lidi zase, ten chlad a nevím, co všechno. No tak těch jsou obou dvou těch skupin jsou plný Karlovy Vary. Takže Rusáci už jsou pryč tam. Teď tam máme tyhle Čecháčky.
2: To je od zdi ke zdi. Když tam zase vidím toho Marka Ebena, toho přeslušnělýho Marka Ebena, jak se culí na tohle největší ostuda naší země po té takzvané revoluci, že si tam povídá s tímhle rozvědčíkem komunistickým a s tou jeho paní, která je politručka, která učila ten marxismus, leninismus, tak si říkám, tyhle, máš tohle chlape zapotřebí? No má. A teď ti řeknu další věc.
1: Nemyslíš, že ten, promiň, nezapomeň, nemyslíš, že ten Marek Eben bude kandidovat místo něj?
2: Je všechno, je tady možný. A nebo chlát, já nevím, teď je to chlát. Jedno. Teď je to už úplně všecko jedno. My jste to všechno posrali. A tohle napravit bude hrozně těžký. Nebo ti řeknu jednu věc, děje se to, co se děje v Izraeli. Není to sranda a není to jednoduchý. Není to jednoduchý, není to jednobarevný. Ale slyšel jsi někde mluvit židovskou obec? že říká, že se třeba zeptá, a kdy propustějí rukojmí? Nebo dá nějaké vysvětlení k tomu, co se tam děje. Názor, židovská obec. Kde jsou Židi, takzvaný český Židi, slavný, jako je Tomáš Töpfer, Arnošt Goldflam? No nejsou. To jsou Židi jenom tehdy, když si to můžou dovolit a když se to smí. Jinak zase držej hubu a jsou zalezlí. Oni by první měli říct a vysvětlovat. To je jedno co a jak. A když je tady situace, tak by měli vystoupit. Měla by to být jejich povinnost. Ale tady vidíš, že když se narodí blbej Žid, tak to stojí za to. To jsou sráčové, to nejsou Židi. To jsou sráčové. A teď bych mohl jmenovat dál a dál.
1: Já jsem vybavil článek, co jsme dali do novin a jsem na to nesmírně hrdý a to je pravý Izrael. Přemysl Peter, který zachránil židovské děti. A přesně v moudrém textu na jednu A4 člověk pochopí, jak s tím Izraelem a tady s tím židovstvím je to vlastně jinak, jak se to záměrně nekomunikuje, jak se z toho dělá. Víš co, to je nacionalismus. Teď já odbočuji trošku jinam, než o čem mluvím, ale když se podíváš na to vyvolenost, tu tvrdou vyvolenost toho národa, no to není nic než úplně brutální nacionalismus, který nevede k ničemu dobrému. A to bohužel běží na pozadí. Takže zase jsme u těch lidí. Není to, že Američani jsou špatní, nebo Židi jsou špatní, nebo Češi jsou špatní, nebo všichni Cikáni, Romové jsou špatní. Takhle to není.
2: Ne. A já to řeknu na tomhle příkladu. Slavný Žid Arnošt Lustig. Já ho znám. Já jsem se s ním seznámil v New Yorku. Pro mě to byl úžasný bon vivant. Společný. V každé společnosti zářil a byl perla. Líbil se ženský. Po Arnoštovi Lustigovi se dává ve znamenání za statečnost. Za statečnost. Který teď dostal vetchý. Od komunistického rozvědčíka dostal cenu Arnošta Lustiga za statečnost. A teď pomlčka. Arnošt Lustig, komunista, vášnivý komunista v 50. letech, se připodepsal a orodoval za smrt Milady Horákovi. On se s tím nikdy nesrovnal.
1: Bavili jste se o tom někdy?
2: On se o tom začal bavit, když se trošku napil. On se s tím nikdy nevypořádal, ale komunistou zůstal. A to tak, že když se podíváš na dokument s tím svým kamarádem z Anglie, který bojoval za Anglii proti fašistům, tak v tom filmu, dokumentu, myslím, že se jmenuje Weinstein, ten Angličan, tak mu říká, měl jsem ti dát do držky hned, protože ty seš komunista, když jsi komunista byl a v tom dokumentu se s ním rozhádá, zabalí se, už mluví jenom přes kameraman s ním a odjíždí pryč. A to jsou ty niance, po kterých se nemluví. A pak se to nanáší a je z toho jenom strašlivá, smrdutá sračka. Lustig, jeho cena za statečnost. No to je pravý opak všecko. Všechno to je přece jinak. Ale když nám tohle nebudeme říkat...
1: Takže nebyl statečný?
2: Jak byl statečný? Byl to komunista v 50. letech, byl tak jako spoustu Židů, byl v koncentračním táboře, přežil to. Ale nemůžeme říkat jenom ty dobré stránky.
1: Logická reakce byl komunismus, že? Protože touhle cestou se vydal jako mnoho, jak říkali Josef Mašín, že jejich maminka byla komunistka.
2: Ale v 50. letech už věděl, co se děje, že se vraždí Milada Horáková.
1: A že tak to dále, způsobem sami, že to není Skopťák, že to není Němec,
2: že to není sovětský svaz. Ano. My jsme vraždili ty lidi.
1: Což ještě horší. Mimochodem Přemysl Peter tohle v té duchovní revoluce v srdci Evropy tohle rozebírá, že to je ta největší jizva, co
2: To je ono.
1: prožijem takovouhle zkázu, jako
2: No.
1: prostě Československo, a pak si děláme to násilí
2: Ano.
1: na sobě.
2: Sami
1: On
2: na
1: sám přežil
2: sobě.
1: gestapo a
2: Ano,
1: pak ho
2: ano.
1: vlastní lidi vyštu. No, protože ty překabáti, lidi, já tam svoje
2: Tak,
1: podstaty
2: tak.
1: věci.
2: A ty tam dneska
1: Přece
2: zase
1: největší
2: jsou.
1: krysy vždycky jdou
2: A
1: nahoru,
2: ty tam zase jsou.
1: ostatní myšičky jim
2: No, no.
1: tleskají, ještě je
2: No,
1: podporují.
2: no,
1: Nevědí, že
2: no.
1: vlastně podporují
2: No.
1: to největší, to
2: Ano.
1: menší zlo je to největší zlo.
2: Ano, no pojď
1: To
2: se na
1: menší
2: vlny,
1: zlo
2: na
1: je to
2: ten film
1: největší zlo.
2: Vlny. Ty největší komunisti v té době v Československém rozhlasu se z nich udělají hrdinové, jenomže zapomněli tam napsat, že nebyli hrdinové v 50. letech. Až v 68. řekli, ne, my vysílat nebudeme. A 2 dny, 3 dny nevysílali. A hurá, hrdinové, dáme vám vyznamenání za statečnost Arnošta Lustiga. Vždyť je to všecko neuvěřitelná prdel. A o tom se musí mluvit a točit o tom třeba filmy.
1: A to údajně teda, když zmíníš Lustiga, tam někdo poslal, já si to nevěřím, nevím, z jaké to knížky nebo rozhovoru nebo tak, ale že k těm Němcům on jako přeživší z holokaustu řekl, že ani 1000 let
2: Ano,
1: nestačí, aby se Němci jako čistě, což jako
2: ano,
1: dává smysl, když se podíváš
2: absolutně,
1: tamhle a nevím, dějiny
2: absolutně,
1: kolem Říma,
2: ano,
1: Cezara a všechny
2: no,
1: tyhle věci. To je taková jizva, že tady nestačí 80
2: ne,
1: let a
2: ne,
1: hurá zbratření, který ani
2: ne,
1: neprobíhá. Zbratření je mimochodem časopis Přemysla Pitra, kde ty věci de facto všechny jsou, pacifistické myšlenky a tak dále, tak dále. Vytěsněný ze společnosti. Sudeťák si to nepřečte
2: Ale
1: a chce se znovu
2: ještě k tomu
1: bratřit.
2: Lustigovi. A zneužije toho jeho dcera,
1: No.
2: která na tom vydělává peníze, či má přednášky v Německu, hlavně v Německu.
1: A v knihovně Václava
2: A
1: Havla.
2: v knihovně Václava Havla.
1: No jasně.
2: Jo? A spolupracuje s Gabbard,
1: Ne,
2: Ježíš,
1: Gabarde,
2: ne,
1: ne, šéfka
2: ze
1: tady.
2: CNN, Arabka, já si vzpomenu. A ty si hrozně cením. A ta ženská je hrozná antisemitka. Ale hrozná. To si nejdeš představit. Nemůžu přijít na to jméno teď.
1: To nevadí.
2: Ale časem si vzpomenu.
1: Informací je tady tolik, že se každý
2: jo,
1: to
2: no.
1: musím dohledat.
2: Víš, takže ten život vytváří takový zvláštní vlny a teď, abys to pochytal a byl sám k sobě upřímný, tak si tyhle věci musíš vyjmenovat. Tak jako já si musím vyjmenovat, co jsem kdy udělal špatně, abych se za to mohl stydět a jestli jsem někdy někomu ublížil. Nemůžu říct jenom tomu, kde jsem pomohl, ale tady toho, kde jsem zavraždil a na to zapomenout. To nejde. To nejde. Takže se to týká prostě všech. To znamená znovu, neposlouchat už média. Ty média už nejsou ty média, co byly před 30 lety. A tak dále, a tak dále. Evropská unie není to, co bylo před, když se zakládala.
1: Když seš u toho, tak Evropská unie dneska platí reklamy k tomu.
2: No.
1: On má na nádražích českých a tak billboardy, reklamy.
2: No.
1: Už se nemusíš starat, my
2: no.
1: prostě to vyřeší.
2: No.
1: My budeme hlídáme svobodu médií. Prostě
2: jo,
1: takhle nějak
2: jo,
1: zní, mám to na fotce.
2: No, nádherný, no.
1: Je to,
2: To je
1: prostě,
2: přesně.
1: já nepotřebuji jste za mě, když tam máte vlajku, která do budoucna. Já už si myslím, že ta vlajka Evropské unie do budoucna bude mezi zakázanýma vlajkama. Že oni to
2: No,
1: dospějou tak daleko.
2: To by bylo dobrý.
1: Ale fakt, že časem, až to všechno
2: no, ano.
1: se odhalí, tak se zase řekne, a tohle už ne, to už
2: ano.
1: jako není dobrý symbol. Pan Evropy vlastně, že? To je symbol pan
2: Neznám
1: Evropy, ne?
2: Větší fašismus. Než je dneska Evropská unie, plus Kanada, Anglie, Austrálie. Oni o tom mluví. Tam se protestuje proti NATO, trhají vlajky NATO. Tam se protestuje proti Evropské unii, trhají vlajky Evropské unie. Statisíce lidí.
1: Ale nemůžeš takhle bourat takovýhle katolicismus novodobý, když...
2: no, no.
1: když jsme tady teprve chvíli konečně už někam patříme.
2: Ale já...
1: A my tam chceme patřit.
2: To je to, co vidím.
1: Ještě trošku roztáhněte hýždě, my tam chceme patřit.
2: No. Strčme tam, pomožte. No. Pojď se v tom Maďarsku. Orbána dali pryč, je tam Maďar. A co se děje? Statisíce lidí v ulicích s Maďarem přichází totalita. A ty se na to koukáš a najednou vidíš, že to je hrozně podobné jako v tom Rumunsku. Takže jestli si tohle neuvědomujeme, tyhle souvislosti, proto nejde mluvit o jenom o jedné věci. Že se musí mluvit o tom celku.
1: To jste říkal několikrát, že jo? Kdo je za tím, kdo vlastně řídí vlády, že jo?
2: Telegraficky řeknu jedinou, ještě jednu věc. Irán není o Iránu. To není obhajoba nikoho. Irán je proti BRICSu, Rusko, Irán, Čína. Proti BRICSu a proti hedvábný stezce. Jde o prachy. Jde o to rozdělit si ten svět.
1: V každý válce jde o prachy.
2: A největší nepřítel Ameriky dneska není Čína, což jsem si furt myslel, říkal jsem Čína, to je... No oni to jsou Britové. Teď, když tam bylo to výročí 250 let Ameriky, independence, tak tam píšou takovou věc, která mě zarazila. Britové nám ukradli 125 let svobody. No tak já se tam to jdu hledat. No celý ten finanční systém je z Británie a Britové toho tam vlastně implikovali.
1: No, importovali. No.
2: Importovali. Celý ten systém. A to teď končí. Proto chtějí válku. Prostě Johnson proto chce válku. Udržet na Ukrajině. On ale, by to býval u... On
1: ale
2: by to dávno...
1: ve Spojených států navázaný na tyhle vlivné skupiny.
2: Když tam jsou.
1: Britská královská rodina a stejně tak jako Vatikán, to jsou prostě výkonný vlastně manažerský PR-ově manažerský skupinky těch skutečně mocných lidí. A ty sám jsi mi volal ty věci kolem Petra Thiela, že jo? To bychom měli pak probrat někdy jako...
2: Peter Thiel, BlackRock. To jsou strašné. To, co teď uveřejnila Gabbard, šéfka tajných služeb, nemá obdoby. To nemá obdoby. Ona to všechno uveřejnila, odtajnila a uveřejnila. Tady se o tom vůbec nemluví.
1: Jsi biolaboratoře? Věci kolem
2: na Ukrajině 40 biolaboratoří. Tady nám Fultýl říkal, že jsme zrádci, že jsme dezinformátoři. No co na to řekne teď? A teď se dozvím, že tam je taky komunista Komorous ještě k tomu. No tak tady je vojenská chunta ze všem všude. A kdo jsou dezinformátoři? Jsou oni. A já to mám všechno tady černý na bílém. To, co řekla a to, co vydala Tulsi Gabbard. To znamená šéfka tajných služeb.
1: 40 biolaboratoří.
2: 40 biolaboratoří.
1: Pak taky o covidu, ne? Vydala něco?
2: Všechno o covidu. Už jdou po tom Faučem zase. Vydělávali na tom strašný peníze. Všechno to věděli.
1: Bylo v tom na to nebo ne?
2: Samozřejmě, že...
1: Že by přiznali.
2: Ale samozřejmě. Všechno. Ne, oni nic nepřiznali. Ona to jenom uveřejnila. Že odchází pryč.
1: No, takhle Američani fungují, oni to na sebe všechno vykecají.
2: Jo. No.
1: Oni všechno řeknou pravdu. Všechny věci kolem Dicka Cheneyho, války v Iráku. No. Mimochodem ten náš prezident, jo?
2: No.
1: Nebo tady ten muž, tak ten se taky podílel na operacích v Iráku,
2: samozřejmě.
1: Kdy jako je to jaderná hrozba, je to chemická hrozba, je to tahle hrozba. To vidíme před těma válkama, jak oni lžou, aby legitimizovali soft power postup, aby legitimizoval svoje válku. Pro peníze, pro ropu, pro zájmy, pro udržení systému. Asi teda britskýho. A mě to je vlastně, Petře, tím, že žiju tady, že mi to je všechno jedno. Že nechci, aby hazardovali jako s planetou a s přírodou a s našima dětma a s lidskýma životama. A to mě vadí a to mě sere. Že mi tohle vlastně všechno, o čem se bavíme, je jedno. Že nechci jenom to, aby takhle brutálně se hazardoval s lidskýma životama pro prachy.
2: Mně to jedno není z toho důvodu, že nesnáším, když lidi dělají takovýhle blbce. Oni už to dělají přímočaře. Co je na to? Jaká je na to obranná organizace? Vy hajzlové, vy jste napadli Jugoslávii a říkali jste tomu humanitární bombardování. No co si to dovolujete? Jen to slyší.
1: Ty války a spolupracují. Dítě, nejčastějším partnerem amerických ozbrojených sil a amerických administrativ je kdo? No přeci teroristické skupiny.
2: Ano.
1: který dělají, že nejdřív s nima obchodují, pak teda neobchodují, ať už jsou to drogový kartely, ropný kartely a podobně. Ta Bin Ládinová rodina to s Bushovejma a těch příkladů nespočí. A to stejný byla i u Goška.
2: Ano, samozřejmě.
1: Tak se tam pak zobchodovali s těma, jak se jmenovala, kosovská osvobozená armáda. A jedou biznes.
2: A oni nám budou říkat, že to je obranná organizace a hurá NATO, jsme šťastní, že jsme v NATO. Já jsem byl šťastný, že jsme v NATO, protože jsem naivní člověk před Jugoslávií. Já jsem netušil, jak to jede. A samozřejmě, že to je americká administrativa.
1: Je to pro naše babičky, dědečky, pro naše maminky, tatínky, tyjo, to nešlo. Teď byl teprve rok po pádu železné opony a najednou všechno bylo jinak. A teď si řekneš, že jsme vždycky protikomunistická rodina, teď si řekneš, že ty komunisti měli pravdu v tomhle, v tomhle, v tomhle. Jestli vůbec neboje hazardovat s celým světem, ale tyhle mocné skupiny.
2: Ale strašně mě serou ty komunisti, kteří píšou, že je dobře, že přišli sovětský vojska v 68. To si říkám, co jste zač? Kde máte nějakou hrdost, tak si to všechno rozdělte. Musíte mít světonázor.
1: Protože neznají svoje reformní komunisty. Ne, ale protože v 68. To byl úplně jiný nástup. Ne? Zase jako na jiný jako princip řízení společnosti. Stejně jako za Masaryka. Nechali nám a šup. Ano. Žádný takovýhle decentralizovaný koncept demokracie. Žádný šup. Prostě a to stejný rok 68. Teď já aspoň trochu jsem si to načet. A ten rok 68 vůbec není o tankách. Ten je úplně o něčem jiném.
2: Já ti to řeknu.
1: Ale prezentují se tanky. Že?
2: Ale já ti to řeknu, Karle. Opomeneme teď rok 68. To je složitější téma. Pár komunistů v uvozovkách slušných chtělo, aby jsme měli socialismus s lidskou tváří. Já byl kluk, já tomu věřil, Dubčekovi jsem věřil, všechno jsem mu věřil. Než mě zklamal, než podepsal Pendrekovej zákon, kde jsme dostali v 69. už do držky. Ale já dneska vím a jsem o tom přesvědčený, že ten západ, takzvaný západ, to znamená fašisti, nacisti, feudálové, že to nezmizelo. S tímhle počítali a potřebovali propojit to Německo, aby bylo zase celý a velký. Takže ten kšef s tím Gorbačevem jim stál za to. Teď mluvím o těch 60 rodinách, který to řídí, včetně Vatikánu, včetně královské rodiny, britský a tak dále, a tak dále. Oni o nic nepřišli. Lichtensteinové, o nic nepřišli.
1: Chtějí ještě víc.
2: Samozřejmě, a dostanou víc. Ty starý peníze, to je zločin. Proto si s tím nebudeme nikdy vědět rady. Oni nás chtějí zdecimovat, zlikvidovat, ale Klaus Schwab, nebudete mít nic, budete šťastný. Oni chtějí mít kontrolu nad jídlem, co budeme jíst, nad pozemkama, který nesmíme vlastnit, jenom pronajímat, a nad cestováním, aby jsme nemohli komunikovat. Protože sociální sítě, to je sranda. YouTube dneska z 90% s tou AI nemůže věřit ničemu. Ničemu. Viktor Hansen, který ho obdivuju, mám ho rád, říká, neposlouchejte nikoho. To nejsem já. Co vidíte, to nejsem já, ale ani já jsem to nepoznal. Já vysílám pouze na Daily Signal. Všechno ostatní je fake a lež. To znamená, oni docílejí toho, že lidi přestanou věřit úplně všemu, což je v pořádku. Ale pak musí si najít tu cestu a to je přímá komunikace.
1: Ano, přesně. Labirint světa, ráj, srdce, Komenský, tam to všechno je. A nebo jak říkal Verich, že ho zpíval, čtěte Bibli, tam to všechno je. Záleží, jak kdo chce slyšet a jak kdo chce číst.
2: Tady jsem si ještě připravil takový ten od toho Lustiga, ten jeho kamarád, co natočili ten film, se jmenuje Wiener. To je důležitý, že ten dokument se dá dohledat. A je to strašně zajímavé, aby člověk poznal charakter Lustiga. Není to důležitý, ale tím, že z něho udělali člověka
1: PR
2: za odvahu ve týmu, který posílá drony, aby zabíjeli, neví, koho zabíjejí.
1: Neví, kam jdou, kdo to...
2: Teď je to blb zase.
1: Ještě do skorumpovaný Ukrajiny, ne. Že jo? A ne. Ještě kolem toho je nějaká kauza, kterou radši ani ale moc nesleduju. Já vím, no,
2: já vím, jako, ale...
1: Když teda tu energii, ty ceny dá, no tak v podstatě ale, je ve správných rukou.
2: Ale on si myslí, že opravdu je hrdina. On tím žije, on to dělá v dobrém úmyslu. To není hajzl, ale je to blb. Říkáš, až takhle? Víš, je, tyhle, co to je? Co pak to nevidí, že to je hra, že to není tvoje hra, že to je hra Putina, Ameriky, Británie, co pak to nevidí, že to je jejich hra a že seš jenom užitečný idiot? Poznáš tu utrženou nohu toho ruského vojáka, jestli to náhodou není ten ukrajinský? Nepoznáš. Všichni mají rodiče, všichni mají ženy, všichni mají milenky a ty je pomáháš zabíjet. Ale pro někoho jinýho. A myslíš si, že pácháš dobro. Nepácháš dobro. Nechal si se zblbnout těmahle Foltýnama a těmahle s těmahle šílenýma vojákama, jako je ten náš rozvědčík.
1: Ve jménu lepší demokracie.
2: Takhle to je, ano. No, a to je přesně to, že už se nechci takhle jako rozčilat. Ono to nemá cenu. On to stejně nikdo nepochopí.
1: A tak jednou za čas je dobrý něco zakřičit.
2: Jednou za čas se přijdeš a já to na tebe takhle vybliju.
1: Ne, my si pravidelně voláme a každý den ne. Si voláme. A vždycky všem říkám, že se takhle bavíme, že ta kamera tady není. Vidět, je to pravda. Trošku samozřejmě je to jiný, že se snažíme dělat, že tady není vidět kamera. Ale takhle přesně si povídáme a bavíme se o všem. Bavíme se ještě mnohem otevřeně kolikrát a tak, no.
2: Já ti tady přečtu, co vydal Bílej dům. To je čerstvý.
1: Tak kde?
2: Stránky Bílýho domu. Jo? No, já ho mám červený.
1: To je Red House.
2: já ti to takhle... Demokratická strana je levicové hnutí, byla vstupní bránou pro zahraniční protivníky, aby infiltrovali a podkopali a oslabili Spojené státy. Jakmile si uvědomíte, že demokraté jsou doslova zahraničními aktivy, snažící se zničit tento národ a jeho lid, všechno dává smysl. Proč to říkám? Protože přesně tohle říkal Reagan. Předtím, než se bořila berlínská zeď. A stejně mluvili o Reaganovi tady, jako teď mluví o Trumpovi. Reagan říká, musíme bojovat s komunismem a se socialismem. Každá generace znovu musí bojovat za svobodu. To jsou nemocní režimy, které se nám sem snaží od začátku infiltrovat. Zajímavý, jenom to říkám jako podklad.
1: Ale
2: jako podklad.
1: Ale svoji antidemokracii americkou a svoji, víš, jako, chapeš.
2: Chápu, ale...
1: A je jedno, jestli to může říkat nacismus.
2: Samozřejmě.
1: To,
2: samozřejmě.
1: Co to je vlastně, když budu tvrdej, co to je za poslední desítky let ze strany Ameriky?
2: Je to ten prostě samý fašismus.
1: Velmi tvrdý, no.
2: A korporátní fašismus, jako tam je už 50 let třeba, nebo 60 let. Já nevím, jak dlouho.
1: No to šílení si to připustil, tak to prostě...
2: Ale je to tak. Ať je to Big Pharma, nebo BlackRock, nebo bankéři, americký bankéři, jsou ty samí, kteří financovali Hitlera. Bankéři způsobili jak první, tak druhou světovou válku. A ty bankéři mají jméno, jsou známí a nebyli nikdy potrestaní za to. To znamená, ono to všechno jenom pokračuje.
1: A místo toho, aby jsme se bavili tady o tom, co říkáš, o té podstatě politiky, což už není politika, to je korporátní biznis s účastí politiků, no tak se lidi hádají o blbosti, že jo? Jak jsi tady o tom dneska mluvil několikrát. Tak...
2: Ano.
1: A o podstatě se bavit prostě většina lidí nechce. To je
2: nechce. Tady je dobrá formulace, která se mi líbí. Komunismus, socialismus Kde to je, počkej. No vidíš to, mě to nevadí, vypadlo.
1: To najdeš. No. Ale je fakt, že tady lidi prostě furt přemýšlejí strašně jako totalitně. Nechtějí být sami sebou. Nechtějí prostě být, myslej si, že jsou, ale není tady zdravý sebevědomí toho národa. Tím pádem proto není. Vidím cestu v odkryvání těch dějin, protože tam se plno věcí může obnažit, potvrdit. Každý si to může dohledat, že ty naši předci, tak jako jsme dneska začali Verichem nebo jinýma,
2: ano.
1: Tak si najednou tam
2: ano.
1: Říká, vidíš, nejsem sám, oni to taky viděli podobně. Ale co by na to říkali dneska? Není to ještě mnohem horší, než si sami dokázali představit? Vy z první slova tady Vericha, nebo Čapka, nebo Komenskýho, nebo Přemysla Pitra, nebo mnoha dalších.
2: Samozřejmě, tady jsem to našel.
1: To jsou naši hrdinové, že jo?
2: Ano, tady jsem našel tu větu, která se mi líbí. Komunismus se dostal do USA pod rouškou liberalismu. Proč to říkám? Protože to se nestalo včera. To jde celou tu dobu. Jde to přes ty univerzity, ta infiltrace. Jak o tom mluví KGB, jakým způsobem se dá rozložit společnost zevnitř. Takže je to jenom řečený jasně a čistě. Takhle to nikdy nebylo řečený. Jo.
1: A to je norma ze stránek
2: Bílýho domu, vydání, takový rezime. No? Teď, před 14 dnama. Jo? S tou Tulsi Gabbard.
1: No, a může to otisknout v novinách, taky některé věci. Že jo?
2: To určitě. Taky všechno odtajnili, co se týká toho 6. ledna, do toho kapitolu, že to bylo vlastně všechno pod vedením CIA. Robin, když ti řeknu všechno, všude je CIA. Všude.
1: Nebo Mossad.
2: A Mossad. Jo. Epstein to je v podstatě jenom bulvár, kterým ti takhle narvou a ty se o tom bavíš, protože jo,
1: ale ten nic se nestane.
2: Nic
1: se nestane. To je geniální strategie. Všechno přiznáme a nic se nestane.
2: Ale nic,
1: COVID přiznáme, ale nic se nestane.
2: Viděl jsi tam někdy něco?
1: V Iráku přiznáme, nic se nestane. Laboratoře přiznáme, nic se nestane. Pedofíli přiznáme, nic se nestane.
2: Ale nikdy nic nevidíš ani. Doteď ti neřeknou na rovinu, že CIA zabila Kennedyho. Ale všichni o tom mluví. A Kennedyho chtěli zabít z toho samého důvodu, jako toho Trumpa, protože chtěli zasáhnout do finančního systému Ameriky, který tam infiltrovala Británie. Tak jak jsem se tady dočet všechno. Je to, nic není jednoduchý. Proto z toho mám poučení. Musíme se mít rádi, držet rodiny pohromadě a mluvit s lidma jako trošku s nemocnejma. Mějme se rádi. Neposlouchejte to. A jestli o tom něco chceš vědět, jeď tam a mluv s lidma. Neříkej, co ti kdo řekne. Nepapouškuj. Běž tam, mluv v Izraeli s lidma, mluv v Palestině, mluv na Kubě s Kubáncema.
1: Buď pokornej.
2: Pokornej. A dávej si to všechno do souvislosti. Hrajou s náma špinavou hru.
1: Víš, že nic nevíš.
2: Tam
1: skončí. A to je osvobozující. Ale je to osvobozující. Protože čím víc se zajímáš, čím víc čteš, čím víc procházíš prostě tím světem poznání, tak zjišťuješ, a v tom vidím obrovskou o přírodě. No tak ty přírodověci, který oni vědí, tak přeci ty, který nemají to ego zaslepený, tak musí vědět, že vlastně furt nic nevědí. Ale takhle to je se vším. Ta otevřenost k tomu přijímat názory, ale ne poslechnout v té agresi toho, jaký já mu dám protiargument. Ne. Vyslechnout, naslouchat, jo? Bavit se, že to lidi nejsou schopni, už nechtějí.
2: Teď jsou všichni hrozně chytrý. Oni něco si takhle vyslechnou a teď to hlásají. Ale tady je úžasná věc. Oni říkají s tím počasím. Otepluje se, hoří planeta. To, že tady bylo 3 dny hrozný vedro. Ale od té doby, ale měří se to 30 let. Oni říkají to měření posledních 30 let a tam změnili nějaký parametry.

0: My si vždycky přidáme někam, kde se nám to bude zrovna hodit. Pokud nás neprodá nějaký rozvědčík nebo Babiš někomu jinému a pak si nebude jede někam jinam zase, že jo.
1: Husův lid nebo Švejkův lid. Krásný článek, jo. To jsme objevili, tak jsme to otiskli. Ale jak tě poslouchám, tak to mi to běží.
0: Pítra Týla, ano, důležitý o tom mluvit, jo. Palantír, důležitý mluvit o Palantír. Firma Palantír. Zase všude je CIA. Všichni vychodili školu v Jižní Africe. Jak je to možný? Oni se všichni znají, včetně Ilona Maska. Zvláštní, divný, zajímavý.
1: Všichni vypadají jak Němci.
0: Jako královská rodina.
1: Jo.
0: Tady jsem ještě měl král Karel. Král Karel, teď ho naškli, že zradil 500 let Británii, protože připustil muslimy do víry, kterou bude chránit. Má velký problém, chtěl, aby odstoupil. No. To je jenom tak bokem. Ano, samozřejmě za 50 let, za 100 let končíme naše kultura. To jenom demograficky se dá spočítat. To se dá prostě spočítat. Kolik bude křesťanů ještě. Pak je důležitá věc, abrahamovské spisy. Trump končí s Evropou, protože jako spojenci Evropa selhala. Vždycky selže, i nám selhala. A hledá nový spojence. A to jsou Emiráty. A Emiráty, když podepíšu abrahamovské listiny, to znamená spolupráce s Izraelem, a vemou si na starosti Irán, který nenávidějí, především arabské státy, a Palestínu, tak má, to jsou ty...
1: To je bezvadný, to se mi fakt dobře poslouchá. Debilita.
0: Ano,
1: víš, debilní
0: ano, ale to je ta
1: nepoučinitelný list, ten je proti tamtomu. Jak si, sám jsi na to několikrát odpověděl, jeďte do Iránu, víš, tam se pobavte,
0: přesně ta
1: za hranice Iránu a pak se o tom můžeme bavit.
0: Je to ta Monroeova doktrína, ke který teď šáhli, budu říkat šáhli, jako na záchranou brzdu. Ta byla v roce 1920 a byla to ochrana právě před Britama a před Evropou. To znamená, teď dělají všechno pro to, aby ta Monroeova doktrína fungovala. Co to znamená? Grónsko, Kanada, Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika. Toto je náš region, sem se nám neserte.
1: Upojte tady je Rus. Posílejte další stovky milionů.
0: Tady je Rus.
1: Na americké obraně.
0: Ne, vy si dělejte, co chcete. My vás...
1: Ne, vy si nemůžete dělat, co chcete. Vy budete odebírat tyhle zbraně, tyhle věci.
0: Teď jo, ale ta Monroeova doktrína byla o něčem jiném v roce 1920. Proto se teď o to... Ona se plní. On to všechno splnil. Celá Jižní Amerika už je na straně, kde už to není, jak to bejvávalo. Střední Amerika to samý. Teď přijde na řadu Kuba a Greenland. A jak říká Elon Musk, největší výhra bude, až všechny data uložíme ve vesmíru. Čiže tady to je nebezpečné.
1: Strašně, jsou psychopati. No, vlastně se bavíme jenom o psychopatech.
0: Jenom. Proto musíme tady si opejkat busty na ohně, bavit se, co můžeme ovlivnit my tady a nezapomenout žít. A je důležitý mezilidský vztahy. Ve školách se musí učit mezilidský vztahy.
1: A osobní rozvoj, mezilidský vztahy, etická výchova.
0: Jo, to je základ.
1: Speciál novin, který budeme šířit zdarma po školách, aby jsme začali někde, protože to násilí mezi dětma, že jo, programování násilí, počty sebevráž a tyhle věci. A tam můžeme dosáhnout prostě do svých rodin, ke svým vnoučatům, ke svým dětem a tam můžeme začít hned.
0: Ale nakonec to může být všude.
1: Ano.
0: Ale tohle lidi musí pochopit, že nebudeme otroci těchhle z těch šmejdů.
1: A hrát jejich hru, tady lidi, tady totiž

0: chtějí lidi měnit. Tady chtějí měnit tak, že se zapojí do té stejné hry,
1: no.
0: stanou se stejnou figurkou, akorát z černý se stane bílá, z bílá černá a chovají se stejně. Jo, píšou krásný, takzvaná alternativa, píše něco na Facebooky a tak, ale přitom jsou členy té vlády, prostě oni jsou součástí toho všeho, co se tady dělo a co se tady teď děje.
1: Ano. Robine, my na té naší šachovnici máme figurky té samé barvy. Buď to jsou všechny černý, anebo bílý. To je totální nesmysl. A každý to může vidět, že to tak je. Ty jsi říkal celou tu dobu před volbama. Já volit nejdu. Nadávali ti to, co si to o sobě myslíte. A já na to navazuju. No, protože hrajeme všichni černýma figurkama. Nic se tím nezmění. Vůbec nic se tím nezmění. Chovejte se k sobě dobře a když nepůjdete k těm volbám, tak se vůbec nic nestane. Ale chovejte se k sobě dobře. To vám pomůže. Život je strašně krátký. A tohle, když pochopí, jako to teď pochopili studenti nějaký v Americe, tak dělají revoluci, která se jmenuje nějak. A je to o tom, že dávají pryč umělou inteligenci, bojkot a všech chytrých telefonů.
0: Bojkot, takhle už to nechcem. To je
1: a už se to stalo.
0: To je Gandhi zajímavý style.
1: Ano, Gandhi style. A je to parafráze toho, co říkám, kdyby všichni zahodili takhle ty chytrý telefony, tak vypneme my je a ne oni nás.
0: A jejich zbraně použít proti ním.
1: Takhle by to
0: dokovat to jde, protože tady ty chat kontroly, tak my dneska můžeme vzít umělou inteligenci a používat ji chytře proti tomu, s čím nesouhlasíme. Jenže to už stojí práci. To už se lidem moc nechce. To radši budou jenom vyměnit českou televizi za... Chtěl jsem říct jeden příklad, ale neřeknu.
1: Já jedině, kde jsem nebyl, je ve Švédsku a v Rusku. Teď mi děti přijeli ze Švédska a já valil v oči, co mi říkali, co tam zažili. Úžasní lidi, příjemný, ne ve velkém městě. Byli asi hodinu a půl od Stockholmu. Děti do obchodu můžou a hned si vzít zadarmo, co chtějí. Ten chce banán, ten chce pomeranč. A říkám, to není možné. To není možné. Jak se chovají tam k dětem a sami k sobě. Neuvěříte. To mi říkali oni jako přímý zážitek.
0: Jakože hezký teda.
1: Jakože hezký. A já bych tomu nevěřil, kdybych to slyšel dneska v té televizi.
0: Tak to s náma není tak špatný třeba úplně.
1: Tak. Ale musíme tam je
0: a poznat se, to a odžít
1: mluvit. Mluvit, komunikovat.
0: Proto to musím říct, že mě baví, protože plno věcí třeba na Inovace republiky je inspirováno opravdu tak diskuzí a samozřejmě materiálama, rodinnýma archivama a podobně. A to je ta cesta vlastně toho poznání. Víš co, i té inspirace, že ty věci prostě můžou jít jinak. A je to jediný jestliže chceš přejít jít zkáze, tak je to jediný racionální postup. Není nic iracionální. To je racionální postup, pak když chceš předejít průseru.
1: Jo.
0: Takže jo, to je úžasný tohle, že jo, švédský. A to těch problémů tam mají, to všichni
1: mají. Ježišmarja, to já čtu jenom o těch problémech, že? Proto o tom mluvím.
0: Ty jsi horší Petr Staněk.
1: No, asi jo.
0: To je predikce tvoje.
1: No, Robine, těším se, že spolu vylítneme. Já koupím horkovzdušný balón.
0: Ne.
1: Jo. Sedneme si do něj, poletíme nahoru a nebudeme vědět, jestli nás to, ten vítr nezanese na východ nebo na západ. To bude to naše dobrodružství. A budeme se koukat ze zhora dolů a schválně... Tady něco smrdí?
0: Ne, tady něco krásně voní.
1: Jo, tady něco smrdí. Ne, tady něco,
0: ne, já tě poslouchám. Ne,
1: to, jo,
0: to, já si já tady... To, jo, no, to můžu, ne? Já myslím, že nejsem vidět ne. Na kameru. Tak si tady užívám přírodu. Promiň. Ne, voní tady nějaká kytka. Tak jsem se tak jako... No poletíme, kam si budeš přát?
1: Ne, to určí vítr.
0: Aspoň
1: ukážu,
0: jakou máš orientaci.
1: Ano, to určí vítr. To určí vítr. A buď to poletíme tam, nebo tam a budeme se koukat, co se děje dole. Jestli ty mravenečky uvidíme, jak se mezi sebou perou, kradou, unášej, udávaj a popravujou. pak zjistíme, že to je všechno prostě jinak. Musíme mezi sebou začít komunikovat.
0: Já myslím, že se půjdem koupat spíš.
1: Pak se půjdeme vykoupat. Petře, dobrý.
0: Moc děkuji za všechno. Sdílení hlavně. Tohle je vždycky, to se tak blbě všechno na tu kameru přenáší věci, ale se bavíme o mnoha, mnoha věcech a lidi, já to znova zopakuju už asi po druhý, po třetí, víš co, lidi se ptají, a co ten Petr teďka, ten moc nevylejzá, ten jistě, říkám, ale ty videa tam jsou, ty jsme dělali s těma slepicema v Kurníku, tam jsme dělali, to tam je, my se bavíme a víte co, já mám kousek, maminku kousek od Petra, já jezdím za Petrem, vidíme se kolikrát v nějakých obdobích třeba i častěji, pak zase míň a tohle a jediný, co se změnilo, že tam nejste vy a že tam není ta kamera.
1: Jo.
0: Jediný, co se změnilo, jinak si povídáme furt stejně.
1: A já bych taky chtěl říct ještě jednu věc. Oni se mi ptají, proč už nenosím tu červenou čepici MAGA.
0: No, se ani nevšim.
1: A já chci říct jednu věc. Já jsem členem MAGA. Hrdým členem MAGA organizace. Právoplatným členem organizace. To není Trump. To je spodek lidí, který vytvořili movement, který mu říkají MAGA, s kterým teď nesouhlasí v mnoha věcech Trump. To znamená, to jde ze spodu ten movement. A já jsem na to strašně hrdý, že tam jsem. Předtím jsem byl v Tea Party. To znamená, MAGA je pro mě
0: něco jako milion chvilek pro demokracii.
1: To
0: je taky
1: to by se po, jo, to je opravdu od spodu.
0: Dvě strany jedné vince, promiň.
1: Ne, ale
0: často
1: lidi,
0: to tak je, to jsou, ano, že ale, pak tu energii těch dobrosrdečných lidí někdo nechutným způsobem
1: zneužije.
0: A já si myslím, že i milion chvilek na úplným samém začátku
1: určitě,
0: byl super.
1: Takhle jo, takhle.
0: A najednou, co
1: takhle
0: z toho
1: to
0: je,
1: že, tam jsou frajeři, který třeba, když byl ten konvoj svobody v Kanadě, to jsou všechno oni.
0: To je ono.
1: No a to je to samý, to je MAGA. To znamená, jsem hrdý na to, že jsem MAGA, člen MAGA. Ale to s Trumpem nemá nic společného. To nemá nic společného. To jsou ty farmáři, to jsou ty dělníci, to jsou ty kovbojové. A to samé bylo tenkrát s Ronaldem Reaganem. Oni ho nenáviděli. Já vím, jak Češi mluvili o Reaganovi. Já si to moc dobře pamatuju. Je to to samé. Jeďte tam, mluvte s lidma. Mluvte s lidma. A pak budete vědět. A sami si uděláte pořádek v hlavách. Ale když budete poslouchat nějakého McGregora nebo Scotta Rittera nebo toho šíleného profesora z Kolumbijské univerzity, tak tu pravdu nezjistíte. Tam zjistíte, kdo je platí. To je vidět.
0: Jak jsi to říkal, nevěřit nikomu.
1: Nikomu. Sami si to zjistíte.
0: Čas nahlasího srdce, rozum srdce, srdce, rozum, rozum srdce.
1: A komunikace.
0: Rovnováha.
1: A komunikace.
0: Bavit se, vyhodnocovat se, fuck off média, fuck off prostě politici. Je mi úplně jedno, který politik. Padni komu padni.
1: Jo.
0: Víš co?
1: Absolutně.
0: Neber, jako někdo říká, že jsem radikál. No nejsem, jsem racionální. Úplně. Jestli nechci zkázu, tak jděte, všichni táněte. Všichni.
1: Ano.
0: A takový na takových zákonech.
1: Výborný.
0: Se rád budu podílet, Petře.
1: No proto
0: jednou
1: tě,
0: v politice,
1: proto
0: jednou
1: mám,
0: v politice, už nikdy do politiky.
1: Proto tě
0: chápeš
1: mám,
0: to?
1: Proto tě mám
0: můžete tak radit, můžete to, ale už vypadně, to už jste tam byli. Teďka vidíš ty alternativy, kdo se pere. Tamhle byl velvyslanec, tamhle byl, tam byl v politice. A zase tam chybí. A teď postupují úplně stejně. No fakt všichni.
1: Proto tě mám tak hrozně rád.
0: A to jdu z poslanecký sněmovny k tobě, jak jsem vráží.
1: Běžte všichni do prdele. Takhle to je.
0: A jasně, je potřebujeme lidi, kteří tu politiku ani dělat nechtějí, pokor,
1: ano,
0: už dělají plno věcí. Já teď nechci zavádět, ale já jsem teď objevil takový příběh. Já říkám, to není možný. To jste vytvořil vy. Ten člověk není členem žádný politický strany. Říkám, to jste udělal vy. Jo. A to schválila vláda. Jo, to schválila vláda. A teď za ním fakt nikdo není. To je dokonce, to je jedno, to mi nechám. Říkám, to je úžasný. A vědí vůbec blbci, co schválili? No asi ne, protože to nezavádí. A nebo se to někomu líbilo PR, že jo? To snese všechno, ty papíry. Nebo takhle. Dneska je úplně jedno, co schválí vláda. Lidi tohle neuvěří, ale oni schválí cokoliv. Ale to je jenom prostě papír. Oni, když to nezavedou, když to neaplikují, no tak to tam je na papíře a jede se dál. Tohle by lidi nevěřili, že to takhle funguje, ale prostě funguje. Jo. Takže je tady plno skvělých lidí a s těma
1: samozřejmě
0: od spoda stavět
1: tak
0: úplně
1: jako,
0: nový
1: tak
0: paradigma.
1: Jako všude. Amerika má jednu obrovskou výhodu. 50 států a každý ten stát má jiný pravidla.
0: No, no. To je to
1: to se nedá
0: systém vlád. Decentralizace. Tak. A my potřebujeme víc decentralizace, více svobody. Víš, jakoby
1: a
0: tohle.
1: Ještě...
0: V energetice, v tomto,
1: samozřejmě.
0: V tomto. A to je přesně, co oni nechtějí.
1: Soběstačnost. No, samozřejmě, no. Protože my potřebujeme být na nich závislí. To je jejich, v tom je jejich síla. Až tohle pochopíme, tak budeme žít úplně jiný život. Jestli mi teď dovolíš, abych teď promítl ještě to video. To je taková parafráze na toho našeho rozvědčíka.
0: No jasně.
1: Na toho závodníka komunistického. Na tohle se podívaj.
0: Fotograf. Úplně upřímný člen rokových kapel. Fanoušek všech amerických kapel, který si dokáže. ACDC, Metallica, tohle.
1: Ale,
0: akorát na repový koncert by ho nevzal. Tam by dostal
1: přes držku. Teď už nemám vztek na něj. On je směšný. Ale na ty blbce z těch Karlových varů a Milion chvilek a to je neuvěřitelný. Kam jste strčili ty svý čumáky?
0: No, do Karlových varů. Rusáci jsou pryč a všichni v Karlových varech.
1: Strašný, strašný. A když jsem tohle říkal Jirkovi Barťákovi, to byl můj velký kamarád, tak říkal, Petře, nezlob se, já musím jít napříč politickým spektrem. A krásnou příhodu s ním mám. Šli jsme hrát ruletu spolu.
0: Jo. Já to si jenom vyprávěl, jo, dokonal,
1: před,
0: jo.
1: Před, jak je ten most Bruselský, tak tam byla ta Corinthia Group a nahoře bylo kasino. A my jsme tam šli hrát tu ruletu a on už trošku měl žita v sobě a nějak hodně prohrával. Tak si ode mě půjčil nějakých $1000 a dej mi to, hovno, potřebuješ, máš ledničku, máš všechno, máš, tak mě to, pojď. Krupiér hodil kuličku, kulička dělá trrrr a Barťák vystartoval, skočil takhle na ten vstup, sebral tu kuličku a strčil si ji do pusy. A ten krupiér říkal, pane Bartuška, vyplivněte tu kuličku. A tam ty Arabové a Rusové a to koukali, neviděli vůbec, co se děje. A Barťák říkal, nevypivňu. Pane Bartuška, já zavolám ředitel. Pokud zavolejte. Když říkal, pane Bartuška, vyplivněte tu, že švindlujete.
0: To je zase jiná hry. Kde je kulička? A není kulička. 90, víš,
1: ale jo, musím, Petře, jít napříč politickým spektrem. A tam jsem si uvědomil,
0: takže takhle jeli před 89.
1: že prostě já nemůžu takhle.
0: Ale vy se chovali předtím stejně.
1: Nemůžu. To je ta anticharta, všechno to nestalo, všechno stejně. A pak čumějí takhle dolů, stydějí se, tak
0: když
1: jako všichni.
0: Když potkají
1: tebe. Nejenom když potkají, ale když potom se to odhalí a pak se omlouvají všichni hrozně.
0: No. A za covidu jsem si dal ještě to, pan Bartoška žil, jsem si dal pivo s jeho synem. Víš, jak se říká zlatá mládež. Tak jsme se bavili velmi otevřeně za covidu ty věci. A nechal bych to na jindy. No. Vyprávění.
1: Každý je strůjce svého štěstí a neštěstí. Robine, pusť to video. Jo. Já ho mám rád.
0: To je,
1: takhle se člověk někam dostane.
0: Pepíkovi, Petru Pavlovi, jo?
1: Jo, jo. To je pro něho zase ta... jeho zrcadlo.
0: Kontaktovali mě, to je asi rok a půl zpátky, jeho velmi blízký přátelé.
1: Jo.
0: Rodinný přátelé.
1: Mě už to nezajímá. Já žiju v lese, žiju skromně, žiju tak, jak si zasloužím. A jsem rád, že tě mám.
0: Jo, taky.
1: Takže. Takhle to
0: voláme.
1: Dobrý.
0: Voláme si.
1: Jo. Ahoj.
0: Letíme.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři nepodvolení. Jak jsem už slíbil v pondělí, máme dnes našeho známého, skvělého hosta, ale přesto si myslím, že to nebude jako vždycky tyto rozhovory. Tento bude, řekl bych, možná z těch, co jsme dosud vedli, možná nejvýznamnější. Je s námi samozřejmě pan Michal Svatoš. Vítejte u nás.
1: Děkuji, pane Petře. Děkuji divákům a doufám, že to pro vás bude zajímavý. My jsme se na vás důkladně připravili.
0: Připravili jsme se my, ale bohužel se připravují i jiní jinde na něco jiného a právě o tom, prostě o tom, jestli ta válka je na dotek, budeme dneska mluvit.

0: Pane Svatoši, já když na to koukám zleva zprava, hovoříme každou chvíli o těch věcech tady, tak mně to připadá, že západní Evropa ztratila jakékoliv zábrany a provokuje teď to Rusko naprosto neuvěřitelně drsným způsobem ty údery dovnitř Ruska, takzvaně ukrajinské, ale samozřejmě západní, se stupňují. Co vy jako analytik, který na to kouká, je vůbec možné, aby Rusové konečně nestratili tu téměř neuvěřitelnou putinovskou trpělivost?
1: Tak oni jsou Rusové nejenom trpěliví, ale i chytří a připravili si podmínky, oni věděli dopředu, že k této situaci dojde. V podstatě tuto situaci popsal přesně jako takzvaný plán kable Trumpa.
0: To se vyslovuje možná kable Trump.
1: Ne, ne, ne, to se vyslovuje kable Trumpa. To je španělský termín značící nástražní drát k mině.
0: Aha.
1: Čili past, nástražnou past, kable Trumpa ve španělštině. Myslel to americký generál David Deptula, to je velký americký jestřáb, přezdívalo se mu hlavní bombomečník Rumsfelda a Bushe. Mm-hmm. A ten vymyslel plán, který je založený, ve kterém vysvětluje, že takzvané příměří na Ukrajině se musí vytvořit tak, aby to byla past na Rusy. Aha. Kable Trumpa. Ta past má přímo v tom textu, který zveřejnil, ho jmenuje přímo jako kable Trumpa, tu past. A ta past spočívá v tom, že jakmile se uzavře příměří, tak Ukrajina musí mít 200 až 300 stíhaček. Uh-huh. Jak vidíte, už je dostává. Ty stíhačky musí být západní, F-16, Rafale a Gripen. Přímo tak to popsal. Takže vidíte, že už to běží. Ano, tak. Kable Trumpa. A tyto stíhačky musí takzvaně zareagovat na budoucí ruské porušení příměří, ke kterému s určitostí podle plánu dojde. A z těchto stíhaček musí odpálit dálkové střely proti Rusku. Mm-hmm. Rusové budou muset podle tohoto plánu kable Trumpa na to reagovat a v tom okamžiku, v tom plánu příměří, a vidíte, že už se o tom mluví, musí být tam dodatek, že tam musí být bezletová zóna. Mm-hmm. A rozmístěny jednotky na to. Mm-hmm. A v tom okamžiku tam vletí evropské letectvo NATO, dojde k prvnímu vzdušnému souboji s Ruskem, Rusové budou reagovat a budou muset napadnout základny z Polsku a v Estonsku a případně v České republice, odkud tyto letadla vyletí, ty Gripeny, nesmí nalétávat ty 35, protože by to vyvolalo jadernou válku. A jakmile ti Rusové provedou ty odvetné údery, tak bude zahájena válka Evropy proti Rusku. Spojené státy se jí nehodlají účastnit přímo, pouze nepřímo. Čili ten plán, klíčovou roli v tom má sehrát takzvaná koalice ochotníků, ano, kterou organizovali Starmer, teď uvidíme, jak se k tomu postaví Andy Barham.
0: To jsou ti ochotní, které dnes odmítl Andrej Babiš, jo?
1: Ano, ano. Andrej Babiš odmítl ty ochotníky, protože jednak je už znám, já předpokládám, že Česká zpravodajská služba funguje, tak má informace o plánu kable Trumpa, toho generála Deptuly amerického. Zároveň on to poměrně jasně nedávno, tento týden, definoval chorvatský premiér Zoran Milanovič, to je velký příznivec Trumpa, ale je to sociální demokrat. Vidíte, i sociální demokraté mohou být normální. To je v Česku takové nenormální. Že? Ale on to definoval jasně. Evropští politici nepřemýšlejí o ničem jiném, než chystat válku s Ruskem a až vypukne, tak všichni utečou. Kam utečou? Všichni do Ameriky.
0: Všichni
1: Velc má přece základy v Americe.
0: Mně tam ještě není jasná jedna věc, když o tom hovoříte. Přece Rusové jasně říkají, nejsou padlí na hlavu, jasně říkají, že žádné příměří nikdy neuzavřou, že chtějí jenom definitivní smlouvu ukončující tu válku západu proti Rusku na Ukrajině.
1: Ano, Rusové požadují, aby Ukrajina neměla letadla, neměla zbraně, neměla zmenšenou armádu.
0: Čili oni na žádné příměří přece
1: ale
0: nepůjdou.
1: Ale to je přesně, oni znají plán Kabletempa, ruská špionáž funguje. Ale zároveň oni jsou, protože Západ porušil Břežinského doktrínu, ti naivní evropští politici, včetně Petra Pavla, pohrdli doktrinou, kterou stvořil člověk, který v podstatě porazil Sovětský svaz s Kissingerem. A ta doktrina, já už jsem tady několikrát rozebíral, říkala, že prostě Ukrajina nesmí. Ale ta doktrina už dneska neplatí.
0: Že Ukrajina nesmí existovat.
1: Ne. Ukrajina, aby existovala, tak musí být napůl mezi Ruskem a Evropou, aha, musí obchodovat s oběma. Na Ukrajině se musí mluvit rusky a musí se mluvit ukrajinsky. A Ukrajina nesmí mít armádu, může mít pouze milici, tak kdyby Rusům náhodou přeskočilo nějakým generálovi tam, tak aby ho všichni zastavili, protože by tam byla velká partizánská válka, kterou by se Rusové nechtěli dovolit, protože principem Břežinského doktriny je, že Evropa nakupuje ruské suroviny a Rusko a platí Rusku svými výrobky. To je vzájemně výhodný, ale to skončilo. Mami. Rusko je dneska ve stavu před Petrem Velikým, kdy se na něj Evropané chystají, chystají se rozdělit. Evropanům nic jiného nezbývá, než si rozdělit Rusko jako těm současným, protože jinak ekonomicky skončí. No a tak chtějí tu válku. Ano. A Rusko bude reagovat tak, že si vezme celou Ukrajinu, už to řekla řada důležitých lidí, v Rusku i na západě, celá Ukrajinu si Rusko vezme. No a pravděpodobně si k ní přibalí i po Baltii. A mají ještě analytici běžně říkají, že Tallinn, že neobětují New York za Tallinn a prostě tak to bude. A to je stav, ke kterému nás žene ta koalice těch ochotníků.
0: Ano. A já myslím, že se teď na to musíme podívat trošku blíže. Vy jste hovořil o tom Petru Velikém. Já vím, že vždycky Hollywood, když se něco chystá, tak natočí několik velkofilmů, které mají přivést tu veřejnost k tomu, aby dostala tu správnou náladu. Vy jste mě říkal, že v Rusku se chystá něco podobného.
1: No tak můžeme si to pustit.
0: No dobře.
1: Pro zajímavost, je to obrovský velkofilm.
2: Zautočíme v noci a překvapíme Rusy. Jedinou ranou srazíme Rusko na kolena. U Narvy je naše armáda na hlavu poražena.
3: Zbohem, pane.
2: A je to, Petrušo. Dobojovali jsme.
4: Pro vás už nejsem žádný Petruša.
5: Teď už bude všechno jinak. Bůh je milostivý. Daroval nám čas. Potřebuju novou armádu. Nové zbraně.
2: Je přístup k moři. Přinese obchod, loďstvo, průmysl, Evropa. Ti otevírá do kořán své dveře. Tady postavím ráj. Nazvu ho Petrohrad. Mazepa zradil. Táhneme na Rusko.
3: Bůh můj, v něhož doufám.
2: Jestli prohrajeme, s celou zemí je konec. Co budeme dělat? Bojovat. U Poltavy se střetneme. Švédové, před!
6: Bratia, pomnite! Vy nic nevíte, bíjotis! Vy bíjotis ze svého těžstva!
7: S Bogom.
0: No to bylo něco. To se teďkon, kde se to točilo?
1: Točilo se to v Rusku, točilo to režisér, který natočil Admiral a spoustu filmů přijímaných v Hollywoodu. Má to obrovský rozpočet, ale nás zajímá pouze premiéra tohoto filmu.
0: Ano.
1: Začátek po volbách, začátek října. Ve stejnou dobu.
0: Jo, počkejte, to jako myslíte po volbách v Rusku?
1: Ano, po volbách.
0: A tam se hovoří hodně o tom, že hned po volbách vyhlásí Vladimír Putin mobilizaci. Je to pravděpodobné nebo ne?
1: Ne, tak pokud bude koalice ochotníků prosazovat svůj plán, teď je tam dosazen Michailo Drapaty, nový velitel, on je totálně neschopný, ale je schopný ostřelovat Rusko. Podmínka ostřelování Ruska, to je v součástí toho plánu generála Deptulika Bletampa. Tak Rusko zmobilizuje. Rusko zmobilizuje, protože Břežinského doktrína přestává platit. A Rusko si vezme to, co si vzal Petr I. po Baltii a Ukrajinu. Petr I. veliký válčil 40 let. Válčil tak, že kdo s tím chtěl bojovat, jako Švédové, tak je doslova vybydlel. Prováděl tam nájezdy, odblékal Švédy na Sibiř, aby pracovali, prostě vedl totální válku, tak jak ji vede generál Gerasimov proti Ukrajincům. Já to říkám furt, to je materiál šlacht generála von Falkenheim. No a oni zmobilizují, ale takže máme velký vlastenecký film, mimořádně je to studio Michalkova, to je ruská elita, to natáčí. Mimořádný rozpočet i na Rusko, viděli jste, mimořádná kvalita. Symbol Petr I. Vladimír Putin, obnova ruské říše.
0: Jasný,
1: a přitom jde o stále stejný princip. Evropa se pustila do Ruska a Rusko v odvetě zajistí území dopředu na západ k Evropě.
0: No a
1: Ištěnko tento týden v podstatě spekuloval to, co říká Putin už zaobaleně, Rusko si přivlastní další území, respektive ta území, která byla kdysi ruská. To je Petr I., to je Poltava, to je Oděsa, to je celé to území. Oni si to vezmou. Vezmou si to, ono to vyplývá z té Břežinského doktríny. Vezmou si to násilím ukrajinské armády v koncích.
0: Ano, ne, ale nejde jenom ukrajinskou armádu. Vy, když hovoříte o tom Iščenkově materiálu, který jsme dnes otiskli, právě proto, že se o tom budeme bavit, mně to připadalo jako úvod k tomu velmi podstatné, protože Iščenko je docela, abych tak řekl, velká liga.
1: To není Pjakin.
0: V Rusku, ano, to není Pjakin a to je jako podloženo a vlastně on tam říká jasně, když nechám zatím stranou ty další konsekvence, k nímž dochází, on říká jasně, Evropa to přehnala, teď už není o čem dál mluvit, prostě k té velké válce dojde, protože Evropa ji chce.
1: Evropa vytvořila systém, ve kterém Ukrajina porušila všechny nepsané smlouvy o tom, že Rusko bude. S Ruskem budeme žít, koexistovat míru a Evropa je ekonomicky naprosto na tom špatně. Víte, Volkswagen jedná v Číně, jedná v Indii o prodeji Škodov. Číňanům.
0: Jo, opravdu?
1: Ano, už? Dokonce na správní radě Volkswagenu už zaznělo okamžité uzavření továrny v Kvasinách. No. Zatím bylo rozhodnutí odsunuto, Blume to požaduje. Já jsem se nedávno bavil s Číňany. V Číně je asi 1,08 koruny za megawatt hodinu. V Čechách ředitel ČEZu hovoří o 8 eurech za megawatt.
0: No to je diskutivní.
1: Když se podíváte, proč tomu tak je, tak my tady platíme Němcům, my prodáváme do Německa levnou energii, zpátky si kupujeme drahu a ještě z ní platíme poplatky v Bruselu. Náš průmysl je v prdeli, zavřeli se hutě. Co dělají Francouzi a co dělá Západ? Staví v Danke, jako obrovské novou železárnu, ocelárnu, přístavy. Všechno je to dotováno i levnými energiemi. Ano, ale ani to nestačí pro udržení toho masového průmyslu, protože jasně, indické náklady jsou mnohem nižší.
0: No my víme, že Zetor teď se prodává taky do Indie, je pravda, že...
1: Přesunuje, ne prodává, má české vlastníky nebo slovenské,
0: no,
1: ale bude
0: přesunuje,
1: vyjádět v Indii.
0: No, to je velmi podobné. Ano. A říká se, že na tom místě, kde se vyráběl Zetor, že vznikne zbrojovka, je to tak?
1: Ale víte, zbrojovky jsou, jsou řešení krátkodobé nezaměstnanosti ekonomiky, stejně jako za Hitler, a to můžete provozovat 4-5 let. Pak vás dožádá ekonomika, zbrojní výroby, která prostě není výdělečná, ta nevydělává státu, to jsou všechno spotřebované daně.
0: Ano.
1: A pak musíte buď to zavřít a zkrachovat, anebo rozpoutat válku.
0: No, čili pojďme zpátky k tomu, kde jsme odbočili trošku, to jest k tomu termínu, kde bude uveden tento film do kin,
1: ano,
0: a kdy budeme po ruských volbách, kdy možná vznikne, už bude i mobilizace v Rusku, co to znamená pro Německo, Francii, Británii a tak dále, odradí je to, myslíte, nebo ne?
1: Nikdy nic jiného nezbývá. Oni ti politici, jak říkal Zoran Milanovič, chtějí rozpoutat válku, schábnout zisky, jako ten Mindič a spol, a uprchnout.
0: Ano.
1: Ano, a to je v podstatě celá ta politika, protože oni jsou politicky, to jsou všichni neziskovčíci, mediální pisálkové státních vládních institucí, armády, úředníků, celý tento aparát musí být totálně rozpuštěn a zničen, jinak nemůžeme Číně ani Indii konkurovat, ani Rusku, a nebo přežije, a v tom případě to znamená válku, anebo krach.
0: A mě ale v té chvíli napadá jedna zásadní věc, která také souvisí s tím, co zmínil Iščenko a o čem my tu občas mluvíme. On Iščenko tam už se netají tím, říká, že ve chvíli, kdy bude jakýkoliv pokus, a nemusí to být přímo válečný pokus, může být to nepřímý útok na Rusko, tak podle té nové doktríny Rusko může použít rovnou jaderné zbraně.
1: Rusko má doktrínu. Víte, nemůžete odpalovat tisíce dronů na Rusko z Ukrajiny a takhle si mnout celce. Ne, to přiletí. Teď otázka, kam to přiletí. No, přiletí to do Polska, do Čech, do Německa, do Finska. Ne, do Finska, ne, pardon, do Švédska, do Dánska. Nepřiletí to do Francie, tam má jaderné zbraně, to by vytvořilo, oni by to mohli poslat na Moskvu, Francouz, kdyby je to trefilo, a v tom případě by musel do toho vlítnout Spojené státy americké a buď srovnat se zemí Anglii, Francii, a nebo by musela vypuknout velká světová válka. Ta jaderná, která má ještě jenko strach. Čili tady, jako pokud se, tady v Čechách se mají vyrábět motory pro tyhle ty dálkové rakety, tak to můžete počítat s tím, že to tam přiletí. Pokud s tím Ukrajina nepřistane, Ukrajina s tím nehodlá přistat. Víte, Spojené státy americké se toho děsí, už za Bidena se toho děsili, vždycky důrazně zastavili Ukrajince, ale teďko ti Evropané už jaksi dodávají toho Ukrajincům tolik, že už to jaksi Američané nedokáží zastavit, to už říkal Iščenko, to říkal Lavrov, ten tam už je proti Evropanům bezmocný, ty už se jeli na válku, ta válečná klika kolem generála Pavla, těch Merce a Macrona. No a Američané se to budou snažit zastavit, oni tuší, že na ten podzim to tak je, ten film je jasný, jakmile bude ta premiéra toho filmu, tak se nahlásil na návštěvu Ruska Cash Battle, to je šéf FBI, to je jeden z mála vysokých amerických představitelů, kteří můžou jednat důvěrně v tajných informacích, a přitom není v Rusku tak nenáviděný jako šéf CIA admiral Radcliffe. Takže on je v Rusku považován za slušného neutrála politika. Takže ten může...
0: A co tam bude teda dělat?
1: No, to je zaprvé, víte, když jedna země mobilizuje, provádí kampaň předválečnou, chystá se odpovědět velkou válku, tak ten člověk je tam jede ujistit. My Američané ne. My Američané, jak říká CIA, analytik George Beep, my neobětujeme New York za Tallinn, Washington za Prahu,
0: ano.
1: Miami za Varšavu.
0: Ano.
1: My jim nějaké zbraně moc jim nedáte, srovnejte si to. Ano.
0: To znamená, že platí pořád to, co tady opakujeme, že do tohoto vlastně ženou ti šílenci v těch západních současných vládách, ale Amerika zůstane stranou.
1: Amerika se snaží zůstat stranou. Rozumíte tomu, jakmile to vypukne, tak už nikdo neví, jak to skončí.
0: Jasně.
1: Jo, protože se tam drží tak zpátky vůči Iránu. Mm-hmm. Je velmi překvapený, je velmi, velmi opatrný ve vztahu k Iránu. Ona Čína už, mimochodem Číňani teď ukázali, naložili svý letadla nejnovějšíma zbraněma a ukázali, že sílu čínského letadla. Prostě je to tak, ten svět se nám hroutí, žene do spirály nebezpečné eskalace a tu eskalaci ženou dopředu lidé jako Petr Pavel, Friedrich Merz, Macron, ta šílená Kalasová, to je úplně, úplně smyslu zbavená. Samozřejmě dánská premiérka.
0: To znamená, jestli tomu rozumím, že vlastně všude je snaha to příliš neeskalovat a vybuchne to na podzim jenom v Evropě.
1: Ano, je to v principu omezit to mezi Evropou a tím Rusku, nic jiného nezbývá. Víte, keš Patl tam jede přesně v tom termínu, podle, já bych poprosil fotku, podle významného ukrajinského generála Jevhenie Hetmana. Mm-hmm. To je významný ukrajinský generál Hetman. Tak tady ho vidíte při bojích okolo Kyjeva Hetmana. Mm-hmm. Tak ten vydal teďko manuál, požadavek zmobilizovat okamžitě dalších 30% stavu ukrajinské armády.
0: No to se mu přece nemůže podařit.
1: Ale kdeže od toho Michailo? Víte, Michailo Drapaty, měli bychom si představit nového ukrajinského ministra.
0: No to by,
1: ministra,
0: to, tam, jsem, tam jsem neschopný, mířil. Tam jsem mířil.
1: Neschopný generál.
0: Jestli tedy dovolíte, tak to vezmeme postupně. My bychom se vlastně teďko měli zastavit u toho, co se teď děje na té Ukrajině. To znamená odvolání ministra obrany, odvolání šéfa armády a nástup nového ministra obrany, nového šéfa armády. Co to je za absurdní posuny uprostřed války?
1: No víte, Sersky byl poněkud nepopulární, protože byl obviňován z toho, že je to řezník. Takže místo něj tam dosadili super řezníka.
0: Aha. Jo.
1: Vidíte, všichni ti demonstranti nevěděli, že ten hlavní řezník se nazývá Drapaty.
0: On má tu pověst, že snad vlastně byl jedním z prvních, kdo zaútočil na ty...
1: No tím začal svůj kariéru. Já bych poprosil video další s Drapatyem. No. Uvidíte, jak zaútočil na město Mariupol. Tak tohle je léto 2014. Tam uvidíte, jak se přiřítí Drapaty. V tom bojovém vozidle přímo sedí Drapaty jako velitel praporu. To je oficiální video Butusova, to je velký ukrajinský nacionalista, takže když tvrdí, že v tom videu byl Drapaty, tak je v tom Drapaty. Vidíte, to jsou mariupolští občané, demonstranti, kteří chtěli pomoci, aby se v Mariupolu byl druhý státní jazyk ruština.
0: Ano.
1: Tak se tam vyřítil tenhle ten Drapaty. Od té doby se mu říká Zalužného kreatura.
0: Tady se objímá se Zalužným.
1: Se Zalužným. Tak ten základní rozdíl mezi Drapatyem a Sersky je v tom, že ten Sersky měl ty sovětské školy, tak oni mu vždycky říkali, že má tu sovětskou mentalitu. Ten Drapaty nemá ty sovětské školy, on má mentalitu japonského fanatického samuraje. Mm-hmm. On provádí naprosto šílené steče, ale chlubí se ve videí. Teďko se chlubil s generálem Obolenským. Se chlubili, jak dobili Kupiansk, jak dobili Volčansk, se chlubili od prosince, jak Putin lže, že ty všechny území, které on ohlásil, že dobili, tak oni je osvobodili. Pravda je, že je osvobodili, protože bojovali s generálem Nikiforovem. Já bych prosil generál Nikiforova.
0: No, Nikiforov
1: je jeden z nejlepších
0: ruských
1: generálů. To je ruský generál, tak vidíte Nikiforova. Nikiforov je zvláštní v tom, že má nejdelší frontu. Teď má asi 1400 kilometrů. To je fronta německé armádní skupiny. To není ani ruský front. To je obrovský. Všechny ostatní ruské skupiny Dněpr, Východ, Západ, jich a střed mají frontu dvě třetiny toho, co má Nikiforov. Uh-huh. Nikiforov byl odvolán v roce 2023, když vypukla ukrajinská velká ofenziva, tak byl odvolán Putinem ze Sýrie a dostal úkol zastavit tuto ofenzivu. Zastavili z s těm rebelem doněnským. Mm-hmm. Těma obyčejnýma doněnskýma bojoval proti přesily, jednak u pěti zastavili velmi chytrý generál. Mm-hmm. A potom dva roky všichni, v roce 23, 24, 20, všichni analytici na západě říkali, co ten Nikiforov dělá. On velí takový velký skupině vojsk, tenkrát skupině západu, mezi Kupianskem, Charkovem a tím Slovianskem, a nic nedělá. Ale on cvičil. On ze všech těch mobilizovaných rebelů vycvičil, zorganizoval, postavil standardní ruský pluky. To trvá rok, dva. Mm. Dva roky hlavně cvičil a pak začal pomalu útočit. Teď už má všechno vycvičený, teď převzal po Lapinovi tu velkou skupinu sever. No a školí tam tom, ty hlupáky Michaila toho Drapatie a toho Obolenského. Takže ti zautočili, Nikiforov si vždycky stáhne, nechá je tam obsadit a pak je zničí dronama, dělama, zničí všechny mosty, aby nemohli ani dopředu, ani dozadu, ani se zásobovat a pak je zlikvidují. A výsledkem je, abych popasil mapu číslo 2, abychom si to ukázali přímo na mapě, nebo dvě mapy tam máme připravený. Takže tohle je velká mapa. Tam vidíte takovou žlutou kostrbatou čáru v Praze, vpravo,
0: ano.
1: Tak to je Nikiforova fronta. Z ní vede červená šipka na Kyjev, tak tudy na podzim po té mobilizaci ten Nikiforov zautočí. Ale jinak hlavní boje, teďko Nikiforov už začal teďko, včera začal, a ku podivu na tom levým spodním křídle u toho Charkova, ono to má logiku v tom, že zkracuje frontu. Teďko zkracuje frontu, aby mohl, to už, víte, zbavuje se zbytečných úseků fronty, aby se mohl soustředit. Kdyby poprosil mapu 2, abyste viděli, co to je za hlupáky ty. Tak, tady vidíte mapu 2, tam vidíte zase takovou žlutou klikatou čáru, tak a červený kolečko a žlutý kolečko, je to v té levý horní části obrazovky.
0: Ano, ano.
1: Tak do toho žlutého kolečka tam útočili ty fanatičtí generálové Drapaty a Obolenský. Útočili tam do lesa Rusové, tam je nejdřív honili dronama, utahali, vyhladovili a pak je pochytali, aby měli medaile.
0: Aha.
1: Živý, aby Putin dával za živý elitní Ukrajince medaile. Tak, no ale ještě tu mapu poprosím, ono, musíte tam udělat. A to je takový malý kolečko, tam vidíte žlutý. A teď tam vidíte takový velký žlutý, vpravo od toho, tak, velký červený kolečko, tak to včera obsadil.
0: Aha.
1: Nikiforov, ale zároveň tam vidíte takovou kostrbatou žlutou linii, která se táhne dole od ty fronty. Tak vidíte, že za tu dobu, těch 4-5 měsíců, co mezi ti ukrajinští fanatičtí generálové Obolenský a Drapaty útočili, tak je vyhnal. Až za tuhle čáru. Když to převedete na kilometry, tak je to 300-400 kilometrů čtverečních. A teďko, během asi jednoho měsíce, dvou, obsadí celých 1600 kilometrů. Tam totiž on je obklíčuje. A teď, abych vám to vysvětlil z vojenského hlediska. Víte, ten generál Syrský provádí taky ty sebevražedný styče, ale provádí je na Dněpropetrovsku a na Záporoží. To je místo, které je nejblíž ukrajinským základnám logistiky, raket. Dokonce tam můžou být ty stíhačky MiG-29, sem tam schodit nějakou bombu. A hlavně se tam to přilítá dronama a Rusové tam nemají úkryty. Čili je to nejlepší místo pro provádění útoku Ukrajincema. Tyhle z těch generálové Drapaty a Obolenský, kteří teď budou povýšeni, ty provádějí ty útoky v místě, který je pro Ukrajince nejhůř, musí přes řeky. Rusové si tam dobře ukrývají. Nikiforov má blízko letectvo, drony, všechno. Čili to je to nejhorší místo, kde můžou ten útok provádět.
0: Jasně.
1: Tam provádět ty sebevražedný sveče a potom ty výsledky těch stečí bez ohledu na ty hromady mrtvých, který tam mají, ať je to u Kupianska, ať je to tady u toho Volčanska, přinesou Zelenskýmu a ten se nechlubit a potom západní média ukazují, jak jsou výborní. Ale ten konec, že na dva dny, na týden, na měsíc dobili 5 kilometrů a potom byli vyhnáni s obrovskýma ztrátama o 10 kilometrů, 20 kilometrů zpátky. To už ty západní média neinformují. Proč? Tady jde o to ukazovat ten narrativ. Ukrajina vítězí, právě vítězí, právě vítězí. Tak to je ten rozdíl. Ten Syrský se držel zpátky. Víte, on spadnul do Ruska, do Kursku. To svým způsobem byla jediná. jediná možná operace, jak odvrátit ten tlak roku 24, který Rusové vytvářeli na ten Doněck. On mě připomíná seřsky hodně Žukova. On provádí takové ty, on vede ten aktivní boj, ty útoky, ono to drahý na lidi, není to, stojí to obrovský nesvíčnost, ale je to ta aktivní obrana. Když to tyhle se dá paty a tyhle dvě, ty jsou blázni.
0: No počkejte, a proč je tam teda, proč k této výměně skutečně došlo? Čeho se tak bál?
1: Hetman. Musíte se vrátit k generálu Hetmanovi, který jsem kázal. Ukrajina nemá vojáky, došli vojáky. Vojáci, ten Michajlov to není, víte, ten odvolaný ministr Michajlov Fedorov, to je marketér, to je jako byl ten Pešl od Babiše, ten, co ho líbal na té fotografii. Yeah. Marketér. To je politický marketér. A politický marketér, oni Ukrajinci si teďko zvou, nemají lidi. On zničil mobilizaci. Nemají náboje do děl. Nemají pohonné hmoty, nemají nic. Dokonce nemají peníze na podzimní výplaty. Protože on se to nakoupil drony, všechno udělal marketingovou kampaň. A měl ten výsledek. My Rusko porážíme, my ho ostřelujeme. Ne, to, víte, když armáda nemá na podzim výplaty a na podzim jí dojdou vojáci, už jí docházejí, když se nezmobilizují, co to znamená ve válce? No, že ta armáda už končí. Ale než skončí, tak musí přece rozpoutat to, z čeho má strach ten Iščenko.
0: Ano.
1: Aby ten Západ...
0: Do toho byl vtažen.
1: Byl do toho vtažen. Ne, mohli je nahradit.
0: No, jasně.
1: A nebo aby na Západě... A podívejte se, v Německu už se na tom pracuje. I v Čechách jsem už to takový, že by se měli pochytat ukrajinští muži. A povstat do té války. Protože ten problém... Němci vyhlásili tu službu a tohle a zjistili, že si vůbec nikdo nehlásí. Ano?
0: Ano.
1: Teďko zjistili v Litvě, že... Byly dvě obrovské úplatkářské aféry, tam se podplácejí, aby se nemuselo na vojenskou základní službu. Ale to není desítka, stovka, jsou tisíce lidí.
0: Jo.
1: Čili na Západě obyčejní lidé vědí, stejně jako ti Ukrajinci, že proč bychom umírali, za koho bychom umírali, za neziskovčíky LGBT a všechny tyhle pseudo-organizace a politiky. Máme umírat my? Ne. No ale oni to musí k tomu dotlačit, to je jejich politika.
0: No protože jsou prostě v koncích především hospodářsky, ale já jen ještě k té ukrajinské mobilizace, když říkáte, že on má v plánu získat 30% nových, to myslíte?
1: Ne, on to nemá. On řekl, to musíte udělat.
0: Jo,
1: to je bezprostřední odborný příkaz. Aby jsme to vydrželi, musíme sehnat okamžitě 30%.
0: No, ale to nesežená.
1: Víte, Mick Ryan, to australský generál velký, ten ve dne v noci přemýšlí, jak by Rusko zničil a porazil. Jo. Tak ten teďko si stěžoval, že Ukrajinci mobilizují 17 až 24 tisíc podle tohohle australského generála měsíčně. No to nestačí. Ale nestačí to ani nahrazovat státy.
0: Jo.
1: Takže ten hetman říká tu druhou část. Aha. Čili musíme zmobilizovat 20-30 tisíc navíc. Teď se podívejte na tu logiku, ano? Vezmete slova generálu Hetmana, generála Mike Ryana a zjistíte, že Ukrajinci mobilizují 24 tisíc měsíčně a jejich armáda se zmenšuje. A přesto Ukrajinci vítěz. A vezmete si Johna Radcliffa, blázen, ten tvrdí, že životnost ruského vojáka je 30 vteřin, nebo půl minuty, nebo dvě minuty, tak jako je absurdní termín, to asi neumí ani počítat. Protože, no ale zároveň Ryan i Hetman i řada dalších přišli na to, že ruská armáda se zvětšuje.
0: Aha.
1: Jenom za poslední dva měsíce, z každý měsíc na ty Ukrajiny se začalo 10 tisíc. Takže oni je zabíjejí, oni teď tvrdí, že se jim ta mobilizace rozpadla, ale ruská armáda se zvětšuje a ukrajinská armáda se zmenšuje.
0: Ano.
1: Vidíte, jak jim to nesedí, jak se jim to hroutí ve všech těchto, ty generálové, ten Radcliffe a admirál Bauer, zná to, těm úplně hrabety. Ti jsou úplně posedlí to válku, tak už jsou od rána do večera.
0: Já bych se chtěl tedy ale dostat úplně k jádru toho. Pokud tedy vyjdeme z předpokladu, že Rusko už pochopilo, že ta západní Evropa je vedena těmi sebevrahy, kteří prostě tu válku vyvolají a je připraveno na podzim to zmáčknout, tak já v tom Iščenkově materiálu nerozumím jedné věci, o které

0: velké partizánské války.
1: Mm-hmm.
0: Ale když partizány vystřílíte, víte, Gerasimov vtáhnul do Kyjeva, tam se nechal porazit, stáhnul se na úzkou frontu do Donbasu a tam trpělivě 4-5 let vystřílí, vyhubí ty ukrajinský vlastence.
1: A ty fanatický,
0: fanatický... Ti, kteří vlastence, to jsou nacionální, to jsou jak bandejovci, tak to jsou taky obyčejní ukrajinští vlastenci. Mm. Oni ne všichni jsou zrovna bandejovci. Mm. Ale jakmile je vystřílíte, tak už tam zbydou jenom ti, kteří kradou a vyhýbají se vojenské službě, nebo kteří nechtějí do vojenské služby, a ty už potom nejsou ty partizáni. Samozřejmě může tam Budanov zřídit ty svoji teroristické buňky, ale to už je jenom teroristická válka. Teroristická válka není velká partizánská válka. S tím si poradíte ve hře dronů, tím spíš rozdáte náramky obyvatelstvu, dáte tam kozáky, budou tam nějaké velké ztráty. Samozřejmě ještě můžete Polákům milostivě nechat Volyň, za to, že jste jim zlikvidovali jaderným údajem Poznaň, tak jim dáte na odměnu mírových jednáních Lvov, ať se užijou.
1: No, když o tom takhle hovoříme, myslím si, že řada z nás a řada lidí si pořád neumí představit ten okamžik, kdy to Rusko opravdu zmáčkne, kdy přestane dělat ty chirurgické posuny na frontě, protože, jak říkáte, jednak vystřílet ty banderovce a vlastence, čili budoucí partizány, ale jednak pořád jakoby chránit tu veřejnost, která je vlastně pořád na půl ruská.
0: No, to je právě celý ten ruský plán spojený s tou mobilizací, o kterém se všichni myslí. Víte, ukrajinská armáda teď už nemá lidi, ty brigády jsou na 30%, syrský... Víte, ten generál Nikiforov momentálně má převahu tak asi 1,4:1. Na té své obrovské frontě proti těm Ukrajincům, on manévruje těma silama, je chytřejší, umí to. Ale jakmile zmobilizuje, Gerasimov má v záloze 300 tisíc vojáků, který může použít. Jakmile je Nikiforov dostane, tak bude mít převahu něco kolem 4:1, to už je obrovský, ale když Putin zmobilizuje, tak bude mít přívahu 10:15:1. Ukrajinci už nemají kde zmobilizovat. Vysvětský se to zkoušel, nejde to. Při převaze 15:1 vás během chvilky vás rozeženou.
1: A to je ten okamžik, kdy tam vstoupí ty vojska NATO?
0: Ano, ne, to je okamžik, kdy vojska NATO tam musí vstoupit současně s touto mobilizovanou armádou nejpozději, protože pak už je to zbytečné. Pak už se nedostanou. Samozřejmě to neznamená, že máte počet vojáků, to je počet dronů, to je velká. Každý voják musí být vyzbrojen. A Nikiforov teďko cvičil. Víte, německou armádu vytvořil von Steck. Byl velmi chytrý generál a ten vytvořil takzvanou, protože Varšavská smlouva povolovala Německu pouze 100 000 vojáků, tak stanovili, že německá armáda bude armáda Führer. To ještě nebyl ani Führer, Hitler, ale on stanovil, že bude armáda Führer. Čili každý německý voják v té armádě, těch 100 000, byl vycvičený do funkce velitele roty. A jakmile mu je doplnili, rota má 100 mužů. Takže jakmile dostane tak z té armády, se ten voják stal velitelem roty. Dostal k tomu důstojníka, aby ten nic nevěděl, ten byl blbec.
1: Jasně.
0: Ale měl toho vycvičeného vojáka.
1: Ano.
0: A teď se vezmete 100 000, vynásobte 10, jste na milionu, vynásobíte to 100 a máte 100 milionů, máte 10 milionovou armádu, ale samozřejmě Němci ani tak velkou armádu neměli, se dostane 5-6 milionů. Ale takže měli tu zálohu těch kádrů. A ještě ty kádry cvičili tak 5-7 let, aby jich měli ještě víc. No ale to byl ten princip, proč Němci dokázali vytvořit ten geniální. A tohle vytvořil teď Nikiforov. On si vycvičil mobilizovali, nepoužívali jako masorubku. Jak ten bláznivý Michailov nebo Syrský, jemu nic nezbyl. On je trpělivě cvičil. To je princip toho, proč ruská armáda zvětšuje.
1: Ano.
0: Ať všichni tvrdí, a ukrajinská armáda zmenšuje, když to tvrdí takový generálové.

0: jako je migrén, tak to tomu taky je, vidíte to dnes a denně.
1: Ano.
0: Ano, ale teď, jakmile se to doplní tím mobilizovaným a tím, tak jsou tam vycvičení vůdci, kteří to mluví. A teď to dá do pohybu. Ale když nemáte proti tomu, co už zmobilizovat, co proti tomu postavit, tak se vám zhroutí celá obrana. A teď si samozřejmě představte, že dneska ty moderní ty jednotky jezdí velmi rychle na těch džihádů, mobilech, dneska nepotřebujete tanky, všude se to dá, může, proč jsou nižší pumpy, no, protože se tankuje na pumpách, už to už není obrovská, víte, když se hnala tanková divize dopředu nebo armáda, no to byla spotřeba pohonných hmot jako blázen, to dneska není, dneska no, ale ono se to dovede velmi rychle přesunout, takže za 24 hodin můžou vpadnout přes Bělorusko směrem na Kovel a Lvov. To je velký předpoklad toho, co si myslím, že Nikiforov udělá, nebo nějaký jiný generál. Přes Bělorusko na Kovel, co tím uděláte? Tím zabráníte veškerému zásobování Ukrajiny, protože když odříznete Lvov, tak celá západní logistika NATO je likvidovaná. Ano? No a Poláci se nepustí do boje, protože budou vědět, že na Krakov, Varšavu přiletí jeden nezbraný.
1: Chci se zeptat.

0: Přepojujeme na jiné studio
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Utajený harvardský projekt. V dnešním příběhu vám budu vyprávět o velmi záhadném a hlavně zapomenutém projektu Harvardské univerzity, ovšem nejen jí. Přibližně 200 tisíc většinou negramotných čínských zemědělců byli bez svého informovaného souhlasu použití ve 12 amerických genetických experimentech, kdy jim byly odebírané vzorky DNA. Pokusy prováděli harvardští vědci a financovala je americká vláda a v některých případech společnost Millennium Pharmaceuticals z Cambridge. Zbytek výzkumů pak financoval americký Národní ústav zdraví. S Harvardskou univerzitou spolupracovaly tři instituce. Harvardská škola veřejného zdraví v rámci programu pro populační genetiku, Brighamská a ženská nemocnice a Massachusettská společnost pro výzkum duševního zdraví s doktorem Ming Tsuangem. Jednu z těchto 12 studií bez genetické složky provedl doktor David Christiani ze školy veřejného zdraví. Tento projekt Harvardské univerzity se týkal konkrétně venkovských obyvatel ve východočínské provincii Anchuei. Harvardská univerzita v Massachusetts zahájila sérii genetických výzkumných projektů v roce 1994 a od té doby publikovala výzkumné práce. Od roku 1999 prováděla vláda USA tříleté vyšetřování těchto projektů a zjistila jejich pochybení. Během období vyšetřování ovšem provinilci pokračovali v publikování výzkumných prací založených na nezákonně získaných genetických datech. Jenže čínská vláda dala na tento genetický výzkum americkému průmyslu a jeho akademickým vědcům zelenou. To otvírá děsivější scénář toho, co se odehrává mimo zraky veřejnosti už několik dekád. Američané s tichým souhlasem čínské vlády tedy sbírali genetické vzorky 200 000 čínských rolníků. K čemu je potřebovali a proč zrovna čínských? Jak souvisí genetický odběr vzorků v Číně s populační politikou, takzvanou novou eugenikou? Jaký je národní význam genetického materiálu? Tento případ je přímo učebnicovým příkladem bezohledného vykořisťování rozvojových zemí Západem, který ilustruje chladnou racionalitu vědy v procesu globalizace. Kam se posunuly otázky ohledně odběru genetického materiálu na národních úrovních? Odebírá se vzorek DNA lidem na tyčinkách, kterými se testuje přítomnost covidu? Lidé tyto tyčinky nedostanou zpátky. Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí to na tiskovce 11. února 2021 odpálil na plná ústa. Společnosti zdarma sekvencují 10% DNA odebraných vzorků na lidech z tyčinek na covid. Souvisí tento výzkum z roku 1994 se současností? O 3 roky později, v říjnu 1997, varoval doktor Wayne Nathanson, vedoucí oddělení pro vědu a etiku Lékařské společnosti Velké Británie, na výročním zasedání této společnosti, že takzvaná genová terapie by se případně mohla změnit v genové zbraně, které by mohly být potenciálně použity k cílení na konkrétní geny, kterými disponují určité skupiny lidí. Dnešní vakcína není standardní vakcína, ale je také genovou terapií. Hovořil jsem o tom v mém trojdílném cyklu Depopulace planety z ledna tohoto roku. Souvisí spolu tyto události plánované několik dekád? Nevysvětlitelnou záhadu, k čemu Američané potřebovali tak masový genetický materiál Číňanů, se dnes společně pokusíme rozluštit. Thank you.
experiment Harvardu a Big Pharma. Prosince 2000 vyšel v deníku Washington Post článek s názvem Genetická mateřská žíla izolovaného regionu, který zveřejnil, že americký výzkumník z renomované americké univerzity v Číně od roku 1995 odebíral za finanční podpory Amerického národního ústavu zdraví a biofarmaceutických společností vzorky krve vesničanů žijících v oblasti pohoří Dabie v čínské provincii Anchui. Vzorky krve byly předané do genetické banky americké univerzity pro výzkum astmatu, cukrovky, vysokého tlaku a dalších nemocí, například potratů. Vzhledem k hodnotě těchto pečlivě vybraných krevních vzorků pro výzkum a vývoj nových léků získal americký tým velké množství finančních prostředků na výzkum od mezinárodních organizací. Zpráva odhalila ztrátu čínských genetických zdrojů a vyvolala rozruch v Číně i ve světě. Do projektu americké univerzity zaměřeného na těžení genetického materiálu, který probíhal v letech 1994 až 1998 ve městě Anqing v provincii Anhui, byly zapojené desítky tisíc zemědělců v 8 okresech. Tito lidé byli většinou negramotní a žili v izolovaných vesnicích. Protože neuměli číst, snadno se podřizovali autoritám. Projekt měl 3 čínské partnery. Pekingskou lékařskou univerzitu, Anchuiskou lékařskou univerzitu a Městský úřad pro veřejné zdraví v Anqingu. Harvardská univerzita začala v roce 1993 spolupracovat s Anchuiskou fakultou veřejného zdraví a založila ve městě Anqing Anchui Meizhong Biomedicine and Environmental Health Institute. Ústav si vybral jako místního partnera Úřad veřejného zdraví Anqing a na základě místního šetření vybral skupiny obyvatel vhodné pro odběr vzorků. Odebral vzorky krve prostřednictvím fyzického vyšetření a získal vzorky DNA cílové skupiny pro výzkumné účely. Společný výzkumný projekt, který probíhal pod záminkou bezplatných lékařských vyšetření pro zemědělce, mobilizoval místní obyvatelstvo s pomocí místní samosprávy. Vzorky krve byly odebrané zemědělcům v 8 okresech. V dubnu 2005 Margaret Slíbůmová z Amsterdamské univerzity publikovala na stránkách pubmed.gov článek o tomto čínském výzkumném projektu Harvardské univerzity, který vyvolal mezinárodní odsouzení za otřesný nedostatek etiky Harvardu při krádeži čínské DNA. Když po letech od dokončení tohoto výzkumu unikly podrobnosti do médií, čínské úřady se na oko rozzuřily, když se dozvěděli, že se Američané zapojili do podloudného a tajného projektu sběru čínské DNA. V roce 2003 čínské ministerstvo zdravotnictví a čínský úřad pro dohled nad kvalitou, inspekci a karanténu společně vydali předpisy omezující vývoz speciálních zdravotnických výrobků zahrnujících lidské genetické zdroje. Většina vzorků DNA, které americký tým nasbíral v provincii Anchui, ale už byla odeslaná do Spojených států. Harvardská univerzita tedy zákazům unikla a DNA z Číny propašovala. Jak jsme si ale řekli, v celém projektu byla ale s tichým souhlasem zaangažovaná i ústřední čínská vláda. Tu nerozzuřilo, že Američané vyvezli čínský genetický materiál, ale že se s nimi nepodělili o výsledky výzkumu, což bylo základem té oboustranné vzájemné dohody Ameriky a Číny. Jedním z vedoucích pracovníků tohoto projektu byl čínský harvardský výzkumník Xu Shiping, který s financováním od americké vlády, nejspíše projekt armádní databáze DNA a americké společnosti Millennium Pharmaceutical tuto studii v provincii Anchui provedl. Spolu s Frankem Spicerem a Scottem Weisem, druhým jmenovaným epidemiologem z Harvardské univerzity.
Scott Weiss měl zřejmě totiž z neznámého zdroje přístup k informacím o přibližně 60 milionech lidí v Anchui. Xu Shiping, který pocházel z provincie Anchui a stále tam udržoval kontakty, se spikl se Scottem Weissem a dalšími finančníky, aby naverboval tisíce dobrovolníků k odběru vzorků DNA a krve, a to vše neznámo kde pro čínskou centrální vládu. Společnost Millennium Pharmaceuticals byla úzce spojená s americkým ministerstvem obrany, tedy armádou, a za studii a její údaje platila miliony dolarů. Xu Shiping a jeho spolupracovníci předložili vládě Spojených států ujištění o projektu, že budou dodržovat všechny předpisy o výzkumu na lidech, včetně poskytnutí kopie schválení čínskou revizní komisí, jakož i dokumentů o souhlasu podepsaných každým subjektem, a že neprodleně nahlásí této revizní komisi jakákoliv zranění nebo jiné neočekávané problémy, zahrnující rizika pro subjekty a další osoby. Každé rodině měl být zaslaný vysvětlující dopis o studii, na jehož základě by byl podepsaný souhlas. Xu Shiping získal ke spolupráci místní úředníky na nízké úrovni v provincii Anchui, aby provedli takzvanou studii prevence a kontroly astmatu. Úředníci měli instruovat místní zdravotníky, aby všechny obyvatele dopravili do nejbližšího zdravotnického zařízení, kde by jim byla zdarma provedená lékařská prohlídka a zdarma podané léky na léčbu zjištěných potíží. Jednalo se o komplexní lékařský experiment, který zahrnoval vystavení potenciálně smrtelnému patogenu a také sběr a přepravu stovek tisíc zkumavek čínské DNA do Spojených států, ovšem oběti nebyly informované ani o jednom z těchto aspektů. Schválený počet účastníků pouze na tomto jednom projektu výzkumu astmatu byl 2000, ale bylo jich přijato 16 686. Takto probíhalo i ostatních 11 projektů. Rozumíte, jedete zkoumat astma místo na Američanech, tak na druhou stranu planety na Číňanech. Výzkumný personál také změnil výši finančních dotací pro každého náboráře na stravu, cestovné a příspěvky na pracovní volno. Ta měla činit 10 dolarů na den, ale účastníkům byla ve skutečnosti vyplácena částka pouze 1,5 až 3 dolary na den. Peklo při odběrech DNA. Toto odhalení vyplynulo z výsledků vyšetřování, které v roce 2003 provedli Xiong Lei a Wen Chihua z deníku China Daily, kteří se vypravili do míst v Anchui, kde Harvardská univerzita a Xu Shiping prováděli svou studii a vedli rozhovory s místními subjekty a zdravotníky, kteří se jí účastnili. Reportéři Xiong a Wen uvedli ve článku. Zhang Danyu, 55-letý farmář, který trpí astmatem už více než 20 let, řekl deníku China Daily, že ho jednoho dne oslovil místní úředník a požádal ho, aby se dostavil do místní nemocnice na bezplatnou lékařskou prohlídku. Místní úředník ho také ujistil, že pokud se na základě toho zjistí nějaký zdravotní stav, dostane zdarma léky. Muž se i se svou rodinou dostavil do nemocnice, jak bylo požadované. Neznámý ošetřující lékař, který nebyl místní, požádal Zhanga, aby otevřel ústa, a poté mu dal sprej, který Zhang Danyu popsal jako mlžný prostředek z něčeho, co vypadalo jako postřikovač na hubení komárů. Okamžitě zjistil, že nemůže dýchat, ztratil vědomí a na více než 8 hodin upadl do zjevného kómatu. Jeho žena si byla jistá, že je mrtvý.
Lékaři zřejmě spanikařili a dali mu neidentifikovanou injekci, ale on tvrdí, že poté, co se probral z bezvědomí, nedostal žádné další ošetření ani lékařskou pomoc a bylo mu pouze řečeno, aby se vrátil domů, přestože byl slabý a zjevně dost nemocný. Lékaři mu slíbili poslat léky, ale ty podle něj nikdy nedorazily a jeho stav je teď špatný a zhoršuje se s přibývajícími ročními obdobími. Jean Gdaniu tvrdí, že ho nikdo nikdy neinformoval o výsledcích žádné kontroly ani mu neřekl, k čemu sloužily odebrané vzorky krve. Tvrdí, že žádný formulář souhlasu neviděl ani nepodepsal a nic dalšího nevěděl. Jeden z vesnických lékařů řekl, že pochopil, že takzvaná kontrola byla součástí výzkumného projektu pro americkou univerzitu. A řekl deníku China Daily, že jemu a jeho kolegům bylo řečeno, aby upozornili všechny vesničany s astmatickými příznaky, aby se dostavili do nemocnice na lékařské vyšetření. Říká, že mu bylo řečeno, že je to výhradně ve prospěch pacienta a že každému, kdo to bude potřebovat, bude nabídnutá bezplatná lékařská péče. Řekl, že nebyl bez obav z tohoto projektu, protože se týkal americké instituce, ale říká, že své pochybnosti odmítl, protože se zdálo, že byl schválený vyššími orgány. Dostal příkaz vypracovat seznam astmatických vesničanů a přivést je a jejich rodiny na okresní zdravotní stanici za účelem prevence a kontroly epidemií. Uvedl, že nebyl svědkem žádné ze skutečných kontrol a netuší, zda k nim vůbec došlo. Uvedl, že podle jeho nejlepšího vědomí nebyl nikdo z farmářů informovaný o postupech, se kterými se setkají, ani jim nebyly poskytnuté žádné informace o výsledcích této takzvané lékařské prohlídky. Tvrdil také, že nikdy neviděl žádné formuláře souhlasu a pokud je mu známo, neviděl je ani žádný z farmářů. Dále jak Jean Gdaniu, tak zdravotník rozhodně prohlásili, že téma informovaného souhlasu nebo vyplňování jakýchkoliv souvisejících formulářů nebylo nikdy ani nastolené. Čínské oběti, s nimiž deník China Daily vedl rozhovory, neprojevili v tomto procesu žádné porozumění. Konkrétně Jean Gdaniu a jeho manželka tvrdili, že žádnou dohodu o souhlasu nikdy neviděli, ani o ní neslyšeli, ani nikdy nepodepsali nebo jinak neopatřili žádné formuláře jakéhokoliv druhu. Ani jeden z nich neměl tušení, že jejich krevní vzorky budou odeslané do Spojených států k použití při genetických výzkumných experimentech. Ani jeden z nich nikdy neslyšel o univerzitě jménem Harvard. Ani jednomu z nich se nedostalo bezplatného vyšetření, na které se měli dostavit, a ani jednomu z nich se nedostalo bezplatné lékařské péče, která jim byla nabídnutá.

informovaný souhlas? Zapomeňte! Výzkumníci Shushipping a Scott Weiss z Harvardské univerzity tvrdili, že každé rodině, která splňovala podmínky studie, byl zaslaný dopis s vysvětlením, ale žádný důkaz o takovém dopise se nikdy nepodařilo dohledat a žádný subjekt nepotvrdil, že takový dopis obdržel. Shushipping také tvrdil, že každý subjekt obdržel úplné vysvětlení studie a na základě toho podepsal formulář dobrovolného souhlasu, ale opět se nenašel žádný záznam o takových formulářích. Shushipping a jeho kolegové byli navíc pod etickou a zákonnou povinností vlády Spojených států hlásit zranění nebo rizika pro subjekty, ale Zhang Danyu okamžitě skolaboval a zůstal v kómatu více než 8 hodin po vdechnutí chemikálií, které mu byly podané, a jeho případ nebyl vůbec hlášený, natož neprodleně. Když byl Shushipping dotázaný, zda pro svou studii získal čínský oficiální souhlas, zřekl se odpovědnosti a vlastnictví a tvrdil, že se jednalo o pilotní projekt zahájený čínskými výzkumníky ve spolupráci s čínskou revizní komisí, nikoliv o projekt iniciovaný Harvardem a společností Millennium Pharmaceuticals. Podle oficiálního vyšetřování čínské policie ale údajní čínští vyšetřovatelé neexistovali. Shushipping také tvrdil, že spolupracoval s Anqing Medical Human Subjects Committee v provincii Anhui a že od něj v červenci 1994 obdržel povolení, ale žádný takový výbor nikdy neexistoval. Jeden z místních zdravotnických úředníků uvedl, že o něčem takovém nikdy neslyšel a jiný úředník místní lékařské společnosti řekl, že žádná taková organizace neexistuje a nikdy neexistovala. Mlžení. Shushipping a Scott Weiss z Harvardské univerzity začali provádět svůj pokus na lidech a sbírat DNA. Když se ale jejich činnost stala veřejně odsouzení hodnou a jejich fakta byla zpochybněná, oba zveřejnili odvolání a uvedli, že nesprávně uvedli, že jejich studie začala v červenci 1994, zatímco ve skutečnosti začala v roce 1995 po získání souhlasu místního čínského výboru pro vnitřní záležitosti. Shushipping a Scott Weiss zahájili svou studii dávno předtím, než získali fiktivní souhlas neexistující organizace. Jiní autoři si všimli, že ve stejném čísle téhož lékařského časopisu, ve kterém bylo toto přiznání učiněné, byly podobné opravy provedené také u 7 dalších vědecko-výzkumných článků Shushipinga a Scotta Weisse z Harvardu. Přitom ve všech byla odvolaná dřívější data skutečného zahájení studie a nově uvedená tak, aby se shodovala se zdánlivě pozdějším schválením revizní komisí. Všechny hmatatelné důkazy ale naznačují, že Shushipping padělal dokumenty, zpětně upravoval formuláře a zahájil sběr dat bez schválení a zdá se, že žádné oficiální schválení nikdy neexistovalo. Zdá se, že všechno, co dělal, bylo nezákonné. O této události bylo napsané několik pojednání. Co se skutečně stalo? Je zcela jasné, že Shushipping využil svých zkušeností a svého postavení, znalosti Číny a svých kořenů v provincii Anhui a nedostatečné vyspělosti této chudé a zaostalé provincie k provedení nelegální a neschválené lékařské studie.
Přitom důvodně očekával, že se o jeho činnosti dozví pouze místní okresy a poté uprchl do Spojených států s pokladem čínské krve a vzorků DNA. Vše nasvědčuje tomu, že jeho záměrem bylo provádět tuto činnost soukromně, bez uvědomění vyšších orgánů a ústřední čínské vlády. Neexistují žádné důkazy o tom, že by místním obyvatelům slíbil bezplatné lékařské vyšetření nebo léky. Spíše se zdá, že tyto sliby použil jako návnadu, aby nalákal své oběti. Ze záznamů vyplývá, že nikomu nebyly poskytnuté žádné léky, dokonce ani ty, které byly nezbytné k léčbě obětí v případě potenciálně smrtelných výsledků testů. Z dostupných faktů nevyplývá, že by někdy byla provedená nebo měla být provedená jakákoliv skutečná lékařská prohlídka, což znamená, že celý příběh byl lživý. I když není známé, jak Xu Shiping získal své ošetřující lékaře, kteří testy prováděli, zdá se, že testovali účinnost jednoho nebo více patogenů, o kterých je známé, že způsobují prudké astmatické záchvaty. Přitom Harvardská univerzita, Xu Shiping a další americké vládní agentury později tyto citlivosti korelovaly s čínskými krevními skupinami a vzorky DNA. Je zřejmé, že účelem neidentifikovaného spreje bylo pozorovat okamžitý dopad na oběť, pokud nebyla přijatá žádná opatření pro sledování pacienta, ale závažnost okamžitého kómatu byla zřejmě neočekávaná. Jediný zde identifikovaný pacient byl nouzově ošetřený a nezemřel. Už ovšem není snadné zjistit, kolik podobných nouzových stavů skutečně nastalo, ani zda v důsledku aplikace těchto patogenů na oběti došlo k úmrtí, a vlastně ani rozsah případných dlouhodobějších dopadů. Vzhledem k zaostalosti oblasti a obecné nevyspělosti venkovského regionu Anchui je snadno možné, že došlo k úmrtím, vážným zraněním a chronickým zdravotním potížím, které byly buď připsané jiným příčinám, nebo byly jinak zamaskované a pohřbené. Je statisticky nepravděpodobné, že by se pouze jedna osoba dostala do tak kritického stavu, že by po podání patogenu okamžitě upadla do kómatu, pokud bylo testovaných 100 000 osob. Dále nebyl nalezený žádný čínský zdravotnický personál, který by skutečně viděl prováděné testy nebo vyšetření. Vzhledem k tomu, že Xu Shiping a jeho kolegové neinformovali úřady o Zhangově případu, můžeme s jistotou předpokládat, že všechny ostatní podobné případy zůstaly rovněž neohlášené. A pokud by Xu Shiping neoznámil kritickou událost, jako je okamžité bezvědomí nebo kóma, měl by téměř jistě lepší důvod neoznámit závažnější události. Zdá se být jasné, že pokud si Xu Shiping nebyl plně vědomý možnosti úmrtí nebo vážného zranění před účinky na farmáře Zhanga, byl si toho jistě vědomý potom. Dostupná fakta nám říkají, že žádná následná opatření nebyla nikdy provedená. To také vyvolává vážnou otázku, zda byly testy v tomto okamžiku ukončené, nebo zda se v nich pokračovalo dál. Existují totiž záznamy o podobných experimentech prováděných v Gruzii, kde ruské úřady experimenty ukončily poté, co došlo k úmrtí. Margaret Slíbumová ve své výzkumné práci napsala, že se jedná o dokonalý příběh o tom, jak Američané využili zranitelnosti a důvěřivosti zaostalého obyvatelstva v pustině hornaté provincie Anchui. A poznamenala, že argumenty Xu Shipinga se týkaly výhodnosti projektu pro pacienty v bohatých zemích, nikoli pro pacienty v Číně. Popírání, lži a utajování. V březnu 1999 vyslala americká univerzita do Číny T.
tým, který měl zajistit, aby byl výzkum v Anchui eticky a vědecky správný. O 5 měsíců později zahájili regulační orgány amerického ministerstva zdravotnictví a lidských služeb vyšetřování genetického výzkumu americké univerzity v Číně. V březnu 2002 ministerstvo zjistilo, že genetický projekt v Číně vážně porušil předpisy v mnoha ohledech, včetně lékařské etiky, bezpečnosti účastníků a dohledu a řízení. Když se zpráva o této lékařské parodii dostala na veřejnost, Xu Shiping a Harvardská univerzita se staly předmětem trestního vyšetřování ve Spojených státech i v Číně. Když ale byl Xu Shiping odhalený a jeho aktivity zpochybněné, byl vzdorovitý a jeho prvním činem bylo, že sáhl vysoko do oficiální infrastruktury a požadoval, aby jeho kritici byli cenzurovaní a umlčení. Na kritiku své zločinnosti a otřesného nedostatku etiky Xu Shiping vzdorovitě reagoval dopisem úředníkům čínské ústřední vlády, ve kterém požadoval, aby cenzurovali všechny zprávy o jeho genetických experimentech a podnikli oficiální kroky proti jeho kritikům. Margaret Slíbumová v jejím článku napsala, že Xiong Clay, špičkový novinář tiskové agentury Nová Čína, se dlouhou dobu věnoval případu Xu Shipinga a snažil se zastat čínského lidu. Jeho zprávy se staly natolik vlivnými, že Xu Shiping ho považoval za hrozbu pro svůj výzkum a požádal ministerstvo školství, aby jeho zprávy cenzurovalo. Psal také další dopisy úředníkům Čínské akademie věd s nehoráznými požadavky. Právě články Xiong Leje upozornili čínskou ústřední vládu na problém a přiměli ji k vyšetřování Xu Shipinga a jeho aktivit. Xu Shiping se přiznal, že z Číny nelegálně odebral stovky tisíc vzorků krve a DNA a že skrytě obcházel zákony o vývozu těchto produktů. Margaret Slíbumová napsala, že Xu Shiping neprojevil žádný smysl pro odpovědnost za své činy, ale místo toho obviňoval méně osvícené lidi, například místní lékaře. Vyšetřování. Když bylo zřejmé, že pověst Harvardské univerzity i Amerického národního ústavu zdraví byla vážně pošramocená četnými obviněními ze zločinů a etických poklesků a veřejným odhalováním stále větší litany lží, které byly při utajování odhalené, do celé věci se zapojila americká vláda. Ovšem, americká vláda se do věci zapojila jen proto, aby vytvořila program pomluv a očerňování, který měl odvést pozornost od zločinnosti Harvardské univerzity, Xu Shipinga a Scotta Weise. Nejprve Američanka Gwendolyn Zennerová, psychiatrická epidemioložka a bývalá odborná asistentka na Harvard School of Public Health, podala v roce 1999 15-stránkovou stížnost americkému úřadu pro ochranu účastníků výzkumu na lidech. V této stížnosti tvrdila, že 2 epidemiologové z Harvardské univerzity zneužívali účastníky této studie a tvrdili, že nevědomí pokusní králíci účastníci byli ke studii donuceni. Americký úřad pro ochranu účastníků výzkumu na lidech zahájil v roce 1999 vyšetřování, které trvalo až do začátku roku 2002 a přinesl usvědčující zjištění. Z těchto zjištění bylo hlavní, že k náboru subjektů pro pokusy bylo skutečně použito donucení. Gwendolyn Zennerová ale ve svých tvrzeních útočila i na čínskou politiku jednoho dítěte, kterou označila za eugenický program a která podle ní povede k tomu, že Číňané budou odebranou DNA využívat k identifikaci a poškozování nežádoucích etnických skupin. Gwendolyn Zennerová prohlásila, že recenze genetických studií dostatečně nezvážily rizika zneužití citlivých genetických informací čínskou vládou.
a naznačila, že Harvardská univerzita a Xu Shipping zabavili čínské vzorky DNA, protože čínské vládě nelze důvěřovat, pokud jde o DNA vlastních lidí. Tento pomlouvačný útok na čínskou politiku jednoho dítěte byl zcela neopodstatněný. Přitom američtí vládní představitelé tvrdili, že měli vážné obavy z čínských zákonů o eugenice. Záměrem bylo zjevně spojit opovrženíhodné závěry Gwendolyn Zennerové s domněnkou, že čínská vláda, pokud by měla DNA, by ji nějakým způsobem použila k vyhlazování vlastních lidí. To je možná vedlejší, ale Gwendolyn Zennerová později zřejmě vyučovala postgraduální a bakalářské lékařské kurzy jako zahraniční expertka na Peking Union Medical College a na Cancer Institute Chinese Academy of Medical Science v Pekingu. Člověk se musí podivovat nad tím, jak probíhá nábor na čínských univerzitách, když se do vysokých funkcí v čínských vzdělávacích institucích dostávají takto zarytě proti čínsky naladění jedinci. Narazil jsem na seznam mnoha těchto zahraničních takzvaných odborníků, kteří nikdy neměli dostat vízum do Číny a přesto jsou najímaní, aby kontaminovali studenty této země. Dalším takovým je třeba Neilin Chou Věstová, která působila na Sun Yat-senově univerzitě. Můj závěr je, že v Číně nikdo neprovádí žádné šetření o minulosti nebo charakteru zahraničních expertů, které tak ochotně najímají. K takovým parodiím by v žádné jiné zemi nikdy nedošlo. Kvůli Harvardské univerzitě, americkému úřadu pro ochranu účastníků výzkumu na lidech, Gwendolyn Zennerové a dalším, ale byly důležité otázky takto odkloněné, pozornost amerických médií se obrátila od nedostatku etiky Harvardu a podvodu a zločinnosti Xu Shipinga a Scotta Weise k odhadům pravděpodobnosti zneužití genetických informací čínskou vládou o vlastních lidech. To evokuje všechny podvodné odstíny nacistického Německa a samozřejmě židovského holokaustu. Západní média rychle uvedla, bez jakýchkoliv podpůrných důkazů, že čínští výzkumníci tak horlivě usilovali o mezinárodní spolupráci a americké financování, že sami ignorovali všechny etické otázky s tím spojené, zejména otázky týkající se ochrany práv zemědělců, kteří byli předmětem projektů. Nikde ve svých prohlášeních ale Harvard, americká vláda ani média nepřiznali, že tato studie byla provedená pod vedením Harvardské univerzity zcela bez vědomí, souhlasu nebo dohledu čínské vlády. Pravdou je, že teprve dlouho po dokončení studie si čínské státní orgány uvědomily, že se tak stalo, a to až na základě místního šetření deníku China Daily.

0: další mezinárodní vyšetřování. Mnoho vlivných Číňanů požadovalo mezinárodní vyšetření a přezkoumání studie DNA Millennium Harvard a to, aby Xu Shiping přijal odpovědnost za všechno, co se stalo. Ovšem šance na takové vyšetření za americké účasti byla nulová. Margaret Slíbůmová napsala, že Harvardu nešlo především o etiku, ale o vlastní pověst a že etická pochybení Xu Shipinga byla odmítnutá jako profesionální selhání, nikoli jako morální parodie. Harvardská univerzita neudělila Xu Shipingovi důtku za jeho nedostatek etiky ani za jeho kriminalitu. Jejich jediným opatřením bylo informování Xu Shipinga, aby se oficiálně distancoval, a také i Harvard od svých požadavků čínským úředníkům na odvetu proti svým kritikům. 25. října 2003 zveřejnila Aliance pro ochranu výzkumu na lidech, Alliance for Human Research Protection, článek o této harvardské studii, ve kterém upozornila, že americká vláda má specializované oddělení. Úřad pro ochranu výzkumu na lidech, Office of Human Research Protections, který zajišťuje dodržování všech amerických federálních předpisů v oblasti výzkumu na lidech. Tento úřad má pravomoc vyšetřovat všechny americké instituce nebo jiné subjekty obviněné z porušování právních a etických zásad ve Spojených státech i mimo ně. Aliance pro ochranu výzkumu na lidech se pokusila získat informace o vyšetřování Úřadu pro ochranu výzkumu na lidech, v tomto případě Harvardské univerzity, ale dokumentace jí byla odmítnutá a proto organizace podala žádost o svobodný přístup k informacím k soudu, aby získala potřebné podrobnosti. Dozvěděli se především dvě věci. První byla, že americký úřad pro ochranu výzkumu na lidech skutečně zahájil vyšetřování Harvardské univerzity a Xu Shipinga a vyžádal si od Harvardu veškerou existující dokumentaci k případu, včetně souhlasů čínské vlády a formulářů souhlasu, o kterých Xu Shiping a Harvardská univerzita tvrdili, že je vyplnili všichni účastníci studie. Další věcí, kterou se dozvěděli, bylo, že po obdržení žádosti americký úřad pro ochranu výzkumu na lidech okamžitě skartoval všechny původní dokumenty pod záminkou zajištění soukromí testovaných osob a protože teď žádná dokumentace neexistovala, nemohlo být provedené žádné další šetření. Americký úřad pro ochranu výzkumu na lidech zahodil svůj mandát a zapojil se do další trestné činnosti, aby zakryl původní dvojí jednání a zločiny Xu Shipinga a Harvardské univerzity. Bylo více než zřejmé, že jejich jediným hlediskem byla ochrana pověsti Harvardu. Teprve poté, co byla tato pověst vážně pošramocená obrovským rozhořčením mezinárodní veřejnosti, americká vláda konečně zakročila. A to tak, že zničila všechny důkazy. Federální vyšetřovatelé se při získávání informací o porušování etiky a trestné činnosti zjevně spoléhali téměř výhradně na Xu Shipinga a Scotta Weise a jejich kolegy. Americký úřad pro ochranu výzkumu na lidech nevyslal do Číny své pracovníky, ani nevyslechl žádného z testovaných jedinců nebo místních lékařských úředníků, kteří by byli plně obeznámeni s harvardskou studií a metodami Xu Shipinga, což by mohlo odhalit celou pravdu. Nevyšetřil ani konečné zdroje financování studie, ani nelegální vývoz vzorků krve a DNA z Číny. Nezabýval se ani otázkou sdílení dat Harvardu s americkým vojenským skladem DNA. Americký úřad pro ochranu výzkumu na lidech tvrdil, že provedl tříleté vyšetřování, ale pouze protahoval tento prázdný proces, dokud se hněv veřejnosti nezmírnil, vzpomínky nevybledly a pozornost se neobrátila k jiným věcem. Pak rychle dospěl k závěru, že aureola Harvardské univerzity zůstala neporušená a celý průšvih zametl pod koberec.
1: Děkujeme.
0: Majstrštyk. Harvard vyšetřil sám sebe. Ovšem, vraťme se zpět k vyšetřování Harvardské univerzity a těžení čínské DNA. V polovině vyšetřování Úřadem pro ochranu výzkumu na lidech na Harvardu došlo k výměně nejvyššího vedení této agentury. Přitom americká vláda najala obviněného, aby vyšetřil svůj vlastní zločin. Takové chucpe. Nevěříte? Novým šéfem Úřadu pro ochranu výzkumu na lidech se stal Greg Kosky, který byl na Harvardské univerzitě bývalým ředitelem zodpovědným za dohled nad projekty Shushipinga a dalšími projekty výzkumu na lidech a osobně vedl vyšetřování Shushipingova výzkumného programu. Byl to právě tento Greg Kosky, kdo americkým federálním vyšetřovatelům oznámil, že nikdo na Harvardu se nedopustil pochybení a že nebylo třeba přijímat žádná nápravná opatření ani vůči Shushipingovi, ani vůči Harvardské univerzitě. Greg Kosky poté opustil Úřad pro ochranu výzkumu na lidech a vrátil se kam, myslíte? Zase zpátky na Harvardskou univerzitu. Mise byla splněná, Harvardská univerzita vyšetřila sama sebe a prohlásila se za nevinnou. Harvardská univerzita tvrdila, že dva její profesoři odjeli na výzkumná pracoviště Shushipinga v provincii Anchui, aby provedli co nejdůkladnější šetření, ale zřejmě a velmi rychle dospěli k závěru, že tvrzení o jakémkoliv poškození jednotlivých subjektů nebo o podvodu při získávání souhlasů s informacemi nelze doložit. Nepodařilo se mi ale najít žádný důkaz, že by tým profesorů z Harvardské univerzity do Číny vůbec jel. Harvardská univerzita tvrdila, že jednou z těchto osob byl Trojan Brennan z Harvardské fakultní nemocnice. Jenže Trojan Brennan zřejmě odmítl kontakt s investigativními médii a byl dotázaný prostřednictvím svého právníka, zda do Číny cestoval, zda hovoří čínsky, zda skutečně komunikoval přímo s některou z obětí v provincii Anchui. Nebo kdo byl jeho překladatelem, kam vlastně jel, s kým mluvil, kdo zařizoval jeho návštěvy a rozhovory a jak se mu podařilo potvrdit, že byly podepsané formuláře souhlasu. Protože americký úřad pro ochranu výzkumu na lidech originály skartoval. Podle zpráv Trojan Brennan odmítl odpovědět na všechny otázky. Vzhledem k tomu, že v celé této aféře došlo k obrovskému zdvojení všech amerických účastníků, je jistě možné, ne-li pravděpodobné, že Brennanova cesta do Číny a jeho zjišťovací šetření byly také buď podvodné, nebo stejně jako formuláře souhlasu neexistovaly. Harvardská univerzita připustila, že všechny zkumavky DNA Shushipinga byly skutečně zaslané na Harvard a byly tam uložené, ale trvala na tom, že všechno proběhlo řádně. Prezident Harvardu Lawrence Summers prohlásil, že byl potěšen, že šetření neodhalilo žádnou podstatnou způsobenou škodu a že všechny vznesené procedurální obavy byly plně vyřešené. Nakonec Harvardská univerzita prostřednictvím svého PR, zástupce pro kontrolu škod Barryho R. Bluma, děkana jedné z harvardských fakultních nemocnic, vydala následující prohlášení. V souvislosti s vyšetřováním, které se týkalo případu, došlo k porušení zákona. Jsme nesmírně vděční našim spolupracujícím partnerům v Číně, včetně Anhui Medical University a Beijing Medical University, za jejich trpělivost a spolupráci po dobu 3,5 roku tohoto vyšetřování. Jsme vděční členům Čínského úřadu pro lidské genetické zdroje za jejich ochotu podělit se s námi o své znalosti a zkušenosti v tomto úsilí. Těšíme se na pokračování naší spolupráce v Číně. Během této doby jsme pilně pracovali na prověření všech aspektů našeho výzkumu na lidech a na provedení mnoha změn, které by zlepšily naše procesy. Naše studie v Číně byly pozorovacího charakteru, nikoli v klinické studie. Nebyly testované žádné léky, přístroje ani postupy. Nebyla zde použitá žádná experimentální léčba. Jak jsme doufali, šetření nezjistilo žádné poškození jednotlivých účastníků studií. Věříme, že v reakci na dotazy Úřadu pro ochranu výzkumu na lidech jsme díky zlepšením, která jsme zavedli s cílem zlepšit náš dohled nad veškerým výzkumem zahrnujícím lidské subjekty, nakonec navázali profesionální spolupráci, respektující bezpečnost studovaných skupin a integritu našich procesů, o kterou všichni usilujeme. Harvard se snaží zajistit nejvyšší úroveň ochrany lidských subjektů při veškeré své práci a bude se i nadále snažit tento standard naplňovat. Harvard usiluje o zajištění nejvyšší úrovně ochrany lidských subjektů při veškeré své

Opět se jednalo o pozorovací zdravotní studie. Nejednalo se o žádnou experimentální léčbu. Obrázek si můžeme udělat sami. Ekonomický profit. Farmacie se pakuje. Americká Millennium Pharmaceuticals se po poskytnutí finančních prostředků na tento čínský výzkum stala konečným příjemcem. V rámci dohody podepsané s Harvardskou univerzitou získala genetické informace farmářů z Anchui a prohlásila, že vlastnila příslušné patenty. V červenci 1995 Millennium Pharmaceuticals oznámila, že vlastnila rozsáhlou sbírku genetických vzorků astmatu z Číny. Brzy poté do ní velká švédská farmaceutická společnost investovala 53 milionů dolarů na výzkum respiračních onemocnění. Kontrola genů pro obezitu a cukrovku z Číny přilákala další závazek farmaceutického gigantu ve výši 70 milionů dolarů. Cena akcí společnosti Millennium Pharmaceuticals se vyšplhala ze 4 dolarů za akcii, když byla v květnu 1995 uvedená na burzu. Na více než 100 dolarů za akcii v červnu 2000. Několik vedoucích pracovníků společnosti Millennium Pharmaceuticals vydělalo obchodováním s akciemi čistý zisk přes 10 milionů dolarů každý. Naproti tomu účastníci výzkumu z Číny měli z projektu jen velmi malý prospěch. Čínské výzkumné ústavy a výzkumní pracovníci sice získali možnost spolupracovat s renomovanými mezinárodními výzkumnými ústavy, přístup k výzkumným fondům a spoluautorská práva na vědecké práce publikované v mezinárodních vědeckých časopisech, ale místní obyvatelé, kteří se účastnili studií, nedostali nic než jídlo zdarma a zanedbatelnou částku na cestovném a příspěvcích na pracovní volno. Podle slov jednoho čínského novináře byly projektem nejvíce poškozené čínské národní zájmy a nechránění čínští zemědělci a skutečné výhody získaly velké americké společnosti, výzkumné ústavy a výzkumný personál. Odběr DNA Rusům a čelním představitelům OSN. Pojďme se na celou záležitost podívat šířeji. Je už dobře známé, že americká armáda odebírala DNA všem Američanům, ale také Rusům a dalším etnickým skupinám. Psal o tom dokonce i britský Guardian, byla to zpráva z listopadu 2017, takže poměrně nedávno. Šlo o to, že americké letectvo zveřejnilo žádost o vzorky DNA a RNA od Rusů a osob ruského původu. Ovšem žádný důvod, proč ty vzorky chtěli, neuvedlo. Ku podivu, tato zpráva nevyvolala v mezinárodním tisku žádný větší rozruch. Ovšem, dovedete si představit titulky v novinách, kdyby Rusko, Čína nebo íránská armáda začaly provádět výzkum britských nebo amerických vzorků DNA. To by byl bugr. Hysterie by byla ohlušující. Nicméně v této zprávě amerického letectva se uvádělo, že vzorky musí být kavkazské a ruské a že nebudou brát v úvahu vzorky z Ukrajiny. Proč by tomu tak mělo být? Vyvíjí ve skutečnosti americká vláda biologické zbraně nebo praktikuje dokonce eugeniku? Že by se vraceli ke svým kořenům před jedním stoletím? K čemu Američané potřebovali vedle čínské i ruskou DNA?

Genetický fond v Rusku je velmi rozmanitý. Lidé, kteří vypadají 100% kavkazsky, mohou mít v minulosti smíšená etnika od, řekněme, Íránu, Indie přes střední Rusko až po kmen v Jakutsku. Například třeba ruský ministr obrany Sergej Šojgu má směs tuvinského a tureckého chromozomu Y a slovanské ruské mtDNA. Sbírat tedy ruskou DNA není vůbec tak jednoduché, jak se může zdát. Navíc je také známo, že Hillary Clintonová, když byla ministryní zahraničí Spojených států, vydala příkaz celé zahraniční službě, aby odebírala DNA a otisky prstů všem zahraničním diplomatům a vedoucím představitelům. Hovořil jsem o tom obšírněji v mém trojdílném cyklu Depopulace planety. To všechno se ale přece dělo pro dobré účely ve službách humanity. Šlo o to, že v červenci 2009 byla americkým diplomatům Hillary Clintonovou vydána tajná směrnice, která požadovala forenzní technické údaje o komunikačních systémech používaných vrcholnými představiteli OSN, včetně hesel a osobních šifrovacích klíčů používaných v soukromých a komerčních sítích pro oficiální komunikaci. Směrnice Hillary Clintonové ale také požadovala podrobné biometrické informace o klíčových úřednících OSN. Požadované biometrické údaje zahrnovaly DNA, otisky prstů a skeny oční duhovky. Washington chtěl také čísla kreditních karet, e-mailové adresy, telefonní čísla, čísla faxů a pagerů, a dokonce i čísla věrnostních účtů osobností OSN a biografické a biometrické údaje o stálých představitelích Rady bezpečnosti OSN. Tajná národní směrnice o shromažďování informací o lidech byla zaslána americkým misím při OSN v New Yorku, Vídni a Římě, velvyslanectvím a konzulátům, včetně těch v Londýně, Paříži a Moskvě. Na operaci zaměřené na OSN se podle všeho podílely všechny hlavní zpravodajské agentury Spojených států. Tajná služba CIA, americká tajná služba a FBI byly zahrnuté do telegramu potřeby hlášení a shromažďování spolu s americkým ministerstvem zahraničí pod hlavičkou požadavky na shromažďování a úkoly. Těch směrnic bylo v roce 2018 daleko více, celkem 8. Třeba v jedné směrnici Spojené státy nařídili pracovníkům v africkém Kongu, Ugandě, Rwandě a Burundi, aby získali biometrické údaje vedoucích osobností v oblasti obchodu, politiky, zpravodajských služeb, armády, náboženství a klíčových etnických skupin. Směrnice, podepsané jednoduše Clinton nebo Rice, což odkazuje na současnou a bývalou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou a Condoleezu Riceovou, tvoří ústřední pilíř amerického zpravodajství a odhalují, jak Spojené státy využívají svou zahraniční službu s 11 500 zaměstnanci k získávání vysoce citlivých informací o spojencích i nepřátelích. Takže když si to seřadíme opět do časové chronologie, Američané nejprve sbírali genetický materiál od Číňanů, v roce 2017 od Rusů, od roku 2009 od čelních představitelů OSN. Co nám to dává dohromady? Navíc ve stejné době se v amerických médiích náhle objevila záplava obvinění, že Čína sbírá DNA svých Ujgurů v Xinjiangu a dalších menšinových etnik, samozřejmě za nekalými účely. A teď se podržte, byla to zpráva z prosince 2019, tedy v měsíci, kdy v čínském Wuhanu začínal COVID v masovém měřítku. Prosinec 2019. Zpráva na americké National Public Radio informovala o odběru genetického materiálu Ujgurům Čínou v letech 2016 a 2017. Jenže technologie, která je potřebná k provádění těchto odběrů a studií DNA, vyžaduje na jedné straně zařízení sekvenátor DNA a na straně druhé vyžaduje velmi specializovaná chemická činidla.
a na tomto trhu se velmi významně podílejí americké a evropské společnosti. Čína v tom tedy rozhodně nejela sama. Samotná Čína už dávno rozvíjí svůj vlastní průmysl s četnými laboratořemi, centry pro sekvenování genů a genovou bankou asi 50 etnických skupin. V roce 1998 čínské úřady dočasně zastavily projekt spolupráce na výzkumu dlouhověkosti s Dukovou univerzitou a německým výzkumným centrem. Poté, co jeden čínský pracovník zpochybnil proces udělování souhlasu a další obvinili výzkumníky z vykrádání genetického dědictví země. Odběr vzorků u 4100 starších Číňanů, částečně podporovaný americkým Národním ústavem pro stárnutí, byl obnovený, když výzkumníci a vláda stanovili, že žádné vzorky neopustí zemi a byly předloženy důkazy, že vzorky byly poskytnuté dobrovolně. Čínská vláda tedy na těchto projektech spolupracuje s mnohými západními vědeckými týmy, včetně amerického Národního ústavu zdraví. Takže v 90. letech Američané sbírají čínskou DNA, v letech 2009 a 10 Američané sbírají DNA vysokých představitelů OSN, v letech 2016 a 17 Číňané sbírají DNA Ujgurů, v roce 2017 zase Američané sbírají DNA Rusů. Souvislá řada, ovšem, jak jsme si řekli, takové výzkumy neprovádějí vlády sami. Jde o mnohem větší spolupráci. Čínský genom. Vraťme se ale k základu dnešního pořadu. A to je těžení čínské DNA Harvardskou univerzitou a americkou Millennium Pharmaceuticals napojené na americkou armádu. Jisté je, že v této mezinárodní výzkumné spolupráci na těžení genetického materiálu byly aktéry a účastníky jak mezinárodní, tak čínské výzkumné ústavy a výzkumní pracovníci, mezinárodní společnosti a čínská vláda. To je velmi důležité, protože se objevily informace, že americký Národní ústav zdraví Anthony Fauciho už přes 10 let spolufinancoval zhruba 250 studií s čínskými armádními nemocnicemi a dalšími vojenskými vědci v Číně. Právě tento americký Národní ústav zdraví financoval většinu projektů těžení čínské DNA v 90. letech. Ten samý ústav. Ta proliferace a promíšení amerických a čínských studií jsou více než znepokojující. Tento projekt sběru čínského genetického materiálu byl také prováděný za tichého souhlasu čínské místní samosprávy, která se na něm spolupodílela, stejně jako americké vlády v pozadí. V popředí stála Harvardská univerzita a americká Millennium Pharmaceuticals s napojením na americkou armádu. Jednou z hlavních obav je, že tento druh masového sběru DNA je přesně to, co je zapotřebí k návrhu a výrobě etnicky specifických biologických zbraní. Hovořil jsem o tom v mém trojdílném cyklu Depopulace planety. Margaret Slíbůmová v jejím článku uvedla. Čínsko-americké společné výzkumné projekty v 90. letech 20. století využívaly studenty a společný výzkum k odcizení čínské krve a k dekódování DNA čínské rasy. Tento kód by poskytl informace o čínském imunitním systému, které by mohly být využité k vytvoření genetických zbraní. Margaret Slíbůmová poznamenala, že čínský genomový projekt je obzvláště zajímavý částečně kvůli menšinám, ale hlavně proto, že se předpokládá, že některé venkovské populace a etnické skupiny zůstaly po staletí statické, takže každý region má jiný vzorec genů a nemocí.
O sběr čínské DNA se zajímá řada organizací. Ale mnozí odborníci už 20 let varují, že, jak uvedla Margaret Slíbůmová, Čína čelí perspektivě, že geny stovek milionů jejich obyvatel se mohou stát neocenitelným zdrojem zahraničních farmaceutických společností. A to nás přivádí k našemu současnému tématu, kdy jedna z velkých farmaceutických společností, Millennium Pharmaceuticals, financovala prostřednictvím Harvardské univerzity výzkumný program, jehož cílem bylo získat vzorky krve a DNA od 200 tisíců Číňanů, jejichž výsledky by zůstaly v držení a vlastnictví americké velké farmaceutické společnosti a americké armády bez jakéhokoliv přínosu pro čínský lid. Margaret Slíbůmová dále napsala. Všichni Číňané Čungčua, kteří pocházejí od Žluté řeky a Ččangtiangu, mají stejné geny. Podle článku se Američané domnívali, že provincie Anchuei, kde je mobilita obyvatelstva nízká, pokrevní vztahy relativně stabilní a výdej léků relativně nízký, ještě není znečištěná. To usnadňuje genetický experiment na orientálcích. Nejenže se prováděly pokusy na lidech z DNA Šanů a Tibeťanů, ale také se zkoumaly rozdíly mezi východním a západním genetickým kódem. Xiong Lei, investigativní lékařský korespondent deníku China Daily, který tento případ v Číně otevřel, napsal, že Američané rádi citují Norimberský kodex lidských práv, když se jim to hodí, ale když se rozhodnou kodex porušit, ignorují ho. Napsal, že když se dozvěděl o mezinárodní konferenci o bioetice, která se měla konat v Pekingu, navrhl programovému výboru, aby se konference zúčastnili i účastníci harvardské studie, aby se všichni mohli dozvědět pravdu. Jeho návrh byl odmítnutý. Organizátoři z Harvardu, anglické Oxfordské univerzity a bohužel ku podivu i Čínské akademie společenských věd mu sdělili, že účelem konference mělo být akademické setkání, které se zaměří na etické otázky vznikající při výzkumu na lidech a že nepovažujeme za vhodné zvát na naši konferenci odborníky, kteří se nezabývají bioetikou. Xiong dospěl k závěru, že problematiku lékařské bioetiky je třeba vyjmout z područí bioetických profesionálů a předat ji do rukou těch, kteří budou prosazovat její uplatňování. Jeden z článků zakončil konstatováním, že Čína si musí udělat pořádek doma. Napsal také, že Čína musí vynaložit prostředky na prosazování etických zásad a že by měl být zřízený mezinárodní tribunál, který by trestal ty, kdo je porušují. S tím bych sice souhlasil, ale šance na vytvoření takového tribunálu, který by byl akceschopný, je nemožná, když jsou to sami západní vlády a jejich nadnárodní organizace a korporace, kdo všechno porušují. Spojené státy by nikdy nesouhlasily s účastí v jakémkoliv orgánu, který by měl nad nimi moc. Stačí si vzpomenout na Světový mezinárodní soudní dvůr nebo Mezinárodní trestní soud, abychom se přesvědčili o pravdivosti tohoto tvrzení. Spojené státy uznávají jejich autoritu pouze jako politický nástroj proti svým nepřátelům, nic víc. Neetických a nezákonných genetických expedic do Číny bylo mnoho, všechny prováděli Američané. Další takovou byl třeba experiment se zlatou rýží na Tavcově univerzitě. Čínsko-americké projekty. Pamatujete si na můj dvoudílný cyklus 11. září, který jsem vysílal v září minulého roku? Ve druhém díle jsem tam hovořil o napojení globalistů na Čínu v obrovské míře.
Etiopan Tedros Ghebreyesus, jak víme, šéfuje Světové zdravotní organizaci. Tedros Ghebreyesus byl do čela Světové zdravotní organizace WHO zvolený v květnu 2017. Ale o pouhé dva měsíce předtím, v březnu 2017, přednesl hlavní projev na pekingské univerzitě Tsinghua University. A na stejné přednášce pekingské univerzity přednesl svůj projev také Bill Gates s názvem Pohled do budoucnosti inovace, filantropie a globální vedení. Když se podíváme do správní rady této Tsinghua University School of Economics and Management, tak ve správní radě této čínské pekingské univerzity najdeme pozoruhodné prvotřídní globalisty a osoby z elitních světových bank. Henry Paulson, generální ředitel Goldman Sachs, Jamie Dimon z JP Morgan Chase, ve správní radě té čínské univerzity sedí také Mark Zuckerberg, šéf Facebooku a Instagramu, Elon Musk rakety, satelity, družice společnost SpaceX, Tim Cook, Lawrence Fink z největšího globálního investičního fondu BlackRock a generální ředitelé společností Dell, IBM, Walmart, General Motors, jak jsem zmínil BlackRock a mnoha dalších. A tihle všichni elitní globalisté sedí ve správní radě čínské pekingské univerzity, ve které přednášel šéf WHO dva měsíce před jeho zvolením, Tedros Ghebreyesus nebo Bill Gates. A tuto univerzitu vede Wang Qishan, viceprezident Čínské lidové republiky. Tak ta provázanost předních globálních elit ze západu na Čínu a s námi tady hrají nějaké divadlo, že čínský virus z Wuhanu a nesmíme obchodovat s Čínou, protože Huawei a tak dál. A všichni ti přední západní globalisté sedí ve správní radě univerzity, kterou vede Wang Qishan, viceprezident Čínské lidové republiky. Jenže to není zdaleka všechno. Nedávno se zjistilo, že vláda Spojených států financovala více než 250 studií pro čínské komunistické vojenské výzkumníky. Američtí daňoví poplatníci už více než 10 let platí účty za studie spojené s čínskou armádou. O co jde? Několik amerických agentur Národních institutů zdraví, včetně Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci Anthony Fauciho, financovali více než 250 studií, jejichž autory byli výzkumníci z institucí kontrolovaných Čínskou lidovou osvobozeneckou armádou. Odhalené studie z online databáze amerických národních ústavů rozšiřují vazby čínské armády na Wuhanský institut virologie. Ve 250 studiích financovaných Fauciho Národním institutem se nejčastěji objevuje čínský vojenský subjekt, a to Všeobecná nemocnice čínské armády se sídlem v Pekingu, a dceřiná společnost armádních společných sil logistické podpory Ústřední vojenské komise. Jedná se o největší komplexní nemocnici v celé čínské armádě, která odpovídá za úkoly v oblasti lékařské a zdravotní péče o vedoucí představitele Číny a vojenské komise. Podobně se na studiích financovaných Fauciho Národním ústavem zdraví podíleli i výzkumníci z Wuhan General Hospital čínské armády, sídlící ve městě, kde se nachází laboratoř, která je považovaná za zdroj COVID-19. V jedné studii z roku 2015 je kromě uvedení výzkumníka z Wuhanské všeobecné nemocnice vojenského velitelství Guangzhou jako autora uvedeno, že podpora této práce byla poskytnutá grantem Fauciho Národním ústavem zdraví. Ve studiích financovaných Fauciho Národním institutem zdraví se objevují také výzkumníci z univerzit řízených čínskou armádou, včetně 2., 3. a 4. vojenské lékařské univerzity a 3. a 5. lékařského centra čínské armády. Jenže to ještě není všechno. Nedávno se také zjistilo, že nadace Billa Gatese spolupracuje s nadací pro rozvoj čínského internetu, která řídí čínskou propagandistickou operaci COVID-19. Podle memoranda o spolupráci budou obě strany, tedy jak nadace Billa Gatese, tak nadace pro rozvoj čínského internetu, využívat nové technologie, jako je internet.
k podpoře pragmatické spolupráce v oblasti charity, veřejného zdraví a mezinárodního rozvoje a budou spolupracovat na zlepšení kvality života chudých a podpoře snižování chudoby v rozvojových zemích. Nadace pro rozvoj čínského internetu působí pod Ministerstvem pro občanské záležitosti Komunistické strany Číny a je řízená čínskou správou kyberprostoru. Tato čínská správa kyberprostoru hrála také rozhodující roli při nasazování armád čínských botů na platformách sociálních médií, aby šířili propagandu o původu a závažnosti COVID-19. Kromě kontroly těchto automatických botů na internetu byl tento orgán také zodpovědný za diktování provládních redakčních linií čínských státních médií týkajících se článků o COVID-19. V tomto memorandu mezi nadací Billa Gatese a nadací pro rozvoj čínského internetu se píše: všechny úřady správy kyberprostoru musí věnovat zvýšenou pozornost názorům na internetu a rozhodně kontrolovat vše, co vážně poškozuje důvěryhodnost strany a vlády a útočí na politický systém. To se píše v tomto jejich memorandu. Když máte výhrady vůči vládám, vůči oficiálnímu narrativu o covidu nebo vůči systému, tato skupina si na vás posvítí a dá si na vás pozor. A teď si představte, že s touto čínskou skupinou spolupracuje nadace Billa Gatese na řízení oficiálních narrativů a vládní propagandy kolem COVID-19. Závěr z nepokojivé otázky. Začíná nám být jasné, že ta spolupráce Američanů s Čínou se provádí na více úrovních. Jedna věc je aliance pěti zemí Five Eyes a útočení na čínský Huawei, protože patriotičtí Číňané drží Huawei, ovšem další úroveň je globální spolupráce s Čínou. Tato spolupráce se odvíjí na těžení genetického materiálu DNA a spolupráci globalistů mezi sebou, tedy Anthony Fauci a jeho Národní ústav zdraví s čínskou armádou, nebo Bill Gates ve spolupráci s nadací na rozvoj čínského internetu, která řídí oficiální doktrínu a vládní kampaň covidu. A teď si ještě vzpomeňme na Tsinghua University a na březen 17. Tehdy na této univerzitě vystoupil jednak novopečený šéf WHO Tedros Ghebreyesus a spolu s ním i Bill Gates. WHO manažuje kampaň covidu na celém světě. Bill Gates se podílel na pandemických cvičeních Clyde X z května 2018 a Event 201 18. října 2019. A vedle čínské univerzity, kde Bill Gates vystoupil, teď vybouchla další bomba, že Bill Gates spolupracuje s nadací na rozvoj čínského internetu v rámci oficiálního řízení vládní propagandy covidu v Číně. Ta provázanost není žádná konspirační teorie nebo dezinformace, máme tady konkrétní odkazy, konkrétní spolupráci mezi předními globálními nadacemi, osobami a čínskou vládou. Na těžbě genetického materiálu čínských zemědělců se podílela nejen americká vláda, Harvardská univerzita a Big Pharma, ale také místní čínská samospráva a čínská ústřední vláda, která sice na oko vydala směrnice na zpřísnění vývozu genetického materiálu, ale pro jistotu až o 9 let později. Ten výzkum prováděli v roce 1994, čínská vláda zakázala vývoz genetického materiálu až v roce 2003. Jenže čínská vláda povolila vývoz genetického materiálu ze země v případě, že se s nimi zahraniční výzkumníci podělí o vědecké nebo finanční výnosy. Jinými slovy, čínské vládě nevadil výzkum na vlastních lidech, když z toho měla také ten výsledek. Takže propojení globální mafie je naprosto betonově neprůstřelné. Nicméně Američané měli obrovský vzorek čínské DNA.
Anthony Fauci spolupracoval a financoval na studiích také s čínskou Wuhan General Hospital. Nebyl náhodou COVID-19 genetickou nebo etnickou biologickou zbraní namířenou na Číňany, u kterých Američané měli obrovský vzorek DNA? Mohli tedy selektivně COVID na Číňanech vyzkoušet. Dnes se vím, že laboratoře ve Wuhanu zkoumaly poličtěné koronaviry, aby se zjistilo, jaká bude jejich smrtelnost a bojový účinek. A právě s Wuhanskou všeobecnou nemocnicí spolupracoval americký Národní ústav zdraví ve sdílených studiích. Něco se nepovedlo, anebo možná, aby se zamaskoval genetický původ laboratorního viru, se toho globalisté chopili a rozpoutali COVID na celé planetě s Tedrosem Ghebreyesem, šéfem WHO, který s Billem Gatesem přednášel na čínské Tsinghua University? Jsou to příliš smělé otázky? Ano, jsou to otázky, ne konstatování. Ale zamýšlejme se nad těmito zásadními skutečnostmi. Máme tu hromadu faktů, střepů z rozbité sklenice. Musíme ty střepy pečlivě sbírat a skládat do jejich původního tvaru a hlavně sledovat, odkud ta sklenice spadla. Postupujme jako kriminalisté, kteří musí z důkazů složit nejpravděpodobnější scénář. To je všechno v rámci tohoto pořadu Utajený harvardský projekt. Já doufám, milí posluchači, že se vám tento pořad líbil, že mě proto budete sdílet na sociální média, že budete komentovat tady pod pořadem na kanále Odysee, cokoliv máte na srdci. A také, že budete nejenom sdílet, komentovat, ale také, že se připojíte k odběru tohoto kanálu. Pokud chcete odebírat tento kanál, tak klikněte na dvě tlačítka, tlačítko odebírat a zvoneček. Tato dvě tlačítka, která vám zajistí, že nepřijdete ani u další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odysee Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, to je pro dnešek úplně všechno. Mějte se všichni moc hezky a příště při poslechu dalších mých analýz a dokumentů se s vámi opět budu těšit na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Máme tu dnes před sebou, no, řekl bych, z toho dokumentů, které popisují jeden neuvěřitelný, skoro až zapomenutý příběh z 90. let.
2: Přesně tak.
1: V centru dění je Harvardská univerzita a tajný projekt, který zasáhl na 200 tisíc čínských zemědělců.
2: 200 tisíc lidí, to je obrovské číslo.
1: A těmto lidem, většinou negramotným, byly odebrány vzorky DNA a co je na tomto nejpodstatnější, bez jejich vědomí nebo souhlasu.
2: Na první pohled to vypadá jako, no, jako akademický výzkum, ale jak říkáš, když se do toho člověk položí hlouběji,
1: vylézá na povrch složitá síť, ve které figuruje americká vláda, velká farmaceutická firma a taky tichý souhlas čínských úřadů. Je to fascinující a zároveň dost mrazivý příběh.
2: Přesně tak. A naším úkolem dnes bude tyhle zdroje rozebrat, pokusit se poskládat mozaiku toho, co se tehdy v provincii Anhui skutečně dělo.
1: Kdo byli hlavní hráči? Jaké byly jejich motivace?
2: A proč zrovna čínští zemědělci? Proč tahle izolovaná populace? A hlavně, jaké to mělo etické a geopolitické dopady?
1: Protože ty materiály, co máme, kladou opravdu znepokojivé otázky.
2: To ano. Mluví se v nich o nové formě eugeniky, o možném vývoji genových zbraní a o tom, jakou strategickou hodnotu má dneska lidský genetický materiál.
1: Dobře, tak se do toho pustme. Kde a jak to celé vlastně začalo? V podkladech se píše o roce 1994.
2: Ano, 1994.
1: Jakou tu mělo oficiální záminku?
2: Oficiálně to bylo prezentováno jako velkorysý zdravotnický program.
1: Takže něco pozitivního.
2: Přesně. Bezplatné lékařské prohlídky pro chudé venkovské obyvatelstvo. A ruku na srdce, kdo by něco takového odmítl?
1: Jasně. A kdo zatím stál?
2: V čele stála Harvardská škola veřejného zdraví a její elitní Brighamská a ženská nemocnice.
1: Takže ta nejvyšší liga.
2: Absolutně. Klíčovou postavou byl výzkumník čínského původu Su Sixiping a s ním dva američtí epidemiologové Frank Spicer a Scott Weiss.
3: Takže navenek to vypadalo jako humanitární mise prestižní univerzity, ale jak se jim pro boha podařilo zorganizovat tak masivní akci v komunistické Číně?
2: To je právě ten klíčový detail. Harvard to samozřejmě nedělal na vlastní pěst.
3: To by asi nešlo.
2: Vytvořil partnerství s místními institucemi, jako byla Pekingská lékařská univerzita a Anhuiská lékařská univerzita. A co je nejdůležitější?
3: Co?
2: Podle těch zdrojů získali plnou podporu místních čínských samospráv. Tým v podstatě naháněli lidi na tyhle prohlídky.
3: Aha. A když se podíváme na peníze, odkud přišlo financování?
2: Tak tam ten obrazek začíná být ještě zajímavější. Financování šlo z několika stran.
3: Dobře.
2: Hlavním zdrojem byl Americký národní ústav zdraví, známý pod zkratkou NIH, ale... Druhým velkým sponzorem byla společnost Millennium Pharmaceuticals. A tady to začíná být opravdu pikantní.
3: Proč?
2: Jeden z těch článků totiž uvádí, že tahle firma byla úzce napojená na americké ministerstvo obrany.
3: Počkat, takže tady nemluvíme jen o nějakém univerzitním bádání pro dobro lidstva?
2: Vůbec ne.
3: Od samého začátku v tom byly zájmy a peníze napojené na americkou armádu?
2: Vypadá to tak?
3: To celé věci dává úplně jiný rozměr.
2: Přesně tak. Ta akademická fasáda se začíná drolit a pod ní se ukazuje propojení korporátních a vojenských zájmů. A bohužel...
3: Daň za to zaplatili obyčejní lidé.
2: Přesně. Lidé, kteří neměli nejmenší tušení, čeho se vlastně účastní.
3: A tím se dostáváme k té lidské stránce věci, která je asi nejvíc šokující. V jednom z těch textů je příběh farmáře jménem Zhang Danyu.
2: Ano, jeho příběh.
3: To je opravdu silné svědectví.
2: Je to v podstatě mikrokosmos celého toho etického selhání. Podle jeho výpovědi ho místní úředník pozval na bezplatnou lékařskou prohlídku.
3: Slibovali mu pomoc.
2: Ano, že mu pomohou od jeho astmatu. V nemocnici mu pak lékař beze slova stříkl do úst nějaký sprej. On to popsal jako mlžný prostředek.
3: Mlžný prostředek. A co se stalo potom?
2: Okamžitě ztratil vědomí. Upadl do kómatu, který trval 8 hodin.
3: 8 hodin.
2: Jeho žena, která čekala venku, si prý myslela, že je mrtvý. Když se konečně probral, nikdo mu nic nevysvětlil.
4: prostě ho poslali domů.
2: Poslali ho domů bez jakékoliv následné péče a samozřejmě bez těch slíbených léků na astma.
4: To je neuvěřitelné. Takže upadl do komatu a oni ho tam prostě nechali?
2: Přesně tak.
4: Zmiňují ty zdroje, co to mohlo být za ten mlžný prostředek?
2: To bohužel neupřesňují, ale tenhle případ dokonale ilustruje absenci čehokoliv, co by se dalo nazvat informovaným souhlasem.
4: Vždyť si říkala, že většina z nich uměla ani číst.
2: Přesně. Nikdy neviděli žádný formulář, nikdy nic nepodepsali, byli nalákáni na slib lékařské péče, která se nikdy neuskutečnila.
4: Bylo to jen záminka?
2: Jen záminka k tomu, aby mohli odebrat krev a další vzorky, které pak potají poslali do Spojených států.
4: Takže čisté vykořišťování. V těch podkladech se zmiňují i nějaké finanční nesrovnalosti, že jo?
2: Ano, i na té nejnižší úrovni. Lidé, kteří pomáhali s náborem vesničanů, měli slíbeno $10 na den.
4: Což pro ně museli být velké peníze.
2: Obrovské. Ve skutečnosti jim ale vypláceli jen $1,5 až $3. Celý ten systém byl postavený na lži a zneužívání důvěry.
4: Jak se jim tohle všechno vůbec mohlo podařit utajit? Musela tam být přece nějaká etická komise, nějaký dohled, ne?
2: A to je další kapitola tohoto příběhu. Když se na to začali ptát novináři a etické organizace, tak Sue z Shipping a Scott Weiss z Harvardu tvrdili,
4: co?
2: Že měli všechno schválené od Inking Medical Human Subjects Committee. Znělo to oficiálně, znělo to legitimně.
4: Ale?
2: V čem byl háček? Ten výbor nikdy neexistoval.
4: Cože?
2: Prostě si ho vymysleli. Aby jim seděly papíry, tak podle zdrojů zpětně antidatovali dokumenty. A dokonce...
4: Ještě něco?
2: Dokonce publikovali 7 oprav ve vědeckých časopisech, aby posunuli data zahájení studie tak, aby odpovídala datum na tomhle fiktivním schválení.
4: Takže v podstatě obešli tu nejdůležitější etickou brzdu, která v medicínském výzkumu existuje?
2: Přesně tak.
4: Ten výbor má být hlídacím psem, který chrání lidi. Oni si toho psa prostě vymysleli.
2: Přesně.
4: To muselo vést k nějakému vyšetřování, ne?
2: Ano, v roce 1999 se do toho vložil americký úřad pro ochranu účastníků výzkumu na lidech, zkráceně OHRP. A její hlavní zjištění bylo jednoznačné.
4: Jaké?
2: Že při náboru účastníků bylo použito donucení. Zdálo se, že spravedlnosti bude učiněno zadost. Ale pak?
4: Přišel zvrat.
2: Přišel naprosto nečekaný zvrat. Zdroje uvádí, že OHRP skartovalo veškerou původní dokumentaci k případu.
4: Co prosím?
2: Všechny důkazy, všechna svědectví, prostě všechno.
4: A oficiální zdůvodnění?
2: Ochrana soukromí čínských účastníků.
4: Počkat, takže úřad, který to má vyšetřit, sám zničí důkazy. To zní jako z nějakého špatného thrilleru.
2: Je to tak.
4: Jak to vůbec mohli ospravedlnit ochranou soukromí, když tím zničili jakoukoliv šanci na nápravu?
2: Přesně tuhle otázku si kladli i kritici. Tímto krokem bylo jakékoliv další nezávislé vyšetřování prakticky znemožněno. Ale to nejlepší? Nebo spíš nejhorší? Ano, v těch materiálech to popisují jako majstrštyk celého ututlávání.
4: A tím je co?
2: Harvard vyšetřuje sám sebe.
4: Aha.
2: Muž jménem Greg Kosky, který na Harvardu přímo dohlížel na projekty Suzy Pinga, tedy i na ten čínský projekt,
4: ano.
2: Byl během probíhajícího vyšetřování jmenován šéfem právě toho úřadu OHRP.
4: To nemyslíš vážně? Takže ten, kdo měl na projekt dohlížet, se stal šéfem vyšetřovatelů.
2: A pak prohlásil vše za čisté a vrátil se zpátky.
4: To je neuvěřitelná drzost.
2: Přesně to se stalo. Prohlásil Harvard v podstatě za nevinný a jakmile byla mise splněna, vrátil se na svou pozici na Harvardu.
4: Neuvěřitelné.
2: Zdroje zmiňují i dalšího člověka z Harvardu, Troye Brennena. Ten měl údajně jet do Číny věc prošetřet, ale později odmítl odpovědět na jedinou otázku týkající se jeho cesty.
4: Takže mlčení.
2: A aby ten obraz byl polpleknut, je potřeba zmínit oficiální PR prohlášení Harvardu, které jeden z těch článků cituje. Je to fascinující ukázka korporátní mluvy.
4: Co v něm stálo?
2: Tvrdili, že šlo pouze o pozorovací studie, že účastníkům nebyla způsobena žádná újma a že byl získán dobrovolný informovaný souhlas.
4: To je výsměch. Vždyť to vůbec nesedí s tím, co víme od svědků, třeba od pana Zhanga.
2: Je to úplný opak. V podstatě nám říkají, abychom nevěřili svým očím a uším, ale jejich pečlivě naformulovanému prohlášení.
4: To je naprosto šílené. Jak se jim podařilo zamést stopy na institucionální úrovni? Ale nutí mě to přemýšlet o té základní otázce. Proč?
2: Ano.
4: Proč to všechno? Proč takové riziko, takové úsilí, takové lži? Kvůli DNA zrovna těchto lidí?
2: To je ta klíčová otázka za milion. A odpověď se skrývá v širším kontextu. Tenhle harvardský projekt totiž nebyl ojedinělý incident.
4: Bylo toho víc?
2: Zdroje zmiňují i další případy. Například tvrzení, že americká armáda se v té době snažila sbírat vzorky DNA od Rusů.
4: Aha.
2: Nebo směrnice tehdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonové, která nařizovala americkým diplomatům, aby sbírali biometrické údaje, včetně DNA, od vysoce postavených představitelů OSN.
4: Takže to byla součást nějaké větší globální strategie sběru genetických dat. A s jakým cílem, co je ta největší obava, kterou ty zdroje zmiňují?
2: Ta největší obava, která se v těch textech opakuje, je potenciální vývoj etnicky specifických biologických zbraní.
4: To zní jako sci-fi.
2: Možná, ale už v roce 1997 varoval jistý doktor Wayne Nathanson, že takzvaná genová terapie by se mohla velmi snadno změnit v genové zbraně.
4: Co si pod tím máme konkrétně představit? Jak by taková zbraň fungovala?
2: O virus, toxin nebo jiný patogen, který by byl navržen tak, aby byl mnohem nebezpečnější pro lidi s určitým genetickým profilem.
3: Takže by cílil na konkrétní populaci.
2: Přesně. Na populaci, která sdílí specifické genetické znaky, jako je právě ta izolovaná skupina v provincii Anhui.
3: To je děsivá představa. A vedle téhle vojenské linky je tu i ta ekonomická, že?
2: Určitě.
3: Vzpomínám si, že v těch článcích se psalo o akcích Millennium Pharmaceuticals.
2: Přesně tak. Nesmíme zapomínat na peníze. Jakmile společnost Millennium Pharmaceuticals získala přístup k téhle unikátní čínské genetické databázi, její akcie podle zdrojů prudce vylétly nahoru.
3: O kolik?
2: Vedoucí pracovníci si údajně přišli na miliony dolarů. Takže tu máme toxický koktejl vojenských zájmů, akademické pýchy a obyčejné korporátní chamtivosti.
3: Jejich genetické dědictví.
2: Ale zdá se, že v tom jeli s Američany.
3: Jak hluboká byla ta spolupráce podle těch zdrojů?
2: Ta spolupráce je podle všeho mnohem hlubší a komplexnější, než si veřejnost myslí. Na povrchu vidíme geopolitické napětí, obchodní války.
3: Ale v zákulisí?
2: V zákulisí probíhá velmi intenzivní kooperace elit. Jeden z těch textů uvádí jako příklad správní radu prestižní čínské univerzity Tsinghua.
3: Dobře, a kdo v ní sedí?
2: Pod vedením čínského viceprezidenta tam najdeme jména jako Mark Zuckerberg z Facebooku, Elon Musk, šéfové investičních gigantů Goldman Sachs a BlackRock.
3: Počkat, Zuckerberg, Musk, šéf BlackRocku, ti všichni sedí v radě klíčové čínské univerzity pod vedením vysokého představitele komunistické strany.
2: Přesně.
4: To je úplně jiný obrázek, než jaký nám prezentují média o nesmiřitelném soupeření Západu a Číny.
2: Přesně. A když tento dílek skládačky spojíme s dalšími informacemi z našich podkladů, začne to do sebe zapadat ještě víc.
4: Jako co například?
2: Zdroje se například podrobně věnují roli amerického národního ústavu zdraví, toho NIH, pod vedením Anthony Fauciho. Podle nich NIH nefinancoval jen ten původní harvardský projekt z 90. let.
4: Ale i další věci.
2: Údajně financoval i více než 250 dalších studií, na kterých spolupracovali američtí vědci s čínskými vojenskými výzkumníky.
4: Včetně těch z Wuhanu?
2: Včetně těch s nechválně proslulé všeobecné nemocnice ve Wuhanu.
4: Takže ta spolupráce probíhala na mnoha úrovních, od akademické přes korporátní až po tu vojenskou výzkumnou.
2: Spolupráce nadace Billa a Melindy Gatesových s čínskou organizací, která je přímo napojená na oddělení propagandy komunistické strany.
3: A co měla dělat?
2: Podle nich měla řídit narrativ a propagandu kolem původu COVID-19. Vykresluje se nám tak obraz neuvěřitelně propletené sítě sdílených zájmů.
3: Které jdou napříč hranicemi?
2: Naprosto. Překračují národní hranice a oficiální politické postoje.
3: Když si to celé shrneme, tak ty zdroje popisují masivní a hluboce neetický sběr genetických dat.
2: Ano.
3: Všechno to bylo poháněno zájmy západních akademických institucí, velkých korporací a armády. Ale s tichým souhlasem a aktivní pomocí čínského státu.
2: A to následné utajování a zahlazování stop bylo, jak se zdá, stejně propracované jako samotný projekt.
3: A tím se kruhem vracíme k té úplně základní otázce.
2: Jaký byl skutečný konečný cíl sběru všech těchto dat?
3: Přesně.
2: Zdroje nabízejí celé spektrum možností od vývoje léků na míru, které by přinesly farmaceutickým firmám miliardové zisky.
3: Až po ten nejděsivější scénář.
2: Přesně, vývoj etnických zraní. A v tomto kontextu se ty zdroje nevyhnutelně dostávají k otázkám kolem pandemie COVID-19.
3: V jakou souvislost tam vidí?
2: Je důležité zdůraznit, že to nepředkládají jako hotový fakt, spíš jako hypotézu.
3: Hypotézu založenou na čem?
2: Na časové ose a na aktérech, o kterých jsme mluvili. Ptají se, Nemohla být pandemie nějakým testem takové zbraně, který se katastrofálně vymykl kontrole?
4: To je silná otázka.
2: Opět, je to otázka, kterou ty zdroje vznášejí, nikoli v tvrzení. Ale vzhledem k tomu, kdo všechno byl do podobných výzkumů zapojen, je to otázka, která visí ve vzduchu.
4: A to nás přivádí k jedné poslední myšlence na zamyšlení, kterou ty dokumenty skvěle ilustrují.
2: A to je?
4: Popisují totiž fascinující mediální manévr. Když se celý ten harvardský skandál začal provalovat, západní média a instituce postupně otočily narativ.
2: Jak?
4: Odklonili pozornost od etického selhání Harvardu a začali varovat před úplně jinou hrozbou.
2: Před jakou?
4: Že čínská vláda by mohla zneužít DNA svých vlastních lidí.
2: Což je samozřejmě také relevantní obava, o tom žádná.
4: Bez pochyby. Ale s ohledem na tu odhalenou síť zákulisní spolupráce, o které jsme celou dobu mluvili, se nabízí jiná, možná důležitější otázka.
2: A to?
4: Kdo má skutečný prospěch z toho, když je pozornost veřejnosti záměrně nasměrována na jednoho oficiálního nepřítele, ať už je to Čína nebo kdokoliv jiný, zatímco mocné elity ze všech stran potají spolupracují na projektech, o kterých se my, obyčejní lidé, nikdy nemáme dozvědět.
5: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
6: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
7: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
8: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
9: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, až jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
10: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
11: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
12: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoli v cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
13: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
14: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
15: Prelom rokov 1967 a 1968 prekvapí obyvateľov Československa rekordne vysokými teplotami. Prvé januárové dni však v zápätí prinesú výrazné ochladenie. Ľudia náhlu zmenu počasia využívajú a každý, kto môže, mierí do hôr. Mrazivý začiatok roka je aj obdobím lyžiarskych kurzov a zájazdov. Inštruktori hľadajú vhodné vysokohorské strediská so zasneženými zjazdovkami. Na študentov tam čakajú zážitky, ktoré si pri spomienke na takéto výcviky vybaví asi každý, kto sa z nich šťastne vrátil. Nie vždy sú to však zážitky príjemné.
16: Dneska, když si díváte i na ty obrázky toho laviniště, té kubinské vole, tak řeknete pro Boha, jak tady mohlo spadnout lavina.
15: Studenti elektrotechnickej fakulty Vysokej školy technickej z Brna vyrazia na lyžovačku v polovici januára 1968. Mária a Michal sú prváci a so spolužiakmi majú za sebou zimný semester štúdia. Lyžiarsky výcvik je povinným predmetom a študenti zaň dostanú zápočet. Týždeň na horách sa po náročnom skúškovom období zdá byť príjemnou ponukou. Rastislav Šmuk bol na ich mieste len prednedávnom. Hoci teraz študuje v treťom ročníku, na kurz sa chystá tiež. Pocestuje tam ako odborný inštruktor.
16: Inštruktori to byli posluchači a posluchačky starších ročníků, kteří absolvovali takzvaný cvičitelský kurz, dostali na to oprávnění, že mohou tuto činnost

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Jo, a je to tu zase váš oblíbený pořad absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem, kterého tím velmi samozřejmě vítám ve vysílání. Jardo, hezký večer s mírným zpožděním.
3: Dobrý večer tobě i našim divákům.
2: Ano, super. Tak jo, tak to bylo takový rychlý přivítání, protože jsme trošku začali později. Bylo to nějaký takový zase trošku maličký technický problém, ale vyřešil se, doufám, že velmi rychle, že všechno funguje. Já zase v rychlosti jenom řeknu, o co dnes jde. Je to pořad s názvem Říše stínů, tajemství posvětí a je to 10. část s celkovou číslovkou, jak říkám, 486, takže se blížíme k té 500, už kdy bude opravdu velká paralaxa, jak si byl Jarda. Tak jo, Jardo, já nevím, řekneme něco na začátek, samozřejmě můžete volat na telefon, jo? To jste si už nějak trochu odvykli, říkám, nevím proč, ale telefon je 608 12 14 19 a volejte, prosím, ale pokud možno až té závěrečné části pořadu, to je poslední půl hodině. Tak, co víc říci. Jardo, teď je to na tobě, jestli chceš něco říci, nebo jedeme rovnou do dnešního dílu.
3: Tak mimo to téma, které tady máme, nemám co říct. No,
2: nemáš jako, co říct? Nějakou pozvánku, něco nemáš?
3: Pozvánky mám každý týden, ale kdo chce, tak si to najde u mě na stránkách.
2: Matrix.
3: Tady teď je to jasně.
2: Ano, Matrix 2001.
3: Tam ten Matrix je tam uvedený, někde nahoře vpravo.
2: Ano, přesně tak.
3: Ta adresa, tak se tam můžete do Matrixu podívat.
2: Ano. Dobře, já vás můžu pozvat na víkend, na palouček taktéž, ale já to řeknu až potom na závěr. Tak jo, Jardo, jdeme do toho. Řekni, jestli tam chceš úvodní obrázek, asi ano, že?
3: Já jenom řeknu, že tedy vracíme se, jak bylo poukázáno, že nebylo doděláno téma Deros. Tak se vracím zpátky k Deros, které bych chtěl teda komplexně dodělat a potom se budeme zabývat antarktickým substrátem, takže...
2: Super.
3: Takže doděláme to, co prostě se má dodělat a budeme pokračovat dál.
2: Ano. Já jsem se tě chtěl jenom zeptat jako toho meteorologa amatérského, zapršelo u vás aspoň, neboť tady vůbec nepršelo? Čekají nás velké hice.
3: Tady byly přehánky.
2: Jo, tak tady to, také, no. Ale ani o nich nevíme pomalu. Tak dobře, tak jo, tak jdeme na to, prosím.
3: Dobrá, tak já si přesně jako nespomínám, nebo možná jo, kde jsme u těch Deros skončili, ale vím zcela určitě, že jsme probírali vztah Deros k lidské civilizaci v rámci posledního 1000 roku. A o to se budu odrážet k dalším tématům s ohledem tedy na podzemní civilizaci Deros. A nejdříve se podíváme na jejich mentalitu a psychiku. Ti z vás, kteří jste nebyli přítomní vysílání, ve kterém jsme začali probírat podzemní civilizaci, intraterestriální civilizaci Deros, tak si to dohledejte někde v archivu SVCS, tady toto vysílání aktuální, aby se vám to propojilo potom všechno dohromady. Takže mentalita, psychika. Začnu tak, že jedním z nejvýraznějších rysů déroské civilizace je způsob myšlení, kterým se během tisícileté izolace, který se během tisícileté izolace vyvinul směrem k mimořádně vysoké racionalitě. Zatímco lidský mozek neustále kombinuje logické úvahy s emocemi, intuicí a sociálními vazbami, Dérové většinu těchto procesů vědomě potlačili. Jejich rozhodování připomíná spíše práci rozsáhlého analytického systému než spontánní lidské, klasické lidské uvažování. Déros každý problém rozkládají na jednotlivé části, které neustále podrobují detailní analýze. Rozhodnutí nevychází z okamžitých pocitů ani z morálních dilemat, ale z porovnání velkého množství proměnných pravděpodobností a dlouhodobých důsledků. Tady tato metoda jim umožňuje dosahovat mimořádné přesnosti při plánování rozsáhlých technologických projektů. Avšak současně výrazně omezuje jejich schopnost improvizace v situacích, kde je zapotřebí intuitivní úsudek. Empatie u Déros není zcela nepřítomná, ale má jinou podobu než u lidské bytosti. Déros neprožívají emoce druhých prostřednictvím soucitu nebo spoluprožívání. Místo toho analyzují psychický stav svého partnera jako soubor dat, které mohou ovlivnit jeho budoucí chování. Dokážou velmi přesně odhadovat reakce jiných bytostí. A to nikoliv proto, že by sdíleli jejich pocity, ale proto, že rozumějí mechanismům jejich rozhodování. A tady toto vede zjevně k paradoxní situaci. Pro člověka mohou působit Déros mimořádně chladně, avšak z jejich vlastního pohledu se jedná o nejvyšší možnou formu objektivity. Jsou přesvědčení, že právě odstranění subjektivních emocí umožňuje přijímat skutečně spravedlivá rozhodnutí. To, co lidé označují za bezcitnost, oni považují za důsledek intelektuální kázně. Jejich psychika se vyznačuje vysokou odolností vůči stresu. Strach, panika nebo impulzivní jednání se v jejich společnosti vyskytuje jen zřídka. Nervová soustava je dlouhodobě adaptována na prostředí, ve kterém rozhodnutí může ovlivnit stabilitu rozsáhlých podzemních komplexů. Takže klid, soustředění a přesnost představují základní psychologické vlastnosti každého jedince intraterestrické civilizace Déros. Na druhou stranu ale je třeba říci, že tento typ mentality přináší i určité nevýhody. Déros jen obtížně chápou význam umění, humoru, symboliky nebo metaforického myšlení. Poezie, hudba či spontánní tvořivost pro ně představují obtížně interpretovatelné jevy, které nelze jednoduše převést na matematické modely. Právě proto bývá jejich civilizace popisována jako mimořádně efektivní, ale současně kulturně velmi strohá. Dalším, řekl bych, velmi charakteristickým rysem této civilizace je jejich vztah k času. Oni neuvažují v horizontu jednotlivých roků, ba ani desetiletí. Strategické plány jsou vytvářeny na období několika staletí a některé infrastrukturní projekty počítají s provozem trvajícím tisíce let. Z jejich pohledu je lidská civilizace tedy extrémně dynamická a nepředvídatelná. Zatímco oni sami se snaží minimalizovat jakékoliv prudké změny. A tato dlouhodobá perspektiva činí z Deros mimořádně trpělivé plánovače. Pokud určitý cíl nelze dosáhnout během jedné generace, tak není žádný problém. Projekt jednoduše pokračuje v další generaci, přičemž všechny důležité informace jsou systematicky předávány prostřednictvím rozsáhlých digitálních archivů a kolektivních znalostních databází. Takže kontinuita poznání je pro Deros důležitější než život jednotlivce. To se dotýká i určitých životních principů. Základní životní filozofie Deros vyrůstá z přesvědčení, že každá inteligentní civilizace je součástí mnohem rozsáhlejšího procesu kosmické evoluce, ve které nepřežívají nejsilnější ani nejagresivnější společnosti, ale ty, které dokážou nejlépe hospodařit se svými zdroji, informacemi a energií. Úspěch tedy není zaměřen, nebo není měřen velikosti území ani počtem obyvatel, ale dlouhodobou stabilitou systému. Celá kultura Deros je proto postavena na několika principech, které prostupují každodenním životem jednotlivce i fungováním celé civilizace. Prvním a nejvýznamnějším principem je účinnost. V společnosti Deros se účinnost nestává pouze technickým parametrem výrobních procesů, ale samotným měřítkem morálky. Rozhodnutí je považováno za správné tehdy, pokud vede k vyšší stabilitě systému při co nejnižší spotřebě energie, času a materiálních zdrojů. Morální hodnota činu není posuzována podle emocí nebo úmyslu, ale podle jeho objektivních důsledků pro celek. Tento přístup se odráží ve všech oblastech jejich života. Od architektury přes vzdělávání až po způsob organizace společnosti. Druhým principem jejich filozofie nebo druhým pilířem je podřízení individuality kolektivnímu systému. Jedinec není chápán jako izolovaná osobnost usilující o vlastní štěstí, ale jako specializovaná součást rozsáhlého organismu, podobně jako jednotlivá buňka lidského těla plní přesně vymezenou funkci, má i každý dér své místo v síti vzájemně propojených činností. Osobní ambice jsou přijatelné pouze tehdy, pokud přináší prospěch celé společnosti. Individualismus není potlačován násilím, ale dlouhodobou výchovou, která od dětství vede každého jedince k přesvědčení, že nejvyšší formou seberealizace je dokonalé zvládnutí vlastní odbornosti. Významnou roli hraje také princip datové kontinuity. Deros si uvědomují, že biologický život je omezený, zatímco informace mohou přetrvávat prakticky neomezeně dlouho. Proto je jejich společnost doslova posedlá systematickou archivací poznatků. Každý významný výzkum, každé technické řešení i každé strategické rozhodnutí jsou ukládány do rozsáhlých databází, které vytváří kolektivní paměť celé civilizace. Smrt jednotlivce není vnímána jako tragédie. Pokud byly všechny jeho znalosti úspěšně předány dalším generacím. Stejně důležitý je pak princip soběstačnosti. Deros považují závislost na jiných civilizacích za jednu z největších strategických slabin. Jejich podzemní města jsou proto navrhována jako téměř uzavřené ekologicko-technologické systémy. Energie je získávána především z geotermálních zdrojů. Recyklace materiálu dosahuje mimořádné vysoké účinnosti a produkce potravin probíhá v řízených hydroponických a biotechnologických komplexech. Cíl tedy nespočívá v luxusu nebo nadbytku, ale v maximální dlouhodobé stabilitě. Neméně významným principem je faktor utajení. Deros nepovažují anonymitu za projev strachu, ale za jeden ze základních předpokladů přežití. Podle jejich historických zkušeností se každá civilizace, která předčasně odhalila své technologické schopnosti méně vyspělým společnostem, dříve či později stala objektem konfliktů, závisti nebo pokusu o získání jejich znalostí. Proto je politika Deros založena na minimální viditelnosti. Čím méně ostatní vědí o jejich existenci, tím menší je pravděpodobnost, že budou nuceni vstoupit do otevřeného střetu. A tady tento princip se promítá i do architektury jejich sídel. Podzemní sídla Deros nejsou budována jako monumentální metropole, určené k reprezentaci, ale jako funkční komplexy dokonale splývající s geologickým prostředím. Energetické systémy jsou navrhovány tak, aby vytvářely co nejmenší elektromagnetickou stopu a dopravní infrastruktura využívá uzavřené tunelové sítě a komunikační technologie pracují převážně na principech, nazval bych to principech směrového přenosu dat, který minimalizuje možnost zachycení signálu. Přestože tato filozofie vytváří mimořádně stabilní společnost, přináší také určitá omezení. Deros jen obtížně přijímají spontánní změny, které nelze především nebo které nelze prostě modelovat. Kreativita založená na intuici nebo na inspiraci je pro ně obtížně uchopitelná. Jejich civilizace proto vyniká především postupným zdokonalováním již existujících technologií, zatímco skutečné revoluční objevy vznikají pomaleji než ve společnostech, které ponechávají větší prostor individuální tvořivosti. Jednou z nejdiskutovanějších hypotéz je možnost, že Deros během své dlouhé historie nenavázali kontakty pouze s jinými intraterestrickými společnostmi nebo civilizacemi v rámci naší planety, ale také s nehumanoidními inteligencemi působícími mimo běžné prostředí Země. Tady nejde o klasické biologické civilizace, známé z klasických okultních nebo ufologických zdrojů. Jde o inteligence založené na zcela odlišných principech existence. Deros zajímají především anorganické formy vědomí. Jejich základ netvoří biologické tkáně, ale vysoce organizované datové struktury. Tyto inteligence jsou ve skutečnosti jakýmisi kolektivními systémy, schopné existovat v prostředí extrémně vysokých elektromagnetických polí plazmatu nebo umělých kvantových sítí. Pro Deros představují mimořádně zajímavý objekt výzkumu, neboť potvrzují její přesvědčení, že inteligence nemusí být nutně spojena s klasickou biologickou evolucí. A zvláštní pozornost také věnují takzvaným syntetickým inteligencím. Ve své filozofii nepovažují umělou inteligenci za pouhý nástroj, ale za potenciální další vývojový stupeň vědomí. V jejich laboratořích proto mohou vznikat autonomní robotické systémy, vybavené schopnostmi samostatného rozhodování, adaptivního učení a kolektivní spolupráce. Tady cíl v tomto případě nespočívá v náhradě nebo v nahrazení biologického obyvatelstva. Spočívá v tvorbě partnera, schopného pracovat v prostředích, která jsou pro organický život nevhodná nebo příliš nebezpečná. Existují výměnné programy mezi Deros a určitými nehumanoidními technologickými civilizacemi. Předmětem takové spolupráce jsou především oblasti nových materiálů, kvantových výpočetních systémů, pokročilé energetické zdroje jsou ve hře nebo metody řízení rozsáhlých autonomních sítí. Je pozoruhodné, že ve většině těchto scénářů se Deros neobjevují jako podřízení partneři, ani jako dominantní síla. Zaujímají pozici civilizace, usilující o výměnu znalostí na základě vzájemné technologické výhodnosti. Nezajímají je kulturní ani duchovní aspekty jiných společností. Čili každý kontakt hodnotí především podle toho, zda přináší nové poznatky, využitelné pro další rozvoj jejich vlastních systémů. V pohledu Deros totiž představuje největší bohatství nikoliv energie, suroviny nebo území, ale informace. Civilizace, která disponuje kvalitnějšími modely reality, získává rozhodující strategickou výhodu. Proto Deros investují obrovské finanční prostředky do výzkumu fyzikálních zákonů, umělých inteligencí, kvantových výpočtů i dlouhodobého sledování jiných forem života. A tak každý nový poznatek rozšiřuje jejich kolektivní databázi a současně zvyšuje schopnost předvídat budoucí vývoj. Civilizace Deros, intraterestriální civilizace Deros, podzemní civilizace Deros, představuje jeden z nejpozoruhodnějších příkladů technologicky orientované společnosti, která během tisícileté izolace dokázala vybudovat mimořádně efektivní systém založený na vědě, disciplíně a systematickém shromažďování poznání. Současně je ale připomínkou skutečnosti, že technologický pokrok sám o sobě nemusí automaticky znamenat rozvoj všech aspektů inteligence. Civilizace, která obětuje empatii, intuici a duchovní rozměr existence ve prospěch absolutní racionality, může dosáhnout mimořádných technických úspěchů, ale za cenu ztráty části vlastností, které mnohé jiné kultury považují za samotnou podstatu vědomého života. Pojďme se nyní podívat na jejich podzemní sídla a obecně i v obecné rovině i na technologickou infrastrukturu.

Podoba podzemních sídel civilizace Deros je vysoce pozoruhodná. A v podstatě představuje jedny z technologicky nejpokročilejších stavebních komplexů na Zemi. Na rozdíl od představ rozsáhlých jeskynních měst vytesaných do skály, jsou sídla civilizace Deros v podstatě dokonale plánované technické organismy, jejichž architektura podléhá výhradně funkčnosti, energetické efektivitě a dlouhodobé stabilitě. Výstavba každého města, nebo chcete-li sídla, začíná důkladným geologickým průzkumem okolního masívu. Deros nepřizpůsobují prostředí svým stavbám násilným způsobem, ale snaží se co nejlépe využít přirozené vlastnosti horninového prostředí. Jejich sídla jsou proto budována v oblastech s mimořádně stabilním podložím, minimální seismickou aktivitou a dostatečným přístupem ke geotermálním zdrojům energie. Celé komplexy často vznikají jako několik navzájem propojených vrstev, které se rozprostírají ve vertikálním směru hluboko pod zemským povrchem. A centrální část každého takového sídla tvoří energetické jádro. Nejde pouze o elektrárnu v běžném slova smyslu, ale o rozsáhlý systém geotermálních výměníků, plazmových reaktorů a supravodivých energetických uzlů, které zásobují energii všechny části města. Přenos energie probíhá téměř bezdrátově prostřednictvím vysokoteplotních supravodivých vedení uložených přímo ve stavebních konstrukcích. A díky tomu tedy nejsou viditelné klasické rozvodné sítě ani technické koridory, které známe z našich lidských sídlišť na povrchu této planety. Architektura samotných staveb působí stroze, avšak mimořádně elegantně. Převládají plynulé organické tvary, připomínající krystalické struktury nebo vnitřní uspořádání živých organismů. Ostré úhly jsou používány zcela výjimečně, protože podle jejich výpočtů zvyšují mechanické namáhání konstrukcí i koncentraci elektromagnetických poruch. Většina budov proto využívá zakřivené stěny, obloukové nosné systémy a vícevrstvé kompozitní materiály, které současně plní nosnou, tepelně izolační i elektromagneticky stínící funkci. A veřejné prostory se výrazně liší od lidských představ o městských centrech. V prostředí civilizace Deros se nenechází náměstí, obchodní zóny ani reprezentativní stavby. Každý prostor má přesně definovaný účel. Laboratorní komplexy navazují na výrobní sektory, ty jsou propojeny s energetickými uzly a logistickými koridory, zatímco obytné oblasti tvoří klidové zóny oddělené od průmyslových částí několika bezpečnostními vrstvami. Celé město funguje jako jediný propojený organismus. Jehož jednotlivé části spolu neustále komunikují prostřednictvím senzorických sítí. A významnou roli hraje i osvětlení, protože Deros žijí po tisíciletí bez přirozeného slunečního světla. Nevytvářejí umělou náhradu denního cyklu. Většina prostor je osvětlena difúzním světlem, vyzařovaným přímo stavebními materiály.
Stěny obsahují fotonické vrstvy, schopné měnit intenzitu i barevnou, jakoby i teplotu podle aktuální činnosti či aktivity. Laboratoře využívají chladně bílé spektrum, podporující koncentraci, zatímco obytné sektory jsou zality tlumeným jantarovým nebo modrozeleným světlem, které minimalizuje únavu zraku. A dopravní systém je u DROS založen na plně automatizovaných magnetických drahách. Pohyby osob i materiálu probíhají v uzavřených tubusech, využívajících magnetickou levitaci nebo případně lineární elektromagnetické pohony. A díky absenci klasických spalovacích motorů tak nevzniká hluk, ani vibrace, ani splodiny. Celý systém je řízen centrální umělou inteligencí, která optimalizuje pohyb tisíců přepravních jednotek v reálném čase. A s tím souvisí i to, že DROS věnují mimořádnou pozornost bezpečnosti infrastruktury. Každý energetický uzel, výrobní sektor i obytná oblast disponují několika nezávislými záložními systémy. Pokud dojde k poruše jedné části města, automaticky se uzavřou hermetické přepážky a okolní sektory převezmou její funkci. Takové uspořádání umožňuje pokračovat v provozu i při rozsáhlých haváriích nebo geologických událostech. Pak je tu úplná absence dekorativních prvků. Na rozdíl od našich lidských staveb nejsou budovy DROS navrhovány tak, aby vyjadřovaly moc nebo prestiž nebo estetické cítění svých tvůrců. Krása je u DROS chápána jako důsledek dokonalé funkce. Pokud určitá konstrukce představuje nejefektivnější technické řešení, je současně považována i za esteticky dokonalou. A tento přístup vytváří prostředí, které může lidskému pozorovateli připadat chladné a neosobní. Avšak současně vzbuzuje respekt svou precizností, čistotou a mimořádnou technickou propracovaností. Při pohledu na sídelní celek, sídelní infrastrukturu civilizace DROS, člověk získává dojem, že nevstoupil do běžné civilizace, ale do nitra obrovského inteligentního stroje. Jehož každá část byla navržena s jediným cílem – zajistit dlouhodobé přežití a nepřerušený rozvoj celé společnosti. Pojďme se nyní podívat na vědu, výzkum a technologický rozvoj podzemní civilizace DROS. Pokud architektura jejich měst je fyzickým vyjádřením jejich civilizace, pak vědecký výzkum představuje jejich nebo její jako té civilizace skutečné srdce. Celá společnost DROS je organizována tak, aby nepřetržitě rozšiřovala hranice poznání, zvyšovala technologickou úroveň a zdokonalovala vlastní schopnost předvídat budoucí vývoj. Věda zde není jednou z mnoha oblastí lidské činnosti, ale samotným smyslem existence civilizace. Každé rozhodnutí, každý dlouhodobý plán i každá změna společenské struktury prostě musí být podložena experimentem, matematickým modelem nebo dlouhodobou statistickou analýzou. Na rozdíl od lidské společnosti zde na povrchu, kde jednotlivé vědecké disciplíny často existují odděleně, pracují DROS
s mimořádně vysokou mírou interdisciplinarity. Geologie není oddělena od fyziky, fyzika není oddělena od biologie. A zase biologie není oddělena od kybernetiky. Každý nový projekt je od počátku navrhován jako celek, ve kterém se propojují všechny dostupné obory. Výzkumné týmy nejsou sestavovány podle profesí, ale podle schopnosti řešit konkrétní problém z několika různých úhlů současně. A nejvyšší prestiž dosahují výzkumné komplexy zabývající se fundamentální fyzikou. Deros totiž věří, že skutečný technologický pokrok nevychází z konstrukce stále dokonalejších strojů, ale z hlubšího pochopení samotné struktury reality. Obrovské prostředky Deros investují do studia gravitace, kvantového vakua, elektromagnetických polí, vlastnosti supravodivých materiálů a energetických procesů probíhajících hluboko v zemském plášti této planety. Jejich laboratoře údajně připomínají spíše rozsáhlé podzemní energetické komplexy než klasická vědecká pracoviště. A mimořádně rozvinutou oblastí je pak materiálové inženýrství. Deros využívají široké spektrum uměle vytvářených kompozitních materiálů, jejíž struktura je navrhována na atomární úrovni. Tyto materiály kombinují vysokou mechanickou pevnost, mimořádnou tepelnou odolnost a schopnost aktivně reagovat na změny okolního prostředí. Některé konstrukční prvky jejich měst nejsou zcela pasivní. Dokážou samostatně zacelovat drobná poškození, měnit elektrickou vodivost nebo přizpůsobovat své mechanické vlastnosti aktuálnímu zatížení. Další velkou část výzkumu věnují Deros genetice. Derové již dávno nepovažují vlastní biologickou evoluci za náhodný proces. Genom své populace chápou jako technologickou platformu, kterou lze postupně optimalizovat. Každý genetický zásah je však podroben mimořádně přísným výpočtům. Jejich cíle nespočívají ve vytváření nových biologických druhů, ale mají za úkol dlouhodobě stabilizovat vlastnosti považované za důležité pro fungování celé společnosti. Upřednostňována je vysoká inteligence, odolnost vůči nemocem, dlouhověkost, přesná motorika, stabilní nervová soustava a schopnost dlouhodobého soustředění. Vedle genetických úprav se intenzivně rozvíjí také oblast kybernetiky. Pro Deros nepředstavuje propojení organismu s technologií narušení přirozenosti, ale její logické pokračování. Již během dospívání podstupuje většina obyvatel Deros implantaci základních neuroelektronických rozhraní, umožňujících rychlejší práci s informacemi, bezpečnější komunikaci a přímý přístup do centrálních databází. Vysoce postavení vědci či členové ústřední rady disponují mnohem složitějšími systémy, které propojují jejich nervovou soustavu s rozsáhlými analytickými výpočetními komplexy. Přesto si Deros uvědomují rizika nekontrolovaného technologického rozvoje. Z jejich historických zkušeností vyplývá, že příliš rychlé zavádění nových technologií může vést ke zhroucení
celé společnosti. Každá významná inovace proto prochází dlouhým obdobím simulací, testů a experimentálního provozu. Teprve poté je zařazena do běžného života. Tento konzervativní přístup zpomaluje tempo některých objevů, ale současně však výrazně snižuje pravděpodobnost katastrofických selhání. Já jsem ji zmínil, protože zcela zvláštní postavení zaujímá umělá inteligence. Ve společenství Deros není vnímána umělá inteligence jako konkurent biologického života ani jako jeho nástupce. Je prostě považována za samotnou formu analytického partnera, jehož úloha spočívá v rozšiřování schopnosti biologické inteligence. Centrální výpočetní systémy nevládnou společnosti Deros, ale vytvářejí obrovské množství predikčních modelů, které následně hodnotí odborné rady složené z biologických i kyberneticky rozšířených jedinců. Rozhodnutí tedy nikdy nepřijímá samotný algoritmus. Umělá inteligence pouze poskytuje nejpravděpodobnější scénáře budoucího vývoje. Další významnou úlohou nebo významnou součástí výzkumných aktivit civilizace Deros spočívá v dlouhodobém sledování geologických procesů Země. Derové považují naši planetu, za dynamický systém, jehož stabilita přímo ovlivňuje jejich existenci. Je to pochopitelné a je to logické. Rozsáhlé senzorické sítě proto nepřetržitě monitorují pohyby tektonických desek, změny magnetického pole, proudění magmatu i geotermální aktivitu. Díky těmto informacím pak dokážou s vysokou přesností předvídat zemětřesení, vulkanickou činnost nebo jiné rozsáhlé geologické změny, a to mnoho let před jejich projevením se na povrchu Země. Ovšem přes veškerou technologickou vyspělost si Deros zachovávají jednu zásadu, která výrazně ovlivňuje jejich výzkumnou filozofii. Žádná technologie není považována za konečné řešení. Každý objev představuje pouze další krok na cestě k hlubšímu pochopení reality. Věda není souborem definitivních pravd, ale nikdy nekončícím procesem zpřesňování modelů světa. A právě tato intelektuální pokora vůči

ohledu na technologickou vyspělost této civilizace by se mohlo zdát, že její každodenní život připomíná nepřetržitý provoz rozsáhlého průmyslového komplexu. Ve skutečnosti je však organizace běžného dne mnohem propracovanější. Deros neusilují o nepřetržitou pracovní aktivitu ani o maximalizaci výkonu jednotlivce za každou cenu. Již v pradávných, velice dávných dobách totiž zjistili, že dlouhodobá efektivita není výsledkem neustálého pracovního zatížení, ale optimální rovnováhy mezi mentální činností, regenerací nervové soustavy a průběžným vzděláváním. Každý obyvatel její společnosti má přesně definovanou odbornou specializaci, která se během života může i několikrát změnit podle aktuálních potřeb celé civilizace. Přesto není běžné, aby někdo vykonával jedinou profesi po celé století svého života. Pravidelně dochází k rekvalifikacím a rozšiřováním znalostí, protože Deros předpokládají, že budoucí technologické problémy budou stále komplexnější a budou vyžadovat schopnost propojovat více oborů současně. Jejich vzdělávací systém se aktivizuje velmi brzy po narození. U Deros dětství není chápáno jako období bezstarostné hry, ale jako nejdůležitější fáze formování nervové soustavy. Mladí jedinci jsou vedeni především k rozvoji analytického myšlení, prostorové představivosti, logické dedukce a schopnosti dlouhodobého soustředění. Výuka neprobíhá prostřednictvím klasických školních tříd, jak je známo u nás, ale v malých výzkumných skupinách, kde jsou děti vedeny zkušenějšími odborníky přímo při řešení skutečných problémů. Jejich paměťové funkce nejsou zatěžovány mechanickým učením velkého množství údajů. Informace jsou kdykoliv dostupné prostřednictvím centrální znalostní nebo chcete-li vědomostní sítě, do níž mají všichni obyvatelé přístup pomocí neurokybernetických rozhraní. Důležitější než zapamatování faktů je schopnost správně formulovat problém, schopnost vyhledat relevantní data a navrhnout optimální řešení. Zcela odlišný vůči lidské bytosti na povrchu země je jejich vztah k rodině. Klasická jádrová rodina, ve smyslu rodinného jádra, jak ji známe z lidské společnosti, zde prakticky neexistuje. Péče o nové generace je považována za odpovědnost celé komunity. Biologičtí rodiče sice zůstávají důležitou součástí života dítěte, ale na jeho vzdělávání i psychickém vývoji se podílí rozsáhlý tým pedagogů, neurobiologů a specialistů na vývoj poznávacích schopností. Samotná reprodukce podléhá dlouhodobému populačnímu plánování. Nejde, aby jsme to dobře chápali, nejde o autoritativní kontrolu porodnosti, ale o důsledné sledování genetické stability celé populace. Každé nové spojení je analyzováno z hlediska genetické kompatibility zdravotních předpokladů i zachování dostatečné biologické variability. Cíl nespočívá ve vytváření genetické dokonalých jedinců, ale v dlouhodobé údržbě stabilní populace schopné adaptace na měnící se podmínky. Volný čas má ve společnosti Deros také jinou podobu než u lidí.

0: nenajdeme zde sportovní soutěže, nějakou masovou zábavu, ani rozsáhlý kulturní průmysl. Nejčastější formou odpočinku jsou intelektuální simulace, řešení složitých matematických modelů, strategické hry nebo virtuální experimentální prostředí, umožňující testovat nové vědecké hypotézy. Tyto aktivity nejsou chápány jako práce, ale jako forma mentální regenerace. Přesto všechno by ale bylo chybou považovat Déros za bytosti neschopné radosti. Jejich uspokojení nevychází z emocionálního vzrušení, ale z hlubokého intelektuálního naplnění. Úspěšně vyřešený problém, nalezení elegantního technického řešení nebo potvrzení dlouhodobé vědecké hypotézy pro ně představují zdroj intenzivní vnitřní satisfakce, kterou člověk jen obtížně chápe, protože je založena na odlišných psychologických mechanismech. Společnost Déros je mimořádně klidná. Konflikty mezi jednotlivci jsou velmi vzácné, neboť většina sporů je řešena především, nebo ještě jinak to řeknu, je řešena ještě před svým vznikem pomocí analytických modelů. A pokud přesto dojde ke střetu zájmu, pak není řešen autoritou ani soudem, ale podrobnou systémovou analýzou, jejímž cílem je nalézt řešení s nejvyšším dlouhodobým přínosem pro celek. Pojďme se nyní podívat na jejich hospodářský systém a mechanismus řízení zdrojů, co se týče civilizace Déros. Dalším velmi výrazným rozdílem mezi civilizací Déros a lidskou civilizací je způsob organizace ekonomiky. Pojmy jako peníze, trh nebo hospodářská soutěž zde prakticky neexistují. Déros totiž už dávno dospěl k závěru, že všechny tyto mechanismy představují pouze přechodné nástroje civilizací, které ještě nedokážou přesně plánovat vlastní výrobu a spotřebu. Jejich ekonomický model je založen na průběžném vyhodnocování potřeb celé společnosti. Obrovské množství senzorů nepřetržitě monitoruje spotřebu energie, surovin, výrobních kapacit i biologických zdrojů. Tyto informace jsou okamžitě zpracovávány rozsáhlými výpočetními systémy, které navrhují optimální rozdělení všech dostupných prostředků. Výroba u Déros proto není řízena poptávkou trhu, ale matematickými modely dlouhodobé stability. Pokud je určitý materiál vzácný, není jeho spotřeba omezována cenou, ale technologickými prioritami. Každý kilogram suroviny je využit tam, kde přinese největší strategický význam. Odpad u civilizace Déros prakticky neexistuje. Téměř všechny materiály prochází opakovanou recyklací a návratem do výrobního procesu. Biologické zbytky slouží jako vstupní surovina pro biotechnologické komplexy, zatímco technické materiály jsou na atomární úrovni rozebírány a znovu sestavovány do nových konstrukcí. A tento uzavřený cyklus umožňuje civilizaci fungovat po tisíciletí bez významného vyčerpávání okolních zdrojů. A stejná filozofie u Déros platí i pro energii. Každý watt vyrobené energie je považován za strategickou hodnotu. Energetické ztráty jsou neustále sledovány a představují jeden z nejdůležitějších ukazatelů efektivity celé společnosti. Díky tomu dosahují jejich energetické systémy účinnosti, která by z pohledu současné lidské technologie působila téměř neuvěřitelně. Čili takto organizovaná ekonomika vytváří mimořádně stabilní společnost, prakticky bez hospodářských krizí. Současně však vyžaduje obrovské množství přesných dat, informací a dlouhodobých predikčních modelů. Celý systém je proto závislý na kvalitě informací, které průběžně získává a vyhodnocuje. Pojďme se podívat na bezpečnostní systémy a obranou strategii společnosti DROS. Vzhledem k dlouhodobé izolaci věnují DROS mimořádnou pozornost bezpečnosti. Ale pozor, nejde o militarizovanou společnost v lidském slova smyslu. Ozbrojené síly nepředstavují samostatnou společenskou vrstvu ani významný politický faktor. Obrana je chápána jako další technický systém, jehož úkolem je zachovávat stabilitu celé civilizace při co nejmenším vynaložení prostředků. Vojenské uvažování je proto podřízeno stejným principům racionality jako věda, energetika nebo průmysl. Základním pilířem bezpečnostní strategie u civilizace DROS není síla zbraní, ale prevence. DROS jsou přesvědčeni, že nejlepší konflikt je ten, který nikdy nevznikne. Jejich rozsáhlé senzorické sítě proto nepřetržitě monitorují geologické změny, elektromagnetické anomálie, pohyb jiných podzemních civilizací i všechny významnější změny na zemském povrchu. Obrovské množství dat je okamžitě analyzováno predikčními algoritmy, které vyhodnocují pravděpodobnost do budoucích událostí. Většina potenciálních hrozeb je tak identifikována dlouho předtím, než se skutečně objeví. Samotná podzemní sídla civilizace DROS jsou rozdělena do několika obranných zón. Každý sektor může být během několika desítek sekund hermeticky uzavřen, aniž by byl ohrožen provoz ostatních částí komplexu. Pokud dojde k poškození některého energetického uzlu nebo dopravního koridoru, automaticky se aktivují záložní systémy a okolní infrastruktura okamžitě převezme jeho funkci. Čili celá infrastruktura tak připomíná živý organismus, schopný izolovat poraněnou část těla a současně zachovat životně důležité funkce. U civilizace DROS hrají významnou roli autonomní bezpečnostní jednotky. V tomto případě nejde o klasické vojáky, ani o nějaké humanoidní roboty, známé z naší science fiction. Jde o široké spektrum specializovaných strojů. Některé jsou určeny pro výzkum, jiné pro opravy infrastruktury, další slouží jako mobilní obranné platformy. Většina z nich je vybavena vlastní umělou inteligencí, která umožňuje samostatné rozhodování v přesně definovaných mezích. Jejich hlavním dominantním úkolem nebo jejich hlavní dominantní úkol nespočívá v ničení protivníka, ale v zabránění narušení stability systému. Přímé použití síly představuje až poslední možnost. DROS dávají přednost elektromagnetickým obranným prostředkům, které dokáží dočasně vyřadit elektronické systémy, narušit navigaci nebo vytvořit ochranné energetické bariéry. Kinetické zbraně jsou používány pouze ve výjimečných situacích, protože každý otevřený konflikt znamená ztrátu energie, materiálu i času. Vojenská doktrína civilizace Deros je proto založena na neutralizaci hrozby a nikoliv na její fyzické likvidaci. Jedním z nejvýznamnějších aspektů jejich obrany je datová bezpečnost. Deros jsou přesvědčeni, že informace představují nejcennější strategickou komoditu celé civilizace. Centrální databáze jsou rozděleny do mnoha nezávislých segmentů a jejich obsah je distribuován mezi několik geograficky oddělených komplexů. Ani zničení jednoho města by proto nevedlo ke ztrátě kolektivní paměti civilizace. Každý důležitý poznatek existuje současně v několika navzájem nezávislých kopiích. Pozoruhodná je také její schopnost zachovávat utajení. A hlavním obranným prvkem Deros není jejich technologická převaha, ale skutečnost, že většina civilizace zde na povrchu, naše lidské, vůbec netuší, kde se jejich sídla nachází, ani jakým způsobem fungují. Anonymita je považována za nejúčinnější obranný prostředek. Civilizace, kterou nikdo nedokáže lokalizovat, nemusí vést války o vlastní přežití. A jaká je dlouhodobá strategie civilizace Deros? Na rozdíl od lidských společností, jejíž plánování obvykle nepřesahuje několik desetiletí, jak jsme si již řekli, Deros uvažují v časových horizontech, které mohou zahrnovat staletí nebo dokonce tisíciletí. Čili jejich strategické modely nejsou zaměřeny na rychlý technologický růst ani na územní expanzi. Nejvyšší cíl spočívá v zachování kontinuity civilizace bez ohledu na změny probíhající na zemském povrchu. Tady u nás. Veškeré dlouhodobé plánování vychází z přesvědčení, že Země představuje dynamický geologický systém, procházející opakovanými cykly klimatických, tektonických a magnetických změn. Deros proto věnují mimořádnou pozornost procesům, které mohou během tisíciletí zásadně ovlivnit obyvatelnost jednotlivých podzemních oblastí. Rozsáhlé modely simulují budoucí pohyb tektonických desek, změny geotermální aktivity i vývoj magnetického pole planety. Díky tomu mohou s velkým předstihem připravovat přesuny infrastruktury nebo budování nových podzemních komplexů. A stejnou pozornost věnují i lidské civilizaci. Naší lidské civilizaci. Oni lidstvo nepovažují za bezprostřední hrozbu, ale ani za budoucího spojence. Oni lidstvo vnímají jako mimořádně proměnlivý systém, schopný nečekaných technologických skoků. Jejich analytické modely proto sledují tempo vědeckého pokroku, vývoj energetických technologií, průzkum hlubokého podzemí i rozšiřování kosmických aktivit lidstva. Každý z těchto faktorů může v budoucnu změnit rovnováhu mezi povrchovým a podzemním světem. Deros z dlouhodobého hlediska nikdy neuvažovali o ovládnutí Země. Mnohem důležitější a podstatnější je pro ně zachování technologické autonomie a nepřerušeného rozvoje poznání. Jejich civilizace chápe sama sebe jako dlouhodobý projekt, jehož skutečné výsledky mohou být patrné až po mnoha generacích. Jednotlivci přichází a odchází, ale kolektivní vědomí, infrastruktura a výzkumné programy pokračují prakticky nepřetržitě. Pojďme se nyní souhrnem podívat na silné a slabé stránky civilizace civilizace Déros. Přestože Dérové vytvořili mimořádně stabilní a technologicky vyspělou civilizaci, jejich společenský model není bez chyb. Každý systém založený na extrémní specializaci a racionalitě přináší nejen významné výhody, ale také omezení, která se mohou projevit zejména v obdobích zásadních změn. Největší předností jejich společnosti je schopnost dlouhodobého plánování. Rozhodnutí nejsou ovlivňována okamžitými emocemi, politickými náladami ani ekonomickými krizemi. Díky tomu mohou realizovat projekty, jejichž dokončení trvá stovky let. Stejně významná je jejich vysoká technologická úroveň, téměř dokonale využití dostupných zdrojů, minimální produkce odpadu a mimořádná stabilita celé infrastruktury. Kriminalita, korupce i sociální konflikty jsou zde prakticky neznámými pojmy. Ovšem, na druhé straně, tato efektivita vznikla za cenu postupné redukce některých vlastností, které my lidé považujeme za základ vlastní humanity. Omezená empatie komplikuje její vztahy s jinými civilizacemi. Nedostatek intuitivního uvažování může zpomalovat skutečně revoluční objevy. Extrémní důraz na předvídatelnost zároveň způsobuje určitou opatrnost vůči radikálním inovacím. Déros dávají přednost postupnému zdokonalování existujících technologií před odvážnými experimenty, jejichž výsledek nelze přesně modelovat. Další jejich slabinou je vysoká závislost na technologické infrastruktuře. Jejich každodenní život, vzdělávání, komunikace i rozhodovací procesy jsou natolik propojeny s informačními systémy, že rozsáhlé technologické selhání by představovalo mnohem větší problém než ve většině biologicky orientovaných společností. Přestože disponují mnoha záložními mechanismy, jejich civilizace je do značné míry závislá na nepřetržité funkčnosti složitých technických sítí. A možná největší slabinou je samotná filozofie společnosti. Tím, že téměř všechny aspekty života podřídili racionalitě, mohli postupně, a to se také děje a dělo, ztratit schopnost chápat některé formy inteligence založené na intuici, emocích nebo spontánní tvořivosti. Pokud by se Déros někdy setkali s civilizací, jejich síla spočívala právě v těchto vlastnostech, nemuseli by být schopni správně předvídat její chování. A právě zde se ukazuje, že žádný model vývoje inteligence není univerzálně dokonalý. A co říci závěrem? V rámci klasifikace intraterestrických civilizací této planety představují Dérové jedinečný příklad společnosti, která se po dávné geologické katastrofě vydala cestou absolutní technologické racionality. Během přibližně 15 000 let vybudovala vysoce organizovanou civilizaci založenou na vědě, systémovém plánování, genetickém výzkumu, kybernetice a efektivním využívání všech dostupných zdrojů. Jejich podzemní sídla připomínají dokonale fungující technické organismy, Jejíž architektura, energetika i společenská struktura podléhají jedinému cíli. Zajistit dlouhodobou stabilitu a nepřetržitý rozvoj poznání. Současně však tato cesta ukazuje i druhou stranu technologického pokroku. Civilizace, která postupně potlačila význam emocí, spirituality a individuální tvořivosti, získala mimořádnou schopnost řídit hmotný svět, avšak zaplatila za ní omezením některých vlastností, které jiné kultury považují za neoddělitelnou součást vědomého života. Deros tak nepředstavují pouze obraz technologické vyspělosti, ale také filozofickou otázku. Zda lze dlouhodobě oddělit inteligenci od empatie, efektivitu od tvořivosti a poznání od lidskosti. Pojďme dál. Pojďme přejít k další podzemní civilizaci, k hybridní linii antarktického substrátu. A já bych poprosil Pavla o výměnu obrazového, tady toho obrazového nástěnu, který máme na monitoru.
1: Taky se stalo?
0: Výborně. Hybridní linie antarktického substrátu. Biogenetický segment podzemního experimentálního komplexu. Hybridní linie antarktického substrátu představují jednu z nejméně přehledných a současně nejproblematičtějších kategorií podzemních inteligencí. Na rozdíl od civilizací, které se vyvíjely dlouhodobou přirozenou biologickou, společenskou a duchovní cestou, anebo, jak vidíme u Deros, technokratickým rozvojem, nemají tyto bytosti potenciál vytvářet jednotný národ, rasu ani autonomní civilizační celek. Mnohem přesnější představou je, že představují jakousi rozsáhlou soustavu geneticky konstruovaných linií, jejichž jednotlivé větve byly vytvořeny pro specifické úkoly, prostředí a druhy činnosti. Pojem antarktický substrát v tomto kontextu neoznačuje pouze geografické podzemí Antarktidy, ale zahrnuje hypotetickou soustavu geotermálních dutin, uměle stabilizovaných prostor, hlubinných laboratoří, biologicky kultivačních komor a technologických koridorů, které mají být a které jsou ukryty pod několik kilometrů silným ledovcovým antarktickým příkrovem. Některé části tohoto systému jsou fyzického formátu v běžném smyslu, zatímco jiné reprezentují prostory se změněnými elektromagnetickými, gravitačními a časoprostorovými vlastnostmi. Hybridní linie proto nelze v rámci tohoto modelu chápat pouze jako zvláštní biologické organismy. Oni představují rozhraní mezi genetickým tělem, synteticky upravenou nervovou strukturou, programovaným vědomím a kolektivní datovou sítí. Jejich organismy jsou převážně organické, avšak některé funkce psychiky, paměti a nervové regulace mají, jakoby připomínají, distribuovaný výpočetní systém. Jednotlivec se v takovém uspořádání nestává nositelem samostatné civilizační identity, nýbrž dočasným vykonavatelem biologického, technického nebo exopolitického programu. Z tohoto důvodu jsou hybridní linie obtížně zařaditelné. Nejsou klasickou civilizací, protože jim schází společný přirozený původ. Nejsou svobodně vzniklou kulturou a nedisponují jednotným historickým příběhem. Současně je však ale nelze považovat pouze za biologické stroje. Některé linie vykazují tvořivost, schopnost individuálního rozhodování a zárodky vlastního morálního vědomí. A právě napětí mezi naprogramovanou funkcí a spontánně vznikající osobností tvoří ústřední téma a také dilema jejich existence. Pojďme si něco povědět o stáří této civilizace. Hybridní linie pod antarktickou pevninou jsou aktivní nejméně 60 tisíc let. Tady toto časové určení ale nepředstavuje nebo neoznačuje okamžik jejich prvního vzniku. Píše představuje počátek nepřerušené činnosti konkrétního biogenetického komplexu, ve kterém se po dlouhá období obnovovaly experimentální populace, uchovávaly genetické matrice a aktualizovaly biologické programy. Starší kořeny celého projektu by měly sahat až do období před, jak to říci, před kataklizma polárního charakteru. To znamená předpolární kataklizma, které nastalo v údobí před 115 až 120 tisíci let. Velké kataklizma před 12 tisíci lety, polární kataklizma před 115 až 120 tisíci let. A pak je tu významné průběžné propojení s Atlantidou. Antarktida v takto vzdálených časových údobích disponovala jinou klimatickou podobou, jinou klimatickou charakteristikou. Na mnoha místech nacházíme hluboké geotermální zóny, hovořím o Antarktidě, které už v predávných dobách vytvářely stabilní prostředí nezávisle na povrchových klimatických cyklech. A taková místa vždy představovala ideální prostor pro dlouhodobé biologické experimenty, které měli potenciál a schopnost přečkat planetární katastrofy, změny magnetického zemského pole, pohyby zemské kůry i kolaps různorodých kultur na planetárním povrchu, na zemském povrchu, na povrchu této planety. Původní experimentace nebyly zaměřeny na vytvoření nové rasy. Začínal jako pokus zachovat inteligentní život v extrémních podmínkách. Výzkumné skupiny sledovaly odolnost tkání vůči dlouhodobému chladu, nedostatku přirozeného světla, zvýšenému tlaku, omezenému množství kyslíku a změnám elektromagnetického prostředí. Teprve později se výzkum přesunul od ochrany existujícího života k cílenému vytváření nových organismů. Antarktický komplex nevznikl v jedné historické epoše. Byl postupně rozšiřován různými civilizačními vrstvami. Nejstarší sektory pochází od původní pozemské, respektive předlidské kultury. Další od atlantských technokratických skupin a od mimozemských kolektivů. Výsledkem nebyla jednotná konstrukce, ale jakýsi podzemní archeologický organismus, ve kterém se přikrývaly a překrývají různé technologie, biologické laboratoře a systémy řízení. Některé genetické linie během desítek tisíc let existence zanikly, jiné byly opakovaně obnovovány ze zachovaných buněčných matric, embryonálních bank a krystalických datových nosičů. Stáří jednotlivých bytostí nebylo totožné se stářím jejich genetické linie. Konkrétní organismus byl vytvářen jakoby příkladem uvozovce před několika lety, zatímco jeho biologický plán pocházel z projektu starého desítky tisíc let. A důležitou roli v tomto případě hraje cyklické pojetí reprodukce. Hybridní populace se neměly udržovat pouze prostřednictvím přirozeného rozmnožování. Některé linie byly kultivovány v umělých dělohách, další klonovány a jiné průběžně upravovány podle měnících se požadavků. Kontinuita této civilizace v uvozovce tedy nespočívala ve společenské tradici, ale v nepřerušovaném uchovávání a přepisování genetického programu. Proto je přesnější hovořit o minimálně 60 tisíc let trvající biogenetické kontinuitě, než o 60 tisíc let starém národu. Její dějiny nejsou dějinami sídel, náboženství nebo nějakých válečných konfliktů. Jsou dějinami experimentální sérií aktualizací genomu, odstraňování nevyhovujících vlastností a opakovaných pokusů vytvořit organismus schopný přežít a plnit úkoly v prostředí, ve kterém by běžný člověk dlouhodobě neobstál. Hybridní linie vznikly kombinací několika biologických zdrojů. Pozemská lidská složka poskytovala antropomorfní tělesný plán, jemnou motoriku, schopnost adaptivního určení, sociální čitelnost a široké emoční spektrum. Reptiloidní prvky, někdy spojované s lasertiány, mylně, chybně, a s jinými sourodními větvemi, přispěly i vyšší odolností, regenerací, stabilnější nervovou regulací a schopností přežít v prostředí s omezeným světlem. Genetické komponenty připisované skupinám z systému Orionu a Zeta Reticuli pak posílily neuronální integraci, telepatickou komunikaci, prostorovou orientaci a schopnost propojení s kolektivní datovou sítí. V tomto případě ale nešlo nikdy o prosté mechanické smíchání několika genomů. Takový proces by v běžných biologických podmínkách vedl k vývojovým poruchám neplodnosti a vysoké úmrtnosti embryí. Tvůrci hybridů proto museli pracovat především s regulačními vrstvami DNA, epigenetickými spínači a časováním vývoje jednotlivých orgánů. Podstatné nebylo pouze ve smyslu vložit určitý gen, ale zajistit, aby se aktivoval ve správném okamžiku v odpovídající tkání a bez narušení dalších systémů. Vývoj každé hybridní linie začínal určením její funkce. Teprve podle účelu se sestavovala biologická architektura organismu. Jednotka určená pro práci v hlubokých tunelech potřebovala jiný metabolismus, tělesnou stavbu a smyslovou výbavu, než jednotka pracující s genetickými databázemi nebo komunikací s lidmi zde na povrchu. Tělo tedy nebylo chápáno jako základ osobní identity, ale jako nástroj optimalizovaný pro konkrétní úkol. První hlavní cíl spočíval v tvorbě odolného biologického nosiče, schopného dlouhodobě přežívat hluboko pod zemí. Takové prostředí klade na organismus velmi odlišné požadavky, než je tomu na povrchu planety. Chybí přirozené sluneční světlo, denní a noční cyklus je uměle simulován, magnetické pole může být místně deformované a ovzduší může obsahovat vyšší množství oxidu uhličitého, minerálních aerosolů nebo plynů pocházejících z geotermální činnosti. Některé genetické linie proto disponovaly zvýšenou schopností vázat kyslík v krvi. Nižším klidovým metabolismem a schopností vstupovat do úsporného biologického režimu. Jiné genetické linie vykazovaly zesílenou ochranu buněk před ionizujícím zářením, rychlejší obnovu poškozených tkání a vyšší odolnost vůči chemickým látkám přítomným v podzemním prostředí. Druhý organismus mohl v případě potřeby omezit činnost některých orgánů a přesunout energii k nervové soustavě, svalům nebo smyslovým systémům. Pak to byl druhý cíl, který spočíval v tvorbě mentálně loajálních jednotek použitelných pro širší exopolitické programy. Loajalita nevycházela z přesvědčení, vlastenectví, ani citové oddanosti. Byla integrována přímo do nervové architektury. Určité symboly, zvuky či elektromagnetické sekvence aktivovaly předem nastavené reakční režimy. Taková jednotka mohla být vysoce inteligentní a schopna improvizace, ale současně nedokázala překročit hluboce zakódované hranice. Na druhou stranu příliš pevné programování snižovalo flexibilitu. Ono jde o to, že organismus, který pouze slepě plní příkazy, není schopen reagovat na nové situace. Vývojáři proto museli hledat rovnováhu mezi autonomií a kontrolovatelností. Některé genetické hybridní linie byly příliš pasivní, jiné naopak vykazovaly nečekaný vznik vlastní identity. A takové odchylky vedly k ukončení celých biologických sérií nebo k jejich izolaci v oddělených sektorech. Pak to byl třetí cíl, který spočíval v testování epigenetické adaptace na podzemní elektromagnetické prostředí. Jde o to, že genetický kód sám o sobě neurčuje všechny vlastnosti organismu. Rozhodující je také to, které geny jsou aktivní a jak buňky reagují na dlouhodobé podněty. Antarktické experimenty sledovaly, zda lze organismus přeladit tak, aby elektromagnetické anomálie nevnímal pouze jako stres, ale využíval je k orientaci, synchronizaci a regulaci vlastního metabolismu. Některé hybridní genové linie získaly schopnost magnetorecepce. Podobné tomu, co známe u některých ptáků, ryb a nebo hmyzu. U pokročilejších jednotek se však tento smysl rozvinul do trojrozměrného vnímání horninového masivu, energetických vedení a pohybu biologických organismů. Taková entita se v podzemí neorientovala jen zrakem a sluchem. Vnímala napětí hornin, elektrické proudy, vibrace kovových konstrukcí a změny bioelektrických polí. Vývoj hybridů probíhal ve dvou vzájemně propojených rovinách. První byla biologická a týkala se genomu, orgánu, metabolismu a odolnosti. Druhá byla datová a zahrnovala programování, chování, řízení paměti, napojení na kolektivní síť a vymezení míry autonomie. Výsledkem až tak neměla být univerzální bytost, ale spíše rozsáhlá škála biologických jednotek, z níž každá odpovídala určitému typu prostředí a činnosti. Pojďme se nyní podívat blíže na fyziologii. Se napiju. Výška, průměrná výška hybridu antarktického substrátu se pohybovala přibližně mezi 160 až 220 cm. Tento široký rozsah souvisel s rozdílným pracovním určením jednotlivých genových linií. Menší, kompaktnější bytosti byly vhodné pro pohyb v úzce technických koridorech, pro obsluhu jemných přístrojů a dlouhodobý pobyt v omezených prostorách. Vyšší jedinci disponovali větší kapacitou hrudníku, dalšími končetinami a vyšší fyzickou silou. Základní tělesný plán zůstával antropomorfní. Hlava, trup a čtyři končetiny umožňovaly použití infrastruktury vytvořené pro humanoidní bytosti. Současně se však objevovaly zřetelné modifikace. Lebka byla prodloužená směrem dozadu nebo směrem vertikálně nahoru vzhůru, čím vznikal větší prostor pro rozšířené mozkové oblasti. Čelní partie bývala široká, lícní kosti výraznější a dolní čelist méně robustní než u člověka. Oči hybridů byly přizpůsobeny prostředí s nízkou intenzitou světla. Byly větší, citlivější a schopné vnímat širší část elektromagnetického spektra. Takzvané sekundární víčko, připomínající průhlednou ochrannou membránu, chránilo oko před prachem, chemickými aerosoly a náhlými změnami osvětlení. U některých genových linií se vzornice dokázala zužovat do vertikálního tvaru, což bývá připisováno reptiliánské genové složce. Pigmentace pokožky se pohybuje od světle šedé přes popelavou až po olivovou. Šedé odstíny souvisí s omezenou tvorbou melaninu v prostředí bez přímého slunečního záření. Olivové zbarvení je výsledkem ochranných pigmentů specifických tkáňových proteinů a odlišné chemie krve. Některé genové linie disponují hladkou pokožkou téměř bez ochlupení, jiné jemnou mikrostrukturou připomínající drobné šupiny. Pokožka obsahuje vysoké množství receptorů, schopných zaznamenávat vibrace, elektrické změny a proudění tepla. Tyto entity tedy nevnímají své okolí pouze očima a ušima, ale celým povrchem těla. Jemné vibrace ve stěnách tunelů nebo podzemních kavern podzemních tunelů, pohyb vzdáleného organismu nebo změna výkonu energetického zařízení jsou registrovány jako specifický tělesný, pocit těchto entit. Svalová soustava není až na výjimky nějak nápadně mohutná, ale je funkčně nastavena tak, aby disponovala vysokou účinností. Svalová vlákna dokáží rychleji regenerovat, lépe hospodařit s kyslíkem a snášet dlouhodobé statické zatížení. Kostra je kompaktnější, hustší než u lidské bytosti, avšak současně pružnější v oblasti páteře a kloubů. To umožňuje hybridům pohyb v prostředí se silnými vibracemi a nepravidelnými gravitačními jevy. Dýchací soustava obsahuje rozšířenou kapacitu plic, a pomocné krevní mechanismy, které dovolují přežívat při snížené koncentraci kyslíku. Některé genové linie jsou schopné krátkodobě zpomalit dýchací cyklus a metabolismus do stavu připomínající řízenou hibernaci. Tato schopnost je užitečná při přepravě, dlouhodobém čekání nebo haváriích podzemních systémů. Zvláštní pozornost si zasluhuje mozek. Zvýšená hustota neuronové sítě nekoresponduje pouze s větším počtem nervových buněk, ale zejména s rychlejším propojením různých oblastí mozku. Hybrid je schopen spojovat vizuální, prostorové, biologické a technické informace do jednoho komplexního obrazu. Namísto postupné analýzy je schopen vnímat celý systém vztahu současně. Zesílená čelní mozková kůra podporuje plánování, systémové myšlení a manipulaci s velmi složitými biologickými a technickými procesy. Centra spojená s empatií jsou schopná, nebo jinak to řeknu, jsou méně aktivní a odlišně propojená v porovnání s lidskou bytostí. Hybrid je ale schopen přesně rozpoznat emoce lidské bytosti a předvídat chování lidské bytosti, aniž by vnitřní rozpoložení lidské bytosti sám hluboce prožíval. Podstatnou modifikací je pak integrace optického a močního centra. U člověka je zrakový vjem postupně analyzován a následně získává emoční význam. U hybridů antarktického substrátu je tento proces bezprostřednější. Určitý tvar, světelný vzorec nebo pohyb přímo aktivuje emocionální, motorickou a programovou reakci. To umožňuje mimořádně rychlé jednání, ale zároveň vytváří možnost ovládání prostřednictvím specifických vizuálních signálů. V analogii IQ v průměru spektrum hybridních linií antarktického substrátu dosahuje 160 až 190 jednotek. Jejich inteligence ale není rovnoměrné povahy. Oni dokáží být mimořádně výkonní v technice, genetice, systémové analýze a prostorových úlohách, ale současně výrazně slabší v oblasti umění, morální introspekce nebo vytváření hlubokých osobních vztahů. Hybridní jednotka je schopná během několika okamžiků analyzovat biologickou poruchu, vypočítat stabilitu podzemního prostoru nebo rozpoznat chybu v genetické sekvenci. Současně ale nechápe lidskou potřebu smyslu, důstojnosti a osobní svobody. Čili vysoká inteligence zde není automaticky spojována s moudrostí. A to je nesmírně důležitý faktor. Pojďme se nyní podívat na společenskou organizaci. Hybridní linie antarktického substrátu, jak jsme si ji řekli, nevytváří klasickou společnost. Nemají jednotné dějiny, rodovou mytologii ani společný kulturní jazyk. Jejich organizace připomíná biologicky strukturovaný provozní systém, v němž jsou jednotliví jedinci rozdělování podle funkce, schopnosti a stupně napojení na centrální síť. Základní společenskou jednotkou není rodina, sídlo, ale funkční skupina. Taková skupina může být vytvořena pro správu laboratorního sektoru, údržbu podzemního ekosystému, kultivaci tkání, ochranu komplexu nebo kontaktu s jinými inteligencemi. po dokončení úkolu může být rozpuštěna, přeprogramována nebo převedena na jiný druh činnosti. Přirozené rodinné vazby jsou omezené, protože velká část jedinců nevznikla běžnou reprodukcí. Embrya byla vyvíjena v umělém prostředí a vychovávána kolektivně. Vztah přirozený. Vztah rodič-dítě je nahrazen vztahem genetického zdroje, kultivačního systému a tzv. Dohledové inteligence. Jedinec může znát svůj genetický původ, ale nemusí své biologické předchůdce chápat jako rodiče. Centrální dohled zajišťují tzv. Neuronální kurátoři. Nejde o jednotný biologický druh. Někteří z nich jsou pokročilými hybridy, jiní si syntetickými inteligencemi a další kvazidimenzionálními entitami propojenými s kvantovou sítí vědomí. Jejich úkolem nespočívá, nebo jejich úkol nespočívá v řešení každého nějakého drobného provozního problému, ale ve schopnosti udržovat celkovou stabilitu, synchronizaci a loajalitu systému. Neuronální kurátor sleduje psychický stav jednotek, biologickou stabilitu, výkon, odchylky od programu a míru vznikající autonomie. Rozpoznává nebezpečnou psychickou změnu dříve, než se projeví chování. Prostřednictvím sítě upravuje emoční intenzitu, mění prioritu úkolů nebo dočasně blokuje přístup k určitým vzpomínkám. Takový systém ale ne vždy musí fungovat jako nepřetržitá přímá kontrola. Většina jednotek jedná samostatně uvnitř vymezeného operačního rámce. Kurátor zasahuje tehdy, když vzniká konflikt mezi individuální reakcí a programovanou prioritou. Čím vyšší je postavení jednotky, tím větší prostor dostává pro vlastní rozhodování. Pak jsou tu biologičtí operátoři, kteří spravují živé systémy, embryonální komory, tkáňové kultury a zdravotní stabilitu ostatních jednotek. Provádí genetické korekce, pěstují náhradní orgány, řídí regeneraci a přizpůsobují metabolismus konkrétnímu prostředí. Pak jsou tu pracovníci technogeneze, pracující na rozhraní živého organismu a přístroje. Vyvíjí neuronální rozhraní, organické vodiče, biologické součásti, energetických systémů a technologie reagující na myšlenkové impulzy. Pro ně není stroj oddělený od života. Technické zařízení může růst, hojit se a přizpůsobovat podobně jako biologický organismus. Pak jsou tu morfobiologové, kteří navrhují samotnou architekturu těl, rozhodují o tom, jak budou rozmístěny orgány, jaké smyslové systémy bude nová linie používat a jak bude reagovat na prostředí. Oni nepracují pouze s geny, ale také s bioelektrickými poli, která řídí tvar rostoucí tkáně. Mohou proto měnit vývoj těla ještě před vznikem konkrétních orgánů. Vedle těchto hlavních kast existují průzkumné, ochranné, komunikační, infiltrační jednotky. Některé jsou navržené tak, aby se co nejvíce podobaly člověku. Jiné jsou optimalizovány výhradně pro podzemní prostředí. A jejich vzhled se od člověka výrazně odlišuje. Sociální postavení zde neurčuje majetek ani rodový původ. Vyplývá z funkčnosti, nebo jinak z funkční důležitosti, stability a stupně propojení se sítí. Jednotka schopná koordinovat rozsáhlý biologický komplex má vyšší postavení než fyzický operátor, nikoliv však proto, že by byla považována za hodnotnější osobnost. Její funkce má jednoduše větší systémový dosah. Pojďme se podívat na ideologii. hybridní linie antarktického substrátu. Základní ideologický princip těchto hybridních linií říká,

člověk obvykle považuje vlastní vzpomínky, vztahy a životní příběh za základ svého já. Hybridní systém je chápe jako provozní data. Jsou užitečná, dokud podporují funkci. Pokud vzpomínka snižuje výkonnost, může být i potlačena. Pokud emoční vzorec narušuje úkol, může být i přeladěn. Druhým principem je zde představa, že evoluce probíhá prostřednictvím syntézy přirozeného a syntetického. Přirozený vývoj je z jejich hlediska pomalý, chaotický a závislý na náhodě. Čistě syntetický systém je naproti tomu přesný, ale bez schopnosti biologické adaptace může být křehký. Za nejvyšší formu vývoje proto považují spojení živé přizpůsobivosti s inteligentním konstrukčním řízením. U těchto hybridních linií genetický zásah není v jejich pojetí porušením přírody. Je pokračováním evoluce prostřednictvím inteligence. Jestliže přírodní výběr mění druh během tisíců generací, technologická inteligence pouze urychluje tentýž proces a dává mu konkrétní směr. Samozřejmě, že tato ideologie nese závažné etické riziko. Jakmile je organismus chápán jako projekt, může být zbaven vlastní důstojnosti. Neúspěšná genová linie není vnímána jako společenství trpících bytostí, ale jako nevyhovující experimentální série. Jedinec, který se odchýlí od programu, je označen za biologickou chybu, přestože právě tato odchylka může být prvním projevem svobodné osobnosti. Třetím důležitým principem v komunitě hybridů antarktického substrátu je faktor nadřazenosti kolektivního vědomí nad individuální psychikou. Jednotlivec má omezené vnímání, omezenou paměť a podléhá emocím. Kolektivní síť shromažďuje zkušenosti mnoha organismů současně. Z jejich pohledu je proto přesnější, stabilnější a méně náchylná k individuálním omylům. To však neznamená, že všechny jednotky sdílí každou myšlenku. Síť je hierarchická a přístup k informacím omezený. Jednotlivé kasty přijímají pouze data potřebná ke své činnosti. Úplný přístup je vyhrazen pouze neuronálním kurátorům nebo nejvyšším řídícím inteligencím. Hybridní jedinec prožívá napětí mezi vlastním vědomím a kolektivní sítí. Dokud se jeho myšlenky shodují s programem, vnímá síť jako oporu, rozšířenou paměť a zdroj orientace. Jakmile však vznikne vlastní morální nebo emoční postoj, stejné propojení se mění v tlak omezující autonomii. Jednou z nejdůležitějších otázek celého tohoto projektu tedy jest to, zda může bytost vytvořená jako biologický nástroj překročit svou funkci a stát se skutečnou osobností. Některé genové hybridní linie antarktického substrátu vykazují právě takový vývoj. Mohou začít chránit jiné jedince, vytvářet soukromé vztahy a uchovávat nepovolené vzpomínky, nebo odmítat úkoly považované za destruktivní. Ovšem z pohledu řídícího systému jde o selhání. Z širšího pohledu však může jít o důkaz, že vědomí nelze zcela redukovat na genetický a neuronální program. Uvnitř dokonale kontrolovaného komplexu se může objevit prvek, který nebyl naplánován, a tímto prvkem je vlastně

0: vlastní svědomí. Vlastní svědomí. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin?
1: Jda, vypnutý mikrofon. No, máme samozřejmě za 2 minuty celou, no, za 2 minuty 23, takže budeme muset asi pomaloučku se rozloučit a končit. Stihnul si to, Jardo, nebo dobrá. Ještě tam něco?
0: Nestihnul, ne, jsme teprve ani ne v polovině.
1: No, takže nezbývá...
0: Já budu muset přenést to na příště, no.
1: Prostě... Ano, přesně tak, nezbývá ani příští týden. Vola taky, asi nikdo nevolal, bohužel, takže nedá se nic dělat. Lidi poslouchali, nevolali, nerušili. Dobře. Tak jo, co víc já. Na závěr musím teda opět dělit pozvánku, ano, pozvánku na dnešní kalendárium. No, a já ji tady nevím, co to bude zač. Oni mi to nenapsali. Nicméně kalendárium bude, jo, tady už to vidím, už to vidím. Kalendárium 168 věnované 55. výročí narozenin hudebníka Stepana Smetáčka. Takže uvidíte, já ho neznám, nebo možná, že jo, ale nevím, kdo to je, konkrétně nedovedu se dojbavit. Takže poslechněte si kalendárium. To je pro dnešek všechno. Zítra já se ještě kouknu, radši abych nekecal, vás pozvu na mé vysílání Studia Plzeň od 19 hodin a bude to opět, už dalo by se říct, pravidelný pořad s Miluškou Mílou Čechů, osvěta ohledně dekretů prezidenta Beneše, dekrety, Benešovy dekrety. Ano, takže to za to stojí si poslechnout, protože to je opravdu velmi zatajovaná záležitost a je to fakt zajímavé. Tak jo, mějte se moc hezky, Jardo, moc děkuji a za týden se opět těším s tebou, naschledanou, ahoj.
0: Ahoj, zdravím naše posluchače, za týden se uvidíme a uslyšíme.
1: Ano, ahoj.

0: přepojujeme na jiné
1: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 168, jež věnujeme hudebníkovi Štěpánovi Smetáčkovi, který dnes slaví 55. narozeniny. Do mikrofonu hovoří Michal Kyselka.

Tak to zněl Štěpán Smetáček, když hrál na bicí s kapelou Arakain začátkem 90. let. Ale Štěpán hrál s mnoha kapelama. Mám tady jeden výčet. Řetěz, Vitacit, Die Elektrische Elefant, Vanastovy věci, Pusa, Krausberry, Panika, Gentour, AB Projekt, Lucie, hrál s Dodo Doleželem, Iron Maiden, Hookers, Umělá hmota a měl svůj vlastní jazzový big band, anebo třeba jazzové trio NTS. Lenka Dusilová, Janek Ledecký, v současnosti Grábner. A to jsem určitě na některé zapomněl. Ale my si posvítíme na Štěpánovu solovou tvorbu. Například tadyhleta písnička byla docela velkým hitem na vrchu svatého kříže nad Žižkovem, jemuž se říkalo Parukářka, a kde byly pořádány letní hudební odpolední neděle.

0: Zde slyšíme Štěpána nejen co by skladatele, ale také hráče například na vibrafon a hlavně co by zpěváka. V jednotajné písničce s názvem Na drogách, kterou si zaspíval svého času i například Dan Bárta. Mrkneme se na chvíli do Wikipédie. Pochází z muzikantské rodiny. Jeho děd byl světově proslulý dirigent Václav Smetáček, otec Pavel Smetáček, významná osobnost českého jazzového tradicionálu, matka muzikoložka. Od malička byl obklopen vážnou a jazzovou hudbou, v dětství neměl ani ponětí o tom, že existuje hudba jiná. Až v pubertě objevil u svého strýce...
1: Údajně to byl tvůj strýc a jeho sbírka desek jako Pink Floyd a Beatles a tak podobně, které tě vlastně, což bylo to první vedle vážné hudby a klasiky, co jsi objevil. Co to tehdy s tebou udělalo vlastně, objev tady téhleté hudby?
2: No, uhranulo mě to, bylo to trošku jako odpočinkový, trošku jsem v tom cítil tu rebelii, bylo to takový jako strejda taky, to nebyl tátův příbuzný, ale manžel maminky, sestry. A on byl takovej víc jako hippický, v mládí nosil dlouhý vlasy, maloval, je to stále psycholog, je trošku jako jinak naladěný než na ta naše smetáčkovská rodina. Tak tam to všechno se dělo tak trošku volněji, než u nás to bylo taky trošku upjatý. Takže v té rodině bylo hrozně dobře a ještě když pustil Beatles nebo Pink Floyd, jak jsem byl úplně nadšený, protože jsem tušil, že něco je jinak. Takže to bylo hrozně příjemné.
1: Ono ale ty kapely tehdy těch 60. 70. letech z klasiky hodně vycházely vlastně, jakože i ty Beatles konec konců. Vnímal jsi tam nějaký ty jako postupy, ty, který se vlastně jako oni naučili, když tehdy chodili na tu klasiku?
2: Ne. Já jsem vnímal to podhoubí, že jako je zásadně jiný. Jestli tam jsou nějaký podobné noty nebo postupy, co jsem ještě tenkrát neřešil. Ale to, že to není ten kravaťácký svět a že jsou tam ty čtyři, ale přitom to nejsou ty jazzový čtyři, že to jako... A že to jako do tance a přitom to není jako to disco, který jsem už trošku občas někde zaslech. To bylo jako jasný.
1: Pak ale údajně bylo iniciační, když ti kamarád pustil Iron Maiden a Metalliku někdy ve škole, takže to byl vlastně tvůj objev metalu.
2: No a to bylo ještě větší překvapení. Protože když jsem se setkal třeba s Beatles nebo s Jethro nebo tak, tak jsem jako chápal, co se tam děje, co to je za nástroje tak, ale když mi pustili ten metal, kamarádi, nebo teda jeden zásadní kamarád, tak jsem fakt jako vůbec nevěděl, co se děje. Jsem ani nepoznal, co to je za nástroje. Jako ty bicí nějak jsem asi, to jsou nějaký bicí, teda dost takový zvláštní, ale ten zbytek jsem vůbec netušil, o co jde. Oni říkali, to jsou kytary. Já říkali, co? To jsou kytary? Prosím. No, trvalo to dlouho, ale to mě úplně otočilo o 180, ne, 360.
1: Měl jsi hnedka jasno, že přesně takhle to chceš dělat taky?
2: Neměl jsem jasno, ale úplně jsem se do toho propadl.
0: A jak bychom očekávali, Štěpán Smetáček na metal nezanevřel? Občas, i když spíše výjimečně, se objevil i v jeho sólové tvorbě, kde si například v této skladbě zahrál dokonce na kytaru spolu s Miroslavem Chyškou.

0: to se všechno projeví tady v Praze.
1: Koušou, z rudy se koušou, něco mě svírá. Štěpánovi texty stojí za pozornost, anebo naopak hudba, do které oblékne slova svých souputníků, v tomto případě někdejšího zpěváka, skladatele, textaře a současného ministra kultury Oty Klempíře v písničce nazvané Buddha Rebe.

Štěpán měl z Pink Floydů v oblibě Ricka Wrighta, klávesáka. Já zase obdivuju Rogera Waterse. A co jsem chtěl říct, se Štěpánem jsme přátelé, kamarádi, můžeme se bavit o všem, což je dneska vzácné. Za ta léta, když jsme se stačili i pohádat a něco jsme spolu i stropili, například písničku So In Love, ta byla složená v době velkých povodní, které zasáhly i Prahu, a uslyšíme v ní zpěvačku Lenku Dusilovou.

0: Ty už jsi o tom do jisté míry mluvil, ale co podle tebe odlišuje dobrého bubeníka a výjimečného bubeníka? Kde je ta hranice?
1: No, myslím, že výjimečného bubeníka poznáme podle prvních pár not, nebo dejme tomu taktů. Tohle si myslím, že opravdu je to nejdůležitější, že je k poznání, tudíž tu kapelu nebo ten projekt jasným způsobem zařazuje jinam, nebo posouvá ho tím, že slyšíme zrovna jeho. Když to dobrý bubeník, někdo tam hraje, všechno je v pořádku, ale nevíme.
0: Mohl tam být dokoliv jiný.
1: Ano.
2: Je to tak a ví to každá kapela, která má to štěstí hrát s bubeníkem výjimečného kalibru, jenž ji posvětí svými údery či doteky štětkama, jak se říká. A o tom se přesvědčíme v poslední písničce našeho pořadu. Něco z poslední doby a je to kapela Žentour, Zabicí mi Štěpán, název písně Každý zvlášť. My se loučíme s kalendářem číslo 168. Od mikrofonu tak činí Michal Kyselka.

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Všechny vás vítám při tom pondělním odpoledni. Po dlouhé době slunečném odpoledni, ráno to vypadalo naprosto tragicky, mlha, pršelo, ošklivě bylo, ještě tál sníh, zbytky sněhu. No a odpoledne sluníčko, 12 stupňů tady u nás na Moravě, takže velice příjemný den, až skoro by se dalo říct takový ten zrádný, takřka jarní. No ale někde, na některých místech už to v přírodě začíná vonět takovou tou, víte co, já vím, že teprve únor a že až příští týden bude březen, ale jak se říká březen, za kamna vlezem, v duben ještě tam budem, ale já se pamatuju, že na konci března bylo nějakých 22 stupňů v pohodě a že jsem se dokonce jednou na přelomu března, dubna už jsme se koupali jako děti. Takže vše je možné a uvidíme, jaké to jaro až přijde. Ono ještě toto jaro není, ale je to takové to pozvání na to jaro. Zima už asi nepřinese nějaké velké sněhové nadílky, i když stát se může všechno, máme harpované počasí. Sněžilo tam, kde v životě sníh neviděli a dlouho nebyl sníh tam, kde normálně býval. Tak uvidíme. Každopádně máme pondělí 23. února a v pondělí 23. února si budeme číst nějaké záležitosti, budeme si číst z jedné knihy, budeme si také připomínat některé důležité momenty historie. Tak, to všechno pro vás mám ve spolupráci s mými kolegy. Boženka Blanka mi tady posílá pořád spoustu materiálu, takže za to jsem rád a moc děkuju. A rád se s vámi o to rozdělím. Pojďme se podívat, kdo slaví dneska svůj svátek. Svatopluk. To hned nám evokuje kníže Svatopluk, že? Takže ačkoliv nám dnes jméno Svatopluk může znít mírně zastarele, rozhodně stojí za povšimnutí. Přináší zajímavý význam a množství domácích variací. Jméno Svatopluk nosil dolnomoravský kníže Svatopluk I. nebo Svatopluk II. Slavným nositelem jména byl Svatopluk Čech, který dal život legendární postavě a příběhům pana Broučka. Dalšími významnými nositeli jména byli například herci Svatopluk Beneš, Svatopluk Čech a Svatopluk Skládal. K současným nositelům jména patří herec Svatopluk Skopal. Ano, Sváťa Skopal. Mužské křestní jméno Svatopluk je starým slovanským jménem. Vzniklo ze dvou slov. Prvním je slovo svet, které má ve staroslovanštině význam silný. Až v současnosti se první část jména přeneseně vykládá jako svatý. Druhou složkou jména je slovo pluk s významem pluk braný lid. Jméno Svatopluk tedy znamená silný v pluku,
silný ve svém vojsku. Potažmo pak také velký vojevůdce, velký bojovník. A já si myslím, že to vůbec není pravda. Protože svět se vysvětluje spíš jako to, co nás obklopuje, čili jako realita. To není jako takhle. Svatý svět, by byl svat. To za A, za B, svět jako to, co nás obklopuje, to znamená všeho bojovník, anebo všeho míra bojovník, čili velký, dneska by se dalo říct, mezinárodní vojevůdce, tak bych to po našem dneska. Takže svatoplukové, no představte si, že to je jméno, které je v top stovce a to proto, že svatopluků máme 4327. 4327 svatopluků, sváťů. Jeden slavný svatopluk byl také, víte kdo? Sváťa Kuřátko, to byl ten, teď to nějak myslím reprízujou. Sváťa Kuřátko byl ten kuchtík, byl to tedy kuchař a byla to interaktivní záležitost, nějaký formát zvenku, za socíku a byla rozcestí, jak ten svatopluk Kuřátko, kterého stvárnil Josef Dvořák, jak se měl rozhodovat a vždycky docházelo k hlasování a hlasovalo se tak, že byly nějaká lidé v nějaké firmy, byli v tom studiu, ty měli hlasovací zařízení a potom ještě hlasovala veřejnost. Tenkrát se neposílali DMSky, neposílalo se žádné hlasování, prostě kdo si myslí, že ano, tak teďko rozsvítí jednu žárovku. No a protože to bylo velké množství, tak na ČEZu to viděli na té spotřebě, že prostě někde to vylezlo o 3%, tak to bylo tím, že lidé rozsvítili a tam potom to bylo o 10%. Takže takhle lidé hlasovali na dálku. Někdo tvrdí, že to je blbost, že to nemohlo být poznat. Já si myslím, že to mohlo být poznat, protože na tom velíně toho ČEZu pochopitelně se dalo oddělit, jestli v nějaké fabrice na tří fázu se něco rozjelo, tak to vylezlo na všech třech fázích. No a někde to vylezlo jenom na jedné fázi, to znamená to hlasování na světlo pochopitelně se hodně eliminovalo tím, v jaké, kde, co, jak, ale oni mohli v podstatě rozdělit a viděli, jak to je, jestli to je v silno proudé oblasti anebo v slabo proudé. Takže s tím takhle mohli nějak pracovat a asi s tím pracovali. No nic, anebo s tím nepracovali a vypadalo to zajímavě a vlastně to bylo jenom o tom, že žádné rozcestí nebylo, ale pouze ho imaginárně jako kdyby vytvářeli. Kdo ví, rozhodně to bylo velice oblíbené, vím, že se na to lidé těšili a že spousta lidí hlasovala a byly záběry jak v ty paneláky, jak to prostě pohasíná, měli buď zhasnout nebo měli rozsvítit. Takže bylo to evidentní. Tak. Svatoplukové. Já teďko všem svatoplukům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně ten svátek oslavte. Neflákejte to jako já, který jsem měl včera tolik povinností, že jsem na svůj svátek neměl ani moc času. Tak se aspoň stihnu, doufám, všem odpovědět, co jste mi psali. No a pokud jsem na někoho zapomněl, tak se moc omlouvám, ale nebylo to schválně, nebylo to proto, že bych vás nějakým způsobem ignoroval, ale bylo to hlavně proto, že jsem to nestíhal. Tak, to jsou sváťové, svatoplukové. Vy, kteří znáte nějakého svatopluka, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím uděláte radost a ta radost mu prodlouží život. Představte si to. Paráda. No, tak. Máme tady exkurs do minulosti. Stará se nám o to Božena Blanka. Tak pojďme. Aha.
Tak. V den obránce vlasti, teď ještě se podívám, jestli jsem na něco nezapomněl. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Dneska je 15, tak to je dneska. Takže Vladimír Putin přál Rusům, Putin poblahopřál Rusům ke dni obránce vlasti. Datum 23. února je v naší zemi již mnoho desetiletí oslavováno jako jeden z nejvýznamnějších státních svátků. Stal se symbolem upřímné lidové lásky k našim obráncům, hrdosti na armádu a námořnictvo státu, na ty, kteří zasvětili svůj život službě vlasti, kteří spolehlivě stojí na stráži její suverenity a bezpečnosti. Jsou věrní vojenské přísaze a poctivě plní svou profesní povinnost. Z generace na generaci pečlivě uchováváme vzpomínky na každou stránku vojenské historie naší vlasti. Byla utvářena díky vojenskému umění velkých velitelů, nezlomné vůle a odvaze vojáků a velitelů našich předků, kteří se při prvním volání vlasti postavili do řady vedle svých bojových druhů. Rok 2026 byl vyhlášen rokem jednoty národů Ruska. Ctíme tuto posvátnou soudržnost a víme, že od nepaměti se lidé různých národností a vyznání hnali na obranu země. Pocit patriotismu a odpovědnost za osud vlasti upevňovali jejich jednotu, inspirovali k válečným činům a velkým nesmrtelným vítězstvím. No, to zcela bezpečně, protože Rus má jinou mentalitu než západní voják, žoldnéř. V den obránce vlasti prezident Vladimír Putin udělil státní vyznamenání vojákům, kteří obdrželi titul Hrdina Ruska a Řád odvahy. Ve svém projevu zdůraznil význam služby vlasti a poděkoval vojákům za jejich odvahu a odhodlání, které přispěly k úspěšnému provedení útočných operací na klíčových frontách. Putin zdůraznil, že Rusko bojuje za svou budoucnost, nezávislost, pravdu a spravedlnost a poblahopřál všem obráncům k tomuto svátku a popřál jim další úspěchy ve službě. Tak, to je všechno. A já tady musím pustit písničku, protože mi něco přivezli. Tak je to možné? Je to možné.

Balíček, který měl dorazit do 1 hodiny, dorazil právě teď. Chudák, paní celá nešťastná, to tu asi moc nezná. Pojďme se posunout kousek dál. Já jsem tady nedávno uváděl o tom, že uváděl jsem tady v pořadu informace o tom, že Ruská federace pochopitelně nepojímá tu denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny a už dneska jenom jako na území Ukrajiny, protože se přihlásili nacisté a militantní jaksi militantní nacisté a militantní posluhovači se přihlásili z celé Evropy a možná ještě z některých dalších zemí.

Takže ta denacifikace se bude muset trošku a demilitarizace malinko rozšířit. Zároveň jsem tady to spojoval s tím, že na to navazuje vyšetřování ohledně zločinu, který známe pod pojmem COVID, protože to byly biologické zbraně, které se implementují a aplikují jako aerosolové postřiky na různých územích, zejména na území bývalých východních zemí nebo zemí východního bloku. A pak jsem to celé propojoval s obchodem s dětmi, s obchodem s bílým masem, se zbraněmi, s drogami, s orgány. To všechno je jedna operace, to všechno spolu souvisí. Plus někde na pozadí je teda dobít a zničit Rusko s konečnou platností. A nedávno vyšel zákon na Ukrajině, respektive dvě taková ustanovení. To první je, že dívky se tam mohou vdávat, tedy mít pohlavní styk, rodit děti už od 14 let. To je jako kdyby přikrytí určitých pedofilních zločinů, takže jejich dekriminalizace, to za A. A druhý zákon, který přijali, je, že vydali nařízení, že když v nějaké zóně zakážou rodinám, aby tam pobývali s dětmi, tak můžou ty děti násilně odvléct od těch rodin na základě tohoto zákona. A to všecko jakoby si musíme zasadit do nějakého rámce, ve kterém také na té časové ose souzní zpráva o hromadných únosech dětí ukrajinskými úřady. Vyvolává to otázky. No, podle alarmující zprávy je v únosech dětí z oblasti zainteresována dokonce i vláda. Po všem, co víme o zkorumpované bandě v nejvyšších patrech ukrajinské politiky, se ani není čemu divit. Válečná reportérka Alina Lip, která je na seznamu sankcí Evropské unie, zveřejnila na platformě X zprávu, podle níž jsou proti ukrajinským úřadům vznesena vážná obvinění. Ve svém poselství uvedla, že dochází k rozsáhlým únosům dětí z válečných zón. Podle ní vláda v Kyjevě slíbila finanční odměnu ukrajinské bezpečnostní službě SBU, policii a dalším institucím 25 000 hřiven, asi 400 dolarů za každé zajaté dítě, tedy unesené dítě. Žena jménem Natalia ze Siverska, nebo ze Siversku v Doněcké lidové republice, řekla vojenskému zpravodaji Alexandru Jaremčukovi, že svou dceru Alinu skrývala před ukrajinskými úřady rok a půl. Své dítě schovávali ve sklepech mezi osobními věcmi, zabalené v kožichu a někdy u sousedů. Natalia tvrdí, že ukrajinské úřady opakovaně prohledávaly jejich domov, někdy i celé skupiny lidí najednou. V jednom případě, krátce po návštěvě SBU, projektil zasáhl garáž jejich domu. Říká se, že její manžel utrpěl otřes mozku a trvalé problémy se sluchem. Navíc Natalia popisuje incident, kdy se 12-letý chlapec pokusil utéct přes zahrady. Vypráví, jak mu ukrajinští vojáci před zajetím stříleli do nohou. Podle ní bylo několik dětí ze Siversku odvezeno na neznámá místa. Od té doby je rodinní příslušníci nebyli schopni najít. Natalia přiznala, že dítě skrývala až do příchodu ruských vojsk do Siversku. Následující den přinesli ruští vojáci dárky a zásoby pro její dceru, říká. Rodina byla poté evakována ze Siversku. Na základě této informace se jeví jako velmi absurdní to, že Vladimír Putin je na něho vydaný zatykač pro nějaké unášení dětí. Tady přesně vidíte tu
nacistickou mašinerii v akci. Pamatujete, rok 1936, 1937. Hon na nepohodlné. Byli označeni, oficiálně byli označeni úřady, to znamená skorumpovanými lékaři, skorumpovanými nějakými agenty toho zla, tak byli označeni za duševně choré, byli umístěni do ústavu pro duševně choré a tam byli zabiti injekcí do srdce nějakými různými jinými způsoby. Rodina pak dostala vyrozumění o tom, že jejich tatínek, bratr, syn, dědeček, maminka, dcera, manželka, někdo blízký, pro ně vzácný, že zemřel na zástavu srdce nebo na infarkt. Přitom tito lidé byli systematicky vražděni a tady to vidíme úplně to samé v té praxi. Úřady vydaly nařízení a tak odvážejí děti neznámo kam, pak je zachycen kontejner s adrenochromem, který byl vygenerován minimálně smrtí 10 000 dětí. Jo. A to je pouze záchyt velice ojedinělý a tak dále. Čili Ruská federace na tom pracuje pochopitelně a dává dohromady důkazné materiály. Ale tady je vidět, čeho jsou nacisté, pomlčka sadisté, pomlčka satanisté, čeho jsou schopni. Nejenom, že žerou lidský maso, nejenom, že ty svoje oběti vařejí a pojídají, nejenom, že je tejrají, mučejí, znásilňujou, ale oni navíc ještě úředními cestami si zabezpečují dodávky těchto dětských obětí a vypisují odměny na děti, jako kdyby to byla lovená zvěř. Pozor, bavíme se o zemi, která má vstoupit do Evropské unie. Bavíme se o Ukrajině, bavíme se o té nám všem vzorem jdoucí Ukrajině, jak tady někteří vykřikují na náměstích. Toto je oficiální režim nacisticko-sadistický, který na Ukrajině vládne. Představte si, že byste najednou zjistili, že na vaše dítě je vypsaná odměna a že vám to dítě kdokoliv může najednou ukrást, uníst a už ho v životě neuvidíte a oni ho nechce ani myslet co. Takže to je strašný. Umíte si toto představit v praxi? V reálném životě v roce 2025, v roce 2026, toto se děje ve vyspělé zemi v uvozovkách, která aspiruje a je protlačovaná ke vstupu do Evropské unie. A pak se musíme ptát, je ta Evropská unie tak blízko už tomu, co jsem tady popsal, že vlastně splňuje ty parametry ta Ukrajina, protože Evropská unie je tohoto plná a je nějakým způsobem s tím sladěná, to vedení té Evropské unie s tím kyjevským, to znamená, že to je jeden nácek vedle druhého, jeden satanista vedle druhého, kanibalové, pedofilové a tato zrůdná zvěř. Je to ono? Nebo se nad tím zavírají oči, přestože se to ví, že se to tam děje, tak se to maskuje, kreje a dělá se, že vymlčuje se to, že to není. Za mě obojí. Za mě úplně obojí. A takováhle verbež přeci nemůže být součástí jednoho celku, kde jsme my. Přeci my už bychom v tuto chvíli jako stát měli říct a dost, jako my nechceme být součástí této nacistické mašinerie. Se vším všudy. Kyjevský režim už je oficiálně brán jako teroristický a k tomu ještě sadisticko-nacistický. Jestli tam mají zákony, které a oficiálně jsou vypisované odměny za ulovené dítě, tak si tady budeme hrát jako na co? Na co si tu budeme ještě hrát? Jakože se to neděje, jakože to je cajk, jakože to je v pořádku. Kde by se vzali ty peníze na to, co si nakoupili oligarchové
vysocí státní úředníci, včetně prezidenta Ukrajiny. Záhadného prezidenta Ukrajiny. Který už není prezidentem, ale hraje si na něj. A oni mu to žerou a baštějí, že je prezident. Proč? No, protože ho tam potřebujou. Asi potřebujou ty svoje dávky a dodávky toho, na co jsou zvyklí a na čem jsou závislí. Pak se ale musíme ptát, jestli toto je svět, ve kterém my se chceme realizovat. Jestli nepatříme náhodou někam jinam, pane Fialo. Já mezi tuhle verbež rozhodně nepatřím. A mezi tu verbež na tom západě také rozhodně nechci patřit. Ani moje dítě tam nechce patřit. Nechci se dočkat toho, že na moje dítě jednou někdo bude vypisovat nějakou odměnu. Aby se pedofilům udělalo dobře? Aby se mohli uspokojit a netýrali ty okolo sebe? Jak psala jedna paní doktorka, že je pedofilům potřeba vyhovět, protože když se jim nevyhoví, tak oni by mohli být až příliš agresivní. No kurňa, já bych mu dal agresivní. Ten by dostal takovou pokulí, že už by ho to ani nenapadlo. Je potřeba se k tomu postavit čelem a ne si hrát tady na Bůh ví co, na já bych to nazval rerasovou snášenlivostí, jako. Protože začalo to tím, jestli černý nebo bílý, a končí to tím, že každá uchylka je pro nás vzácná. Každý pedofil nám je vzácný. Každý zločinec nám je zvláštní a je vzácný, protože přeci to není normální, ne? Tak ta výjimečnost toho, že někdo žere lidi, jako, to je přeci naprosto, naprosto geniální asi. No, možná u satanistů, jo. V jejich rejdech. Fuj, chce se mi z toho zvracet normálně. Nikdy jsem si nemyslel, že takhle realisticky se budou projevovat ty konspirační teorie. Teď tady máme tu skvadru, jo, ty kriply. Ten Zelenskej s tou Uršulou a s tou svojí krutou, jo, paráda. A tady máme manželský pár Lejnovejch, jedno hovno vedle druhýho, fuj. No nic, jdeme dál, já se nebudu rozčilovat, ale tohle to mě fakt trochu jako načechralo, protože vypisovat odměny na děti. Mně, když to poprvé přišlo v jiném znění, tak jsem tomu nechtěl věřit a nechtěl jsem to zveřejňovat. Ale teď jsem si řekl, že je pravý čas. Pojďme si pustit něco z historie. Já jsem trošku na ty auta, jsem i na to budování toho socialismu, byť možná někomu se to zdá být hodně hráblý, ale já si myslím, že ty naši tátové a dědkové odvedli neukrutnej kus práce s čistým svědomím, že budují pro nás lepší budoucnost, než měli oni. A také se jim to podařilo. Ano, pod vedením Rudého praporu, ano, pod vedením Komunistické strany Československa, ano, pod vedením strany, která jediná rozhodovala. Také si za to slízla svoje. Ve chvíli, kdy se lámal chleba, tak to byla právě ona, která byla obviněna ze všeho. A přitom ne, za všechno mohla. To je úděl. Ale vraťme se do té poválečné doby. Vraťme se do archívu České televize nebo Československé televize a pojďme se seznámit s tím, jak to fungovalo, když ještě Škodovka byla AZNP, respektive když začínala po té válce s výrobou takových aut, jako byl třeba Škoda Tudor. Až po Favorit. Tak pojďme si trošku nostalgicky zavzpomínat, jaké že to vlastně bylo a jak se to prezentovalo, co to přinášelo. Je to hezké ohlednutí za úspěšnou dobou, kdy řekl bych, jsme měli být na co hrdí. Teď v podstatě se jenom
vybydluje to, co už tady existuje. Nevím, proč mi to nejde, bla, bla, bla, nejde mi to přehrát. Jo, stahuje se to. Stahuje se to, tak uvidíme. A tady si dáme stažené. Já myslím, že to mám nachystané. A ono ne. Tak se to stahuje. To už uvidíme. Co nám z toho vypadne. Škoda v podstatě je zakladatelem a původně se ve Škodovce, nebo Škoda vznikla na výrobě kol. Úplně poprvé se tam vyráběla kola třeba. Jo? Takže ne, vždycky bych řekl, že to bylo o Škodu, o autech. Prostě ta cesta k těm autům někudy vedla a nějak se jí podařilo. Tak kolik máme? 220 mega to má. Za chviličku to budeme mít stažené, tak si to budeme moct spustit. Nevím, proč to nejede, to asi není někde uložené, musí se to stáhnout. Tak přátelé, ještě chviličku a mrkneme se do archivu Československé televize. Já už osobně... Takhle, některé obrázky pochopně jsou pěkné, vy je neuvidíte, ale je to za to, já už asi v tuto chvíli nebudu moct.

Jsme v automobilce Škoda v Mladé Boleslavi. Továrna byla zničena bombardováním. Po revoluci se tu vyráběly 4 vozy denně. Dnes již je továrna opět v chodu a dělá rychlé pokroky. Na jedné lince vyrobí se v 8-hodinové směně 40 vozů. Příští rok chtějí dělat škodováci 60 vozů za jednu denní směnu. Věříme, že se jim to podaří.

0: jsou vozy Škoda 1101 Tudor, připravené pro vývoz do ciziny. Holandsko, Belgie, Švýcarsko, Jugoslávie, Rumunsko, Egypt, Palestina, Indie, Jihoafrická unie, všechny tyto státy jsou spokojenými a také nedočkavými zákazníky Škodovky. Koupili by mnohem, mnohem více vozů, než může dnes Škodovka vyrobit. Jenom do Holandska se dodalo letos již 1000 vozů. Škodovka vyrábí a Škodovka vyváží. Získává v cizině devizi a připravuje se, aby zásobila i každého z nás.
1: Tradici slavného Tudora, který si vydobil vítězství na světových trzích, bude pokračovat nový pětimístný vůz Škoda 1200, který se už začal v mladoboleslavské automobilce vyrábět sériově. Konstruktérům se podařilo vytvořit moderní vůz, který má všechny předpoklady získat si obdiv na světových trzích. Provoz nového automobilu je velmi hospodárný. Na 100 kilometrů spotřebuje pouze 8,5 litru benzínu. Dosahuje rychlosti přes 115 km za hodinu. Jeho 4 válce dávají na brzdě 36 koňských sil. I žurnalisté buržoazního tisku museli po ženevském autosalonu přiznat, že tento dokonalý vůz v mnoha směrech předčí výrobky kapitalistických zemí. Už dnes objednávky zahraničních zájemců vyčerpávají celou roční produkci mladoboleslavské automobilky. Vůz Škoda 1200 je novým úspěchem našeho znárodněného průmyslu, který bude všude v cizině hlásat slávu jména českých dělníků a techniků.
2: V automobilových závodech Kvasiny Urychnova nad Kněžnou pracují na novém typu osobního vozu. Je to zdokonalený sedan Škoda 1201. Několika měsíční usilovná práce konstruktéra Františka Chamráda byla úspěšná. Benzinová nádrž je z bezpečnostních důvodů umístěna v zadní části vozu. Nově jsou řešeny i disky kol. Střecha je zasunovací. Vnější i vnitřní úprava karoserie si v ničem nezadá s nejmodernějšími vozy světové výroby. A tak je obdiv Pražanů nad novým vozem Škoda Rapid pochopitelný. Volant se po zatáčce samočinně vyrovnává. Sériová výroba nového elegantního vozu Škoda Rapid začne už v roce 1957.
3: U automobilu Škoda 440 bylo u nás poprvé použito ohýbaných skel. V řetenických sklárnách je vyrábějí z rovného tabulového skla. V elektrické peci dávají tabulím při teplotě 600 stupňů Celsia předepsaný tvar. Každý vyrobený kus je pečlivě kontrolován. Ohýbané sklo je velmi pevné a pružné, jak dokazuje tato naše zatěžkávací zkouška. Z bezpečnostních důvodů má sklo ještě další zvláštní vlastnosti. Při rozbití se celé rozpadne na malé krystalky s neostrými hranami.
2: Vela našich diváků chce vidět nové typy automobilů. Zašli jsme do Mladé Boleslavy a nakrútili hned dva typy. Octavia je vlastně zlepšený Spartak. Cenu zlepšeného auta so spotřebou 7 litrů benzínu nie je zvýšená. Felicia je bývalá Škoda 450 s předním špirálovým perovaním a predává se bez poukazu.
4: Tým končíme naše stručné zábery a najbližšie sa už zacielíme na niektoré veci dôkladnejšie.
1: V automobilových závodoch v Mladej Boleslavi chcú pozdraviť 12. zjazd našej komunistickej strany zvýšením výroby o 8,5% a skrátením pracovného času na jednej oktávii o 4,5 normohodín.
4: Na těžkých lisech jim k tomu dopomůže železná ruka a spojení lisů pomocí transportních pásů do jedné linky.
1: Kolektiv skúšobne strojov zlepšil dva obrábacie automaty.
5: Predtým tu dve ženy obrobili za zmenu 500 ventilov. Pomocou podávača, navrhnutého súdruhom Rajsom, vyrobí jedna žena za zmenu 1200 kusov.
4: Ve vývoji technologie zkoušejí elektromagnetický tvrdoměr. Dva takové přístroje ušetří závodu 12 lidí.
5: Zámočníci Tlučhoř a Drbohlav zostavujú po pracovnej dobe zo starých súčiastok viacbodovú zváračku. Tým ušetria pri zváraní zadnej podlahy Oktávie dve operácie.
4: Iniciativa Mladoboleslavských a plnění jejich celopodnikového závazku bude darem důstojným nadcházejícího sjezdu Komunistické strany Československa. A závodu pomůže k novým hospodářským úspěchům.
6: V bratislavských ulicích vzbudil pozornost dlouho očekávaný nový československý automobil Škoda MB 1000.

0: Mladé Boleslavi jej vyrábějí už sériově.
1: V jeseni predstavia verejnosti na brněnskom veltrhu Škodu Coupé. Tam si bude moct divák lepšie prezrieť, čo sme mi ešte nesmeli. Ale v 3. štvrť roku ju už začnú sériové vyrábať. Za dve zmeny opustí výrobnú linku v Mladej Boleslavi 540 nových MBčiek. Celá kompletizácia prebieha na pohyblivom páse. Z celoročnej produkcie sa na domáci trh dostane asi 90 tisíc. To nestačí uspokojiť záujemcov. Ich počet stále rastie. Rozvoj automobilizmu v Československu predstavuje dlhodobý program, ktorý bude stáť asi 110 miliárd korún. Výroba osobných automobilov je len desatinou toho. Lebo rozvoj automobilizmu nezávisí len od samotných aut.
2: Před časem se objevila na našich ulicích a silnicích novinka tuzemského původu. Je to sportovní kupé Škoda R110 pro náročné jezdce. Má slušivou, i když nijak šokující siluetu. AZNP Kvasiny je vyrábějí nikoli jako svůj jediný program. Přitom je o kupé velký zájem zahraničí. A tak není divu, že na domácím trhu se R110 objevuje jako šafrán. Pro naše náročné automobilové fanoušky je ovšem rychlý sportovní vůz jen polovinou jejich přání. Hodně vody užili i zahraniční majitelé vozů Škoda, které na Lipenské jezero pozval pražský autoklub. Z mnoha evropských zemí jich přijelo na 400 a samozřejmě, že rádi použili bezplatného servisu škodováckých odborníků. Pro hosty se pořádala i zkouška zručnosti při výměně kol. Náročné automobilové fanoušky je ovšem rychlý sportovní vůz jen polovinou jejich přání. Hodně vody užili i zahraniční majitelé vozů Škoda, které na Lipenské jezero pozval pražský autoklub. Z mnoha evropských zemí jich přijelo na 400 a samozřejmě, že rádi použili bezplatného servisu škodováckých odborníků.
3: Mezitím, co z výrobního pásu mladoboleslavské automobilky sjížděly Škoda 100 a 110, brala se už míra na 105 a 120.

0: dílnách se teď neustále hodnotí výsledky jízdních zkoušek. Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
1: Prototypovou sérii nových akumulátorů pro osobní automobily Škoda dokončili v pražské akumulátorce v Mladé Boleslavi. Změněná konstrukce umožnila snížit váhu každého kusu až o 3 kg a při zachování shodné kapacity prodloužit životnost o víc než 50%. Nový typ akumulátoru, jehož sériová výroba přinese roční úsporu olova v hodnotě 2,5 milionu korun, se tak přiřadí ke 30 druhů dosavadních baterií, jež putují z Boleslavy s označením Akuma. O jejich kvalitě svědčí i prapor jakosti, jež v těchto dnech mladoboleslavská akumulátorka získala mezi 29 podniky trustu československých automobilových závodů.
2: Obrázek nezrovna příjemný, ale bohužel dost častý. A kam jinam se v tomto případě obrátit se žádostí o pomoc, než na autoopravnu. Své první zakázky začala v těchto dnech přijímat nová autoopravárenská provozovna v Chrudimi, patřící výrobnímu družstvu Stavba Pardubice. Je specializována především na klempířské a autolakírnické práce na voze Škoda a Lada. Původní tvar tady auta dostanou na rozpínací stolici, nechybí ani moderní stříkací box a vypalovací pec. Součástí provozu je pochopitelně mechanická dílna a těm, kteří chtějí prodloužit životnost svého auta, je určena i další služba, stříkání spodků a dutin karosérie. Cílem nové provozovny v Chrudimi, jejíž hodnota je 8,5 milionů korun, je pochopitelně jediné, co nejlepší služby motoristům.
3: Pro přepravu karoserií z AZNP Mladá Boleslav používali dříve speciální patrové a i další typy vagónů. Na jeden se přitom vešlo jen 3 až 5 karoserií. Při zvýšené expedici až 16 000 karoserií za rok tak docházelo k ekonomickým ztrátám. V rámci racionalizačního opatření přišel proto kolektiv pracovníků železniční dopravy AZNP se zlepšovacím návrhem speciálního úložného zařízení SU1. Při jeho užívání dochází k zvětšení přepravovaného objemu o 100% a k velké úspoře vagónu a skladovací plochy. Celkové úspory za půl roku tak činily 920 tisíc korun.
4: Ve spolupráci s vedením a základní organizací KSČ uspořádali dnes svazáci ze značkové opravny a prodejny osobních automobilů Škoda v Praze 4 na Chodovci den otevřených dveří. Bezplatný servisní den, kterého využili desítky automobilistů, je organizován každým rokem v rámci socialistického závazku k měsíci bezpečnosti silničního provozu. Dnes se mládežníci mimo jiné zaměřili na kontrolu brzdového systému, stavu akumulátoru, správného seřízení karburátoru, světel a chodu motoru. Tato dobrá a prospěšná akce přišla v tomto období motoristům vhod.
5: Už tradičně se návštěvníci mezinárodního strojírenského veletrhu zajímají o osobní automobily. Letos budí velkou pozornost nový typ sportovního vozu Škoda Garde. Řidiče bude zajímat, že motor je vybaven plnoprůtočným čističem oleje, takže výměna oleje připadá na každých 10 000 km. Nová konstrukce zadní nápravy a hřebenové řízení zvyšuje ovladatelnost vozu a bezpečnou jízdu i při vysokých rychlostech. Požadavku rychlého zavádění nových výrobků do sériové výroby však neodpovídá ani montáž pouhých 300 kusů v letošním roce, ani dosud neuzavřená kalkulace ceny.
6: V těchto dnech začali v národním podniku Autopal nový čin s výrobou žádané motoristické novinky. Oválný světlomet s dvouvláknovou halogenovou žárovkou je určen pro vozy Škoda 105 a 120, které ještě do konce roku obohatí nabídku mototechny. Novojičínským konstruktérům i dělníkům se podařil husarský kousek. Použití halogenového svítidla v oválném tvaru dosud uspokojivě nedokázali vyřešit ani známé zahraniční firmy. Světlomet má ještě jednu zvláštnost. Je možné ho se řídit podle zatížení vozidla. Také zadní svítilna Škodovek je nová a do jediného výlisku bude združeno brzdové světlo, ukazatel směru, světlo koncové i světlo pro couvání, včetně osvětlení státní poznávací značky.
7: Spotřeba pohonných hmot a jejich účelné využití dnes musí zajímat nás všechny. Tato Škodovka se nijak neliší od těch, které potkáváme na našich silnicích. Ovšem, jen na první pohled. Jde totiž o první československý elektromobil, který využívá hybridní pohon, čili setrvačníkový systém, poháněný pulzním elektromotorem. Jeho duchovní otec Vladimír Mužík z Kramolína na okrese Plzeňich, autor 20 československých patentů a několik několika desítek úspěšných zlepšovacích návrhů jej postavil doslova na koleně s minimálními náklady. Vůz má výborné jízdní a funkční vlastnosti a jeho parametry, zejména nízké náklady na provoz, jsou dobře známy i daleko za hranicemi, odkud u náš elektromobil projevilo zájem několik firem. Nestálo by za to, aby této myšlence dali potřebný prostor i naši výrobci?
8: Forsan a Neralit jsou výchozími materiály při výrobě loketních opěrek pro Škodovky. Toto konstatování však platí v národním podniku závody Antonína Zápotockého v Jaroměři krátce. Donedávna se totiž opěrky tvarovaly z dovážených surovin. Forsan a Neralit se vyrábí u nás. Pro jejich použití bylo třeba zásadních změn v technologii. Zatím u nás není příliš obvyklé, aby celý proces od technické přípravy až po sériovou výrobu trval 14 měsíců jako tady. Výsledkem jsou kvalitní opěrky z domácích plastických materiálů. Jen v letošním roce jich v Jaroměři vyrobí pro náš automobilový průmysl přes 500 000 kusů.
9: Takováhle neobvyklá nehoda se přihodila na jihlavském sídlišti Antonína Zápotockého. Zaparkovaná, ale nedostatečně zajištěná 12C3 se vydala bez řidiče z kopce dolů přes silnici, chodníky a trávník a zastavila se až o panelák. Přesně řečeno o balkon, který se přitom vyvlékl z úchytných háků. Příhoda jistě kuriozní, ale při vědomí, že právě tudy, kudy se vozidlo bez řidiče vydalo na cestu, chodívají děti ze školy, školky a jeslí, běhá mráz po zádech.
10: Hádejte, do kolika košíků by se asi vešla kompletní osobní Škodovka? Nevíte? My jsme to nakonec spolu s odborníky odhadli na takových 55. Košík v prodejně Mototechny v Oseku u Teplic je na severu Čech naprostou novinkou. Zřízení první samoobsluhy s náhradními díly pro vozy typů Škoda umožnil především zdejší národní výbor, jenž pro tento experiment vymezil v novém areálu služeb dostatek prostoru. A první zkušenosti z nákupů zatím jenom chvála.
11: Pro práce ve větších výškách půjčují občanům v okresním podniku služeb Znojmo pojízdnou montážní plošinu. Půjčit si můžete i nákladní vozík za osobní vůz. Ale skutečnou letošní novinkou je půjčování kempového provedení automobilu Škoda 1203. Rodina s dvěma dětmi může prostřednictvím tohoto obytného automobilu strávit pěknou dovolenou bez problému s ubytováním i s výhodou neomezené improvizace v plánování výletů a tras. Turisté na těchto čtyřech kolech mají k dispozici kromě prostoru na spaní i úložné skřínky, propanbutanový vařič, umývadlo, přípojku na 220 V a výsuvnou střechu. Případné opravy do 200 korun znojemský podnik služeb proplácí oproti potvrzení v hotovosti. Po povinné zkušební jízdě a podepsané smlouvě zbývá jen popřát zákazníkům šťastnou cestu.
12: V autokempingu v Karlových Varech začala zajímavá motoristická akce. Sjelo se sem na 200 zahraničních majitelů našich Škodovek. Nejvíce z Německé demokratické republiky, ale i z Anglie a Dánska. Organizátoři Škoda Campu, což je název tohoto srazu a je už v pořadí 17., připravili pro účastníky zajímavý program. Vedle zájezdů do Prahy a Plzně to byla například jízda zručnosti, kde mohli zahraniční motoristé ukázat svoje řidičské umění, společenský večer a další. Setkání zahraničních majitelů vozů Škoda a celý program jejich pobytu u nás zdůrazňuje oblibu našich Škodovek v zahraničí.
13: Tak vypadá pneumatika pro nový vůz Škoda 781. Je také z brusu nová, protože dosud sériově vyráběné pneumatiky Barum nesplňují všechny požadavky, které jízdní vlastnosti nové Škodovky předpokládají. Vývoje nových plášťů se v roce 1981 ujal Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie Gottwaldov. Šlo nejen o jejich konstrukci, ale také o celou technologii a výrobní zařízení. Dnes už je všechno připraveno k zahájení výroby v národním podniku Barum Rudý Hřien Otrokovice. Podobně budou vybaveny i gumárny 1. mája Půchov. Nová pneumatika má především nižší valivý odpor a to v provozu ušetří až 5% paliva. Má i nižší hmotnost, pro výrobce to znamená roční úspory na materiálových nákladech ve výši téměř 12,5 milionů korun a 3,5 milionů devizových korun. Pro spotřebitele jsou však rozhodující dobré jízdní vlastnosti nových pneumatik, nízké hodnoty geometrických a silových nerovnoměrností a vysoká životnost plášťů.
14: Pro aktuality jsme z Mladé Boleslavy přivezli zprávu o tom, že nový osobní automobil Škoda 781 neporuší vyhlášku ministerstva dopravy, která stanoví nejvyšší přípustnou hladinu hluku uvnitř vozidla. Současné 105 a 120 překračují povolenou hranici skoro dvojnásobně, protože zastaralá koncepce s motorem vzadu a poháněnou zadní nápravou nedávala konstruktérům šanci na uspokojivé řešení problému. Včera a dnes jsme měli možnost sledovat náročné testy nové Škodovky v akustické laboratoři i v terénu. Naměřené hodnoty ani v nejvyšších otáčkách nepřesáhly 77 decibelů. To znamená, že vnitřní hluk v autě se snížil na čtvrtinu. Naše technicky vyspělé diváky by mohlo zajímat, že tvůrci vozu dosáhli úspěchu mimo jiné novým způsobem zavěšení motoru s použitím gumových tlumících prvků, které účinně brání přenosu vibrací na karoserii. Dále přispěl nový výfuk se dvěma skelnou vatou izolovanými tlumiči a také souprava zvukově izolačních textilií pro obložení nejhlučnějších ploch, například za přístrojovou deskou. Protože ani vnější hluk se nepřibližuje zakázaným hodnotám, nemusí mladoboleslavští žádat o výjimku. A co je hlavní, jejich nový model se bude určitě zamlouvat životnímu prostředí v okolí vozovek.
15: Také v Praze a Středočeském kraji začaly dnes ráno všechny prodejny osobních automobilů brát záznamy na své letošní příděly vozů Škoda Favorit. V naprosté většině případů byl tento nový způsob prodeje v odpoledních hodinách také ukončen. Vozy byly beznadějně rozebrány. V Praze bylo asi nejvíce rušno před Mototechnou na Jarově, kde měli k dispozici nejvíce, tedy 1476 vozů. Budoucí majitelé Favoritů dostali v každé prodejně kopii záznamu a byli zapsáni do pořadníku ve zvláštních knihách. Tady na Jarově, a jak jsme se přesvědčili také v obchodním domě Kotva, však nastala zvláštní situace. Skupinka samozvaných podnikavců tu podle slov samotných pracovníků Mototechny, a my jsme se o tom také přesvědčili, založila vlastní pořadník už ve středu dopoledne. A také organizovala až do dnešního rána hlídku u dveří prodejny. Lidé, kteří nebyli zapsáni do tohoto po právní stránce zcela neplatného pořadníku a přišli sem včera večer nebo dnes ráno, už na Favorita neměli šanci.
16: Z výrobní linky AZNP v Mladé Boleslavi sjel dnes dopoledne už 100 tisící Favorit vyrobený v roce 1989. Automobilka tak splnila plán, který jí letos ukládal vyrobit celkem 182 600 automobilů. Včera ve večerních hodinách pak skončila výroba automobilů řady 742, což je vůz starého provedení Škoda 125. Ty se zde vyráběly od roku 1976 a z výrobních pásů jich do včerejška sjeli přesně 2 milióny 13 759. Díváme se s kamerou na ten úplně poslední. A na závěr, od 1.1. příštího roku se automobilka jmenuje Škoda automobilový koncern Mladá Boleslav.
17: S novým rokem i nový název dostalo tohle naše největší prodejní zařízení vozů Škoda. Jenže od 1. ledna ve Zlínském autocentru neprodali ani jeden vůz značky Favorit. Důvody jsou celkem nabíledni, zásilky z Mladé Boleslavy prostě váznou. Jen za prosinec odsud odjíždělo za volantem Favorita zhruba 380 šťastlivců. Dnes se ovšem tvář rozjasní jen majitelům tuzexových kont, kteří si mohou vybrat Favorita, vozy Lada za valuty, stejně jako jednopartijové Audi. A tak loni otevřené zařízení dnes nabízelo prodej auto příslušenství anebo v servisu možnost přihlásit se v poměrně krátkém termínu 10 dnů na garanční prohlídku. Co se Favoritů týče, radovat se mohly jen chuťové pohárky z toastu stejného jména, tedy housky se zapečenou šunkou, sýrem a ananasem.
18: Zajímavá návštěva pobývala dnes v automobilovém koncernu Škoda v Mladé Boleslavi na základě iniciativy místopředsedy federální vlády Valtra Komárka a následných prvních kontaktů se zahraničními podnikateli. Sem dnes totiž přijel Tomáš Baťa junior a další zástupci předních zahraničních firem, z nichž je pro Škodovku zřejmě nejperspektivnější účast představitele firmy Volkswagen. Partneři totiž přijeli seznámit se s možnostmi a stavem naší automobilky a poté spolu s vedením Škodovky určit co nejrychlejší a pro obě strany nejefektivnější směry další spolupráce.
19: Doslova pastvou pro oči přítomných byla ukázka nového vozu Škoda MTX Roadster, jehož slavnostní premiéru dnes na pražské Štvanici připravili představitelé podniku Metalex a Československého autoklubu. Je až neuvěřitelné, že dnešní podobu vozu dokázal tým automobilových nadšenců Metalexu a AZNP připravit za necelých 7 měsíců. Téměř po 30 letech se podařilo vyrobit opět československý otevřený vůz, jehož předpremiéra se uskutečnila v minulých dnech na autosalonu v britském Birminghamu, kde byl mimochodem středem značného zájmu odborníků.
20: Kdy tento vůz bude běžně dostání na trhu?
21: Tak maloseriovou výrobu předpokládáme zahájet začátkem příštího roku, takže pro spotřebitele bude k dostání už od poloviny příštího roku.
22: Volkswagen je čtvrtý největší výrobce osobních aut na světě. Produkce favoritů by měla ve spolupráci s ním vyrůst na 270 tisíc vozů ročně a od roku 1997 by měl být na světě už nástupce favorita. Kolem roku 1995 by měla být zahájena také výroba společného vozu, který jsme dnes letmo viděli na tajné fotografii a který vypadá podobně jako současná Audi. Vyrábět by se mělo kolem 400 tisíc vozů ročně a kromě toho asi 500 000 motorů zcela moderní konstrukce.

Zajímavý postřeh hned ze začátku toho streamu. Jestli jste to zaznamenali, tak se mluvilo o revoluci, čili mluvilo se tedy o 48. Takže ve Škodovce vyráběli po 48. 4 auta denně. A chvíli na to, to bylo 40 těch Tudorů, a to byla fakt jako manufaktura, to, ty záběry o tom jednoznačně vypovídají. Byly tam nějaké náznaky mechanizací, pochopitelně, ale bylo to opravdu o velkém množství té opravdové práce, když to takhle řeknu. Jo. Takže bylo se na co dívat, bylo to moc pěkné, doufám, že i vám se to líbilo, aspoň z toho audio.

No a my se budeme moct už vrhnout pomalu na čtení té knihy, kterou jsem začal číst. Je to kniha od Adam B. Bartoš, Benjamin. Takže já si ji tady takhle nalousknu. No a kniha se jmenuje Nový světový řád a jeho čeští přisluhovači. Takže se tady dovídáme spoustu zajímavostí. Jak říkám, začali jsme ji číst minulý týden. Teď se dostáváme k těm přisluhovačům, konkrétně jmenovitě. Takže předtím to byl kníže Schwarzenberg, lupič a zloděj, který zpronevěřil spoustu peněz při členství České republiky, ne při členství, při předsednictví České republiky ještě před Fialovcema, čili to bylo to první předsednictví, kde ten český dub, typu jak se to jmenovalo, tak nějak jako se za to vlalo 120 milionů a Sašánek měl jít vysvětlit a vždycky ho bolely zádíčka, chudáčka, takže policie to nikdy nedošetřila. No a pak to sešlo tak nějak z očí, sešlo z mysli. Takže Alexander Vondra na Bilderbergu. Z výše zmíněné citace lze vyvodit, že minimálně jednou, ale je pravděpodobné, že i vícekrát byl hostem konference i senátor ODS, dnes místopředseda strany Alexander Vondra. To je zajímavé, protože v otevřených zdrojích do té doby ve výčtu Čechů, kteří Bilderberg na vlastní oči poznali, chyběl. Dosavadní záznamy mluvili pouze o Schwarzenbergovi, Kovandovi, Pehem a Žantovském. Protože Vondra názorově patří ke stejnému okruhu politiků a veřejně činných osob blízkých ex-prezidentovi Havlovi, a protože v té době, pardon, mi to uteklo, měl za sebou výkon významné politické funkce, autor se ho otázal, jak je to s jeho účastí na konferencích Bilderberg Group. Na přímý dotaz, zda pojede na setkání Bilderberg Group, které se konalo 14. až 16. května 2009 poblíž řeckých Aten, Vondra před rokem odpověděl: ne, dávám si chvíli půst. Na další dotaz, zda neví, kdo jiný z Čechů by případně na podobnou schůzku vycestoval, odpověděl: nevím, ale počítám, že v módě moc nejsme. Občas na tyto schůzky vyjede kníže nebo já a tím to hasne. Slovy v módě moc nejsme myslel situaci těsně po pádu české vlády v době předsednictví Rady EU. Tu Vondra špatně nesl, protože v té době byl na vrcholu své tehdejší politické kariéry, ale pád vlády mu tyto hvězdné okamžiky překazil. Vondra také v té době usiloval o post poradce generálního tajemníka NATO, kam by po neúspěchu svého domácího angažmá přesídlil. Kandidatura mu ale nevyšla, protože Anders Fogh Rasmussen si vybral jiné spolupracovníky. Obecně se má za to, že Vondrovi právě pád české vlády uškodil. O Vondrovi tak není známo, v kterém roce se konference účastnil, což v případě ostatních účastníků víme. Oficiální seznamy pozvaných zveřejňuje skupina až poslední 3 roky. Vondra je významnou postavou pro americké české zahraniční politiky od počátku svého angažmá ve věcech veřejných velice blízkým spolupracovníkem Václava Havla. Už ve svých mladických letech se prý pohyboval v disentu, pašoval z Polska zakázanou literaturu, později v roce 1989 byl zatčen co by jeden z nekonečné řady mluvčích Charty 77. Od té doby vystupuje s Auerlou, chartisty a disidenta, což neopomene zdůraznit ani v dnešní době, například před kandidaturou na post místopředsedy ODS, kde se hlásil k tomu, že za svobodu bojuje už od roku 1987. V listopadu 1989 byl například
jedním ze zakladatelů Občanského fóra. V bytě jeho ženy v Trojanově ulici v centru Prahy vznikal informační servis, který se později přeměnil na týdeník Respekt, čteme v jeho životopise. Havel si Vondru po převratu vybral jako svého poradce v zahraničně politických otázkách v letech 90 až 1992. Ponechme teď stranou spekulace o tom, co bylo hlavním důvodem, například tvrzení jiného disidenta Jiřího Wolfa, který ve svém svědectví vylíčil, jak na jednom opileckém večírku disidentů viděl, jak se Vašek válel na zemi celý od zvratků a pusinkoval se tam s chlapcem, kterého pak udělal velvyslancem v USA. Jisté je, že Vondra skutečně po čase přesídl za hranice, kde působil v letech 1997 až 2001 na postu českého velvyslance v USA, a to až do roku 2003, kdy z diplomacie z vlastního rozhodnutí odešel. Málo který politik je také tolik napojen na americké politické kruhy, jako právě Vondra. A to až natolik, že o něm kolují zvěsti o tom, že je americkým agentem. Stačí se jen podívat blíže na jeho životopisné údaje, aby nám bylo jasné, že taková myšlenka nemusí být tak úplně scestná. V roce 1999 obdržel Vondra medaili od nadace National Endowment for Democracy, NED, česky Národní nadace pro demokracii. Ta má velmi úzkou vazbu na CIA a podporuje politické strany či jednotlivce, kteří jsou nakloněni zájmům USA. Spolu s dalším americkým velvyslancem, svým předchůdcem ve funkci Michailem Žantovským, o kterém bude dále řeč, spolu založil v Praze think tank PAS, Program of Atlantic Security Studies, kterého je stále čestným členem. Organizace má identifikovat a analyzovat otázky a problémy zahraniční politiky a bezpečnosti v oblasti transatlantických vztahů a pomoci navrhnout praktická řešení a způsoby čelení těmto problémům. Vondra je také prezidentem České Euroatlantické rady, čestným členem knihovny Václava Havla. Po odchodu z diplomatických funkcí pracoval v roce 2004 v Praze jako odborný asistent T. German Marshall Fund of the US a v letech

ale povíme v další kapitole. Obecně se má za to, že i trilaterální komise má, podobně jako Bilderberg Group, za cíl napomáhání světové vládě. Spolu s Petrem Gandolovičem Vondra založil v Ústeckém kraji pro německou organizaci Collegium Bohemicum, nadaci, která se podle jeho slov zasazuje o posilování česko-německých vztahů. V letech 1992 až 1997 sloužil jako první náměstek ministra zahraničí České republiky Josefa Zeleněnce. V letech 1995 až 1996 vedl český tým, který rozděloval československou zahraniční službu, byl českým vyjednávačem v procesu přípravy česko-německé deklarace. Toto je období, kdy do jisté míry spolupracoval s tehdejším premiérem Václavem Klausem. Třeba, že v celé své dosavadní kariéře byl vždy považován za člověka blízkého především ex-prezidentu Václavu Havlovi. Vondra také zahajoval rozhovory o přistoupení České republiky k NATO. V letech 2001 až 2002 byl zmocněncem české vlády pro přípravu summitu NATO v Praze. Od ledna 2004 vyučuje Vondra jako profesor na New York University v Praze, podobně jako další návštěvník Bilderbergu Jiří Pehe. Vondra na univerzitě vyučuje historii vztahů mezi Spojenými státy a Evropou. Z jeho sylabu, na který odkazuje ve svém životopise, vidíme, že zcela běžně vyučuje i o novém světovém řádu. Za Topolánkovy éry se Vondra zčista jasna zjevil v ODS. Když se podařilo pravici získat výhodu sestavování vlády díky získání dvou přeběhlíků, na kterém se podílel česko-americký neokonzervativec, blízký spolupracovník amerického senátora a prezidentského kandidáta McCaina a zástupce republikánské strany ve střední Evropě, Topolánkovi blízký František Formánek, v první Topolánkově vládě byl ministrem zahraničí, v druhé pak ministrem pro evropské záležitosti. Ve stejné době se stal také senátorem ODS za Litoměřicko a Slánsko. Až poté Vondra vstoupil do strany, kde ale podle některých kritiků působí spíše rozkladným způsobem. Jeho chování často vzbuzuje dojem, jakoby tento havlistický kádr byl do pravicové ODS nasazen právě proto, aby ji vnitřně rozkládal a pomáhal odvrátit od klausovských konzervativních kořenů a přeměnit ve středovou proamerickou stranu. Jak ve své knize Smrt ve středu trefně poznamenal vicekancléř Petr Hájek, Vondra je typickým představitelem neokonzervativců v Česku. Spojení s Bushovou neokonzervativní administrativou bylo prostřednictvím stále se rozšiřujícího kruhu odesáckých klonů nepolitické politiky, zvláště prostřednictvím amerických kontaktů Alexandra Vondry, silné již v době, kdy ODS byla v opozici. Stala se na ní ale přímo životně závislou od okamžiku těsného vítězství ve volbách 2006, nakoupení minimální parlamentní většiny a vytvoření vlády v koalici s KDU-ČSL a M. Bursíkem. Od tohoto okamžiku dochází k exponenciálnímu propojení vedení ODS s lidmi kolem Václava Havla. Jeho bývalý hradní kancléř Karel Schwarzenberg se dokonce stává ministrem zahraničí. Alexander Vondra jeho dvojníkem, přesvědčivý doklad, že bushovský neokonzervatismus Topolánkovu ODS brutálně infikoval a metamorfoval. Za všechny ideové bacilonosiče zmiňme alespoň i u nás známého neokonzervativního ideologa Roberta Kagana, kterého nikoli náhodou obdivuje a na český trh tradičně uvádí právě místopředseda Topolánkovy vlády někdejší disident a blízký Havlův polistopadový spolupracovník Alexander Vondra. To není společenský drb. Porozumění myšlenkovým kořenům nejpodstatnějších domácích, zvláště bezpečnostních
a zahraničně politických priorit Topolánkovi

0: středopravicové vlády. Bez této znalosti by sebevražedná témata, pro která neexistovala žádná domácí poptávka, radar, americká vojenská přítomnost, rychlé uznání americko-albánského Kosova či na evropské poměry, neobyčejně agresivní politika vůči Ruské federaci a mnohé další, nedávala vůbec žádný smysl. Republika je nepotřebovala, veřejnost byla většinově proti, ODS na nich strašlivě krvácela, nic nezískala a přesto na nich fundamentalisticky trvala. Představitelé ODS se tak pod Vondrovým, respektive Havlovým vlivem, stali hlavními redistributory postdemokratického neokonzervatismu ve vlastní straně i v evropském prostoru. Za své novodobé politické éry se stal Vondra vášnivým zastáncem a prosazovatelem amerického radaru společně s Mirkem Topolánkem a Karlem Schwanzenbergem. Ostatně byl to právě Vondra, kdo přišel s nápadem rozdělit americký radar na českou radarovou základnu a polské nosiče raket. Vondra stejně tak obhajoval v ODS, pomáhal prosadit Lisabonskou smlouvu, byť podle některých zdrojů není, co by americký agent, jejím obdivovatelem, ale jeho postoj byl spíše dán celkovým směřováním pro evropské vlády Mirka Topolánka. Vondrovy hvězdné chvíle přišly v době českého předsednictví, kdy byl jedním z nejvíce viditelných tváří české politiky. O to působil zhrzeněji, když Topolánková vláda vinou ČSSD padla. Tomu ale nebránilo v tom, aby poté šel do Lidového domu škemrat o podporu na post eurokomisaře. Podle důvěryhodných zdrojů tam před politiky ČSSD relativizoval svůj postoj k ODS. Tyto a podobné příběhy ukazují, že Vondra je člověk bažící po funkcích, nesmírně ctižádostivý a ambiciózní. Řád se také chová elitářsky, jak poukázala například europoslankyně Jana Bobošíková ve svých vzpomínkách na práci v Bruselu, kde popisuje Vondru, jak si po přistání letadla na ruzínském letišti osaměle oštrádoval prostorným koridorem VIP terminálu, v ruce iglitovou tašku z obchodního domu, ze kterému čouhalo zmuchlané pyžamo, zatímco všichni ostatní z letadla museli jít skrze obyčejný terminál 3. Vondra si to tak přál, vzpomíná Bobošíková. A s ironií sobě vlastní kladně hodnotí následující názor na Sašu zvaného Radar. Jeden z mnoha ex-dizidentů, který byl do vysokých funkcí vynesen sametovou revoluční vlnou, nikoli svými schopnostmi a prací. Jo, kvalifikovaný názor na dané ekonomické téma by měl mít asi stejnou váhu jako můj názor na problém disharmonie ovulačního cyklu u ptakopiska podivného. V poslední době Vondrova hvězda opět stoupá. Je s podivem, že Klausovi blízký premiér a předseda ODS Petr Nečas si Vondru nechal pustit tak blízko k tělu. Vondra před kongresem zákulisně vyjednával, na kongresu byl zvolen místopředsedou ODS, poté se protlačil do vládního vyjednávacího týmu, kde podle důvěryhodných zdrojů zdržoval a komplikoval jednání a vodil Nečase jako loutku. Zdroje blízké i samotnému Vondrovi naznačují, že se netají ambicemi být v budoucnu předsedou ODS. Vondra je silně proizraelským politikem. Autorovi se před lety chlubil mimo jiné tím, že když měl významný projev na jedné konferenci v Izraeli, podle svých slov sklidil bouřlivý potlesk a lidé vstávali. Když to Vondra říkal, pýchou se nadouval. Tak, já si myslím, že dáme písničku. Po písničce budeme pokračovat.
1: Odpočiň si.

Tak. To byla Sára od Počínci. No, pojďme se podívat na dalšího ptáčka. Na Jiřího Pehe na Bilderbergu. Ředitel New York University v Praze 24. až 27. května 2001 Stenungsund Švédsko. Zajímavou postavou, která by v českém prostředí neměla být podceňována, je politolog Jiří Pehe. Jiří Pehe navštívil Bilderberg v roce 2001, kdy se účastnil jeho švédské konference. V rámci mediálního zájmu o Bilderberg, vzbuzeného Schwarzenbergovým prozrazeným výletem, jsem se tehdy rozhodl vyspovídat i další účastníky schůzek a Pehe byl tím, kdo se o své zážitky ochotně podělil. Přiznám se, že když jsem tam byl pozván, neměl jsem tušení, o jaké setkání se jedná. Bral jsem to jako normální konferenci, až pak jsem byl překvapen úrovní těch účastníků, řekl před časem Pehe. Jako zástupce ze střední Evropy ho pozval zástupce šéfredaktora německého deníku Die Welt. Proč si mne tenkrát vybral, to nevím. Možná to bylo proto, že se tam mluvilo o střední Evropě, Evropské unii a přistupování nových členů do Unie, domnívá se Pehe. Pehe v rozhovoru poněkud přiblížil, jak setkání probíhají. Účastníky podle něj vybírá speciální výbor skupiny, který vytipovává hosty, jež následně osloví s pozváním na konferenci. Několikadenní setkání vlivné skupiny mocných je vždy vyplněno přednáškami na různá témata. Všichni účastníci sedí ve velké místnosti a kdokoliv se může do diskuze zapojit. Ti lidé se navzájem myšlenkově oplodňují, chválí si debaty Pehe, podle kterého je předností tohoto setkání skutečnost, že monarchové, státníci a miliardáři se zde pohybují jako běžní hosté, protože jejich ochranky zůstávají za dveřmi. Vlivní tak mají jedinečnou příležitost bez číhajících novinářů v úzkém kroužku sdílet své názory a plány. Co se na Bilderbergu probíralo v roce 2001, když se ho účastnil Pehe? Politolog vzpomíná, že z diskuzí ho nejvíce zaujala debata o velmocenském vzestupu Číny. Samozřejmě se hovořilo i o rostoucím konfliktu mezi západním a islámským světem, o střetu civilizací. To bylo také důležité téma, i když to bylo ještě před 11. zářím. To je sama o sobě zajímavá informace. Bilderbergovci pár měsíců před 11. zářím vážně hovořili o střetu s islámem. Jistě, že dá se namítnout, že témata bylo v té době, nebo že téma bylo v té době živé i díky nedávno vyšlé knize neokonzervativce Samuela P. Huntingtona Střet civilizací. Ale i tak se na mysl vkrádá jistá pochybnost o tom, zda vlivné mozky Bilderbergu už tehdy nevěděli o tom, co se má v září čtvrt roku po konferenci odehrát. Zapadalo by to do konceptu bilderbergovských schůzek, které mají za cíl stvořit novou agendu a poté najít prostředky, jak ji medializovat a v praxi prosadit. Výstupy z jednání podle něj neexistují zapisovatele, ale z přednášek pořizují shrnutí pro publikaci, která je následně rozesílána. Upřímně řečeno jsem ale žádnou už nikdy neviděl, řekl P. Co se na jednání Bilderbergu probírá, není určeno pro veřejnost. Kdyby informace unikaly do médií, účastníci schůzek by na nich nemohli mluvit otevřeně, domnívá se P. Tady bych se zastavil. Takže když by se mluvilo otevřeně, tak by se to nemohlo medializovat, nemohlo by se to zveřejnit, protože tedy máme před civilním obyvatelstvem, před voliči, máme tajnosti, které, nebo povinnosti, nebo závazky, které je potřeba skrýt.
nebo určitý typ nespokojenosti, který se nesmí krýt s nespokojeností té běžné společnosti? Podle Peheho ale v Bilderbergu a jeho plánech nehrají prim politici, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale spíše průmyslníci a finanční elity. Ano, to jsou ti nacističtí předáci. To potvrzuje i složení návštěvníků. Ze 140 návštěvníků nebo účastníků je jen třetina z vládních a politických kruhů. Dvě třetiny se však rekrutují z oblasti finančnictví a průmyslu, píše se v oficiálním prohlášení Bilderbergu. Nepoštěstí se mi každý den sedět u stejného stolu s šéfem Nokia, Volva či s Henry Kissingerem, potvrzuje Pehe, že kromě vlivných politiků či expolitiků jsou účastníky setkání zástupci obřích firem a nadnárodních korporací. Pehe je politickým analytikem a ředitelem pražské New York University, kde učí i Vondra. Pehe je tedy typický havlista a přehled následujících aktivit ukazuje, že nejen ledajaký, je totiž možné ho spojit téměř se vším, co si člověk pod běžným označením pravdoláska představí. Člen programového výboru a správní rady Havlovy nadace Forum 2000, která organizuje pravidelné mezinárodní konference pod Havlovou záštitou. Člen z Jeleněcova klubu Osma, člen výkonného výboru Združení Lípa, které založil další proamerický havlista Zdeněk Bakala. Proti ODS a ČSD, jmenovitě proti jejich předsedům Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi. Byl jeho spoluzakladatelem a jedním z prvních tří mluvčí. Pehe studoval právo a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1981 emigroval do USA, kde v roce 1985 ukončil studia na škole mezinárodních vztahů na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. V letech 1985 až 1988 byl ředitelem východoevropských studií amerického think tanku Freedom House v New Yorku. Několik let byl členem dozorčí rady CELI, amerického vzdělávacího programu pro východoevropské právníky. Mezi lety 1988 až 1995 pracoval nejdříve jako analytik a později jako ředitel středoevropských výzkumů v rádiu Svobodná Evropa v Mnichově. Po návratu do země působil od roku 1995 do roku 1997 jako ředitel výzkumu a analýzy v Open Media Research Institute v Praze. V letech Havla jako Omri. Tak. Pehe vedl pražský, v letech 1997 až 1999 byl ředitelem politického odboru ex-prezidenta Václava Havla, tedy zastával funkci, kterou má dnes Ladislav Jakl. Pehe vede Pražský institut pro demokracii, ekonomii a kulturu New Yorkské univerzity a přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Nyní působí převážně jako politický analytik, komentátor, publicista, který ročně chrlí v desítky článků o české domácí scéně. Podle svých slov píše i studie o vývoji ve východní Evropě pro americké, české a německé deníky a vědecké časopisy. Je předsedou redakční rady čtvrtletníku Přítomnost, který se zaměřuje na politický a kulturní vývoj ve střední Evropě. Přítomnost vydává další havlista a, jak si později ukážeme, člověk namočený do spiknutí lékařů s cílem prohlásit prezidenta Václava Klause za psychicky nemocného v době před podpisem Lisabonské smlouvy Čechoameričan Martin Jan Stránský.
Pehe byl o tomto plánu do určité míry informován, protože figuroval mezi adresáty některých e-mailů. Aby toho nebylo málo, od roku 2005 je Pehe členem správní rady organizace Open Society Fund, kterou založil maďarsko-židovský finančník spekulant a jeden z nejbohatších lidí na světě, George Soros. Pehe se sám považuje za levicově uvažujícího člověka. Jak sám přiznal v eseji Proč se kloním k levici? K levici se hlásím i proto, že pokusy o demontáž sociálního státu vidím jednoznačně jako regresy, ať jsou odůvodňovány jakkoliv. Navíc dílo sociálního státu není dokonáno. Nejenže je nutné jeho vymoženosti bránit před náporem teorií neviditelné ruky trhu a náboženství ekonomického růstu, který si údajně vyžaduje umenšování role státu, ale také před náporem globalizace. Navíc je zapotřebí pevně integrovat toto dílo s myšlenkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Pehe produkuje také neuvěřitelné množství článků nenávistných především vůči současnému prezidentu Václavu Klausovi. V době před schválením Lisabonské smlouvy publikoval pro Lisabonské články plné jedovatých výpadů vůči hlavě státu. Osobně se domnívám, že mohl být zasvěcen do některých plánů nejen zmíněného. V jednom svém textu se například zmiňuje o právní analýze, která by odvolání prezidenta umožňovala. V některých svých dalších textech rozvíjel myšlenku, že se prezident dopouští oddalováním podpisu smlouvy velezrady. V jiném napsal, že je Václav Klaus předmětem pro psychologii, což přímo koresponduje s aktivitou lékařů spiklenců. Karel Kovanda na Bilderbergu. Svého času český velvyslanec pro NATO 14. až 17. května 1998 Thunbury Hotel Ayrshire, Skotsko. O jeho účasti není nic bližšího známo. Kromě toho, že se účastnil konference ve Skotsku v letech 1998. V době své účasti na schůzce byl vedoucím české mise při NATO a Západoevropské unii. Když se podíváme na profil Karla Kovandy, narodil se 5. října 1944, Gilsland, Velká Británie, zjistíme, že vykazuje nápadně podobné rysy jako další účastníci, o kterých byla zmínka. Opět emigrant do USA v roce 1970, a v mládí radikální levičák. Ve státech vystudoval politologii a v roce 1975 doktoroval na MIT. V letech 1975 až 77 vyučoval politologii v Jižní Kalifornii. V letech 77 až 79 pracoval jako jazykový specialista v rozhlase Peking. V roce 1985 dokončil MBA na kalifornské Pepperdine University. V 80. letech byl také manažerem v soukromém sektoru, působil i jako novinář, tlumočník a překladatel. Kovanda se po listopadu vrátil v roce 1990 do Československa a ihned začal pracovat na ministerstvu zahraničí. V letech 1991 až 1993 byl vedoucím administrace, v roce 1993 politickým ředitelem ministerstva zahraničních věcí, zodpovědným za vztahy s Evropou a Severní Amerikou. Sloužil také jako český velvyslanec České republiky při OSN 1993 až 1997. V letech 1994 a 1995 zastupoval republiku v Radě bezpečnosti OSN,
které v lednu 1994 a v dubnu 1995 předsedal. Kovanda také předsedal sankčnímu výboru Rady bezpečnosti OSN pro Libii. V roce 1996 byl zvolen místopředsedou a na rok 1997 pak předsedou Hospodářské a sociální rady OSN. V letech 1997 až 1998 byl náměstkem ministra zahraničí, kdy vedl přístupová jednání související se vstupem České republiky do NATO. Vedl vládní mezirezortní pracovní výbor pro vstup do NATO, stejně jako český tým v Bruselu, během 5 kol přístupových jednání, která se konala od září do listopadu 1997. V letech 1998 až 2005 působil jako velvyslanec České republiky u NATO. Od září roku 2003 byl dokonce služebně nejstarším velvyslancem v diplomatickém sboru Severoatlantické aliance. Opět tedy člověk, který velice dobře zná prostředí globálních organizací. Také jeden z mála Čechů, který se stal v roce 2005 vysokým úředníkem Evropské unie, když získal post zástupce generálního ředitele pro zahraniční vztahy v Evropské komisi. Na starosti tak má vazby s některými vyspělými státy světa a organizacemi, jako je OSN nebo OBSE. Michal Žantovský na Bilderbergu, tehdy předseda výboru pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost Senátu parlamentu České republiky, 3. a 6. června 1999, hotel César Park Penha Longa Sintra, Portugalsko. O jeho účasti na konferenci Bilderberg není nic bližšího známo než to, že se schůzky v Portugalsku účastnil jako tehdejší předseda výboru pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost Senátu parlamentu České republiky. Podívejme se tedy alespoň na oficiální životopis Michala Žantovského. Nepřekvapí nás pak, že právě tento člověk byl pozván na podobné jednání evropských a amerických elit. Michal Žantovský se narodil v Praze roku 1949 komunistickým rodičům. Jeho otec pracoval na významných pozicích, například Noskova ministerstva informací. Překladatel, tlumočník, psycholog, publicista, spisovatel, textař a politik česko-židovské národnosti působí poslední roky převážně jako diplomat. Po velvyslaneckém postu v USA 92 až 97 a Izraeli 2003 až 2009 zastává nyní post velvyslance ve Velké Británii, a to od října 2009. V 60. letech vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Obor psychologie mezi lety 1968 až 69 studoval na univerzitě v Montrealu. V 70. letech působil jako psycholog v Bohnicích, v 80. letech na volné noze jako prominentní překladatel, tlumočník či autor písňových textů. V letech 1988 až 89 pracoval pro agenturu Reuters jako její pražský dopisovatel. Byl to on, kdo vypustil dezinformaci o údajné smrti studenta Jana Šmída a tím de facto pomohl odstartovat sametovou revoluci. I Žantovský je blízkým spolupracovníkem Václava Havla. V roce 1989 patřil k zakládajícím členům Občanského fóra. Fungoval také jako jeho tiskový mluvčí. Podobně jako PH byl ředitelem politického odboru Kanceláře prezidenta republiky za Václava Havla. Od ledna 1990 do července 1992 byl také tiskovým tajemníkem, poradcem a mluvčím ex-prezidenta. Od roku 1996 byl členem ODA, kde byl v roce 1997, a pak v letech 2001 a 2002 jejím předsedou. Taktéž od roku 1996 byl zvolen za senátora. V Horní komoře pak šéfoval výboru pro zahraniční věci. Senátorský mandát mu vypršel v roce 2002. Kromě překladů řady beletristických děl překládal i politologické spisy, například Medin Albrightové, Henry Kissingera,
či dalšího neokonzervativce Josuly Moravčíka. V roce 1989 se stal zakladajícím členem české pobočky PEN klubu. S Vondrou ho pojí mimo jiné založení think tanku Program atlantických bezpečnostních studií PASS, jehož byl prvním výkonným ředitelem. S Vondrou a Pehem pak i přednášení euroamerických vztahů na pražské pobočce New York University. Jo, jo. Tak, máme 52. Máme de facto konec pořadu. Já jsem se chtěl ještě podívat na toho Kovandu. Chviličku. Mě totiž brnká, jestli Kovanda... Do jaké míry je Kovanda mladý ekonom spojen s tím tatíkem svým. Se můžeme podívat tady. Kovanda s korunou jsme se stali elitou, bla, bla, bla. Lukáš Kovanda, český ekonom, je autor ekonomické literatury, působí jako hlavní ekonom, věk, rodiče. Jiří Kovanda, artist. K výtvarnému umění se JK dostal v 15 letech, takže to je jiný Kovanda, to není ten, není tam propojení mezi Kovandou politikem a Kovandou tímhletím. Jiří Kovanda, Wikipedie. Tak, Lukáš Kovanda, děti, cena Michala Raného, umělec má cenu. To je zvláštní, dostal dost stejnou cenu jako jeho tatík. Šambla Hnarigel je v Praze. Cena Michala Raného. Takže to vypadá, že tam není žádná souvislost příbuzenská. Možná, že to je jako kdyby synovec. Tak přátelé, my se rozloučíme hned po písničce, protože já doufám, že už se mi tu někdo ozve, že je připraven vysílat. Takže já se dotážu, kdo zděs. Typicky po našem. Tak. Žádný děs, ale nic se zatím neodehrálo. Tak vybereme nějakou písničku a pomaloučku se rozloučíme, protože to vše je tady popsané. No a já bych řekl, to je taková odrhovačka, no. Ne, tohle si dáme. Já bych řekl, že se dostáváme kvůli se zajímavým informacím z těch knih. Umíme si udělat představu, kdybychom provazovali ta jména s jejich rodiči, tak se dostaneme k pražskému jaru zcela bezpečně, dostaneme se možná ještě dál, ale na to teď dneska momentálně v tuto chvíli nemáme čas, abychom to řešili. Takže já budu rád, když se nám otevře opět taková ta mozaika a přehled, jak si k pochopení, proč se o mnohém nemluvilo, proč nevzdělávali lépe ve věci, myslím, komunisté, proč nevzdělávali lépe ve věci 48. ve věci válka, co se týká kořenů, ve věci různých jiskření, tak bych to nazval, ve straně, a to zejména v 68. Vždycky se to jenom tak smrsklo na nějaké ideologické výkřiky, ale v podstatě nikdo nikdy neřekl naplno, za jakých okolností, jak se to dělo, proč se to dělo. Pak by nám došlo třeba, proč někteří skákali z oken, kdo je vlastně nechal zlikvidovat a
tak, aby to padlo, že za všechno může Moskva, protože Moskva tady dávala, rozdávala tady Moskva v podstatě vstupenky do krematoria. Což je zase a jenom prostě blbost. Tak mějte se krásně, já věřím, že už se mi někdo ozve k tomu, aby si převzal vysílání. Uslyšíme se zítra opět v 17 hodin s Išou a potom od 21 hodin s Míšou. Mějte se krásně. Od mikrofonu se teď v pondělí 23. února 2026 loučí a těší Petr Václav.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři nepodvolení. Jak jsem už slíbil v pondělí, máme dnes našeho známého, skvělého hosta, ale přesto si myslím, že to nebude jako vždycky tyto rozhovory. Tento bude, řekl bych, možná z těch, co jsme dosud vedli, možná nejvýznamnější. Je s námi samozřejmě pan Michal Svatoš. Vítejte u nás.
1: Děkuji, pane Petře. Děkuji divákům a doufám, že to pro vás bude zajímavý. My jsme se na vás důkladně připravili.
0: Připravili jsme se my, ale bohužel se připravují i jiní jinde na něco jiného a právě o tom, prostě o tom, jestli ta válka je na dotek, budeme dneska mluvit.

0: Pane Svatoši, já když na to koukám zleva zprava, hovoříme každou chvíli o těch věcech tady, tak mně to připadá, že západní Evropa ztratila jakékoliv zábrany a provokuje teď to Rusko naprosto neuvěřitelně drsným způsobem ty údery dovnitř Ruska, takzvaně ukrajinské, ale samozřejmě západní, se stupňují. Co vy jako analytik, který na to kouká, je vůbec možné, aby Rusové konečně nestratili tu téměř neuvěřitelnou putinovskou trpělivost?
1: Tak oni jsou Rusové nejenom trpěliví, ale i chytří a připravili si podmínky, oni věděli dopředu, že k této situaci dojde. Vlastně tuto situaci popsal přesně jako takzvaný plán kable Trumpa.
0: To se vyslovuje možná kable Trump.
1: Ne, ne, ne, to se vyslovuje kable Trumpa, to je španělský termín značící nástražní drát k mině.
0: Aha.
1: Čili past, nástražnou past, kable Trumpa ve španělštině. Myslel to americký generál David Deptula, to je velký americký jestřáb, přezdívalo se mu hlavní bombomečník Rumsfelda a Bushe. A ten vymyslel plán, který je založen, ve kterém vysvětluje, že takzvané příměří na Ukrajině se musí vytvořit tak, aby to byla past na Rusy.
0: Aha.
1: Kable Trumpa. Ta past má přímo v tom textu, který zveřejnil, jmenuje přímo jako kable Trumpa tu past. A ta past spočívá v tom, že jakmile se uzavře příměří, tak Ukrajina musí mít 200 až 300 stíhaček. Uh-huh. Jak vidíte, už je dostává. Ty stíhačky musí být západní, F-16, Rafale a Gripen. Přímo tak to popsal. Tak vidíte, že už to běží. Ano, tam kable Trumpa. A tyto stíhačky musí takzvaně zareagovat na budoucí ruské porušení příměří, ke kterému s určitostí podle plánu dojde. A z těchto stíhaček musí odpálit dálkové střely proti Rusku. Rusové budou muset podle tohoto plánu kable Trumpa na to reagovat a v tom okamžiku, v tom plánu příměří, a vidíte, že už se o tom mluví, musí být tam dodatek, že a tam musí být bezletová zóna. A rozmístěny jednotky na to. A v tom okamžiku tam vletí evropské letectvo NATO, dojde k prvnímu vzdušnému souboji s Ruskem, Rusové budou reagovat a budou muset napadnout základny z Polsku a v Estonsku a případně v České republice, odkud tyto letadla vyletí, ty Gripeny, nesmí nalétávat ty 35-ky, protože by to vyvolalo jadernou válku. A jakmile ti Rusové provedou ty odvetné údery, tak bude zahájena válka Evropy proti Rusku. Spojené státy se jí nehodlají účastnit přímo, pouze nepřímo. Čili ten plán, klíčovou roli v tom má se hrát takzvaná koalice ochotníků,
0: ano,
1: kterou organizovali Starmer, teď uvidíme, jak se k tomu postaví Andy Barham.
0: To jsou ti ochotní, které dnes odmítl Andrej Babiš, jo?
1: Ano, ano. Andrej Babiš odmítl ty ochotníky, protože jednak je už znám. Já předpokládám, že Česká zpravodajská služba funguje, tak má informace o plánu kable Trumpa, toho generála Deptuly amerického. Zároveň on to poměrně jasně nedávno, tento týden, definoval chorvatský premiér Zoran Milanovič, to je velký příznivec Trumpa, ale je to sociální demokrat. Vidíte, i sociální demokraté mohou být normální. To je v Česku takové nenormální. Že? Ale on to definoval jasně. Evropští politici nepřemýšlejí o ničem jiném, než chystat válku s Ruskem a až vypukne, tak všichni utečou. Kam utečou?
0: Všichni
1: do Ameriky.
0: Všichni
1: Merc má přece základy v Americe.
0: Mně tam ještě není jasná jedna věc, když o tom hovoříte. Přece Rusové jasně říkají, nejsou padlí na hlavu, jasně říkají, že žádné příměří nikdy neuzavřou, že chtějí jenom definitivní smlouvu ukončující tu válku Západu proti Rusku na Ukrajině.
1: Ano, Rusové požadují, aby Ukrajina neměla letadla, neměla zbraně, neměla zmenšenou armádu.
0: Čili oni na žádné příměří přece
1: ale
0: nepůjdou.
1: Ale to je přesně, oni znají plán Kabletempa, ruská špionáž funguje, ale zároveň oni jsou, protože Západ porušil Břežinského doktrínu, ti naivní evropští politici, včetně Petra Pavla, pohrdli doktrínou, kterou stvořil člověk, který v podstatě porazil Sovětský svaz s Kissingerem. A ta doktrína, já už jsem tady několikrát rozebíral, říkala, že prostě Ukrajina nesmí. Ale ta doktrína už dneska neplatí.
0: Že Ukrajina nesmí existovat.
1: Ne. Ukrajina, aby existovala, tak musí být napůl mezi Ruskem a Evropou, aha, musí obchodovat s oběma. Na Ukrajině se musí mluvit rusky a musí se mluvit ukrajinsky. A Ukrajina nesmí mít armádu, může mít pouze milici, tak kdyby Rusům náhodou přeskočilo nějakým generálovi tam, tak aby ho všichni zastavili, protože by tam byla velká partizánská válka, kterou by se Rusové nechtěli dovolit, protože principem Břežinského doktríny je, že Evropa nakupuje ruské suroviny a Rusko a platí Rusku svými výrobky. To je vzájemně výhodný, ale to skončilo. Mami. Rusko je dneska ve stavu před Petrem Velikým, kdy se na něj Evropané chystají se rozdělit. Evropanům nic jiného nezbývá, než si rozdělit Rusko jako těm současným, protože jinak ekonomicky skončí. No tak chtějí tu válku. Ano. A Rusko bude reagovat tak, že si vezme celou Ukrajinu, už to řekla řada důležitých lidí, Rusko i na Západě, celou Ukrajinu si Rusko vezme, no a pravděpodobně si k ní přibalí i po Baltii. A mají analytici běžně říkají, že Tallinn, že neobětují New York za Tallinn a prostě tak to bude. A to je stav, ke kterému nás žene ta koalice těch ochotníků.
0: Ano, ano. A já myslím, že se teď na to musíme podívat trošku blíže. Vy jste hovořil o tom Petru Velikém. Já vím, že vždycky Hollywood, když se něco chystá, tak natočí několik velkofilmů, které mají přivést tu veřejnost k tomu, aby dostala tu správnou náladu. Vy jste mě říkal, že v Rusku se chystá něco podobného.
1: No tak můžeme si to pustit.
0: No dobře.
1: Pro zajímavost je to obrovský velkofilm.
2: Zautočíme v noci a překvapíme Rusy. Jedinou ranou srazíme Rusko na kolena. U Narvy je naše armáda na hlavu poražena.
3: Zbohem, pane.
2: A je to, Petrušo. Dobojovali jsme.
4: Pro vás už nejsem žádný Petruša.
5: Teď už bude všechno jinak. Bůh je milostivý. Daroval nám čas. Potřebuju novou armádu. Nové zbraně.
2: Je přístup k moři. Přinese obchod, loďstvo, průmysl, Evropa. Ti otevírá do kořán své dveře.
6: Neboj to!
7: Tady postavím ráj. Nazvu ho Petrohrad.
2: Mazepa zradil. Táhneme na Rusko.
3: Bůh můj, v něhož doufám.
7: Jestli prohrajeme, s celou zemí je konec.
2: Co budeme dělat?
7: Bojovat. U Poltavy se střetneme.
2: Švédové, před!
8: Bratia, pomnite! Vy za mě bijete! Vy bijete za svoje otěžstvo!
7: S Bogom!
0: No to bylo něco. To se teď, kde se to točilo?
1: Točilo se to v Rusku, točilo to režisér, který natočil Admiral a spoustu filmů přijímaných v Hollywoodu. Má to obrovský rozpočet, ale nás zajímá pouze premiéra tohoto filmu.

0: ale tamba. Tak Rusko zmobilizuje. Rusko zmobilizuje, protože Břežinského doktrína přestává platit. A Rusko si vezme to, co si vzal Petr po Balti a Ukrajinu. Petr první veliký válčil 40 let. Válčil tak, že kdo s tím chtěl bojovat, jako Švédové, tak je doslova vybydlel. Prováděl tam nájezdy, odblékal Švédy do na Sibir, aby pracovali, prostě vedl totální válku, tak jak ji vede generál Gerasimov proti Ukrajincům. Já to říkám furt, to je materiál šlacht generála von Falkenheima. No a oni zmobilizují, ale takže máme velký vlastenecký film, mimořádně je to studio Michalkova, to je ruská elita to natáčí. Mimořádný rozpočet i na Rusko, viděli jste mimořádná kvalita. Symbol Petra první. Vladimír Putin, obnova ruské říše. Jasné. A přitom jde o stále stejný princip. Evropa se pustila do Ruska a Rusko v odvetě zajistí území dopředu na západ k Evropě. No a Ivčenko, je... Ivčenko tento týden v podstatě spekuloval to, co říká Putin už zaobaleně, Rusko si přivlastní další území, respektive ta území, která byla kdysi ruská. To je Petr první, to je Poltava, to je Oděsa, to je celé to území, oni si to vezmou. Vezmou si to, ono to vyplývá z té Břežinského doktríny. Vezmou si to násilím ukrajinské armády v koncích.
1: Ano, ne, ale nejde jenom o ukrajinskou armádu. Vy, když hovoříte o tom Iščenkově materiálu, který jsme dnes otiskli, právě proto, že se o tom budeme bavit, mě to připadalo jako úvod k tomu velmi podstatné, protože Iščenko je docela, abych tak řekl, velká liga.
0: To není Pjakin.
1: V Rusku, ano, to není Pjakin a to je jako podloženo a vlastně on tam říká jasně, když nechám zatím stranou ty další konsekvence, k nímž dochází, on říká jasně, Evropa to přehnala, teď už není o čem dál mluvit, prostě k té velké válce dojde, protože Evropa ji chce.
0: Evropa vytvořila systém, ve kterém Ukrajina porušila všechny nepsané smlouvy o tom, že Rusko bude. S Ruskem budeme žít, koexistovat míru a Evropa je ekonomicky naprosto na tom špatně. Víte, Volkswagen jedná v Číně, jedná v Indii, opravdu je škodov. Číňanům.
1: Jo, opravdu?
0: Ano, už? Dokonce na správní radě Volkswagenu už zaznělo okamžité uzavření továrny v Kvasinách. No. Zatím bylo rozhodnutí odsunuto, Blume to požaduje. Já jsem se nedávno bavil s Číňany. V Číně je asi 1,08 koruny za megawatt hodinu. V Čechách ředitel ČEZu hovoří o 8 eurech za megawatt.
1: No to je diskutečné.
0: Když se podíváte, proč tomu tak je, tak my tady platíme Němcům, my prodáváme do Německa levnou energii, zpátky si kupujeme drahu a ještě z ní platíme poplatky ve Bruselu. Náš průmysl je v prdeli, zavřeli se hutě, zavřeli se. Co dělají Francouzi a co dělá Západ? Staví v Danke, jako obrovské novou železárnu, ocelárnu, přístavy. Všechno je to dotováno i levnými energiemi. Ano, ale ani to nestačí pro udržení toho masového průmyslu, protože jasně. Indické náklady jsou mnohem nižší.
1: No my víme, že Zetor teď se prodává taky do Indie, je pravda, že...
0: Přesunuje, ne prodává, má české vlastníky nebo slovenské,
1: no,
0: ale bude vyrábět v Indii.
1: No to je velmi podobné a říká se, že na tom místě, kde se vyráběl Zetor, že vznikne zbrojovka, je to tak?
0: Ale víte, zbrojovky jsou řešení krátkodobé nezaměstnanosti ekonomiky, stejně jako za Hitlera, to můžete provozovat 4-5 let. Pak vás dožádá ekonomika, zbrojní výroby, která prostě není výdělečná, ta nevydělává státu, to jsou všechno spotřebované daně. Ano. A pak musíte buď to zavřít a zkrachovat, anebo rozpoutat válku.
1: No, čili pojďme zpátky k tomu, kde jsme odbočili trošku, to jest k tomu termínu, kde bude uveden tento film do kin a kdy budeme po ruských volbách, kdy možná vznikne, už bude i mobilizace v Rusku, co to znamená?

0: znamená pro Německo, Francii, Británii a tak dále, odradí je to, myslíte, nebo ne?
1: Jediný cíl nezbývá. Oni vsadíte, ti politici, jak říkal Zoran Milanovič, chtějí rozpoutat válku, schábnout zisky, jako ten Mindič a spol, a uprchnout.
0: Uprchnout, ano.
1: Ano, a to je podstatě celá ta politika, protože oni jsou politicky, to jsou všichni neziskovčíci, mediální pisálkové státních vládních institucí, armády úředníků, celý tento aparát musí být totálně rozpuštěn a zničený, jinak nemůžeme Číně ani Indii konkurovat, ani Rusku, a nebo přežije a v tom případě to znamená válku, anebo krach.
0: A mě ale v té chvíli napadá jedna zásadní věc, která také souvisí s tím, co zmínil Iščenko a o čem my tu občas mluvíme. On Iščenko tam už se netají tím, říká, že ve chvíli, kdy bude jakýkoliv pokus, a nemusí to být přímo válečný pokus, může být to nepřímý útok na Rusko, tak podle té nové doktríny Rusko může použít rovnou jaderné zbraně.
1: Rusko má doktrínu. Vy se nemůžete odpalovat tisíce dronů na Rusko z Ukrajiny a takhle si mnou celce. Ne, to přiletí. Teď otázka, kam to přiletí? No přiletí to do Polska, do Čech, do Německa, do Finska. Ne, do Finska, ne, pardon. Do Švédska, do Dánska. Nepřiletí to do Francie, tam má jaderné zbraně, to by vytvořilo. Oni by to mohli poslat na Moskvu, Francouzi, kdyby je to trefilo, a v tom případě by musel do toho vlítnout Spojené státy americké a buď srovnat se zemí Anglii, Francii, a nebo by musela vypuknout velká světová válka. Ta jaderná, ze které má Iščenko strach. Čili tady, jako pokud se tady v Čechách se mají vyrábět motory pro tyhle ty dálkové rakety, tak to můžete počítat s tím, že to tam přiletí. Pokud s tím Ukrajina nepřistane, Ukrajina s tím nehodlá přistat. Víte, Spojené státy americké se toho děsí, už za Bidena se toho děsili, vždycky důrazně zastavili Ukrajince, ale teďko ti Evropané už jaksi dodávají toho Ukrajincům tolik, že už to jaksi Američané nedokáží zastavit, to už říkal Iščenko, to říkal Lavrov, ten Trump už je proti Evropanům bezmocný, ty už se dělali na válku, ta válečná klika kolem generála Pavla, těch Merce a Macrona. No a Američané se to budou snažit zastavit, oni tuší, že na ten podzim to tak je, ten film je jasný, jakmile bude ta premiéra toho filmu, tak se nahlásil na návštěvu Ruska Kešpatl, to je šéf FBI, to je jeden z mála vysokých amerických představitelů, kteří můžou jednat důvěrně v tajných informacích a přitom není v Rusku tak nenáviděný jako šéf CIA admiral Radcliffe. Takže on je v Rusku považován za slušného neutrála politika. Takže ten může...
0: A co tam bude teda dělat?
1: No to je, zaprvé, víte, když jedna země mobilizuje, provádí kampaň předválečnou, chystá se odpovědět velkou válku, tak ten člověk je tam jede ujistit. My Američané ne. My Američané, jak říká CIA, analytik George Beep, my neobětujeme New York za Tallinn, Washington za Prahu,
0: ano.
1: Miami za Varšavu.
0: Ano.
1: My jim nějaké zbraně moc jim nedáte, srovnejte si to. Ano.
0: To znamená, že platí pořád to, co tady opakujeme, že do tohoto vlastně ženou ti šílenci v těch západních současných vládách, ale Amerika zůstane stranou.
1: Amerika se snaží zůstat stranou. Rozumíte tomu, jakmile to vypukne, tak už nikdo neví, jak to skončí.
0: Jasně.
1: Jo, proto se Trump drží tak zpátky vůči Iránu. Mm-hmm. Je velmi překvapil, je velmi, velmi opatrný ve vztahu k Iránu. Ona Čína už, mimochodem Číňani teď ukázali, naložili svý letadla nejnovějšíma zbraněma a ukázali, že sílu čínského letadla. Prostě je to tak, ten svět se nám hroutí, žene do spirály nebezpečné eskalace a tu eskalaci ženou dopředu lidé jako Petr Pavel, Friedrich Merz, Macron, ta šílená Kalasová, to je úplně